0: jsem moc ráda, že k nám do studia přišla Sára Donutilová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se scházíme vlastně na startu nové divadelní sezóny. Těšíváte se takhle na ty nové začátky?
1: Jo, moc, ale je pravda, že teďkon jsem měla delší pauzu od divadla, protože nejdřív jsem byla těhotná, vlastně jsem dohrávala, myslím, ke konci 7. měsíce ještě v divadle, ale pak od té doby už jsem, že jo, nebyla vůbec. Od ledna jsem se začala vracet do jenom kratších představení, tak do hodiny a půl, protože ve všech vlastně inscenacích jsem teď s manželem, takže aby to babičky neměly úplně náročný ze začátku, tak jsem právě chodila do divadla jenom na ty kratší, protože já mám na repertoáru i jako 4,5hodinovou geniální přítelkyni třeba, takový fláky, dlouhý, takže do těch jsem říkala, že budu nastupovat až od září a část z těch věcí už se teda zderniérovala i, ale začínám teda zkoušet od září a vracet se jako do normálního divadelního provozu zase, no.
0: Já teda upřímně řečeno se neumím představit, že se člověk jako 4,5 hodiny jako vnoří do někoho jiného a teď v něm je a ještě si pamatuje tu hromadu toho textu.
1: Jo, no, my tam máme vlastně, je tam celosouborový obsazení a hlavní role mají dvě holky, Beata Kaňouková, která se alternuje s Renatou Matějčkovou a Nina Horáková a ty tam mají teda jako klády opravdu ty 4,5 hodiny. My dotváříme celý ten příběh, takže u nás to není úplně o tom textu, ale je pravda, že jakýkoliv jako technický předěly a vlastně člověk od začátku do konce jakoby pořád něco dělá, že tam není ani jakoby chvilka pauzy, který třeba jako u jiných inscenací máte, že máte třeba, já nevím, prostoj 30 minut, než bude zase váš výstup, když jsou to nějaký ucelený jako jednotlivý výstupy. Ale tady je to vlastně tím, že je to celosouborový a že všichni jsou víceméně pořád na tom jevišti a pořád dotvářejí všechny ty situace, tak je to opravdu zápřah jako pro každého jednoho z nás, i když tam třeba není tolik toho textu, no, co mají ty holky. Ale je to, já obdivuju i diváky, že to vydrží.
0: Další otázka, pravda, 4,5 hodiny sedě.
1: Ano, 4,5 hodiny. Jsou tam dvě přestávky teda, ale stejně vždycky obdivuju i ty diváky, jako, a že jich tam bylo jako plno a opravdu zůstali do konce a opravdu se jim to líbilo a dávali fakt pěknou zpětnou vazbu, takže obdiv mají i diváci, nejenom herci.
0: Říkala jste, že ta hra je celosouborová.
1: Ano.
0: A jaká jste vlastně parta v těch městských divadlech pražských? Já jsem mluvila kdysi s člověkem z Národního divadla a ten říkal, že tam jich je tolik, že se třeba ani jako s někým nepotkal. Tak jak je to u vás?
1: U nás to bylo tak, že já vlastně jsem v angažmá teďkon už budu vlastně 8. sezónu, takže nějakých 7 let mám za sebou a vlastně mě nabíral Michal Dočekal, který byl původní umělecký šéf, teď už se vystřídal s Marianem Amslerem a část toho souboru, do kterého já jsem byla nabíraná, už tam vlastně není, už tak jakoby v průběhu toho času poodcházeli. Hodně se tam toho změnilo v tom divadle a vlastně nejvíc se toho změnilo s tím mým odchodem na mateřskou, takže já teď se budu vracet do trochu jiného souboru, než na který jsem byla zvyklá. A jsem zvědavá, jakou jako energii to přinese, protože jsou to mladší lidi třeba, jsou zrovna po škole, po damu a vlastně jako se s nima neznám. Na jednu stranu se na to těším, na druhou stranu jsem trochu nervózní, jestli do toho kolektivu zpátky zapadnu, protože už to není ten můj soubor. My jsme měli úplně jako exkluzivní vazby tam, ale já mám pocit, že ten nějaký jakoby vrchol toho kolektivu je vždycky během nějakých těch 3-4 let a pak to tak trochu jako opadá, že...
0: Nastoupí rutina, nebo co se stane?
1: No a přehlcení, myslím, jakoby všech těch herců v tom souboru. My jsme byli jako hodně vytěžovaní a ze začátku jsme jako měli strašně, jak to říct, hezkou flow mezi sebou a zůstávali jsme tam po každém tom představení a ještě se tak jako pařilo a kamarádili jsme se všichni hodně, prostě trávili jsme spolu vlastně veškerý čas a bylo to jako hrozně hezký. Až to tak jako vyústilo zkoušením Vojny a míru, což byla taky vlastně celosouborovka, ale toho mýho ještě jakoby souboru. A pak najednou začali být lidi už jako dost unavený a vydřený a občas nějaký to vyhoření tam přišlo a začalo se to tak trošku jako vysypat. Pak začali lidi odcházet, no a nabralo to trochu jako jinou dynamiku. Takže jsem zvědavá, co přinese teď to nový uskupení tam, no.

0: Co je pro vás důležité v tom divadle mít? Nebo naopak nemít? Aby se vám tam dobře fungovalo a hrálo?
1: Tak určitě je fajn jakoby vědět, že máte nějakou oporu za zády, jako v podobě toho uměleckého šéfa třeba, že za váma někdo stojí. Určitě pro mě, já jsem jako velmi týmový hráč, nejsem úplně jako solista, takže je pro mě důležitý právě nějaká i jako harmonie s mýma kolegama. A nemám ráda takový to šatničkaření, což se u nás vlastně jakoby nikdy pořádně jako nedělo, ale jak se říká dámská šatna, že to bývá jako peklo občas, tak naštěstí jsem jako toho
0: to vlastně
1: nebyla svědkem, ne, ale to mě trochu děsí, protože to taky jako nemám ráda. Je určitě pro mě důležitý, jako jsou ty mezilidský vztahy, to je asi jako nejdůležitější na tom všem. No.
0: Podle toho, co jsem četla, tak divadlo nebylo vlastně prapůvodně vaším snem a cílem. Vy jste původně chtěla být lékařkou, chtěla jste studovat biologii. Bylo pro vás potom někdy divadlo spojené i s takovými věcmi, jako s vysněnými rolemi, s nějakými ambicemi, touhou po slávě, jako nastoupilo to tam, když jste se na to hraní dala, nebo nikdy?
1: Ne, popravdě fakt nikdy. Jakože měla jsem i kamarády, kolegy, jako, nebo spolužáky na DAMU, který vysloveně jakoby od začátku říkali, že mají nějakou touhu po slávě třeba, čemuž já jsem vůbec nerozuměla, protože mám pocit, že to je zrovna jakoby jedna z věcí, kterou bych v tom všem jako vynechala nějakou jako pozornost a jakoby není mi v tom dobře v nějaký jako takovýhle mediální záři reflektorů, nebo jak to říct. A vlastně jako ty ambice tam o nějaký jako hezký role samozřejmě jsou, s tím to podle mě jakoby musíte dělat, ale zároveň já jsem třeba vždycky říkala, že pro mě je ještě jako vlastně o 100% jako příjemnější celý ten proces toho zkoušení, než potom jednotlivý jakoby večery to hrát, to už jako hotový představení. Je fajn, že jsou tam, někteří kolegové mají zajetý prostě postupy a třeba říkají ty věty pořád jako stejně naučeně od té doby, co je to odpremiérovaný, tak pak každý představení jedou stejně. Mě baví, když s váma partneří ten herecký partner tím způsobem, že se překvapujete třeba na tom jevišti, že to pak není právě pořád to samý. Ale to největší jako gro pro mě toho divadla je právě ten proces toho zkoušení a to odkrývání nějakých vrstev těch postav a hledání té cesty toho, jak to co nejlíp uchopit, aby jsme to nejlíp předali divákům.
0: Co vás vlastně tehdy před lety odchýlilo z té cesty k té medicíně nebo biologii?
1: No, řekla bych, že asi moje jako netrpělivost hodně. Já jsem jako typ člověka, který potřebuje mít všechno hned a zároveň jsem blíženec, takže si furt nabaluju nový a nový věci, které bych jako chtěla zkoušet, ale pak u všeho úplně nevydržím jako takovou dobu, takže se mi stává, že něco rozpracuju, nedodělám to, vrhnu se zase na další koníček a tak dále a tak dále. Tady to mi vydrželo docela dlouho, protože jsem měla výbornou profesorku na 8letém gymnáziu na biologii, ale zároveň jsem měla i výborného profesora na češtinu, takže jsem se nemohla rozhodnout a nakonec mi udělali takový individuální jako program k maturitě, že jsem vlastně maturovala z biologie, z chemie a místo z fyziky jsem maturovala z literatury. Takže jsem to měla tak jakoby obsažený a furt jsem se nemohla rozhodnout, jestli chci tím humanitním směrem nebo tím biologickým směrem. Ta biologie jako samotná mě bavila extrémně, vlastně jako celkově lidský tělo a různé soustavy a tak dále, takže pak jsem šla na molekulární biologii a biochemii organismu, protože jsem se nedostala na druhou lékařskou fakultu, na kterou jsem chtěla. Na poprvé pak už jsem to neskoušela. A na té molekuláře jsem se tam ocitla prostě v laborce a ještě na přednáškách vlastně se probíraly ty první semestry věci, které já už jsem vlastně z toho Gimplu znala a zjistila jsem, že mě to vlastně jakoby úplně nebaví, nenaplňuje a že ani ta práce v té laboratoři, že je tak jako stereotypní, že tam v podstatě děláte pořád to samý dokola, že já jsem si tak jako představovala romanticky, že rovnou něco objevím a vymyslím a tak.
0: Možná za pár let.
1: Možná.
0: Pár desítek.
1: Možná. No, ale

0: pak vlastně mě to pořád tak jako srdcem táhlo k tomu divadlu, který jsem vlastně na tom Gimplu jsem chodila akorát do dramaťáku, to byla jako jediná moje zkušenost s nějakým divadlem, ale vždycky mě to jako hodně naplňovalo, akorát jsem si nikdy nemyslela, že bych se tím prostě mohla živit, že furt jsem měla tak v hlavě, ono to bylo tak jako daný i z rodiny trochu, protože tatínek hodně chtěl, abych byla doktorka. A vždycky jsem si říkala, že jako musím být nejdřív chytrá a pak si třeba dělat jako ještě divadlo, ale nikdy mě nenapadlo, že by to byla ta moje jakoby hlavní a jediná cesta. A ve chvíli, kdy jsem přišla na přijímačky na DAMU, tak vím, že jsem vstoupila do té budovy a najednou jsem cítila, že prostě je to správně, že tam mám být. Takže jsem si řekla, OK, myslím si, že tohle je asi jakoby moje cesta. Já jsem to vyprávila manželovi, že to bylo jak v Harry Potterovi, jak když přijdete do Bradavice, já miluji Harryho Pottera. A úplně vás to okouzlí jako a pohltí ta atmosféra. Tak mě to chytlo a drželo mě to vlastně do konce studií a to divadlo jako miluju doteď. Asi bych se jako nikdy už nerozhodla jinak.
1: Říká Sára Donutilová.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes herečka Sára Donutilová, která před chvílí říkala, že by vlastně tu slávu si i docela odpustila. Ale ona vás ta sláva a popularita neminula, nejen kvůli vašemu hraní, ale také kvůli tomu, co vás v životě potkalo. A já si vlastně celou dobu říkám, jaké to pro vás musí být, když prožíváte opravdu těžké osobní chvíle. A teď ještě navíc se u toho na vás prakticky dívají úplně cizí lidé.
2: No, takhle. Tím, že jsem byla nějakým způsobem aktivní na Instagramu, protože mě nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát, tak jsem tam postovala přesně jako fotky s bříškem a tak. Takže jsem věděla, že to nemůžu si jako ututlat sama a věděla jsem, že bude lepší, když to vlastně oznámím já, než aby to přesně roznesl nějaký bulvár po několika dnech, protože by se to určitě stalo. A díky tomu vlastně jsem s tím oznámením jako přišla i já sama, takže to, co se jako rozjelo, potom se dalo asi čekat. Chytají se toho bulvární plátky jako dnes a denně a stačí jakákoliv zmínka, jako teď jsem zmínila na Instagramu, jenom že hypoteticky jak ženy přestávají kojit jako a zase z toho byly články a vždycky jsou k tomu úplně absurdní titulky, já už se snažím tako odsouvat, teď lidi mi to posílají v dobrý víře, že jako mi pomůžou tím, že to jako by budu vědět, ale už to ani jako se snažím spíš nečíst a dávat tak jako stranou, protože jsou to tak jako zraňující na jednu stranu věci, na druhou stranu jsou hloupí, protože to ani není jakoby správně obsaný z toho Instagramu, že je to prostě jenom pro senzaci a zase jenom, aby se rozvířila jako lavina nějakých hejtrů, clickbaitový články, no, tak s tím se setkáváme hodně.
1: Jak moc vás vlastně všechno to, co se stalo, proměnilo?
2: Myslím si, že dost. Myslím si, že když jsem čekala Matyáška, prvního syna, tak jsem vlastně ještě úplně jako nebyla rozhodnutá, protože jsem otěhotněla náhodou, nebylo to jako plánovaný, ale byli jsme moc rádi, to zase jako, že ne. Ale cíleně jsem prostě se nesnažila otěhotnět a byla jsem ještě jako, mám pocit, taková holka. Aha. Víc. Víc holka než žena. Ta zkušenost mě hodně zocelila a myslím si, že vlastně v něčem jako posílila a v něčem totálně zlomila, ale vytratila se ze mě víc ta dětskost, kterou jsem furt v sobě nějak jako měla do té doby a nějaká jako bezstarostnost, ta taky, no. Takže jsem se proměnila, určitě jsem se proměnila. Proměnily se mi i hodnoty hodně. Dřív jsem myslela jako často na nějakou jako kariéru, přesně na ty role, na to hraní, na to, abych měla jako nějaký růst teda v tomhle tom oboru. To mě trošku přešlo vlastně celou tou situací a uvědomila jsem si, že to hlavní, co chci a co je pro mě důležitý v životě, je prostě rodina, je to zdraví a to si myslím, ale si tak nějak uvědomí každý člověk, který přijde do styku s nějakou takovouhle jako velkou životní událostí, se kterou se samozřejmě nedá počítat, ale která vás vždycky jako nějakým způsobem zasáhne a pak ovlivní, no.

0: Když se něco takového stane, odejde blízký člověk nebo v tomhletom případě nenarozené miminko, tak přichází taková ta kliše, jako často spraví a ono to přebolí a já si vždycky říkám, že jako jak moc je to blbost, jak tohle to funguje,
1: já jsem na to byla alergická, na tyhle jako řeči typu často zahojí, počkejte chvíli a bude to dobrý, jako nikdy to nebude dobrý, nikdy, jako neuplynul den, kdybych na toho malýho nemyslela, jako a myslím si, že se to nikdy nestane, ale je pravda, že ten čas to otupí, že opravdu jako je v tomhle trochu milosrdnej, no. Že to už není tak strašně otevřená rána, že se s tím prostě musíte za ten čas nějakým způsobem naučit žít, no. Že to nejde být prostě v té šílené bolesti nonstop až do konce dní, to tělo a ten čas a ta mysl a všecko to tak nějak funguje, že abyste mohli žít dál, tak vás to tak nějak jako trošku obrousí, no, ale samozřejmě to ve vás bude jako navždycky, je podle mě úplná blbost, že byste jako někdy mohla na něco takového jako zapomenout, to asi ne, no.
0: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo teď prožívá něco podobného. Asi těžké radit, ale co pomohlo?
1: Mně pomohl nejvíc manžel a naše nějaká vzájemná opora. Bez něho bych to opravdu jako nezvládla. Stala jsem se ambasadorkou Dítěte v srdci, organizace, která má pod sebou právě intervenční pracovnice, který pomáhají jak maminkám, tak tatínkům, ale taky nejbližší rodině nebo kolegům v práci, aby věděli, jak právě k těm lidem přistupovat, protože jedna z věcí, která dokáže taky těm lidem jako velmi ublížit, je špatná komunikace toho okolí. Ale zároveň ty lidi jakoby neví, jak mají komunikovat. Nelze jim to vyčítat, protože taky bych asi nevěděla, co říkat. Na to se taky těžko jako něco říká. Ale
0: dobře, a co říkat, co neříkat?
1: Myslím si, že jako nabízet nějakou pomoc, ale nechávat si jakoby nějaký rady třeba pro sebe. Že to,
0: třeba ty o tom čase.
1: Přesně, no. To jsou takový jako konkrétní věci, které dokážou ještě v tom jako nejcitlivějším období podle mě velmi zranit. A ty intervenční pracovnice jsou přesně školený na to, aby vám jako pomohly co nejvíc a myslím si, že práce jako nějaká terapeutická je taky jako důležitá. A já jsem právě hodiny a hodiny mluvila právě se svým manželem a to mi pomáhalo nejvíc, protože já jsem ještě takovej jako vlastně v něčem dost uzavřený člověk. Já si moc nedokážu představit povídat si jako o těch úplně nejbolavějších věcech s někým, koho třeba úplně neznám, ale po povrchu, ono to moc nejde po povrchu, ale víte, co nebudete říkat úplně ty jako nejniternější věci, jo, ale v tom mi opravdu pomohly. A bylo hrozně fajn se opřít o někoho, kdo s tím má zkušenost, protože skoro většina jako pracovnic Dítěte v srdci si prošla tím samým. Takže víte, že tam jste v obklopení žen, který vás pochopí. A to pro mě, myslím, bylo jako velmi cenný, že tam je prostě někdo, kdo si prožil to samý, že to dokáže jako tak niterně pochopit, co prostě prožívám. No.

0: Jak teď prožíváte své současné mateřství a jak přistupujete ke svému synovi?
1: Eliášek byl totálně vymodlený miminko. Hmm. Já jsem si nepřála nic jiného, než být maminkou. A díky bohu k nám přišel, vybral si nás a je to naprosto úžasný chlapeček. Milujem ho každým dnem víc a víc. Ale je pravda, že cítím na sobě, zvlášť teď, už s nějakým odstupem toho času. Eliáškovi je přes rok a půl. A mám pocit, že jsem nějakým způsobem v tom těhotenství v sobě něco potlačila, abych ho ochránila v tom těhotenství, abych ho nevystavovala stresu. Takže jsem se já utlumila v těch obavách, v tom strachu a snažila jsem se být co nejpozitivnější. Nastavila jsem si to tak v hlavě, že prostě budu od začátku věřit, že to všecko dobře dopadne, že ho budu opatrovat v tom bříšku a bude to všecko dobrý. A teď se mi to trošku vrací jak bumerang, protože jsem opravdu zkostlivá, ano, a mám strach obrovský, že se něco jako stane, takže jsem, ano, taková ta jako hodně opatrná maminka, furt dávám pozor na kousky, který jí, aby náhodou prostě se neudusil, nebo no, mám zkrátka prostě strach, že by se mu mohlo kdy něco stát. Myslím si, že to má každá maminka, ale asi to mám o něco umocněnější prostě tou první zkušeností.
0: Mluvili jsme tady o té slávě, popularitě, o tom, že se o tomhle všem jako dost psalo a dodnes píše. Máte nějak rozmyšlené, jak to řeknete Eliáškovi, aby se to nedozvěděl tak jako pokoutně od někoho jiného?
1: Já myslím, ne, úplně jsme to nerozmýšleli, ale myslím si, že až bude jako schopnej to nějakým způsobem pochopit, tak mu to řekneme normálně, že měl bratříčka. A já zároveň s manželem prostě chodíme na hřbitov pravidelně, takže malýho tam teda nebereme, ale až bude v nějakým určitým věku, tak tam určitě půjde s náma, takže by bylo asi hloupý, kdyby jsme mu neřekli.
0: Mluvila jste o tom, že vám velmi pomohlo povídání s manželem. Dostala jste to ze sebe.
1: Ano.
0: Zároveň jste kreativní člověk, jste herečka. Nezamýšlela jste třeba něco napsat na toto téma? A s tím, že by tam i třeba bylo to poselství pro diváky, co dělat, co nedělat, co pomohlo zkrátka dát to na ta divadelní prkna?
1: To mě zatím nenapadlo, ale ráda maluju. Mm. Takže jsem měla takovou terapii malbou. A to musím říct, že mě pomáhá tak jakoby v průběhu celého života se k tomu uchylovat a dostávat to ze sebe skrze barvy. Takže i v tomhle případě mi tohle pomohlo. Ale teď koketuju trochu po tom, co jsme natočili první tři díly druhé řady záhadných případů, tak koketuju s tím, že bych si zkusila napsat nějaký scénář poprvé v životě. A uvidíme. Uvidíme, třeba využiju nějakou situaci z našeho života. No. A myslím, že začnu spíš něčím lehčím.

0: Mluvili jsme o tom, jak vás to proměnilo. A jak vás to proměnilo? Stalo-li se to jako herečku? Může ten příval emocí, ke kterému došlo, ovlivnit i to hraní?
1: Tak popravdě za sebou mám teď jenom to natáčení a to zkoušení nový věci, na který se to podle mě může promítnout, to mě teprve čeká. To hraní před tou kamerou bylo najednou vlastně s větší lehkostí, s větší koncentrovaností. Myslím si, že se mi hrálo líp, ale mimo tu kameru jsem vlastně byla v nějaký tenzi pořád v myšlenkách jako se synem, ale to určitě znáte, že jo?
0: Velmi dobře.
1: Organizace babiček ano, a všeho a aby to všecko bylo jako v pořádku, takže možná i tím to bylo, že nejenom tím, že jsem se proměnila jako tím, že jsem prostě matka teďkon, ale že je to možná i tím, že ta žena je tak zahlcená, už jako až přehlcená bych řekla, vším, že možná pak, když se může zakoncentrovat na tu jednu věc, jako je právě třeba to hraní jako jedný situace, tak to najednou je jako čistý všecko, bez nějakých přidaných věcí, které často herci dělají, že jo, jako gesta a přehnaná mimika a tak dále, jako by jsou to takový jako špinavý věci, se tomu říká trochu, jakože pak, když se úplně oprostíte jako od těchto věcí a nemáte čas vymýšlet něco, ale prostě zahrajete čistě jenom to, co se po vás chce třeba. Ono se to tak jako řekne lehce, ale nedělá se to vždycky jako lehce. Tak v tom si myslím, že je to jako právě jiný, no. Možná, že je to tímhle s tím, možná, nevím. A uvidím, jaký to bude při tom zkoušení.
0: Říká se, že je strašně důležité se na něco těšit. Na co se nejvíc těšíte?
1: Tyjo, na co se nejvíc těším? Já nevím. Jako nemám teď nic konkrétního, na co bych se nejvíc těšila. Já se fakt teď těším na každou tu změnu toho malýho, kterou vidím. Jako fakt mě to přináší jako obrovský štěstí, protože z toho chlapečka se nám, nebo z toho miminka se nám najednou stává chlapeček a začíná povídat a každý den říká jiný a jiný slovíčka a je to strašná sranda, takže já jakože dřív jsem se strašně těšila na nějakou roli, kterou budu hrát nebo nějaký projekt, který mě bude čekat a teď se fakt těším na každý den, kdy budeme zdraví a budeme šťastní, no.
0: Říká Sára Donutilová. Moc vám děkuju, že jste přišla.
1: Taky se moc krásně. Děkuju za krásný rozhovor.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

0: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně i mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všem, ovšem to vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl, omlouvám se. Na druhou stranu, už tu před mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmem dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.
1: První pohledy, první úsměvy, první slova, první věty, ale nic víc, ale víc nic.

Jak vznikla naše planeta? A k čemu existuje vesmír? Co když je to jenom divadlo?

Čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových polazení. A jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian, a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor, hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek. Je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali i v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finistère. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat,

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Jani na zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mě ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože a to je, myslím, klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky. Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Mezi město se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítěz Roníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice. Tak tě zdraví.

venku, tak ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Dnes jsme zase po nějaké době mimo rozhlasové studio na ústředí horské služby v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně. Letos je to totiž přesně 60 let od okamžiku, kdy na horách pomáhají záchranářům i jejich 4 parťáci. Co všechno se psi musí naučit, jak dlouho výcvik trvá, kde je pes nenahraditelný a jaké rasy jsou pro hory nejvhodnější. Témata pro Pavla Smejkala, kynologa a místopředsedu správní rady horské služby. Ptát se budu na technologie, které při práci v terénu pomáhají, a připomeneme si i příběhy, ve kterých hráli psi kynologů horské služby hlavní roli. Jsem ráda, že nás posloucháte.
4: Zálety

0: Pavel Smejkal se narodil ve Vrchlabí, vyrůstal ve Špindlerově Mlýně a žije ve Strážném. V roce 1994 podal přihlášku k horské, stal se čekatelem, pak dobrovolným členem, sezónním zaměstnancem byl od roku 2001 a po dalších 6 letech se stal zaměstnancem na plný úvazek. Jeho prvním pejskem byla Fenka Bára, pak jsem ho potkávala s německým ovčákem Klasem a dnes má chodského psa jménem Raf. Tak moc děkuji, Pavle, že jsi přijal moje pozvání do Záletu, že jsme tě mohli navštívit a jenom předesílám, že se známe roky, tak si budeme i v rozhlasovém rozhovoru tykat, pokud nemáš nic proti. Děkuji.
1: Nemám nic proti, děkuji za pozvání.
0: Pamatuješ si na den, kdy jsi z prvního pejska štěně Báru přinesl domů?
1: Jo, pamatuju. V té době to ještě nebyl pes záchranářský, i když už když jsme ho pořizovali, tak jsme přemýšleli, že z něj záchranářský pes bude. Pořídili jsme si psa v té době půlročního. Původně jsme si jeli pro štěňátko, ale chovatelka tam měla z předchozího vrhu psa, který nás velmi zaujal, tak jsme si ho odvezli domů.
0: Což asi není úplně standardní, protože běžně se štěňata berou od schovných stanic někdy v 6 týdnech, nebo jaká je ta obvyklost?
1: Jo, je to tak, v těch 6 týdnech.
0: Kdybychom si teď spolu s našimi posluchači chtěli Báru představit, ona nebyla typickým plemenem, které běžně slouží v rámci horské služby.
1: Je to plemeno Chesapeake Bay Retriever, který se používá spíš pro myslivost, ale na záchranařinu je to pes vhodný.
0: Četla jsem právě, že říká se jim Chesapeake správně?
1: Ano.
0: Že Chesapeake jsou samostatný, statečný, houževnatí, ale samostatně přemýšlející psy. Je to důležité pro práci vlastně v rámci horské služby, ať už budeme mluvit za chvíli o plošném vyhledávání nebo o lavinách?
1: Určitě je to s výhodou. Mně aspoň to velmi vyhovuje, protože když ten pes umí sám se rozhodnout a vyřešit situaci, tak je to určitě jednodušší i pro psovoda.
0: Co bylo primárním důvodem, že jsi si vybral právě tohle plemeno?
1: Je to asi neobvyklý, ale žena chtěla hnědého psa. Takže jsme řešili, jaký pes to bude. Uvažovali jsme o labradorech, ale tam jsme nesehnali psa, který by byl z perspektivního chovu, kde by bylo dobré, aby ten pes byl zdravý, a padl mě někde do oka Chesapeake Bay Retriever a moc se mi to plemeno líbilo, takže jsme si ho pořídili.
0: Ten moment, kdy přichází budoucí pracovní pes, chápu, že ne primárně v tvém případě, ale pak pracovní pes do té své nové smečky. Jak je důležité se k němu chovat? Je to odlišné od toho, když si pořídíme štěně z nějakých jiných důvodů?
1: Já myslím, že úplně ne. Vždycky ten pes do té rodiny musí zapadnout. V případě pracovního psa je důležité nastavit ty pravidla tak, aby z něj byl dobrý pracovní pes.
0: Kdybychom měli vzpomenout na nějaké plemeno, které by se pro práci u horské vůbec nehodilo, jaké by to bylo?
1: Tak určitě pes, který nemá podsadu, to znamená, že mu byla v zimním období zima. Určitě se nehodí drobný pes, který sice by byl dobrý na sutinové vyhledávání, ale v tom terénu by třeba měl problém v letním období, kdy hledáme v lese, v plochách, tak se prodrat třeba borůvčím. Tam ti psi jsou velmi rychle vysílení a v podstatě na tenhle účel nepoužitelní. V zimě musí v rámci vyhledávání v lavině být schopen vyskočit na velké kvádry sněhu a samostatně se tam pohybovat. Samozřejmě ten pes nemůže být úplně velký, to pak je nevýhoda pro psovoda, protože občas mu musíme pomoct třeba při nastupování do vrtulníku a zvedat těžkého psa není úplně ideální a někteří psovodi řeší i to, že velký pes toho hodně sní.
0: Posloucháte rozhlasový rozhovor Zálety s Pavlem Smejkalem, kynologem Horské služby České republiky.

0: Posloucháte Zálety. Mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vraťme se teď do roku 1966. Horská služba koupila první psy do služby, německé ovčáky. Pejsek Udo sloužil na Slovensku a Fenka Herma od 24. února roku 1966 v Krkonoších. Psovodem byl tehdy Wolfgang Berger v Peci pod Sněžkou. Někde jsem četla, že stál asi 1500 korun.
1: Jo, na tu dobu tenkrát to bylo asi jako dost peněz. Byl to měsíční plat, i když on je to vlastně v podstatě podobný, jako je to dneska. A tenkrát ty psy byly používány výlučně na hledání v lavinách. Dnes už to využití mají daleko větší v letním období. Těch letních pátracích akcí máme daleko víc než zimních.
0: Vraťme se ještě k Hermě, když dovolíš. Její první práce při ostrém zásahu byla v březnu 68 v Bílém jaru. Co o tom zásahu teď víme? Co se udržuje v myšlenkách psovodu? Jak se o Hermě a o její třeba první práci právě v Bílém jaru při nejtragičtější lavinové nehodě v Krkonoších odehrálo?
1: Tak víme, že to byla velká lavinová nehoda, že tam bylo hodně zasypaných. Ten pes určitě pomohl ve vyhledávání těch lidí, i když tam někteří ty zasypaní byli ve velké hloubce a tam ten pes nemá moc šanci toho zasypaného najít. Dobře vycvičený pes je schopen tak do 4 metrů hloubky cítit zasypanou osobu a označit to místo, kde se nachází.
0: Předpokládám, že tehdy v tom 68. jí vedl Wolf Berger při tomhle zásahu, ale já znám i lavinové nehody, kdy služebního psa vedl někdo jiný než jeho pán.
1: Ano, občas se to stává. Pamatuju si případ, kdy kolega Karel Novák byl někde mimo, psa měl doma, takže jiný kolega zajel k němu domů, vzal psa a odvezli ho na místo lavinové nehody. Tam ho poslali hledat a vedl ho jiný záchranář. On, když ten pes je dobře vycvičený, tak je v podstatě jedno, kdo mu ty povely dává. Ten pes sám ví, co má dělat.
0: U které lavinové nehody bylo v Česku nasazeno nejvíc psů pohromadě?
1: To si úplně nevzpomenu, kde jich bylo nejvíc, ale vzpomínám si třeba lavinovou nehodu v Modrém dole, kde jsme okamžitě byli tři. V podstatě to byla velká náhoda tenkrát. My jsme byli na výcviku, šli jsme na oběd na chalupu na rozcestí a když jsme po obědě vylezli ven, tak jsme si všimli, že v Modrém dole spadla lavina. Tak jsme se tam jeli podívat s tím, že změříme odtrhové místo, zjistíme, proč ten sníh vůbec ujel. A když jsme přijeli na místo nehody, tak se výsledce ozvalo, že tedy spadla lavina a že je předpoklad, že jsou tam zasypáni lidi. Takže my jsme okamžitě nasadili dva psy. S kolegou

0: jsme využili i vrtulníky letecké záchranné služby a policie, kteří tam naváželi další a další záchranáře. My jsme pak už v průběhu toho hledání zjistili, že ty osoby tam zasypané nejsou, ale nakonec jsme si z toho udělali krásné cvičení.
1: Máme v historii Krkonoš i příběh, kdy pes zachránil dalšího psa z laviny. Mám tím na mysli lavinovou nehodu z 21. března roku 2008 medvědím potoce u Brádlerových Bud. Příběh, kdy tedy po pátrání v daném místě jeden z těch částečně zasypaných mluví o tom, že ještě tam někde je jeho pes retriever, labradorský retriever Karla Nováka, ho pak nachází. Máme nějaký příběh ještě podobný nebo v historii napříč Evropou, tak jak znáš příběhy z celého světa, kdy skutečně pes pomohl najít psa?
0: Nevím o jiném takovém případě, ale samozřejmě se to stát mohlo. On ten pes na to není primárně cvičený, primárně cvičení na vyhledávání lidského pachu, ale ve chvíli, kdy tam cítil pach jiný, značil úplně stejně, jako by to byl člověk a pes byl nalezen. Takže super příběh.
1: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky, místopředseda správní rady Horské služby Pavel Smejkal. Natáčíme pro vás na ústředí Horské služby ve Špindlerově Mlýně. A témata, která dnes probíráme, se týkají třeba i výcviku psů, které slouží u horské služby. O plemenech už jsme mluvili. Je důležitá chovná stanice, kde si pejska vybíráte?
2: Důležité je, aby byl pes od rodičů, kteří jsou zdraví. To je úplně základ, protože blbý je, když člověk cvičí psa, výcvik trvá třeba 2 roky a pak se zjistí, že tam je nějaký zdravotní problém, tak to nikdo z nás nechce věnovat tolik energie a času, když ten pes potom nemůže sloužit a zachraňovat. Není úplně důležité plemeno. My máme u horské služby doporučené plemeno německého ovčáka, protože to pes ideální velikosti, je dobře vycvičitelný, snáší chlad, dokonce se u něj dá využít i to, že s ním může jít i jiný psovod. Jsou ti psi takhle historicky z armády a z policie zvyklí, byť u nás ve chvíli, kdy jde pes na ostrou pátrací akci, tak musí mít splněnou zkoušku a ta zkouška je pes a psovod, takže oficiálně by s ním jiný psovod jít neměl.
1: První ostré nasazení.
2: Moje první ostré nasazení, to si nevzpomenu. Asi to bylo nějaké letní plošné hledání s Fenkou Bárou, určitě. Pamatuju si jedno z těch prvních, kdy jsme hledali řidiče kamionu, který se naboural, vystoupil z toho auta a nikdo nevěděl, kam odešel. V autě byly stopy krve, takže byl předpoklad, že je zraněný. On měl otřes mozku a odešel neznámo kam. Takže jsme prohledávali celé okolí. Byla to pátrací akce, která trvala asi 10 hodin. Nakonec byl řidič nalezen, bohužel už bez známek života.
1: Vzpomínám na spoustu příběhů, kdy to pátrání ve výsledku bylo zbytečné, protože někdo zkrátka o sobě nedal vědět, že už je tam, kde chtěl být, anebo možná kde nechtěl být, ale každopádně je v pořádku. Ubývá nebo přibývá takových situacích pro vás?
2: Je jich výrazně míň. Já když jsem začínal u horské služby, to jsem tedy ještě psa neměl, tak byly běžně 2 až 3 pátrací akce za týden. Bylo to hodně náročné v zimním období, ale s příchodem postupně mobilních telefonů toho výrazně ubylo a možná, že i lidi jsou zodpovědnější, ale pamatuji mnoho pátracích akcí, kdy jsme třeba celou noc někoho hledali po horách a ono se zjistilo, že potkal nějaké známé, s kterými buď odjel někam, nebo přespal u nich na jiném ubytovacím zařízení a vůbec o sobě nedal vědět.

0: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vy máte přehled o tom, jaké území ten pejsek prohledal vlastně pomocí GPSky, pomocí nějakého konkrétního programu, softwaru, něčeho, co vám zkrátka v moderní době pomáhá?
1: Určitě jo, pes má na sobě GPS obojek vysílací. Dřív jsme používali klasický GPSky od Garminu, ale postupem času jsme tuhle technologii vylepšili. Nyní používáme obojky od firmy Doctrace, které ale máme elektronicky propojené do systému Pátrač, což je pracovní název, ale všeobecně v České republice známý mezi psovody. Je to systém počítačový, který umožňuje naplánovat celou pátrací akci, rozdělit tam sektory, v podstatě všechno to můžeme dělat na dálku a psovod dostane do aplikace mobilního telefonu přesnou plochu, kterou má prohledat, takže nemusí jezdit ani za velitelem pátrací akce po telefonu nebo po vysílačce se s ním domluví. Ty plochy jednotlivé mají svá čísla. Můžeme všichni psovodi v rámci České republice, kteří mají atest ministerstva vnitra, tak tyhle ty aplikace mají, takže můžou dojet rovnou k té své ploše. Ve chvíli, kdy ji prohledají, tak od velitele dostanou další plochu, kterou prohledají a velitel vidí online, kde se pohybuje pes, kde se pohybuje psovod, co všechno je prohledáno, vidí to všechno v jedné mapě, kde se mu všichni pohybují a podle toho může tu pátrací akci koordinovat. Velmi nám tyhle věci pomáhají.
0: Výrazné urychlení, co se asi nezměnilo, jsou schopnosti, kvůli kterým používáme psa právě pro tyto typy zásahu. Velmi stručně, v čem všem je pes dokonalejší než člověk?
1: Tak má výrazně lepší čich. Pes je schopen prohledat plochu v letním období zhruba 10 hektarů za hodinu. Pokud by to měli prohledávat lidi, tak je na to potřeba, jeden pes nahradí zhruba 10 až 15, někdy i 20 lidí v rojnici, takže výrazné zjednodušení a zrychlení. A další věc je, že díky tomu nosu ten pes je schopen prohledávat místa, která jsou pro rojnici téměř neprůstupná, nějaké husté porosty a tak, když to ten pes buď tam proběhne, ale hlavně to cítí na velkou vzdálenost. Dobře vycvičený pes cítí pach člověka, který se v tom lese pohybuje na vzdálenost 200 i 300 metrů ve chvíli, kdy fouká vítr směrem od té pohřešované osoby směrem ke psu. A co tam je v podstatě od toho, aby psa naváděl v té své ploše tak, aby pes měl co nejrychlejší a největší šanci ten pach té pohřešované osoby v co nejkratším čase zachytit a následně označit.
0: Byl nějaký moment, na který si teď vzpomeneš, kdy jsi řekl, on je chytřejší než já, on ví víc než já?
1: To se mi stávalo hlavně s prvním psem, Fenkou Bárou. Ta byla velmi chytrá a dokázala si poradit ve spoustě situací. Já prostě jsem si myslel, že tam nikdo není a on na její chování jsem poznal, že jo, byla schopná si i ve velmi složitém terénu najít cestu a dostat se co nejblíž k pohřešované osobě a tam začít štěkat. Ve chvíli, kdy to nešlo blíž, tak začala štěkat a já jsem někdy nechápal, na co štěká. Následně teda během krátké doby jsem pochopil, že ten pach se tam motá způsobem, který jsem nepředpokládal v ten první okamžik a skutečně ta pohřešovaná osoba tam byla.
0: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Pavel Smejkal, místopředseda správní rady Horské služby a kynolog Horské služby. Pavle, vzpomínala jsem jména tvých psů. Bára, Klas a Raf. Jsou to jejich jména, která měly v rodném listě, anebo jsou to jména, kterými jsi jim říkal bez ohledu na to, co mají v papírech?
2: Ve dvou případech ano, jsou to jejich jména, které měly v rodném listě. Ve třetím případě ne. Třetího psa my jsme ale získali zase takovým neúplně typickým způsobem. Psovi byl zhruba rok a získali jsme ho od paní, která na něj neměla úplně tolik času, neměla úplně vhodné podmínky na jeho výchovu a pes jim hodně utíkal. A chtěl si ho vzít jeden kolega z Krušných hor, tam to neprošlo doma, protože ještě neměl svého psa, s kterým chodil na hledání úplně tak starého a dva psi mít nemohli, takže jsme se potom domluvili, že pes z Krušných hor se přestěhoval do Krkonoš, bývalí majitelé za námi jezdí, my jezdíme za nimi, takže občas si ho i půjčují a psa pojmenovali oni a jménem Raf, nám se to líbilo, tak jsme jméno nechali, ale v rodném listě ho nemá.
1: Jak rychle pejsek regeneruje?
2: Pes regeneruje výrazně rychleji než psovod. Když jsme dělali testy společně s policií a Českou zemědělskou univerzitou, tak jsme dělali hledání 3x3 hodiny s malou pauzou a většinou s tím měli problém ty psovodi. V tom třetím hledání pes psovi stačí jako velmi krátká regenerace. Máme zkušenost, že když hledáme, hlavně v tom letním období, tedy kde ty pátrací akce jsou mnohahodinové, někdy i několika denní, že záleží samozřejmě na teplotě a podmínkách, ale psovi stačí 5 minut pauza, on si odpočine a může další minimálně půl hodinu, někdy i díl hledat. Psovod to většinou tolik toho nevydrží.
1: To, co mi přijde v rámci výcviku pejsků Horské služby hodně komplikované, jsou ty zmiňované podmínky. To, že vlastně pes musí pracovat s mnoha jinými, že musí být schopen pracovat třeba v lučném prostředí, v bezprostřední blízkosti vrtulníku a podobně. Možná právě to nastupování, vystupování z vrtulníku jeví se zvenku jako činnost obtížná. Je to skutečně pravda?
2: Určitá obtížnost tam určitě je, záleží ale velmi na povaze těch psů. Pokud je pes dobře motivovaný a výcvik nastavíme tak, že po nastoupení do vrtulníku následuje nějaký krátký let a následně hned hledání a uděláme to párkrát, tak ten pes si to potom spojí a on ví, že i když v tom vrtulníku je velký rachot, je to pro něj nepříjemné, tak bude následovat to hledání, to je to, co ho baví a pak do toho vrtulníku nastupuje velmi, velmi rád.
1: Ono je to vlastně všechno pro něj hra, viď? Chápu-li správně?
2: Jo, je to tak. Je to hra o nějakou psí hračku, kterou v počátku výcviku figurant má u sebe a tou hračkou toho psa odmění. Využívá se kořistnický put, který je psovi vrozen. Někteří kolegové cvičí na žrádlo a vždycky tam následuje pohrání si s tím psem, přetahování se o tu hračku a následně figurant nechá psa vyhrát. Ve chvíli, kdy je to ostrá pátrací akce, tu hračku pohřešovaná osoba u sebe nemá, ale psovi to vůbec nevadí. Ono, když jednou, dvakrát z mnoha dalších hledání tu hračku přinese psovod, tak ten pes to v podstatě nerozlišuje a hledá rád.
1: A jak vypadá běžný den kynologa Horské služby? Asi je třeba rozlišit, jestli se jedná o zaměstnance Horské služby, o sezenního zaměstnance, případně o dobrovolného člena Horské služby, anebo je tam něco společného?
2: Tak společné tam máme určitě to, že to děláme rádi, že to chceme dělat, protože pro všechny z nás je to práce navíc. My si musíme odsloužit všechny svoje služby úplně stejně jako ostatní kolegové a ten výcvik je nad rámec našich povinností. Výhodou zaměstnanců je, že mezi úrazy, když nemáme nějaký výjezd, můžeme pocvičit, kdežto dobrovolní členové to musí dělat v rámci svého času. Ale toho svého volného času do toho dáváme všichni obrovské množství.
1: Kolik pejsků aktuálně slouží u Horské služby?
2: Tak v současné chvíli máme u horské služby 21 psů a psovodů, z čehož 4 jsou teprve ve výcviku a ještě nemají splněny všechny zkoušky, tudíž nemůžou chodit na ostré pátrací akce.
1: A ve srovnání s dobou minulou přibývá nebo ubývá, nebo se držíte přibližně na stejných číslech?
2: No, v minulosti jich bylo výrazně míň, když jsem začínal, ale bylo nás i víc. V posledních 2 letech 4 psovodi skončili, někteří z důvodu nedostatku svého času, někteří měli psa, který už byl starší, nemohl dál sloužit a dalšího psa už si nepořídili.
1: Vzpomínám si na jeden moment, kdy se jeden z služebních psů horské služby ztratil a pro média bylo velmi zajímavé vyčíslení toho, kolik vlastně výcvik takového psa a takový pes, který zrovna si hověl na gauči u jiného pána, kolik vlastně stojí. Dokážeme to nějak aspoň přibližně vyčíslit?
2: Já si pamatuju na tuhle událost, bylo to zhruba před 15 lety a tenkrát to někdo vyčíslil na 200 tisíc korun. Dneska by to bylo asi daleko víc, nevím, co všechno do toho počítali, ale určitě to náročné, jak časově, tak finančně je a výcvik psa, než je schopen jít na zkoušky a úspěšně je absolvovat, trvá zhruba 2 roky.
1: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes psovod horské služby Pavel Smejkal. Celou dobu mluvíme o tom, co psovodi učí své psy. To jsme probrali z mnoha různých úhlů pohledu. Obráceně, co pes učí svého pána?
1: Tak zase se vrátím ke své fence Báře. Ta mě naučila, že není potřeba úplně spěchat, že je potřeba některé věci dělat s rozvahou a často je to ve výsledku rychlejší a efektivnější.
0: Bára byla fena. Hraje to roli vlastně při výcviku, že se jedná o pejska nebo že se jedná o fenku?
1: Určitě fena je zpravidla klidnější i vyrovnanější, ale není to úplně vždycky pravidlem. Klas byl klasický německý ovčák, výrazně rychlejší než Bára, ale já jsem svého času měl ty psy oba dva současně, Bára dosluhovala, Klas byl ve výcviku, ale v době, kdy už měli zkoušky i oba dva, Bára byla přestože starší, pomalejší, tak byla schopná najít výrazně rychleji.
0: Poslední otázku, jako vždycky v Záletech klade Pavle umělá inteligence. A když jsem se zeptala umělé inteligence, na co já bych se v záletovém rozhovoru s tebou měla zeptat, přišly dvě otázky. Zdali mají psi smysl pro humor a jestli se dokážou urazit. Takže mají smysl pro humor?
1: Asi jo, při hře bych řekl, že ano, občas si z nás dělají srandu jako z psovodů a urazit se dokážou určitě, zvlášť když jim něco zakazujeme a oni to dělat chtějí. A některá plemena nebo i fenky to tak někdy mají, potřebují takový ten měkčí přístup a ve chvíli, kdy to psovod přežene, tak ten pes se svým způsobem urazí a pak někdy i třeba dva dny nechce k tomu psovodovi moc chodit a ofrňuje se, nechce poslouchat, nechce pracovat, takže určitě může být uražen.
0: Moje přání je, abyste vždycky všude, kde vás třeba byli včas, abyste si se svým čtyřnohým parťákem rozuměli a aby vám ta vaše vzájemnost, která tam bez pochyby hraje důležitou roli, vždycky dělala radost. Tak moc krát děkuji za záletový rozhovor.
1: Také děkuji za pozvání i za rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Those Russians.
1: Bylo 5 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V New Yorku začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. Za Česko se zúčastní prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka. Je světový den dárců kostní dřeně. Hodný dárce se v Česku hledá pro stovky nemocných ročně. Počasí bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť, teploty do 17 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. V americkém New Yorku začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Po generálním tajemníkovi OSN Antonio Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Luisovi Inaciovi Lulovi da Silva promluví americký prezident Donald Trump. Mezi řečníky bude i francouzský prezident Emmanuel Macron. Za Česko se zahájení rozpravy zúčastní prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Velvyslanci států Evropské unie se dnes ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Vypadalo to, že se země EU shodnou už včera večer, ale Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu podle informací ČTK byla jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po jednání vlády premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Ceny benzínu a nafty bude stát od října znovu regulovat. Rozhodla o tom vláda. Marže obchodníků zastropuje na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření zatím potrvají do konce října. Dopravci rozhodnutí vlády vítají, říká mluvčí Česmadu Bohemia Martin Felix.
3: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk pražském IKEMu Marie Kuříková.
4: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
1: Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku rozsvítí červeně. V Praze to bude třeba Pražský hrad.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude oblačno na severu a severovýchodě až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer se místy téměř vyjasní. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7.
2: Doprava.
1: Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně uzavřená kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto, budou tam taky čistit vozovku od vyteklých kapalin. Policisté provoz odklánějí přes město. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
0: Příjemné dobré ráno, v úterý 22. září. Dary nám popřejeme všechno nej a pošleme skupinu Tým. A za chvilku i pohled do dnešních českých novin. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

skupina Tým ve vysílání dvojky. A teď je zajímavosti z dnešních novin. Hamburger, jeden ze symbolů levného amerického stravování, se pro část Američanů mění v luxus. V restauracích v New Yorku, Washingtonu i Kalifornii už není výjimkou burger za $30, tedy v přepočtu za více než 600 korun, píše dnešní Právo. Pojišťovny by podle zjištění Hospodářských novin měly vyplácet svým klientům za absolvování preventivních prohlídek a screeningu až 1500 korun, takzvaně na ruku. I o tom píší Hospodářské noviny. No a asi každý Čech má na petřínskou lanovku nějakou vzpomínku. Vozidla, zamilované, cvinčence, studenty, sáňkaře, turisty a kdysi i návštěvníky zemské výstavy k její chloubě petřínské rozhledně. A ode dneška zase bude. Po 2 letech se rozjela asi nejznámější česká lanovka na pražský vrch Petřín. O tom píše dnešní Mladá fronta Dnes. Když se vozy potkají, mrknou na sebe a zčervenají. A teď už Roxette na dvojce. Asi.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Převažovat má oblačno, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat, místy až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.

Marie Rotrová na dvojce a písnička Doma a historické události dnešního dne právě teď. Třeba Rudolf II. Byl korunován na českého krále v roce 1575. V roce 1869 byl dán v Rakousku-Uhersku do oběhu první korespondenční lístek na světě. Byl patentován i kornoutek na zmrzlinu v Itálii v roce 1906. V 64. na konci léta v Praze napadl sníh. Také od roku 1990 máme světový rekord v rychlosti mluvení. Jeden člověk ze sebe stihnul během 650 sekund vychrlit 595 slov. V roce 1994 se vysílal první díl amerického seriálu Přátelé a také zahájilo provoz výstaviště v pražských Letňanech, a to v roce 1998. A ještě rok 2002 proběhlo přečíslování všech telefonních čísel u nás. Termín meziměstská volačka se stal součástí historie.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Sněmovna se dnes může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. Poslanci by mohli projednat taky zvýšení důchodů starších seniorů o 500 korun po dosažení 80 let, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraj valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump pátek uvedl, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvá na zachování své suverenity a právu obyvatel Grónska rozhodnout o své budoucnosti. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinerii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí taky hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o půl metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jde o úseky, kde při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Slabá místa vytipovalo podle zkušeností s povodněmi v letech 1997 a 2024. Česká volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy dohrála. Belgii podlehla 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále.
2: Počasí.
3: Většinou bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
2: Doprava.
3: Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto, z kterého vytekly kapaliny. Policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy vyšetřují nehodu u Andělské hory. Na rovném úseku srazilo osobní auto zvěř. Na místě už jsou policisté, projíždějte opatrně. My přejeme šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Vláďa Slezák.
4: Hezké dobré ráno. Speciální lepidlo brněnských vědců dokáže slepit kosti i tříštivé zlomeniny. Mohlo by usnadnit operace a urychlit hojení. Více se dozvíte už za chvíli ve vysílání dvojky v úterý 22. září. Dary nám přejeme, všechno nej. A posíláme další písničku. Dobré ráno.
2: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku a za chviličku to už tu bude třeba Olga Lounová, ale teď také reportáž. Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoci léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinulo jeho na CEJTEC VUT společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď na výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová v živém organismu.
1: Ovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
3: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
4: Teďka vytváříme prostě záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
3: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
4: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
3: Vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
5: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat i injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
3: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a za čas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
4: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle lepím zpátky.
3: A nyní už jenom zašijete.
4: Zašíváme a experimentální operace končí.
3: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
3: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
3: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: To byl Roy Orbison ve vysílání Dvojky. Přehánky se v tuto chvíli pohybují a vyskytují v okolí Jihlavy, Pardubic a Hradce Králové a pak také v okolí Zlína. Teploty ty se pohybují od 8 většinou do 11 stupňů. Mimochodem v roce 2003 v pražském Klementinu naměřili 29,2 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 1927 tak bylo pokořeno skoro o 3 stupně. Nadále má být chladno a na východě i přehánky, převažovat bude oblačno, oblačnost začne odpoledne a večer ubývat a místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 7 stupňů a na Šumavě až 10 stupňů Celsia. Tolik tedy počasí, teď už další písnička, tentokrát od skupiny Činasky. Dobré ráno.

0: To byly činasky ve vysílání dvojky. Teď je 5 hodin 50 minut a my vás opět potěšíme. Tentokrát s Halinou Pavlovskou, která pro vás má opět kousek štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Vzpomínám si, jak jsem jednou křtila ve dvoře Králové v zoo mládě malého orangutana. Byla to veliká sláva. Sešlo se na křest spousta lidí. Natáčela to televize a akci nahrával i rozhlas. Já jsem si přichystala slavnostní kmotrovský projev. Řekla jsem, že přeju opičce, aby z ní vyrostl slušný člověk. Všichni úžasle zírali. Já jsem se ale nespletla, já to tak formulovala schválně. Výraz slušný člověk jsem myslela jako charakterovou vlastnost. Po projevu jsem svému 10letému synovi, který byl na křtu se mnou, řekla. Ty lidi tam byli všichni nějaký divný, nikdo se nesmál. A můj syn, úplně bledý, pravil. Ty si totiž celou dobu neříkala, že křtíš orangutanka. Ty si říkala, že křtíš brontosauříka. Jo, takhle mě můj mozek zradil. Místo orangutanka by tam prostě podstrčil slovo brontosauřík. No a proč vám to dneska říkám? Protože den 22. září je dnem nosorožců. A právě 22. září roku 2010 se v zoo ve dvoře Králové narodil nosorožec se jménem Just Era. Tak happy birthday.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A na dvojce už za chvilku ranní dvojka, také Queen a Vláďa Slezák, ten vám popře krásný dobrý den.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude novinářka a moderátorka Adéla Šponerová. Proč se rozhodla v nové sérii Stělesnění podívat pod povrch zdánlivě dokonalých těl ze sociálních sítí? Co jí přinesl profesní přechod z prostředí módní branže k televiznímu zpravodajství a co vidí mladá novinářka ve světě zpráv jinak než generace jejich rodičů a v čem si naopak rozumějí? Nejen na to se zeptám novinářky a moderátorky Adély Šponerové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
6: Zavůní oceánu.
5: Jaký je první úkol?
6: Místními chutěmi.
7: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
6: Historií.
5: Tady se narodilo Portugalsko.
6: I nečekanými zážitky.
7: Počkej.
6: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
7: Takhle nějak vypadá ideál.
6: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory. V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny. Počasí bude oblačno, na severovýchodě až zataženo, místy déšť, teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech století seniori dostanou navíc tisícovku. Vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
9: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdíl dílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
8: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové nejstarší seniory potřebují taky dostupné zdravotní a sociální služby. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
10: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
8: Detaily jsou na serveru i rozhlas.cz. V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli dnes začíná zasedání valného shromáždění OSN. Počekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský se budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva z prodeje ropy financuje válku. Šéfové Bochemie dnes na veřejném setkání v Bohumíně vysvětlí své plány na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice, která firmě vytýká, že o projektu samosprávu ani veřejnost včas neinformovala. Do 8. října může Bohumín i veřejnost zaslat krajskému úřadu připomínky k záměru. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba Vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o 60 000 sazenic. Ztráty mají i Lesy České republiky, říká mluvčí Eva Jouklová.
11: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
8: Pokud bude vhodné počasí, vysadí lesy náhradní stromky ještě na podzim.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Dnes bude většinou oblačno. Na severovýchodě zataženo, místy déšť nebo přehánky. Odpoledne večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
0: Doprava.
8: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov na 20. kilometru se srazila dvě auta. Blokují levý a prostřední pruh. Zdržení je 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy stojí před dálnicí D1 kolona za odbočkou na čtyřkoli. Je skoro na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
12: Hezké dobré ráno, přátelé. Dnes je úterý 22. září.
13: No, prosím tě.
12: Ano, to byl hlas Reginy Květoňové.
13: Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
12: Tak co? Jak to šlo včera?
13: No, výborně.
12: Co jste dělali večer?
15: Tak to není zrovna.
13: My jsme se dívali na vrchní prchni.
12: Jste se dívali na vrchní prchni.
13: Můj mladší to neviděl a byl nadšený.
15: Jo, ale úplně večer jsme se dívali na Homeland. Což je takový seriál z prostředí CIA, FBI, NSA, Izrael, Pakistán. A strašně napínavé. Podobně něco podobné jako Fauda.
13: Aha.
15: Kterou sleduje tvůj muž, Reggie.
12: Homeland, Fauda.

0: Takové ráno na dvojce.
1: 6 hodin 9 minut. Tak nám Regina přehrála celý film Vrchní prchni během písničky skupiny Krištof. No a my jedeme dál. Asi Vrchní prchni nemusíme adorovat, nebo naopak musíme, protože musíme. To je jeden z největších úplně českých filmů. Myslím, to je toho komediálního žánru.
2: A dobrá zpráva je, že to funguje i u 17-letých lidí.
1: To z toho mám velkou radost, jo, že se začínají líbit těm 17-letým a mladým všechny ty, což takhle dá si špenát, pane, vy jste vdova, zítra vstanu, pařím se čajem, Vrchní prchni, tyhle ty všechny rozpuštěný a vypuštěný, já chyme hodil do stroje. Všechny tyhle ty ptákoviny, výborný.
3: Jo. Tak přátelé, já vám tady asi přečtu celý špek, vůbec nic si nepište.
1: Tak jo, to znamená ranní špek, hádanka, tralala, bum.
3: Tralala, bum, uvidíme, jestli to bude tralala. Takže, já jsem něco. S tím, s čím většina z nás už přišla do styku, ale vlastně jsme nikdy nepřemýšleli nad tím, jak jsem vznikl. Jo, co vlastně jsem.
2: Vy umím plavat. Vy jako samozřejmost?
3: No, spíš chlapy.
2: Aha.
3: Ale až to slovo řekneme, tak myslím, že budete vědět i ženy. Umím plavat, umím létat, umím jezdit, umím vyrábět elektřinu. A teď se dostáváme k tomu. Já musím říct, že jsem materiál, protože jinak byste na to nepřišli. Takže, trupy, paluby, lodí, jachet, kánoje, kajaky, pedalboardy, windsurfingová, prkna, karoserie, části závodních automobilů, kapotáže motocyklů, některé části autobusů, vlaků, tramvají, součásti letadel a vrtulníků, konstrukční části energetických zařízení, lyže, snowboardy, tenisové rakety, tam už to tak asi nebude, hokejky, vesla, luky, bazény, střešní a fasádní prvky, různé kryty, konstrukční panely, potrubí, nádrže, lávky, schodiště, rošty.
2: To jsou všechno pánská zábava, to je jasný.
3: Chemicky odolné nádrže, sila, potrubí, kryty strojů, průmyslové vany, části zařízení, kde je problém koroze. Karoserie některých obytných vozů, sanitární kabiny, sprchové vaničky, telefonní elektrické sítě, sochařské a umělecké objekty, filmové rekvizity a kulisy. A můj příběh vlastně začal omylem, jeden muž chtěl pracovat se sklem, ale místo toho očekávaného výsledku vznikla taková jemná vlákna. Můžu vám to přečíst ještě jednou, ale to bude 6:30.
4: Taková dobrá nálada tady byla.
3: Víš?
2: Jak ta nálada dokáže chlet pak vše? No, tak já nevím.
3: Přepisoval jsem ho milionkrát, ale ty víš.
2: Jaká umělá hmota, ne?
3: Je to jedno slovo?
2: Právě. Proto jsem si troufla říct ta dvě, že to nebude
3: a
2: dobře.
3: Existuje taková francouzská kapela, která zpívá Ameno, že jo? Ameno. Dore, ameno, dore, mi. Jo, znáte to?
1: No, my jsme to zpívali ve jméno.
2: A my jsme zpívali Mařeno.
1: Mařeno. A to se takhle
3: to jmenuje. To se tam vejde, tady to, se tam...
1: Takhle se jmenuje ta kapela.
3: Era. Era a zpívá Ameno. Ne, ta kapela zpívá Ameno a ten špek by se tam vešel místo Amena. Krásně, plně.
4: Jo. Mhm.
2: Jakože to je krátké
3: stroj. Ale je to ad, jo. Je to ad. Není to ino.
1: Jo, počkej.
3: Takže loď, kajak, bazén, letadlo, vrtulník, automobil, motocykl. Je to strašný.
1: Já to zásadně...
3: A jsem z vyšších vrstev. Jo. Já nejsem jenom plast, já jsem z vyšších vrstev.
2: Takový magnát.
3: Mhm.
1: A... Když je v lodi díra, tak zásadně používám epoxy HS104, nebo co to tam říká.
3: A máš
1: to? V tom, co tební se staduje líjí, ne? Přece.
3: Prosím tě, ty máš, já jsem tam uložil zvuk do daletu, jestli bys byl pak tak hodnej a možná po písničce pustil kousek té písničky Ivana Mládka.
2: Se náhodou taky tím špekem neoznačuje se takový způsob líčení?
3: Já ti rozumím, co se týká vrstev,
2: ano,
3: toho vrstvení make-upu.
2: Ano.
1: A chceš to pustit teď?
3: Já bych to pustil až později.
1: Dobře, tak jo.
3: Že tam už je to jasný, je to, ale no, já jsem si s tím fakt nevěděl rady.
1: Tak dvojka@rozhlas.cz, zkuste nám napsat váš tip, milí posluchači, jestliže teda máte třeba chviličku času takhle po ránu. Buď dvojka@rozhlas.cz, nebo inženýr Králík.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 18 minut. My hledáme v ranním Špeku, v naší ranní hádance, nějaký materiál, ze kterého se dá vyrobit úplně všechno. A ty nejseš sm. Nejseš. Já jsem totiž dlouho si myslel, že jsi sm.
2: Ale sm, nevím, co je sm.
1: Sm?
2: Mhm.
1: Jako smalt.
2: Já myslel SM. I při úterku bavíte. Telefon mi to neustále opravoval na bacíte, ale je to. A teď napsala Kačka správnou odpověď. Pokud ne, pobavil mě komentář. A taková dobrá nálada tu byla. Tak já doufám, že nálada bude tady přespávat dál. Takže je to něco, s čím se většina z nás setkala, asi málo kdo přemýšlí nad tím, mm-hmm. jak jsem vzniknul. A vlastně z čeho se skládám. Ale umím plavat, umím létat, umím jezdit, umím vyrábět elektřinu svým způsobem, co se týká lopatek na větrných elektrárnách. Je to strašně technické, já se za to omlouvám, ale na nic jiného jsem nepřišel. Ale i na kánoje, kajaky, pedalboardy, windsurfingová prkna, karoserie, kapotáže motocyklů, některé části autobusů, vlaků, tramvají, lyže, rakety,
1: jseš úplný genius.
2: Vesla, bazény, střešní fasádní prvky, různé kryty konstrukční panely, potrubí, nádrže, lávky, schodiště.
1: Schodiště?
2: Čověče, raky. A já jsem nad tím přemýšlel a já jsem se s jedním setkal. Do bazénu se dělají schodiště k bazénu. Mm-hmm. Spevnější, ono nás je víc. Jo. Jsme různě tlustí a teď už to můžu říct, ten kompozit může být z různých materiálů v současné době, ale dřív to bylo původně spojeno se sklem a smůlou vlastně, pryskyřicí.
1: Takže jsi kevlar.
2: Teď můžu být i z kevlarových vláken, no. Klidně bych pustil tu, no, prosím, tu ukázku, no, ať už se tady netrápím. Já měl

0: to Boh dalo.
1: Ano. Seš lamina?
0: No.
1: Laminát. Ale...
0: teď zkuste vymyslet napovědy na laminát.
1: Co to
0: je? On je z několika vrstev, jinak ano. Opravdu šlo o omyl. Původně se vědec snažil vyrobit vlastně pevnou tabuli skla, ale nějak se mu to rozsypalo a vznikla vlákna. Pak přišel druhý kolega a řekl, hele, to bychom měli využít, zalijeme to do nějaké hmoty. Už asi tehdy to se psalo nějaké konec 19. století do nějaké pryskyřice, ale ještě předtím prý vznikl bakelit a snažili se ta vlákna, zalít bakelitem, což ale úplně nefungovalo, protože on byl do jisté míry křehký. Tady jsme potřebovali pružnost, tak proto ta pryskyřice. Mm-hmm. A dál jsem se nedostal, pak už jsem se dostal jenom k tomu jeho využití. A je to fakt jako nepřeberné množství.
2: No, co a takže lehký,
0: pevný, odolný.
1: Ano. Jestli si vzpomenete,
0: co byste bez mě dělali?
1: Možná našim posluchačům připomenu, kde jsme byli v Třebívlicích, tak jsme byli na Mostecku. Já jsem i vysílal z Mostu. A já jsem se tam zúčastnil takové akce, takového závodu nováčků, v podstatě amerických závodních automobilů série NASCAR. A ty jsi se ptal, to auto je velikánský, že jo, obrovský. A říkám, no to není nic složitýho, to je jenom klec, v tom je motor a celý je to z laminátu. Na to jsem nasadili.
0: No jasně. Pak,
1: protože se to během toho závodu celý roštípe, že jo.
0: No já jsem se ptal, kam si dáváte platos vejci.
1: Jo, no, no, no.
0: Díkám.
1: Díkám. O to nemá ani, totiž ani dveře.
0: No a ta éra a to ameno, tam se zpívá krásně, že jo. Laminát, laminadore.

0: La mi na do re mi.
1: No, fakt. No, já jsem si to přetextoval, musel jsem, já už jsem byl zoufalý.
2: Já to najdu. Ale... se zpívá v Amenu, se zpívá o laminátu, jo?
1: Ne, ne, to tam zpívám já.
2: Jo,
1: ale klidně to půst, zaspíváme si společně.
3: No, ale tady v tom též duchu si notuje i Paťas 77 Karviná, že by lamino, snad nejsem vemeno. No, šlo by to asi.
1: To jo, no.
2: Počkej moment.
3: Ale to

0: Teda, jestli tam bude někde laminát.
1: Ne, není tam laminát, to je... Lamino Dore.
0: Tak to je perfektní.
1: Děkuju, no. Já jsem ti od začátku říkal, že tam lze použít ten...
2: Když nemáš špek, slovo, tak se ti tam hezky vejde.
1: Mně se to líbí, já to přespívám.
0: Jo, udělám. Ne, to je skvělý, to bude třeba... Já se vznáším, já si létám, tak když budu mít třeba nápovědu, já nevím...
1: Laminátem si
0: lamina, létám. Lamina, ano. Já se vznáším, já si létám, tak kdyby třeba, kdyby bylo ve špeku letadlo... Ne, letadlo ne, to bych chtěl třeba auto. Jo? Mm-hmm. Já se vznáším, já si jezdím, jo, že to prostě přetextuju, protože
1: no,
0: se mi to hodí.
1: No, to nevadí, přesně tak, že se to hodí. Ale mě se to rýmuje, ono to nemusí dávat ani smysl. Jenom ať se to rýmuje.
0: Ameno, laminato. Tak to je dobrý, perfekt, teď už jsem klidnej.
2: Lamino. Ale těch zkušeností, které máte
0: s laminátem,
2: na ty vím, jestli dojde.
0: Jedu.
1: Pojeď.
0: Sonja Millerová, krásné ráno, myslím, že dnes je to laminát. Revoluční ročník 1948 a píšu poprvé.
3: Hrajem.
2: Už nemáme čas.
0: A jo, to je pravda.
1: Jo, a učitel dějepisu nás tím mlátil, když jsme byli hajzlíci.
2: Je to sklolaminát, Honza, poděbrali 84. No, jako děti v 90. letech jsme sklolaminátové tyčky kradli u bývalých JZD a dělali si z toho luky. A pak jsme se pořád drbali, jak nás svědili ruce od těch třísek.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Od těch vláken.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Na financování služeb v oblasti závislostí půjde příští rok ze státního rozpočtu 415 milionů korun, podobně jako letos. Dalších 85 milionů korun zamíří na podporu prevence, schválila to vláda. Ta v létě převedla agendu závislostí pod ministerstvo zdravotnictví. Námořní mise ESPIDE z Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. V současnosti disponuje jen 6. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Kalasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husijů. Na misi ESPIDE se podílejí Itálie, Francie, Německo, Řecko, Nizozemsko a Belgie. Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou už za půl hodiny z újezdu a Petřína poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Lanová dráha z újezda přes Nebozízek na Petřín bude zatím ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024. Víc než 60 českých budov a památek, včetně Pražského hradu, se dnes večer rozsvítí červeně. Má to připomenout dárcovství kostní dřeně. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry potřebují, aby se do nich zapisovalo co nejvíc lidí. V pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události informovala agentura DPA s odvoláním na mluvčího muzea. Muži je připevnili lepící páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na ně podal trestní oznámení.
0: Počasí.
2: Bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě do 10 stupňů.
0: Doprava.
2: Dálnice D1 je na průjezdu Brnem směrem do Prahy neprůjezdná. V dopravním omezení se srazil kamion s motorkářem na kilometru 196. Tvoří se kolony nejen od D1, od Slatiny, ale také na D2 na příjezdu směrem z Bratislavy. Náhradní trasa je přes Slatinu, respektive Modřice. Na silnici 3 z Benešova do Prahy stojí před dálnicí D1 kolona za odbočkou na čtyřkoli. Je skoro na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
3: Ano, jsme tady a moc vám děkujeme, že jsme společnými silami přišli na laminát.
4: Napsala Radka 70, krásné ráno, přiběhla jsem z koupelny pozdě, ale je to laminát, pa a zase letím do koupelny. A pak je tady opravdu spousta vzpomínek. Napsal, teď to nemůžu najít, učitel dějepisu nás tím mlátil, napsal Honza Socha z Velkého Valtinova. A pak je tady ještě Jakube.
5: Dobré ráno, nejdříve jsem si myslela, že špekem je hliník, co se odstěhoval do Humpolce, ale nejspíše to bude laminát a je to pravda. Vůbec nemám představu, co je to za materiál, z čeho se vyrábí, z čeho to je, když jsem byla dítě a myslela jsem si, že je to tenké dřevo.
3: No, vlastně to je, jsou to vlákna.
5: Ono, ano, přesně tak, dělají se z ní i podlahy, to znamená, že je odolný,
3: schody.
5: I schody.
3: A ten gumov, ten měkký, ne? Takový.
5: Laminát, ne, když uděláš dostatečně silný, tlustý ten materiál.
3: Ještě tak. Nám přišla nějaká připomínka od našeho posluchače, že těžký pokondr, těžký pokondr, že, a já jsem to odnašel.
6: Tak to je laminát, wow, tak to je laminát.
5: Laminát.
4: Napsala taky Lída 56, je to laminát. Jeho vůně mě provázela mým dětstvím. Můj strýc byl motocyklový závodník a v té době se kapotáže vyráběly doma na koleně.
5: Ano, i vodáci si opravují. Mm-hmm. Lodě byla taková sada vlastně, laminát, pryskyřice a skalná vlákna a opravovali se díry v lodích.
3: No to je, jak říkám, to je svatební cesta do Jilí, že on tam má tu douru.
5: No.
3: A teď, no motocykly, automobily, to všechno je z laminátu, myslím teda závodní, jo, protože to odletí, že jo, to... Co s tím, že se roštípe.
5: No a z těch tyček, jak říká, z těch laminátových jsme opravdu dělali luky, na to jsem úplně zapomněl. To byly tyčky, které tvořily nějakou jako oboru nebo plot a snadno se kradly, že byly jenom zapíchnuté v zemi.
3: Napsal David 76, ten těžký pokondr, takže děkuju.
4: A napsal taky Michal, dobré vnitro všem, odhaleno. Jsou to ti, co skrytě spiklenecky řídí celý svět. I lamináti. Pozor tam na ně, venku nejen dnes.
5: Napsal i vlastník z Kopřivnice, nazdar přátelé, žena Lenka z kuchyně už na mě křičí, je to laminát. Chytrá, ale nemusíte jí to říkat, ona by byla pak na myšle.
3: Jste chytrá, jste perfektní a že voláte z kuchyně nebo z ložnice?
5: Z kuchyně.
3: No, já hned.
5: Sice ještě spím, ale je to laminát.
3: Nic lepšího nás s manželem při cestě do práce nenapadá. Blanka Olda, no to napadlo vás perfektně, je to laminát. Zahrajeme si, já se vznáším, já si řídím. A ještě se budeme tady...
5: V laminátu se řítím.
3: Ano, ano.

0: 6 hodin 39 minut napsala na Marcela z Vodňany, jestli nejsem čistě náhodou sklolaminát, ale to oslovení je vlastně, to se najednou začalo tady objevovat, buď jsme dvojtrojka, nebo trojdvojka, anebo dobré ráno, super trojko na dvojce.
1: Já jsem někdy viděla oslovení dobré ráno, dvojčata, trojčata.
0: Tak je pravda, že už žijeme spolu jak rodina.
2: Na jednu občanku, že?
0: Myslím, že je sklolaminát, který se vyráběl ve Vertexu v Jablonci nad Jizerou. Anče 61. Tak Anče, jestli...
2: Co na to Kuba?
0: Co na to Kuba?
2: No, můžeme zjistit. Také Lenka napsala laminát a omlouvám se, že jsem se předtím nepodepsala ani vás nepozdravila. Chtěla jsem byl totiž první, což se asi nepovedlo. Leni skoro povedlo, byla jste druhá.
1: No, tak to je krásný. Tak to je skoro první.
0: Napsal Miloš Filip Brno. Asi jsem polymerní kompozit. Hmm. To zní hezky.
2: Hmm. Moc hezky. Tak to bude ve Špechku v příští týden.
0: Ano, polymerní
2: kompozit.
1: Dnes typuju laminát. Oblíbená zábava mého ex byla oprava čehokoliv laminováním. Strávil s tím spoustu času a strašně to smrdělo. Zvěřáté postele zdraví Mirka z Vysočiny.
2: Totiž nárazníky se třeba opravovali laminátem.
0: Jo, ano. Jo, ale teď mi jenom napadá lamino, nebo laminování, ale to je něco trošku...
2: To je dřevotříska s laminem.
0: Že jo?
2: Ano, ano.
0: Jo.
2: Dřevotříska potažená tvrdou vrstvou.
0: Mm-hmm, ano, ano, to je lamino.
2: To je lamino.
0: Lamino, jo, jasně, tam to je laminát. Ale polymerní kompozit, teda Miloši, moc krát děkuju, to je úplně perfektní. Jo, a teď je karbonát, polykarbonát, Eva z Přerova. Když to není polykarbonát, tak je to i karbonát.
2: A nebo karbanátek.
0: A nebo karbonára. A nebo karbonára.
2: Totiž to ono se dá za... Nebo laminát můžete nebo vytvořit, vyrobit i z kevlarových vláken a pryskyřice.
0: Mm-hmm.
2: Jo. Někdo říká, že to je taky grafilát. Ale to už jsem tam nechtěl vůbec říkat, protože jo, to bychom se dostali do odvětví chemie a průmyslu.
0: To už je na nás moc složité.
2: To už je moc složité, i na mě.
0: Děkujeme, že jsi takhle tolerantní k nám. Dobré ráno. Po nápovědě, že se staví trupy lodí, mi bylo jasné, že to je laminát, alespoň teda doufám, mája 2012 z Rychnova u Jablonce nad Nisou.
2: Mm-hmm.
0: Tajný.
2: Ani jsem se nezarazil radši.
1: Napsal taky Petr v ráji z Valašska. Na laminát mám dobré vzpomínky. Koupil jsem kdysi starý Wartburg a pak zjistím, že blatníky a podběhy jsou samá díra. V práci jsem měl přístup ke sklolaminátu. Tak jsem několik dlouhých večerů strávil u auta a všechny díly tím zalepil. Muselo se pracovat rychle, díky tvrdidlu to začalo rychle tuhnout, ale drželo to perfektně.
0: No počkej, z toho je trabant, ne? Nebo není?
2: To je bakelit.
0: Jo, to je bakelit.
2: To je bakelit.
0: A jo, vlastně ten bakelit. Ale myslím si, ten rozdíl.
2: To je ten rozdíl. A myslím si, že by se dal opravovat laminátem, ten trabant.
0: Jo.
2: Ale někteří odpravovali i plechové díly, v kterých byla díra nebo byly prorezlé, tak laminátem. Fakt.
0: Ale vidíš, jak to krásně funguje, protože jestli jsi viděl někdy zrezlýho trabanta?
2: No, některé díly
0: jo,
2: mohly, jasně, třeba poloosu. Ale to si určitě vybavíte, protože ta sada na tu opravu, a to už jsme možná v retru, tak to byl, představte si, kapesník, akorát, že byl tkaný z těch skelných vláken.
0: Ano.
2: A vedle jste měli pryskyřici, že jste natřeli pryskyřicí, vložili do té vrstvy pryskyřice a přetřeli znova.
1: Jo,
2: a měli jste pevnou plochu.
0: Jo, a potom hrozně rychle tvrdlo, že?
2: Ano,
0: to
2: ano,
0: tvrdidlo,
2: ano.
0: Jak bylo řečeno. Je to krása potrápit hned po probuzení šedou kůru mozkovou, píše Líba 56.
1: Milan napsal, dobré ráno, skvělá trojko. První, co mě napadlo, byla babička ze seriálu Taková normální rodinka, kdy nazvala orchidej Cattleya laminata.
0: Jo. Marie Rosulková.
1: Ano.
0: Tak to je jedna z nejlepších. Za prvý pořád říká přece, to není žádný problém. A celou dobu kouří, hulí furt celý ten seriál.
1: Sympatianda.
0: A vrce cigaret. Já jsem věděl, že se chytne.
2: A čte detektivní příběh.
0: No hlavně píše.
2: Střílím od boku. Když to nebude laminát, je to hasicí přístroj. Míša z Prahy.

0: 6 hodin 47 minut přišel nám sem do studia takový dotaz, milí posluchači. To já ho přečtu. Prostě někdy se to takhle stane. Vítám tady zadéchaného pana preprofesora. Dobrý den.
1: Příjemné ráno, dobrý den.
0: Vy jste až z Moravy jste přiběh.
1: Vy teda, Dalibore, vy o mě máte přehled. Já mám pocit, že mám nějaký čip pod kůží.
0: Já mám čich.
2: Je to já bohužel taky.
1: Já už taky.
0: Je to cítit. Dobré ráno. Tíží mě vlastní neznalost a proto prosím o vysvětlení přírodního jevu, který je podle mého názoru proti přírodě. Jak je možné, že lístky rostliny rostou z jejího listu? Jak je možné, že lístky rostliny rostou ze jejího listu?
2: Takže se vlastně větví ty listy.
0: Ano. Nechápu to, nám taky neroste ruka z ruky. Děkuji, posluchačka Herbína Zetlela. Takže...
1: No, já vám milé rád odpovím, bude to možná malinko obsáhlejší sdělení, ale milá Herbíno, především vás uklidním, je naprosto v pořádku, že vám neroste ruka z ruky. Kdyby začala, tak bych doporučil navštívit lékaře. Kdyby vám začala růst další ruka, tak bych doporučil toho lékaře změnit, vyměnit. Ale u rostlin je to ovšem všechno jinak. Listy mohou být na stonku uspořádány střídavě, to možná znáte z přírodovědy, vstřícně nebo přeslenitě. A z jednoho místa tedy může opravdu vyrůstat jeden list, dva listy proti sobě, nebo klidně tři a více. Ta rostlina si zkrátka s počtem těch končetin takovou hlavu jako mi nedělá. No a právě tady je důležité vědět, že ta rostlina není člověk. To jsem vymyslel já, na to jsem přišel já. A ostatně jsem si také uvědomil už dávno při pozorování svého syna Serafiána, že také u něj jsem totiž svého času zaznamenal takový zvláštní růstový mechanismus. Serafiánovi totiž začaly růst vlasy z vlasů. A my jsme tomu nejdříve nevěnovali pozornost, protože ta naše genetika, je, bych řekl, není úplně normální a obvyklá, takže jsme si říkali, dobře, no tak každý máme něco, ale teď z jednoho vlasu dva vlasy, z těch dvou vlasů další dva, no to vypadalo vše jak řetězová reakce.
0: Ne, pane, prostě, já bych měl zájem.
1: Tak to se může, jo. Dobře, můžeme vytrhnout Serafiánovi pár vlasů i s kořínkem a zkusíme vám je implantovat. Ale postupně se ta situace vymkla kontrole a ty vlasy Serafiánovi začaly vytvářet tak hustou strukturu, že jsme si jednoho dne uvědomili, že máme doma Jimiho Hendrixe. Takže jsem zkoušel sepsat smlouvu s Woodstockem. Tak zatím nedorazila žádná odpověď, ale uvidíme. No a u rostlin je podobná kreativita přirozená, ty jejich orgány se totiž zakládají všechny najednou, ale vznikají postupně během toho jejich růstu a vývoje. A ta rostlina se neustále přizpůsobuje světlu, vodě, minerálům, těm složkám té půdě a těm složkám, které může čerpat z té půdy. To znamená, že když je nedostatek třeba, je nedostatečně hnojena, nebo ta půda není dostatečně živná, tak ta rostlina samozřejmě přizpůsobí ten svůj růst těm podmínkám a těm okolnostem, a nevyvine se u ní tolik listů. Jo? Je opatrná, ale zároveň dostatek na to, aby byla schopna přijímat světlo a probíhala tam fotosyntéza. No, odborně se tomu říká apikální dominance a já bych tomu říkal, dokud jsem tady nahoře já, teď se bavím o lístkách, tak dole nikam neleste. To znamená, ty listy, které jsou nahoře a stíní těm spodním, tak ty spodní už mají smůlu, ty už většinou odpadávají u některých druhů rostlin. No a pak přijde člověk, že udělá cvak, no a ten vzrostlý vrchol je pryč a pupeny pochopí, že nastal převrat, vyrazí jeden, pak druhý, pak se třetí přidá a najednou máme z jednoho místa několik nových stonků. A něco podobného se ostatně stává i v organizacích po odchodu ředitele, tam se najednou všichni začnou nějak rozrůstat. Jo, takže u těch lidí je ten příměr se dá samozřejmě použít, ale jinak to je tak všechno, jinak se tam stejně nemaká. No a právě tady jsem si řekl, když to dokáže rostlina, proč ne já? A pustil jsem se do domácího experimentu, přátelé, s palivovým dřevem. Vzal jsem poleno, přidal jsem několik hodných přírodních složek, teď vám nebudu říkat jaké, protože to je tajemství samozřejmě, ale trochu vody a minerálů, pane Dalibore, a ještě jednu ingredienci.
0: Zaspíváme.
1: On tam chodil pejsek čůra, to bylo všechno.
0: Takže... Zaspíváme si, pane profesore.
1: No a teď jsem čekal, co se stane a první den nic, druhý den nic, až po týdnu bylo už zřejmé, že ten experiment začíná nebo vykazuje nějaké výsledky pozitivní. To poleno se zvětšovalo a jednoho rána jsem před domem objevil něco, co už se nedalo nazvat obyčejným výzkumem, ale opravdu jako velmi zdárným experimentem. Tam se objevilo druhé poleno. Rostlo poleno z polene.
0: To mi jednou řekl táta.
1: Ty poleno.
0: No.
1: To my máme také, no. Tak to necháme být. Takže já zkusím teďka ještě pokračovat v tom experimentu, protože si myslím, že by to možná byl docela dobrý přínos pro naši současnou energetiku, pokud bych byl schopen klonovat polena, že by rostla polena z polen, tak jednak budu bohatý muž a jednak bude palivové dřevo levnější. O něco, ano. Takže Herbino, jenom abych se vrátil k tazatelce, když příště uvidíte, že z listu vyrůstá další list, tak se nemusíte opravdu děsit, není to nic proti přírodě. Prostě příroda, když už může růst a má tu možnost, no tak roste a dává si na tom značně záležet. A pokud vám tedy začala růst ruka z ruky, nebo by měla, tak opravdu, jak jsem říkal, navštívte lékaře nebo mě. Spíš mě. Mě to nevadí.
0: Vy jste
1: taková čtyřruká Herbína.
0: Aha.
1: Bude moc vařit a zároveň žehlit.
2: Právě, to se hodí
1: právě,
2: do domácnosti.
1: Přesně tak.
0: Podívejte, pane profesore, vy jste hlavně bohatý svými myšlenkami. Vy peníze vůbec nepotřebujete.
1: Skromně se to dá takhle také říct, ano.
0: Na shledanou.
1: S panem Bobem.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude novinářka a moderátorka Adéla Šponerová. Proč se rozhodla v nové sérii Stělesnění podívat pod povrch zdánlivě dokonalých těl ze sociálních sítí? Co jí přinesl profesní přechod z prostředí módní branže k televiznímu zpravodajství a co vidí mladá novinářka ve světě zpráv jinak než generace jejich rodičů a v čem si naopak rozumějí? Nejen na to se zeptám novinářky a moderátorky Adély Šponerové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Český prezident Petr Pavel vyzval generálního tajemníka OSN k reformě Rady bezpečnosti. Regulace cen benzinu a nafty se od října vrací, rozhodla o tom vláda. Počasí bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť a teploty do 17 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
4: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraj Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršovaly už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
3: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Tajfun Dujuan přinesl na japonské pobřeží přívalové deště a sesuvy půdy. Zemřeli dva lidé a další čtyři jsou pohřešovaní. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na veřejnoprávní stanici NHK. Skoro 50 000 domácností se kvůli bouři ocitlo bez dodávek elektřiny. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila plně elektrickou sanitku. Nemocnice bude testovat její reálný dojezd. Posádky ji budou zatím využívat hlavně na kratší vzdálenosti v městském provozu. Sanitka stála skoro 2 miliony korun. Nemocnice ji pořídila kvůli obnově vozového parku, říká její mluvčí Jiří Erlebach.
6: Elektrická sanitka má zejména přínosy takové ty ekologické, to znamená nižší zátěž pro životní prostředí. Také by tam měla být výrazná úspora provozních nákladů. Během přepravy vlastně pacienti mohou ocenit taky těžší provoz vozidla, to znamená zvýšení jejich komfortu při cestě do nemocnice nebo zpět.
3: České tenistky čeká v čínském Shenzhenu boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne po 11. hodině českého času.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 čekejte dlouhé kolony na průjezdu Brnem směrem na Prahu. V omezení na kilometru 196 likvidují následky nehody motorky s dodávkou. Projíždí se jen jedním pruhem, fronta od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 je skoro na hodinu. Na D5 se z Plzně do Prahy zasjedne sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru. Po pojíždí kolona provoz brzdí omezení na začátku Rozvadovské spojky. Zdržení je do 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
7: Blíží se zima a začíná období říje. Jakube.
8: Ano, vím o tom.
7: Ale
3: protože bude říjen, ne?
7: Protože bude říjen, jasný, ano, ano. Ale ještě než vysvětlím, proč jsem to říkal, tak nám napsal Martin dodatek, že Trabant není z bakelitu. Z bakelitu bývala třeba rádia, jako například Rádio Talisman, materiál tmavě hnědý, křehký. Trabantům se smáli pro bakelit, třeba ve filmu Vesničko má středisková, že je Trabant z papundeklu. Martin, i 1990, i nadále s rukama omotanýma kolem volantu. Takže asi...
8: Tak snad nás ještě slyšíte.
7: Jo, jo, to určitě.
8: Ale říkalo se Trabantům vždycky bakeliťák.
3: Bakeliťák, no. Určitě, jo, jo, jo. No, ale máme tady ještě jednu historku, jestli můžu doplnit Janou Hájkovou. Váš dnešní špek mi připomněl doby mé mladosti, kdy jsem lítala městem ve svém milovaném smartíku, pojmenovaném Lojzička. Zlí jazykové říkali, že je to auto z 5 dílů. Bohužel, když mého zaparkovaného mazlíka ve Vršovicích někdo naboural, jeho blatník se rozpadl na milion kousků. Cena nového blatníku převyšovala původní kupní cenu auta v bazaru. Tatínek se ujal své otcovské role, auto na zahradě rozebral. Overalům, to nevím, co znamená, na kopitě z laminátu blatník vyrobil, dokonce si nechal namíchat spreje stejné barvy a celé dílko zakončil tím, že mi na zadeček přimaloval notičky. To se to pak frčelo.
8: Teda hodnej teďka.
7: A jenom Martin ještě dodává, že Trabant není z bakelitu ani z laminátu, je z materiálu, který se nazývá duroplast. Je to bavlna z pryskyřicí. Ale laminátem se opravoval. A potom tady, jestli si vzpomenete, milí posluchači, my jsme tady měli rytíře před týdnem nebo před dvěma. A ty jsi se tak jako přeřekl a opravdu řekl si rytíř. A Tomáš si to asi zapamatoval. Škoda, že ten laminát neznali rytíři. To by se míň nadřeli s brněním.
8: A nerezli by chlapci.
7: A že by nerezli. No a potom ještě tady, že trabanty a škodovky se opravovali IPou. Víš se IPA?
8: No jasně, to je lepenka na střechy, že?
7: To je lepenka na střechy, to je izolační papír, IPA.
8: Asfaltový.
7: Přetřelo se to asfaltovou barvou, pak zevnitř almou a zvrchu fixírkou, později barvou ve spreji. Váš pamětník. No, ale upravovali auta IPou?
8: No určitě, a nebo když jsi potřeboval nějak ochránit šasy, že jo, tak
7: jo.
8: To existoval plastizol, to ty znáš, a nebo se natřel naftou ten spodek a projel se sprašnou cestou.
7: Ano, ano, jo, jo.
8: On se zatáhl a
7: bylo to.
8: A odolával korozi.
7: To byli vy.
3: Šikovní.
7: No. My ti takhle upravíme i toho malýho Fiatka.
3: Tak jo.
7: Natřem ho ze spoda naftou
8: to a bys...
3: pojede.
7: Nepoznáš ho už nikdy. Tak jo, počkej, já jsem se nedostal k té říji. To je zvěst na cestách. Musíme dávat pozor v noci.
8: No to jo, no tak jelení budou jak janci.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Srážka s lesní zvěří patří mezi nejčastější nehody mimo obce a v Česku se jich ročně eviduje kolem 10 000. Reálná čísla jsou asi mnohem vyšší. No a právě teď začíná období, kdybychom měli dát nohu z plynu víc než kdy jindy. Začíná období podzimní migrace zvěře. Pojďme se na to chvíli podívat očima našich čtyřnohých spoluobyvatel společně s naší spolupracovnicí Olí Štrejbarovou. Olí, dobré ráno.
2: Hezké ráno. Já jsem za tu zmínku spoluobyvatel ráda, protože si myslím, že je dobré připomínat si, že to byl člověk, kdo se rozhodl udělat zbysilou čáru napříč domovem zvířat. Takže začít můžeme například tím, že zpomalíme, že dáme nohu z plynu, když tudy projíždíme. Na podzim se ten náš český les opravdu mění v barevnou a mimořádně rušnou arénu, ve které vrcholí příprava na zimu, drobná zvířátka, ptáci usilovně sbírají potravu, bukvice, žaludy, semena, všechno, aby si vytvořili tukové zásoby nebo ukryty na zimu. Zvěř se intenzivně pase, aby nabrala sílu. Opravdu je tam rušno a to nejenom kvůli potravě, ale také právě kvůli páření.
1: No, já jsem v úvodu říkal, že zejména ta noc je riziková, že prostě za tmy ta srna, která se na vás podívá, je oslněná, že jo, nebo zajíc taky stojí, nebo divočák, nebo třeba jelen. Ale ono to prý až tak úplně není.
2: No, podle statistik se stanou až 2/3 všech těchto nehod přes den. Ale jak víme, s podzimem i přes den je dříve tma. Takže nám připadá, že už je zkrátka fakt noc, leckdy. Nejvyšší riziko střetu se zvěří je podle údajů policistů a pojišťoven 2 hodiny po západu slunce a hodinu před jeho východem. A v podzimních ranních hodinách, tedy od září do listopadu, dokonce roste počet střetů 4x.
1: No a znamená to, že bychom měli být opatrnější jenom v těch lesních úsecích?
2: No, nejvíce nehodám dochází na silnicích 2. třídy, pak následuje ale hnedka silnice 1. třídy. V období říje se zvěř řídí pudy, nebojí se přicházet i rušnější komunikace a vycházet na místa, která běžně nenavštěvuje a často ne sama, protože když vidíte jedno zvíře, že se chystá přicházet, tak je víc než pravděpodobné, že za ním bude minimálně 1 nebo 2 další. A určitě netroubíme, neblikáme, toho vyděsí ještě víc.
1: No, takže jasně, oči na stopkách a jet opatrně.
2: Ano, pozorovat to okolí té krajnice, jestli nevidíte ty světelkující oči. My si to třeba vždy rozdělíme, když se sešeří nebo projíždíme lesním úsekem, tak si každý, řekněme, hlídá svou stranu a informuje. Protože já mám vždycky obavu, že to neuhlídám prostě celé sama. Nejednou se nám to vyplatilo, jsme z Vysočiny, tady podle policistů nehody se zvěří jsou opravdu nejčastější v republice. Platí, že každá 10. srážka je s divokým prasetem, drtivá většina ale se srnkou. Myslím celou republikově samozřejmě. Ona ta zvěř nevnímá auto jako riziko, protože to není živý organismus, nemá pach, jenom vědí, že se něco pohybuje a že je to divné, že je to ruší.
1: No a teď pojďme k situaci, že už tady dojde ke střetu.
2: A nebo tím, ještě před chvíličku předtím, že víme, že k ní dojde. Určitě není dobré zapínat dálková světla, přimrazí to doslova tu zvěř k silnici. Nestrháváme v žádném případě volant. To by mohlo být katastrofické následky nejenom pro nás, ale i pro ty, co jdou před náma. Brzdit. Prostě brzdit, pevně držet volant oběma rukama, varovat posádku vzadu, že se něco děje, je rovně a brzdit. Ideálně ne úplně dupnout přímo na brzdu. Tady bych taky moc ráda po zkušenostech apelovala na řidiče v lesních úsecích. Opravdu nelepit se na auta před sebou, je to velmi nebezpečné. Protože při tom brzdění všichni víme.
1: No a co potom, jak to máme řešit, jestli máme jít to zvíře zkontrolovat, volat myslivce, záchranáře nebo policii?
2: Ke sražené zvěři není podle pokynů policistů dobré se přibližovat, i když to asi všichni uděláme, ale může to zraněné zvíře člověka napadnout a ublížit mu, určitě neodvážet na guláš, jak jistě někteří mají zkušenosti, jde o majetek místních mysliveckých spolků nebo lesnických organizací, Takže jde o pytláctví, potažmo krádež. Takže v první řadě zkontrolovat posádku, jestli je v pořádku, zapnout výstražná světla, obléct reflexní vestu, umístit výstražný trojúhelník a vyfotit následky pro pojišťovnu. Nemusíme jí to hlásit okamžitě z místa, stačí do několika dnů. Mnohem důležitější je okamžitě zavolat z místa nehody policii. I když k menším škodám do 200 tisíc od loňského dubna nemusí fyzicky vyslat hlídku, tak to telefonické nahlášení přímo z místa střetu je naprosto zásadní. Operátor to sepíše s vámi, dá vidět myslivcům, kteří se o zvíře postarají, a vygeneruje potvrzení pro pojišťovnu, které je nezbytné. Střet se zvířetem je z pohledu zákona posuzován jako nezaviněná nehoda, takže žádná pokuta ani postih nehrozí.
1: No a teď co samotné zvíře? Třeba je ta srážka nějaká relativně malá, zvíře žije. Měli bychom volat ochránce zvířat?
2: Určitě, protože jako oni mají plné ruce práce. Po střetech vozidel se zvěří mají práce s ošetřením které zvíře, které nehodu přežijí, opravdu všechny záchranné stanice národní sítě, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Téměř 2000 hlášených případů bývají každoročně právě zvířata zraněná silniční dopravou. Nejvíce ta malá, zajíci, ježci, lišky a další. Úmrtnost takto zraněných zvířat je přes veškerou péči obrovská. Do přírody se nevrátí ani 20% takových zvířat, ale i to je hezké číslo, i to je úžasné a díky za takovou práci.
1: A my moc děkujeme, to byla Olí Štrybarová. Mějte se hezky.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Je 7 hodin 19 minut, připravujeme pro vás, nebo máme už v podstatě připraven retrokousek. Já jsem navíc včera teda dostal v divadle v činoherním klubu nádherného mladého hlasatele, nebo co, z roku 1932. Dokonale svázaná kniha. Ale my bychom se dnes rádi povinovali něčemu trošku jinému.
1: Retrokousek.
0: Je to doslova kousek.
2: Je to kousek, který kdysi v některých domácnostech tak vysíval. Nevím Cože? Teda, kde vysíval.
0: Aha, vysíval.
2: Vysíval.
3: Vám doma rostlo proso?
2: Je to nákupní seznam.
0: Já jsem doma vyšíval často.
2: To vypadá jako vyšívané, vypadá to jako vyšívka. Je to nákupní seznam, doma chybí chléb, sůl, čaj, cukr, syrup, kakao, nealkohol, nápoje, mouka, trvanlivé pečivo, rýže, ryby, olej, kompot. Modře napsáno, další odstavec.
0: A vpravo je vyšívka.
2: Vyšívka, ano, to si právě vyšíval ty, když vysíval ten seznam.
0: A vlevo, a teď je to červeně, protože toto bylo pro maminku. Že jo, to
3: a celé je to prostě pruh, látky potištěný ano. Přesně ano. Těmi potravinami.
0: Vysí to takhle ze zhora dolů, je to fakt zvláštní.
2: A není to ručník?
0: A není to ručník. A potom vpravo je další část, tam je pivo, vejce, maso.
3: To psal táta, ne? Jsem začal pivem.
2: Cibule, křen, luštěniny.
3: Že maso, koření, krupice, cibule, křen, ano, luštěniny, máslo, ovoce, káva, mléko, zelenina, ovoce, med.
0: Slanina, uzeniny, hořčice, jogurt.
3: To psal děda, slanina, uzeniny, hořčice. Tak přátelé.
0: A jak se to označovalo? Nebo?
2: No k tomu byly prý takové kolíčky.
3: No.
2: A tam se jako tím dalo najevo, co chybí.
3: Regi, ty jsi mi tím nápadem úplně otevřela dětství.
2: No.
3: Totiž my jsme to měli v kuchyni. Tak vlastně, když stojíte u sporáku, tak zády na stěně pověšené. A mamka to označovala pinetkami do natáček.
2: Aha.
3: Těmi hliníkovými. Aha, co se dávali, tak vždycky tam, co chybělo, tak byla pinetka. To si pamatuju.
2: To je hezký.
3: To je fakt hezký.
0: Tam je doma chybí. A tam
3: že kolíček, promiň, Dalibore, že kolíček mohl jít přes tři ty jo. Ingredience, víš. On byl dost tlustý. Pinetka označila pouze tu jednu.
0: Ono to vlastně... Nevím, jestli to vypadá hezky nebo ne, ale praktické to asi bylo, protože to ta maminka třeba šla do práce, ráno to tam naládovala, ty pinetky, a tatínek, který třeba nemusel být v práci, protože to byl uhlobaron, tak šel potom na nákup.
3: Jasně.
0: Nebo poslal sluhu.
3: A mohly vznikat vtipné situace, že maminka tam třeba dala pinetku nebo kolíček ke krupici, cibuli, křenu, tatínek je sundal a dal si k tomu pivo, slanina, uzenina. Jo,
0: dali se s tím hrát. Dalo se s tím hrát,
3: takzvaně.
2: A jak dneska nakupujete? Děláte si seznam nákupní, nebo ne?
0: Jo, já si to moje napíšu.
3: Mama přečíst, co mě včera poslala žena? Kam, no. Říkám,
2: co nemáte?
3: Můžu na nákup, co mám koupit?
0: Doma chybí, nezapomeň, vykřičník, tam je ještě dole napsáno.
3: Napsala pečivo, tak se mi vyfotil, že máme plný mrazák chleba. Není to příliš málo, Antone Pavloviči. Pak napsala kup okurek.

0: tak se mi vyfotil plnou kredencou kurek. Kam není to málo. A tak co mám koupit? Víš co, kup banána, pak co chceš.
1: To je hezký.
0: Takže my máme naprosto demokratickou domácnost. Až na to, že to teda všechno oddřu já.
2: A to je zvláštní situace. Proč to chtěla, když to máte doma?
0: No, protože předtím nestihla zjistit, co máme a nemáme. Takže pouze odhadovala. Ale je pravda, že většinu nákupu teda absolvuje ona.
2: A ty máš plný mrazák pečiva, jo?
0: No, protože se stane, že já mám třeba čas a že můžu jít nakoupit, ale nevím, že nakoupila žena, proto ta demokracie, ona mě k ničemu nenutí, já jí také ne, takže ta komunikace občas může váznout. Ona nakoupí chleba, já nakoupím chleba.
2: Ona tebe k ničemu nenutí?
0: Ne. Vůbec ne. To je moudrá žena. No tak občas. No takže se stane, že pak se objeví v mrazáku třeba dva chleby.
2: Aha.
0: Ale tak ty tam vydrží.
2: Ale ono by se to nemělo mrazit, ne?
1: Jo, to nevadí.
0: Když se tomu nestane, hele, když koupíš čerství, třeba ještě teplý, tak ho necháš samozřejmě vychladnout.
2: Jasně. Protože on ti ohřeje ten mrazák.
0: No a zapaří se a můžeš ho vyhodit. Ale tak ho opravdu, když se rozmrazí, tak jako skoro čerství je, fakt je chutný.
1: A já to dokonce dělám kvalitní tak, chleba, že si ho nakrájím, to si mě naučil ty, ten zlepšovák v obchodě, že to dám do toho kráječe a potom třeba vytáhnu jenom pár krajíčků.
0: Tam já si dávám housku i knedlík rovnou. No, ale vidíš, taháš ty a oni se ti k sobě nepřimrznou? Nemusíš nasáčkovat vlastně.
1: No, porce, někdy přimrznou, to už takhle důsledně nedělám. Někdy přimrznou, tak vytáhnu tři.
2: No. Já všechno sáčkuju, protože vždycky potřebuješ vyndat jenom určitou malou porci.
1: Takže po krajíčku dáváš do pytlíku.
0: Já i po půl.
2: Ne, třeba chleba ne, myslím obecně jako jiné potraviny. Třeba moje sestra se mi přivez kapra a jenom strašně moc věcí a ona to zamrazila úplně všechno. Takže říkám, Aduš, to potom...
0: Prostě rozmrazíš všechno.
2: Musíš než... rozmrazit úplně všechno.
0: A uvařit ze všeho, že?
2: No tak jasně, že jo.
0: No, vidíš to.
1: To je složitý.
2: My máme starosti. My toho máme tolik. Hezké ráno, 7.25.

0: Hry Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. O přísnějších trestech za neplacení alimentů dnes mají jednat poslanci. Za neplacení výživného nejméně 4 měsíce by podle návrhu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí a upozorňuje na dopad na děti. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraji valného shromáždění OSN podepíší bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvá na zachování své suverenity a právu obyvatel Grónska rozhodnout o své budoucnosti. Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu městských lesů. Kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo víc než 40% letošní výsadby. Správce polesí už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak čeká mimořádná výsadba. Česká národní banka začala vydávat zájemcům výroční 5000 bankovku se speciálním přítiskem, výměnou za běžnou 5000. Centrální banka ji vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů. Speciální bankovka bude k dostání na 4 pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Jeden člověk si může odnést maximálně 3 kusy. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v 8. finále. V Turíně vypadli z turnaje po prohře s Belgií 1-3 na sety.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnost se protrhá místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
2: Doprava.
1: Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216 je nesouvislá kolona. Pokračuje do omezení v Brně. Tam po nehodě už nic nepřekáží. Je ovšem silný provoz a v dopravním omezení se fronta rozjíždí jen velmi pomalu. Počítejte s desítkami minut navíc, a to i v osobních autech. Plné jsou příjezdy do Brna i po dálnici D2 ze 7. kilometru i po dálnici D52 směrem z Mikulova. Tam se brzdí už na 10. kilometru. Na D5 se z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru pojedete pomalu. Na 1/2. se v koloně střetla motorka s osobním autem. Kolona pak pokračuje až do omezení na Rozvadovské spojce. Zpoždění je přes 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Ranní dvojka.
3: No, za chviličku společně otevřeme francouzské okénko s Janem Šmídem. Už se moc těším, ale a doufám, že vy také. Ale nákupní seznam, respektive doma chybí, se z té vlněné nebo lněné podoby přesunul do podoby digitální.
4: Ano, napsal Karel, a to je možná šikovná vychytávka pro všechny, kteří nakupují z vícero členy domácnosti. My s manželkou používáme aplikaci Nákupní košík, která je sdílená. Co napíšu já někde, to se objeví jí. Co ona napíše, to se objeví u mě. Já při nákupu to škrkám a ono to mizí.
3: To je napsal Karel. Počkej, ale to je perfektní.
4: No, to je.
3: A to je aplikace do telefonu, jo? Asi vy.
5: Takhle existuje i skupinová aplikace při placení. Pokud někde sedíte přeci, tak když jeden něco nakoupí, tak se to objeví všem. Jo? Pak se ty vklady dělí, to ta aplikace umí a vy víte, kdo komu pak dluží nebo nedluží, kdokoliv zaplatil.
3: Počkej, moment, musíš mi to říct celý ještě jednou.
5: Tak 4členná
3: Ukazuješ tři.
5: Čtyřčlený tým.
3: Čtyřčlený tým a ukazuje tři, dobře.
5: Čtyřčlený tým.
3: Ano.
5: Jeden jde nakoupit snídaní, utratí určitou částku.
3: Ano.
5: A ta se rozdělí mezi další tři členy té skupiny. To znamená, každý ten podíl se objeví u toho člena a má tam mínus. Pak nenakoupí další člen, třeba nakoupí o 500 korun dráž, tak se to zase rozpočítá tak, aby byly spravedlivé částky.
3: A tým, to je jako nějaká hra?
5: To je aplikace, to není hra, to je aplikace na výlety nebo na dovolenou.
4: Když jdeš s nějakou skupinou, mě o tom vyprávěla sestřička na gynekologii, ten druhý, že to je výborný.
3: Cože? No. Mluvíte naraz oba sestřička?
5: To se dělá v rozhlasu běžně.
4: No jistě.
3: Ještě, že mikrofony ovládám já.

0: ptáš.
1: 7 hodin 38 minut a my francouzské okénko začneme instagramovým videem, respektive audiem. A budeme popisovat video.

0: Ano, a co vidíme na videu?
1: To nevidím, protože mám moc blízko. Je tam Brigitte Bardot.
0: Aha.
1: Na fotografiích, na obrazech.
0: Krása, tak. Výborně. Ale my máme pro vás hned na úvod smutnou zprávu, protože náš spolupracovník ve Francii, Honza Schmidt, nemá prstýnek Brigitte Bardot, ani klobouk, nevydržel vůbec nic. Sám přiznal, že ten důvod byl jasný.
1: Málo peněz.
0: Neměla to peníze. Ale o dražbě a především výstavě 300 předmětů, osobních předmětů právě slavné BB, vám teď budeme vyprávět. Začali jsme tedy videem z Instagramu, no a teď už se spojíme s Honzou. Honzo, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak ty nám o tom všechno řekneš, co se všechno dražilo, co bylo k vidění a zkrátka, jak se to všechno seběhlo.
2: No, byla to naprosto pozoruhodná výstava a dražba. To jsou vlastně dvě věci, které jako kdyby samozřejmě jsou spojené, pochopitelně. A mě ta výstava těch předmětů Brigitte Bardot je tak zaujala, že jsem natočil toto video, o kterém jste teď mluvili. Dal jsem ho na Instagramový účet a opatřil jsem ho tuto nádhernou písničkou, kterou zpívá Brigitte Bardotová. Když vlastně se díváte na to video, tak vidíte všechny předměty, nebo velkou část, byly asi 300, které se dražily a vlastně doprovázely Brigitte Bardotovou celý život. Vlastně bych teď mohl jmenovat, co všechno tam bylo, ale to tam uvidíte sami, když se na to podíváte. Byly tam třeba i různé šperky, klobouky, šaty, fotky, byl tam dokonce její psací stůl, psací stroj, na kterém napsala svůj životopis. Vlastně všechno, na co si můžete vzpomenout, co jste třeba viděli i ve filmech. A vlastně hodně velký zájem byl o ty osobní předměty, o ty šperky. Já jsem si říkal, nějaký takový prstýnek bych taky možná tak jako uživil. No, tak. Ale ono se nakonec ukázalo, že a ten komisař mě vlastně upozornil a říkal, on ty předměty sami o sobě vlastně nemají velkou hodnotu. Oni mají obrovskou hodnotu tím, že jsou spojeny právě s Brigitte Bardotovou. To znamená, že vlastně ty šperky třeba nejsou zas tak drahé. Ona nemilovala tolik luxusní věci. Samozřejmě nenosila žádné liščí kožichy a to je známé, ale ona prostě žila zejména v těch posledních desítkách let svého života svým způsobem skromně, takže ta hodnota, taková ta, on se to nějak říká, ta hodnota, tak nebyla tak vysoká, ale vlastně, když si budeme bavit o některých věcech, které se vydražily, tak vlastně zjistíme, že tam byl obrovský rozdíl mezi vyvolávací cenou a mezi tím, co se nakonec vydražilo.
3: Jaká hodnota?
2: Jakub, nominální, ne nominální. Ne.
0: Jakub tady říkal numismatická.
3: Že by tam měl ještě známky, na to zase sbírám já.
0: Ano, to je nominální hodnota. Ty jsi naznačil, o co jako ten největší zájem, o jaké předměty, ale byl tam nějaký třeba jeden kousek, který byl opravdu v centrem
2: byl toho tam, zájmu. Byl tam, ano, byl tam jeden kousek a to bylo všeobecné překvapení teda, jo. Já, když řeknu třeba, co se tam dražil, jak se vydražil, tak já začnu samozřejmě pochopitelně noční košilkama, Brigitte Bardotové, že jo, logicky. Tak ty se vydražily za 9 000 €. To je, myslím, že docela slušný, a to, že byly už malinko onošený a tak, ale ale jako tak dobrá už cena, jo, 9 000. A teď pozor, jo. Byla tam kresba, kterou namaloval Jean-Jacques Sampé. My jsme si o Sampé mluvili už mnohokrát, protože to je můj oblíbenec, namaloval malého Mikuláše, je úžasný ilustrátor, tak ten namaloval Brigitte Bardotovou, namaloval pro ní takovou Paříž snovou a věnoval jí ten portrét, nebo ten obraz jí věnoval. A vyvolovací cena byla kolem 5 000, vydražil se za 19 000 €. A teď pozor, teď jdeme na dva předměty, které vlastně svým způsobem vyhráli. Byl to vlastní autoportrét Brigitte Bardotové, který ona namalovala tuškou a úhlem. Jak se říká? Úhel to je, že jo? Takový ten
0: ano,
2: černý.
0: Ano.
2: No, tak
0: to byla tady vlastně kresba taková.
2: Byla to kresba, její vlastní autoportrét, hodně si byla podobná. A tam byla vyvolovací cena, to si představte, 300 € jenom, jo. 300 € za ano. Tento autoportrét, jo. No a vydražil se za 30 000 €. No, to je slušný nepoměr teda, jo. Tak jako přihazujte tady v této soutěži, jo.
0: No to je asi pravda.
2: To je zbytečný, jo. No ale pozor, největší úspěch, a to, já nevím, jestli je to překvapení, protože oni tam hodně jako spousta lidí šmejdělo kolem těch vitrínek, kde byly ty šperky a řada těch šperků měla vlastně určitý jako osobní vztah, no vlastně oni měli všechny osobní vztah, ale vázali se k důležitým událostem. No a byl tam zlatý náramek z přívěsky, který měla Brigitte Bardotová na svatbě, a ne teda s Rogerem Vadimem, ale Jacquem Charrierem. Jo, a tady ten zlatý náramek, ten už samozřejmě byl trošku vyšší lize, tam byla vyvolávací cena 800 až 1200 eur, jo, zlatý náramek, který měla na svatbě. No. A vydražil se za 43 tisíc eur. No tak to teda jako musel být opravdu velký fanoušek Brigitte Bardotové, anebo Jacques Charriera. Kdo to vydražil, protože to je samozřejmě jako za takový náramek 43 tisíc eur. No zkrátka, obrovské překvapení. A já když vlastně jsem tam točil tohleto video a my jsme samozřejmě natáčeli i pro Události, tak jsem se ptal těch komisařů, oni mi říkali, no to je jako ten zájem je neuvěřitelný, jako spousta lidí se zapsala, spousta lidí tady je, my máme obyčejně, vlastně víme, kolik lidí na tyhle ty výstavy před tím, než je dražba chodí, ale tohle to nás jako naprosto zaskočilo. To bylo obrovské překvapení a vlastně to svědčí o tom, že Brigitte Bardotová pořád má své příznivce a nevím, jestli se třeba některé věci dražily na spekulaci, aby se potom třeba prodali ještě dráž. Jako je to možné, je to součástí těch dražeb samozřejmě.
3: Honzo, jenom mě napadá, vy jste si teda nebral denní kapesné, proto jste ty věci nekoupil.
2: No, jasně, ano. Já jsem jako diety na výlet.
3: Jo, jasně.
0: Mě teď jenom napadlo, nemohli bychom si, Honzo, jenom vteřinku, protože mám ještě jednu otázku, že bychom si zahráli tady na tu dražbu. Mě teď totiž napadlo, ten skok 300 eur a 30 tisíc je obrovský, jo. Ale, a já vím, že se při dražbě přihazuje takzvaně, jo. Ale Jakube, ty budeš...
3: Ano, budeš... licitátor, jo.
0: Ano, a řekni, vyvolávací cena 300 eur, kdo dá víc, jo.
3: Ano, ano.
0: Jo, takže máme tady autoportrét Brigitte Bardot.
3: Vyvolávací cena 320 eur, kdo dá víc?
0: Já 30 tisíc.
3: 30 tisíc poprvé, 30 tisíc po třetí.
0: Víš, že by rovnou...
2: 31!
3: Skoro, Honzo, pozdě, škoda.
0: Pozdě, no. A možná, co bys si vybral ty, kdyby si tedy mohl vybrat?
2: No já bych si vybral si klobouk nějaký. Klobouk, který, kde vlastně na fotkách s tím kloboukem a byla v některých z těch filmů. Myslím, že klobouk jí hodně tak nějak jako charakterizuje. Nebo ten psací stroj Olivety. Na tom napsala svůj životopis a já teda psací stroj. Psal jsi někdy na psacím stroji?
0: No jistě.
2: Já jsem teda tím prošel. No. Já mám totiž ekonomku, jo. Já píšu všema deseti.
0: Jo,
2: to byla obrovská investice.
0: Jestli píšeš všema deseti, tak to je paráda.
2: Já píšu deseti poslepu, jo. A mě to hrozně pomohlo, když jsem třeba dělal ranní ozvěny na Radiožurnál, tak jsem si dovolil přicházet trošku později, protože jsem věděl, že to vlastně dokážu velice rychle připravit a takže to byla obrovská investice. Ale já jsem mačkal kroužky, takový gumový, protože jsem měl docela slabý úhos. Jo. Aby jsi vlastně psal deseti, tak musíš mít třeba i takový ty prsteníčky, prostředníčky, nebo takový ty prsty, musíš mít silný taky, jo, a buši do toho. No. Takže taková nostalgická vzpomínka psací stroj Olivety, protože to nebyla žádná legrace, jo. Teď ten počítač, to je jednoduchý. Jo, takže asi vlastně tímhletím směrem bych šel, no, ten psací stroj.
0: I když teda, já si teda tě představuju, jak Událostech živě popisuješ, že Paris Saint-Germain prohráli a máš na hlavě klobouk Brigitte Bardot. To bylo docela dobrý.
2: No tak to samozřejmě hezký, no. To je hezký. Ale zase na druhou stranu, kdybychom dělali, dejme tomu, objektiv dole z Provence, jo, a byli v Saint-Tropez a měl jsem ten klobouk a řekl bych, že se zrovna cítím ten den víc jako žena než jako muž, tak by to bylo docela dobrý, ne?
0: To by mělo vysokou sledovanost, si myslím.
1: A ještě myslím, že by si směl, Honzíku, ale koupit tu košilku. Víš, k tomu, klobouku.
2: Jo,
1: to by to bylo dokonalé. No se dražily i ty košilky.
2: Ona by byla asi široká v ramenu.
1: Tak to nic.
0: Moc děkujeme. Já jsem teda hledal tu písničku, ale ona je ve velmi špatné kvalitě teda na YouTube, jo, tak se moc omlouvám. Tu krásnou písničku, kterou ty jsi tam dal, Brigitte Bardot, ale ona se pustit nedá, no, takže jsem nenašel lepší verzi. Tak mám pro tebe a pro naše posluchače share.
2: No tak děkuji, to je drahý teda.
0: Share je dobrá, ne?
1: Taky drahá.
2: Jo, krásný.
0: No to je to,
1: taky drahá.
0: Tak jo, tak děkujeme moc krát.
2: Přeji hezký den.
0: To byl Jan Čmít.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Jakube, jestli bych mohl informace o počasí uvést já.
3: Určitě.
2: Pak uvedu i tebe. Určitě. Nebudu ani tak mluvit o počasí, jako spíš o tom, že je třeba na dnešní noc se dobře obléct. Regina Kvitoňová mi včera napsala SMSku, že ráno bere auto, protože i hned po vysílání musí jet domů udělat Štěpánovi večeři. Tu zprávu jsem si čet asi pětkrát. Jasně. A pak jsem říkal, něco tam nesedí, ale já to nebudu řešit. To znamená, a teď se dostávám k tomu počasí. Regina jde dělat teď ráno Štěpánovi večeři, protože někdo ve škole, kam Štěpán chodí, dostal nápad, že je zbytečné chodit spát, že se dá sedět na louce a koukat se na hvězdy. To znamená všechno sebou. Spacák, večeři,
3: I svačinu nějakou.
2: Svačinu. Mycí potřeby netřeba brát, protože tam není koupelná ani voda, takže...
3: No tak ještě vodu do petlahve si může a udělat to opravdu na přírodně.
2: Do toho barelu, ne?
3: Ale stačí si vyčistit zuby klacíkem, myslím.
2: Jo, vydloubat tu večeři.
3: Tak hlavně já bych tedy, pokud tam budou celou noc pozorovat chlapci a děvčata hvězdy, tak bych se dobře oblékl, protože fakt to ráno zítřejší obzvlášť bude chladné. Teď teploty mezi 10 až 9 stupni Celsia.
4: Kosa.
3: Respektive 9 až 11 maxima a na většině území zatažená obloha. Ty se
2: řekni, z čeho to čteš? Mezi 10 a 9, pak mezi 11.
3: Tady je napsáno starý snář rok 1928.
2: Ano, tak to je
3: ale dneska bude opravdu převažovat oblačná obloha, odpoledne bude ale už ubývat na oblačnosti a k večeru dokonce by mohla být i polojasná obloha, ale ty teploty vysoko nestoupnou. 12 až 17 stupňů Celsia na horách, tam ale chlapci nebudou kolem 7 stupňů, ale žijí tam i jiní lidé, že? No a to, ten zítřek je důležitý, protože ta noc 8 až 4 stupně a to se netýká těch mrazových kotlin, těch se bude týkat ta teplota kolem 2 stupňů Celsia a očekávají meteorologové místy i přízemní mrazíky. Takže ten skok je docela obrovský a slunečno bude takhle. Pokud tam vydrží do středy, do odpoledne,
4: Tak rozmrzne.
3: Bude 14 až 18 a bude převážně polojasno až jasno. Jenom na východě se vyskytnou místy přeháňky. Takže opravdu se teple obléc.
4: Rukavice možná.
3: A vzít, no to bych si vzal, ale vážně, i čepicu.
2: Já myslím celkově, že ten nápad je perfektní.
3: A kam jedou, prosím tě?
4: No to jsem si špatně vyfotila, jak to nevidím. Fotografie těch instrukcí je jenom, co si mají vzít sebou.
2: Já, ale kam jedou, to nevíš, kam?
4: Ve dvě mají sraz na nádraží.
3: Ano, jestli neodlétají třeba do observatoře někde na Atacamu, jo, nebo někde do Mexika, to nevíš ještě.
4: To já nevím.
3: A nebo to může být Ondřejov.
2: Může. A ne, jak se jmenuje ten nahoře to...
3: Slunce.
2: Omia...
3: jo, Oymyakon v Jakutské oblasti.
2: Co to je tamhle nahoře? To je slunce. Dalibor, to si ještě to asi neznáš. To se bere až v pátý třídě. Dobře, tak jo. Tak vám moc krát děkuju. Zkrátka bude zima. Jo, takhle zjednodušeně.
3: Ale děti, oblečte se, jedeme do Oymyakonu pozorovat hvězdy, to je to vtipný.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Já jsem Emil Vyklický, občas hraju na piano a tady paní redaktorka mě poprosila, abych udělal malou vzpomínku na mého kolegu ve zbrani, Karla Růžičku. Tak to rád udělám, protože Karel Růžička byl nesmírně zábavný a milý člověk. Já si nepamatuju, že bychom měli nějaký konflikt. S ním to byla vždycky radost. Každý ten muzikant je to naprosto vysoce individuální muzika, jo? Každý to má jinak, jo? Ale je tam ten určitý podíl toho racionálna s tou intuicí. U Karla určitě ta složka toho racionálna byla menší, protože on měl tu obrovskou hravost a intuici.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce. Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna bude znovu jednat o přísnějších trestech za neplacení alimentů. Tři americká média žalují Trumpovu vládu kvůli omezení přístupu do Bílého domu. Další vyhlásila částečný bojkot. Počasí bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Poslanci se vrátí k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Za mříže by soudci mohli poslat ty, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evy Dekroa totiž jejich neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
3: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
2: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří do druhého čtení. Dnes je světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné. Díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
4: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
2: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. A dnes večer se taky víc než 60 památek rozsvítí červeně, aby dárce kostní dřeně připomnělo. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. V solidaritě se stanicí CNN se 4 velké společnosti dohodli, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Je mezi nimi i stanice Fox, která je jinak nakloněná republikánům. V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech, opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících, říká technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
5: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7 hodině a bude jezdit večer do 22 hodiny.
2: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Většinou bude oblačno, na severovýchodě až zataženo, místy s deštěm, později se částečně vyjasní. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po dálnicích jsou dnes dlouhé kolony. Na D1 ve směru z Ostravy je 20-minutová, 20-kilometrová fronta asi na hodinu od sjezdu na Rousínov k omezení na kilometr 196. Kvůli tomu je ucpaná i D2 aktuálně od 9. kilometru a popojíždět budete i na vídeňské dálnici D52 od 13. kilometru. A dlouhé fronty jsou na D1 taky před Prahou. Nesouvislá fronta od kilometru 42 od Divišova až k nehodě na 13. Zdržení je kolem hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
7: Mně zase, jak se někdy říká, jímá hrůza, když slyším ty dopravní informace. Hodinu tamhle v Divišově, 20 kilometrů. Včera byla nehoda 7 aut dodávky a nákladňáku, nebo co někde. Jezděte opatrně, nebo... Snažte se dojet tak, abyste dojeli domů zdraví. Ale mám tady jedno téma, které jsme vlastně otevřeli nákup v 7.20. Mm-hmm. Co doma chybí na zdi? Taková ta lněná hadr.
8: Takový pruh, ano.
7: Pruh, ano. Taký pruh. No a někdo napsal, nebo ty si říkal, že jste používali aplikaci Nákupní košík nebo Nákupní seznam a je tady poměrně dost dotazů. Jakube, můžete mi zopakovat název té aplikace? A teď pozor, rovnou tady chodí odpovědi, aniž bychom ještě tuto otázku položili. Předtím totiž tady napsala Kateřina, že ta aplikace se jmenuje Settle Up, nebo Settle Up.
9: Ano.
7: Je od českých tvůrců a je moc fajn. My jsme to používali na dovolené v Římě, ale potom zase napsal ještě Karel. Zpráva pro silnou dvojku, trojku. Ta aplikace se jmenuje Nákupní seznam a je tam ikona nákupního vozíčku. Jenom připomenu, že to je asi můžeme prostě sdílet...
9: Náklady.
8: Ne. To jsou právě dvě různé věci. Náklady je to, co, o čem mluvil Jakub.
9: Ten se to upví.
8: Ano, to jsou dvě různé věci. To je pro rodinu, Nákupní seznam, co chybí.
9: Přesně tak.
8: Ten, kdo to koupí, to odmaže.
9: Tam sdílíte, přesně tak.
8: A to je Nákupní seznam od Karla. Jo. A Nákupní seznam od Jakuba je, když vás jede 20 a každý koupí něco, tak se to pak rozpočítá, aby někdo nezaplatil 20 tisíc a někdo 20 korun.
9: A dokonce ten se to up, neboli dlužníček, umí rovnou převést i potřebnou měnu. Pokud jste v zahraničí a zadáte si tam tu možnost, tak to rovnou převádí na koruny, abyste to nemuseli přepočítat v eurech, třeba ne v dolarech.
7: A teď mám ještě něco pro vás, takový tajný tip. My teď v sobotu jedeme do Počátek. Budeme tam opět vysílat, budeme tam celý den. Kdybyste tam chtěli přijet a potěšit Reginu Květoňovou?
8: Mně?
7: Ano.
8: Já tam budu smutná?
7: Ne. Nebudeš tam smutná, budeš veselá, ale třeba budeš ještě veselější, když budete mít v telefonu nahranou tuhle písničku.
8: Jo, tak to jo.

0: Tak jsme udělali radost Regině Květoňové a snad i vám, milí posluchači, Čamba Vamba.
1: Juchu!
0: Taková skoro zapomenutá skladba devadesátková.
1: Mě to se chce hned tančit a člověk má hned takové ráno energické.
0: A teď uděláme se Jaroslavem Špulákem, kterého tady vítám.
2: Dobrý den a chci říct, že jste mi s tou písničkou, která právě dozněla, také udělali radost, protože si pamatuju v devadesátkách, jak se chodilo na Čamba Vambu, ona sem jezdila poměrně dost často a jak se tančilo a myslím si, že tenkrát ta kapela tady prožívala docela boom.
0: Jo, to je pravda, no, my jsme ji taky hráli v rádiu. Ještě jsem chtěl udělat radost všem ženám, kterým se líbí Igor Orozovič. A to bych řekl, že je tedy většina.
1: To jo.
0: Je to.
3: Hele, jo, slyšel jsi to, jo.
1: No, dobré je.
0: Tak si povídejte, tady se rozla. No, pojďte nám ho představit.
2: Igor Orozovič dnes jako zpěvák a hudebník, nikoli jako herec, protože my ho známe především jako herce, respektive naši posluchači. Myslím si, že prezentuje nebo reprezentuje Národní divadlo pražské, kde tedy je v souboru. Nicméně on také vydává muziku. Když byl na Damu, tak tam s kamarády založil kabaret, který se jmenoval Kabaret Kalembur. A právě v tomhletom projektu začal vymýšlet písničky. O několik let později přišel s projektem, který mě nesmírně zaujal. Ten projekt se jmenoval Rebus Songy. To byl rok tuším 2020. A Igor Orozovič v něm bral české slavné písničky a dával jim kabát zahraničních hitů, zároveň také s textem. To znamená, že přetextovával ty věci v jazyku zahraničním, ať už to bylo třeba francouzsky, nebo anglicky, nebo německy. Ukázalo se, že ty písničky po určitých úpravách v podstatě mohou uspět v celosvětovém měřítku, protože znějí jako skutečné hitparádové hity. V roce 2021 vyšla důležitá písnička Hippokratova armáda, skladba, kterou on, tedy Igor Orozovič, naspíval s Vladimírem Javorským a která byla poctou zdravotníků, protože v roce 2021 probíhal tedy v téhle zemi a na celém světě COVID. To byl start Igora Orozoviče do hudebního světa. V roce 2024 vydal první desku a v roce 2025 už vydal druhou desku, to byla nahrávka se symfonickým orchestrem, tedy písničky, které byly na tom prvním albu. No a momentálně vychází album Sisyfa, jeho třetí deska, ze které si teď pustíme pár písniček.
0: Začneme tou Hippokratovou armádou, abychom si připomněli ten hit.

0: riskuješ život za...
1: Ta písnička se ujala, protože měla velmi zajímavý videoklip. V tom klipu se objevovaly herecké osobnosti, byl tam například Zdeněk Svěrák nebo Iva Janžurová a děkovali Hippokratovi, respektive zástupcům našich zdravotníků za to, že se o nás tak hezky starají v covidové době.
2: A teď bude znít ta Sisyfa.
3: Každé ráno vstane Sisyfa.
4: Sisyfa.
3: Pomodlí se.

0: Sisyfa. A to je také duet.
1: Je to duet, tou zpěvačkou je Marta Kubišová a my všichni víme, že Marta Kubišová už řadu let nevystupuje, nevytváří nové písničky, nenahrává desky, ale Igoru Orozovičovi se podařilo jí přemluvit pro tuto píseň. Předesílám, že Marta Kubišová tam nemá delší pasáž, než to, co jsme v podstatě slyšeli. Ona se tam párkrát objeví, její hlas, vlastně barva jejího hlasu je tím přínosem téhle písnice. Orozovič už pro ní napsal v době, kdy měl svůj kabaret Kalembur, tedy ten projekt z Damu, písničku. Tu písničku tenkrát Marta Kubišová nepřijala, protože usoudila, že se jí nehodí do repertoáru, ale Orozovič to zkusil znovu v době, kdy Marta Kubišová už je mimo hudební scénu a podařilo se, takže vznikla tahle skladba. Mimochodem zajímavá je pro mě tím, že v podstatě myslím, že je to jeden jediný akord, který celou tu písničku provází.
0: Teď máme skladbu z Hrušní, kde se velmi zvláštně objevuje slovo Williams.
2: A tak.

0: z rádia mezi tím vyhrává Olympik.
1: Jasně, a opět duet.
2: Opět duet. Tím hostem v písni je Jindra Polák, zpěvák skupiny Jelen. Původně tu písničku napsal František Bořík, bývalý člen skupiny Mandraže, dnes člen skupiny Igora Orozoviče. Na koncertech oba sedí proti sobě u klavíru a tuhle písničku zpívají, jenomže se rozhodli, že na desku nechtějí duet spolu, ale že by bylo dobré pozvat někoho jiného. Vybrali po intervenci jejich producenta právě Jindru Poláka ze skupiny Jelen. No a vznikla písnička, která je trošičku hospodská, taková otevřená, a byl tam hezký fór v tom textu. Já mám rád texty Igora Orozoviče, protože si myslím, že jsou hloubavé a chytré.
0: Mezi nocemi jsou noci, o nich jen dva lidé ví.

0: Zahrada šílenství a další duet?
1: Simona Levandovská, herečka a v tomto případě také zpěvačka, měla by být hostem křtu alba Sisyfa, který proběhne 16. října v pražském paláci Akropolis, ale není to pozvánka na koncert, protože ten koncert už je dávno vyprodaný.

0: chvíle, pan zrzavý. Myšlenkou ptám se, proč tady je, prý, aby řekla adie.
1: To a jen.
2: Další písnička Igora Orozoviče. Igor Orozovič jezdí po světě, protože ho to baví, vyjíždí na cesty a z každé té země si obvykle přiveze nějaký hudební nástroj. A přestože sám soudí a tvrdí, že hraje pouze na piano, tak ty nástroje používá do písniček, takže tu a tam se tam ozve z těch skladeb nějaký zajímavý zvuk nástroje, který si přivezl ze světa.
1: Teď tady máme skladbu, která jsem si myslel, že se jmenuje Za hory, za doly.

0: Je to melodie, která se objevila ve filmu Na horách.
1: Přesně tak, ta zpěvačka, která je vedle Igora Orozoviče v téhle písnice, se jmenuje Táli a tahle skladba celý film provází. Mimochodem, Igor Orozovič má rád hosty v písničkách a na první desce byla například Aneta Langerová nebo Kateřina Marie Tichá. O hostech z druhé desky jsme si povídali.
0: S Jaroslavem Špulhákem, děkujem.
1: Děkuju, mějte se krásně.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: 8 hodin 21 minuta, dnes je úterý 22. září a máme tady tedy těch teček tolik, protože si přejete moc věcí a my vám je rádi plníme. Například Honza z Liberce, to je úplně jiná věc, týká se to dopravy, napsal, je to mimo téma, ale jestli bychom mohli upozornit řidiče, že při omezení a přechodu dvou pruhů do jednoho, že se to zbíhá, tam není místo pro závodníky, kdo tam bude dřív, ale pro vzájemné urychlení a plynulost provozu. Zip je zip, všichni ho známe na oblečení, tak se podívejme, jestli... Ale my nějak historicky zipovat neumíme, to je to naše, je myslím, ale v tom jsme unikátní v Evropě. Ale proč to je, to nevím.
2: Nevím, je to tam nějaká frustrace, že ten, co jede v tom pruhu, který končí, si no. musí počkat a já ho nepustím.
1: Je to asi, protože to tenkrát tady nebylo, ale ten svět se to naučil, no, my nějak ne. No, tak, ale pak tu berme jako takové upozornění, že to je taky o vzájemné toleranci a vnímání jeden druhého.
3: To jsme tu probírali, myslím, minulý týden, začátkem minulého týdne. To přejíždění zleva doprava, zdržování zbytečné.
1: No, ale tak to prostě, tak to nějak je, tak třeba to nám jenom. To někdy dojde. No, potom je tady ještě několik pozvánek do Počátek, tam se moc těšíme, to bude ale až sobota, dnes je úterý, to si pak ještě všechno řekneme. No, potom tady máme hodně moc těch aplikací, že jsme v tom udělali vlastně nechtěně guláš, respektive já, protože nechápu, že jo, ty věci. Jedna aplikace do telefonu se jmenuje Nákupní seznam a tam přispívá já a manželka a vzájemně se to kombinuje, jo, a i se to škrtá. Uh-huh. Ale potom je jiná aplikace, kdy skupina 4 lidí jede třeba na nějakou zábavnou tour a nakupují každý něco.
2: My jsme 4.
3: No takhle, no.
1: Jo.
3: Na 3 prstech.
1: Na 3 prstech, jako ukázal 4. No a...

0: tak, no. Takže a tam se jako řeší to, že někdo třeba koupí, Jakub koupí, nebo já koupím třeba 40 piv a ty koupíš jeden rohlík. A ono se to vyřeší tím, že...
1: Nevyřeší. Já bych to takhle nechal.
0: Jo, tak jo.
1: Jestli to nevadí.
2: Nákupní seznam je úplný.
1: Já se ještě vrátím k té aplikaci, respektive k té SettleUp, neboli dlužníčkovi napsal i Ludvík. Aplikaci SettleUp jsme zrovna minulý týden používali s kamarády na treku v Albánii. Je to opravdu moc prima. Pouze doporučuji, pokud se ujmete funkce správce, což je asi důležité, každý přizve člena skupiny, ale spravovat může pouze jeden vlastně administrátor. A všechny výdaje tam zadáváte za ostatní, vždy si vemte brýle. Protože pokud si je nevezmete, může se stát, že výdaje připíšete jiným osobám, než které je měli. A pak je, jak si to vzájemné zúčtování složitější, aplikace, neaplikace.
0: Je to tak, byť se to teda týká vlastně i dalšího tématu, kdy Regina Květoňová má velmi speciální čočky. To se málo vidí, že na blízko nevidí vůbec nic. A aby něco napsala v telefonu, tak já ho musím držet asi 17 metrů od ní, ale tam přečte úplně všechno.
2: No ale zase nemám tak dlouhou ruku, abych to napsala. No, je to složitý. No.
0: A ještě Čamba Vamba, která tady zněla, že jo. Hezký den, taky jste mi tou písničkou udělali velkou radost. Včera jsem si ho připomínal, tak to taková krásná náhoda. Někdy zase zahrajte věrný posluchač z Opavy.
2: No rádi, ne? Co?
0: No samozřejmě. No.
1: No máme tu poslední prosbu, abychom shrnuli celé to ranní vysílání. Píše Radim, obracím se na pana profesora, pravděpodobně Mrklemu nebo Doudlebu, nebo jak se jmenuje, jako na poslední instanci. Nevím, jak vařit vejce, aby alespoň jedno neprasklo. To já vám pomůžu, mě už to Radime radil pan profesor, nevařte žádné a nepraskne žádné. Ale nebo přilejte do vody trošičku octa, anebo přisolíte vodu a je lépe ocet. A samozřejmě nedávat do horké vody.
0: Jo, takhle.
1: Do vlahé vody a nejlépe, když mají ta vajíčka pokojovou teplotu, nejsou no, přímo z lednice.
2: No to věda.
1: Tak by vám prasknout neměla.
0: Ještě tě máme.
1: Trocha octa, no.
0: Tak jo. Loučí se tady specialista na vaření vajec, pan...
1: Ano. A namazání dveří, prosím vás.
2: A namazání obecně.
0: A taky...
2: Třeba chleba.
0: Naše ostrovitka Regina.
2: A náš zpěvák, textař
0: Igor Orozovič.
1: Všemi masmi mazaný.
0: Mějte se krásně, nashledanou.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: Jdeš ty kutvo! Mrchle!
3: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
0: Na co nelze zapomenout?
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
6: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
4: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
9: Dobrý den, vítám vás u pravidelného zamyšlení nad současným světem. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Probereme zejména plán Izraele na odsun Palestinců z pásma Gazy. Zda izraelský premiér Netanyahu věděl o chystaném útoku Hamásu před 3 lety, jak tvrdí izraelský deník Haaretz. Jakou roli hraje Jordánsko při snaze o stabilizaci Blízkého východu a jak se konflikt promítl až do koncertního turné známého britského zpěváka. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
9: Irán předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Nakolik je to naděje, Břetislave?
10: Záleží, jak se rozhodne americký prezident Donald Trump, protože to, co Irán říká, to vlastně říká už dlouhé měsíce. To znamená, chce-li Donald Trump před důležitými americkými kongresovými volbami z té války nějakým způsobem vycouvat, chce-li zastavit opětovný růst ceny ropy na světových trzích, ostatně vidíme, že se tím včera zabývala i česká vláda, tak hold musí splnit podle teheránského režimu to prostě určité podmínky, to znamená uvolnit blokádu iránských přístavů a tak dál a tak dál. To znamená vrátit se vlastně do velké míry minimálně před 28. únor, kdy byl Irán napaden Izraelem a Spojenými státy. Iránský režim prostě pochopil, že se z pohledu Američanů a Izraele ta válka velmi zkomplikovala, dostala širší regionální rozměr a tudíž v Teheránu mají pocit, že si mohou diktovat podmínky, za kterých Američanům umožní z té války zase odejít.
9: Jak jste správně řekl, tak ten konflikt se značně rozšířil, už je v tom i Jemen, týká se to také Saudské Arábie, ostatně Jemen požádal Donalda Trumpa o pomoc proti Hutium, prezident zatím tu vojenskou podporu neslíbil, tak
10: no, tohle
9: jak se to může dál vidět?
10: Ano, tohle je hodně zajímavé. Já jsem před 2 týdny mluvil s jedním arabským činitelem, který říkal, že Husiové už jsou na kolenou, že je otázka velmi krátkého času, než budou definitivně poraženi a 2 dny poté najednou jsme četli, že Husiové došli až na břeh Rudého moře opět, že vlastně mají na dostřel velmi strategickou úžinu. Bab al-Mandab následně obsadili několik ostrůvků na jihu Rudého moře. Jinými slovy, tato povstalecká jemenská šítská skupina, která v podstatě do velké míry hraje roli zásadního spojence Iránu, tak naopak nabírá na síle. A teďka došlo vlastně k paradoxu, mohli jsme se dočíst v New York Timesech čerstvě a v izraelském tisku, že dokonce i Saudská Arábie, která proti Husium bojuje, tak požádala o pomoc Američany, aby je bombardovali a Donald Trump už to zvažoval minulý týden, píše v noci na dnešek New York Times deník, pak to ale zase odvolal. Takže ani Saudská Arábie, která mimochodem proti Husium vytáhla už v březnu roku 2015, tak je dosud nedokázala porazit. A ukazuje se vlastně, že když si představíme mapu, tak vlastně nejen, že teďka Írán do velké míry blokuje Hormuzský průliv, který uzavírá pobřeží Saúdské Arábie a celý Perský záliv z východu, ale teď vlastně pro iránští husijové blokují Saúdskou Arábii a Rudé moře ze západu.
9: Jinými slovy, Břetislave, nikomu se nechce ani Saudům, ani Izraeli, ani Donaldu Trumpovi do války s jemenskými husy.
10: Je to ano, je to nesmírně zajímavé, když si vezmeme, jak tito lidé byli podceňovaní. Já prostě říkám jednu věc. Když se podíváme, tak Američané mají zájmy jenom obchodní v této věci. Saudská Arábie, ta si najímá na mnoho věcí prostě zahraniční vojáky. Husiové ty bojují o svoji zemi, o svoji ideologii a jak se ukazuje, jsou daleko lépe motivovaní než všechny ty armády, kterým čelí. To je hrozně zajímavé a znovu se opakuje to, co jsme viděli třeba v Afghánistánu, kde jsme viděli, jak Američané potupně odešli před 5 lety a znovu vyhrál, když to řeknu ve velkých uvozovkách, ten negramotný Taliban.
9: A jakou roli tady se hrává Omán? Víme, že Irán právě s tímto sultanátem jedná, co se týče Hormuzského průlivu, o těch pravidlech.
10: No tak Omán má zajímavou pozici, je rozkročený, má dobré vztahy s Iránem dlouhodobě, ale i se Západem, je to nominálně ta proamerická, řekněme, umírněná ropná monarchie, ale zároveň tím, že má vztahy s Iránem, tak já připomenu pár měsíců, nevím kolik přesně, to už se nevybavím, Donald Trump hrozil, že bude Omán bombardovat za to, že udržuje vztahy s Teheránem. Každopádně Omán třeba byl u toho, když ještě Američané jednali s Iránem o jeho jaderném programu, tak Ománci to zprostředkovávali už někdy před 15 lety poprvé a vlastně i donedávna, i ještě letos na jaře nebo v zimě před tou válkou. Takže Omán je vlastně mezi velkými soupeři, mezi Saudskou Arábií a mezi Íránem a této role se snaží evidentně nějakým způsobem využívat. Mimochodem v Ománu teďka před pár dny jednali s těmi Husii i Američané, jak se ukázalo.
9: Už se ukázal na veřejnosti Močtaba, nový iránský duchovní vůdce po zavražděném otci.
10: Neukázal se Močtaba Chámenejí, nicméně pořád se předpokládá, že žije, že nějakým omezeným způsobem tu zemi řídí, ale zároveň, že do určité míry je asi řízen jednou částí generality iránských revolučních gard. To znamená, jsou dokonce i třeba spekulace, že některé jeho projevy nebo některá jeho nařízení vlastně nemají jeho autorství, že mu něco bylo dáno k podpisu, nebo dokonce, že v některých věcech možná někdo jenom jedná jeho jménem. A to už se ale dostáváme ke složitému tématu vnitřních sporů uvnitř iránského režimu. Tak jako Američané nejsou rozhodnutí, zda bombardovat Husie nebo nikoliv, tak i v Iránu máme křídlo, které říká, pojďme se Západem jednat, ať ta krize skončí, a pak je tam křídlo, které říká, ne, ještě jsme Američany dostatečně nevytrestali.
9: Které křídlo Břetislave je silnější nebo má převahu?
10: Nedá se to jednoznačně říct. My jsme třeba viděli v jednu chvíli, kdy vláda prezidenta Pezeškiána a dokonce i nejvyšší velitel revolučních gard, generál Vahidi, tak řekněme, zvolili takovou tu umírněnou cestu, ale najednou za této situace někdo začal bombardovat, ostřelovat komerční lodě v Hormuzském průlivu. A teďka vlastně s odstupem 2-3 měsíců tak se ukazuje, že to bylo určité křídlo uvnitř revolučních gard, které se snažilo torpédovat, řekněme, ten umírněný tábor.
9: Vysvětluje Břetislav Tureček, expert na oblast Blízkého východu.
4: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
9: Izrael je podle svého ministra obrany připraven dokončit práci a odsunout Palestince z Gazy. Už počátkem září mluvil o plánech Izraele na odsun 2 milionů Palestinců s tím, že se čeká na souhlas Spojených států a na to, že vymyslí, kam je odvést. Návrh, který už představil izraelský minister národní bezpečnosti, popřel americký velvyslanec v Izraeli. Podle něj žádný plán na nucené vysídlení neexistuje. Tak jak to tedy je?
10: Nikdo neví přesně. Jedno je jisté. V Izraeli jsou velice relevantní politické síly, které nejenže chtějí, vy říkáte, odsunout, to je takový ten český hezký termín, že jo, spojovaný s Němci, ale ona je to etnická čistka, protože v Izraeli máme prostě lidi, kteří říkají, vyžeňme někam Araby z Gazy a dosaďme tam naše židovské obyvatelstvo.
9: Jen vsuvka, vysídlení Palestinců označují izraelští představitele za migraci.
10: Ano, oni říkají dobrovolnou, ale zase zároveň, co je dobrovolná migrace, když řada izraelských politiků opakovaně v uplynulých 3 letech během té války, kterou spustil útok Hamásu, tak řekla, že vytvoří v Gaze takové podmínky, že ti lidé budou sami chtít odejít. Takže tomuto se v Izraeli říká dobrovolný odchod, dobrovolná emigrace Palestinců. Ty výroky, vy jste zmínila výrok ministra obrany Katze, tak samozřejmě lze do velké míry přisuzovat tomu, že v Izraeli budou už za pár týdnů, vlastně za měsíc, 27. volby.
9: Takže,
10: ano, takže izraelští politici se v tuto chvíli nepředhánějí v tom, kdo dříve zajistí zemi mír, kdo dříve konečně vyřeší izraelsko-palestinský konflikt, ale naopak, kdo bude vůči Palestincům drsnější. Takže v tomto ohledu lze ten výrok chápat, ale jak říkám, ty výroky přicházely i dříve a samozřejmě klíčová otázka je prostě, že nikdo, ne že nechce Palestince přijmout, určitě by příchod 2 milionů lidí někam byl zásadní bezpečnostní, ekonomickou, sociální hrozbou, zátěží. No ale zároveň, kdo by dneska ty Palestince přijal, kdyby to měl být třeba Egypt, tak by se vlastně na této etnické čistce spolupodílel. A to je další nesmírně důležitá motivace, toho se každý arabský režim bojí. Být v očích vlastní veřejnosti v roli někoho, kdo Izraelcům pomáhá vyhánět Palestince z Gazy.
9: Mimochodem ministr obrany Izraele tvrdí, že existují země, které souhlasí s přemístěním Palestinců na své území.
10: Ano, to už platí 2-3 roky. Jsou země, které si třeba od Spojených států za to nechají zaplatit. Pár desítek tisíc nebo tisíc si jich třeba může vzít. Indonésie se spekulovalo v médiích, ale to pořád neřeší, a to už se také ví, celkové vysídlení všech těch lidí, jak si to Izraelci nebo ti sionisté radikální představují. To znamená úplně všech 2 miliony lidí vyženem a uděláme si tam tu naší riviéru, jak plánoval i Donald Trump. Vzpomeňme si na ta jeho sebepropagační videa, že to bude velký developerský projekt a židovští osadníci sionisté už se těší, že tam znovu obnoví židovská sídla, takže to si myslím, že je prostě nereálné, byť jsou země, které jistě by pár desítek tisíc Palestinců přijali.
9: Přitom 20-bodový mírový plán Donalda Trumpa, amerického prezidenta, výslovně uvádí, že obyvatelé pásma Gazy nebudou nuceni odejít a naopak budou podporováni v tom, aby zůstali.
10: No přesně tak. A vy odkazujete na rok starý plán zhruba, ze kterého si vlastně každý vyzobal, co se mu hodilo. Takže pro Izrael to znamenalo návrat všech rukojmí a těl těch zmasakrovaných rukojmí a zajatců z Gazy, zabrání východní poloviny Gazy. Na druhé straně Hamás do dneška neodzbrojil, je to velice komplikovaný problém, protože se prostě neví, do jaké míry by měl odzbrojit a hlavně do rukou koho by měl ty zbraně předávat, kdo tam pak převezme moc. To se za celý rok nepodařilo vlastně implementovat. A pak je tam přesně tato věc, která zase Izrael prostě jí zcela ignoruje. Ano, ten 20-bodový plán předpokládal i to, že tam Palestinci zůstanou, že kdo odejde, tak má zase třeba právo se vrátit zpátky.
9: Když jste, Břetislave, už zmínil to, že v Izraeli probíhá kampaň před parlamentními říjnovými volbami, tak pravicový ministr financí Smotrič zveřejnil část volebního programu své strany Náboženský sionismus a cílem, jak ho citovala francouzská agentura AFP, je judaizovat 2 izraelské oblasti s vysokým počtem arabských obyvatel.
10: Ano, dokonce k tomu měl nějaké umělou inteligencí vytvořené video, minimálně jedno jsem viděl, to se bavíme o severu Izraele, kde skutečně žije arabská menšina. V Izraeli je asi 20% obyvatel nebo občanů jsou Arabové a Bezalel Smotrič je jedním z politiků, který přesně říká, že nejenže zabereme Gazu a zabereme západní břeh Jordánu, tedy okupovaná území, ale vlastně budeme minimalizovat to arabské osídlení i uvnitř Izraele, respektive potlačíme oblasti, kde mají Arabové v tuto chvíli majoritu třeba.
9: Kvůli útokům židovských osadníků na Palestince na západním břehu zavedl Londýn sankce na zboží vyráběné v této oblasti. Izrael v reakci na to vyzval Londýn, aby uzavřel a vystěhoval svůj konzulát, tedy konzulát Velké Británie ve východním Jeruzalémě. 12 Britům zakázal vstup do země. K embargu se připojilo dalších 11 zemí, včetně Francie, Kanady nebo Polska. Britská vláda argumentuje, že nevede spor s izraelským lidem, ale nesouhlasí s jednáním vlády židovského státu. Nový šéf britské diplomacie Ed Miliband označil židovské osady na západním břehu Jordánu za protiprávní. Současný stav za okupaci a násilí ze strany osadníků nazval etnickými čistkami. Tak jak se budou dál vyvíjet izraelsko-britské vztahy?
10: Uvidíme po volbách. Uvidíme. Já si myslím, že v Izraeli je pořád velice pravděpodobné, že po dlouhé éře Benjamina Netanyahua, který musel do velké míry spoléhat na těch sionistických extremistech, spoléhat na ně tedy, tak že přijde třeba vláda nebo koalice blíže středu, která bude v podstatě dělat tutéž politiku. Ani dnešní opozice nevolá třeba po vytvoření palestinského státu, ale bude to dělat i třeba s větším ohledem na mezinárodní veřejné mínění.
9: Proto... Jaké jsou, omlouvám ano, se, ano. Šance, Břetislave, že by mohlo dojít po 27. říjnu ke změně?
10: Myslím si, že nikdo si dneska netroufne to seriózně odhadnout, protože ty výsledky jsou velmi těsné. Izraelská politická scéna je dlouhodobě tradičně velice roztříštěná. Na to, aby se někdo dostal do parlamentu, stačí 3,25% hlasů, takže pár desítek tisíc hlasů prostě, takže je to složité a toto se předjímat nedá. Ale to samozřejmě mezinárodní společenství vnímá veškeré osady jako ilegální, to je pohled mezinárodního práva. Izrael říká, ale i tato země je naše, takže si tam budeme stavět, co chceme. Ale mimochodem doporučoval bych poslechnout si nebo přečíst ten projev Eda Milibanda, kde ty sankce oznamoval. On říká, já jsem židovského původu, Izrael zachránil prostě ty židy, kteří přežili holokaust, v něm zahynula řada mých předků a tak dále. Ale to neznamená, že bychom měli tolerovat židovský terorismus, vyhánění etnické čistky na západním břehu Jordánu, kde židé, jak vidíme v posledních letech a často za podpory nebo přihlížení armády, šikanují, terorizují Palestince. Na to ty sankce míří, ne na Izrael jako takový, ale na to, co Izrael dělá za svými hranicemi.
9: Bez tak složitý letitý konflikt eskaloval teroristický útok hnutí Hamas 7. října 2023. O jeho přípravách měl Benjamina Netanyahu v telefonickém rozhovoru varovat prezident Spojených arabských emirátů, tvrdí to izraelský list Haaretz. Podle něj se Netanyahu dozvěděl, že vůdce Hamasu v Gaze Yahya Sinwar chystá rozsáhlou operaci, mluvil doslova o zemětřesení, která povede k masakru a destabilizuje region. Izraelský premiér toto tvrzení izraelského deníku zásadně odmítá, chce ho žalovat za pomluvu.
10: Já jsem zvědav na tu žalobu, protože už na jaře chtěl, Izrael tvrdil, že bude žalovat americký deník New York Times, když zveřejnil článek o tom, jak Izraelci brutálně týrají a často i sexuálně zneužívají zajatce a vězně palestinské. O té žalobě nevím, že už by přišla na ten americký deník. Teď je na mužce tedy levicový izraelský Haaretz, tam se často zdůrazňuje, že je to levicový deník. Nicméně tu jeho informaci mezi tím potvrdila i jiná izraelská média, včetně třeba pravicového Jerusalem Postu, že skutečně vůdce Hamásu tehdejší, mezi tím ho Izraelci zabili, Yahya Sinwar, vzkazoval přímo Izraeli, že pokud se nepohnou tehdejší jednání o výměně zajatců a čtyřech lidí, které držel Hamás v Gaze, tak přijde zemětřesení. On doslova říkal zemětřesení opakovaně a vzkazoval to přes významného palestinského činitele Sufiána Abu Zaidu, který byl původně anonymní, teď už se k tomu přiznal, že on byl tím prostředníkem. Takže vzkaz od Hamásu přes Spojené arabské emiráty měl jít do Izraele, pojďme seriózně jednat, jinak přijde zemětřesení. No a teď se řeší, zda a do jaké míry o tom, kdo věděl z izraelského vedení a proč se vlastně nic takového nestalo, žádná, řekněme, preventivní opatření, která by tomu zabránila. To je teď velké vnitropolitické téma v Izraeli před volbami. Takže i když se ukáže, že v něčem třeba deník Haaretz pochybil, tak to bez pochyby bude až po volbách. A vlastně největší přítěž pro současného dosavadního premiéra Netanyahua je právě to, že je obviňován velkou částí veřejnosti, že nesl zásadní politický díl minimálně selhání před 7. říjnem, před tím masakrem a celé 3 roky vlastně brání vytvoření státní vyšetřovací komise, která by ukázala, jak vedení státu tehdy reagovalo.
9: Konstatuje expert na oblast Blízkého východu, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, Břetislav Tureček.
11: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
9: Před další eskalací konfliktu v blízkovýchodním regionu varoval také král, jordánský král Abdallah II., který před pár dny navštívil Česko, odmítl vysidlování Palestinců. Jakou roli hraje právě v tomto konfliktu toto království?
10: Velice zásadní, když se podíváme na mapu, Jordánsko je blízko všech těch konfliktních míst na Blízkém východě. Je to sice málo lidnatá země, ekonomicky nedůležitá, ale pro třeba mezinárodní vojenské síly, zpravodajské služby je strašně důležitá. Jordánsko je druhou arabskou zemí, která po Egyptu uzavřela mír s Izraelem už v roce 94, takže to není žádný člen toho nějakého radikálního třeba íránského tábora protizápadního. A v tom je ta důležitá role Jordánska. Ale jak už jste řekla, zároveň Jordánsko, byť má mír s Izraelem, tak naprostá většina jeho obyvatel je k tomu velice kritická, protože vidí utrpení Palestinců. A Jordánsko tudíž musí balancovat. Na jedné straně být spojencem Západu, který má Chile styky se Spojenými státy, i třeba s Českou republikou, když tu teď byl jordánský král na návštěvě u českého prezidenta a tak dále, ale zároveň prostě si nemůže popudit domácí veřejnost. To znamená, hrát to na obě strany musí jordánský král.
9: Vyrocený izraelsko-palestinský konflikt se promítl také do aktuálního turné známého britského zpěváka Eda Sheerana. Jeho předskokan americký rapper Macklemore totiž na koncertě vyjádřil podporu Palestině. Majitel stadionu v New Jersey Robert Kraft to považoval za urážku židovské komunity, rapera vyřadil. Zákaz pobouřil mnoho Sheeranových fanoušků, začali vracet vstupné, odstoupili i náhradní předskokani, doprovodná kapela, zpěvák byl v podstatě donucen vyjádřit se k tomu konfliktu.
10: No ano, a on se vyjádřil zděšení nad masakrem provedeným Hamásem 7. října, ale zároveň i nad tím, jak Izrael pojal tu odvetu nebo odplatu v Gaze. Samozřejmě je otázka, do jaké míry, já to sleduji zpovzdálí, ale do jaké míry se mu podaří toto vybalancovat, protože nejprve naštval lidi, kterým leží na srdci utrpení Palestinců, potom, když se vlastně Palestinců Ed Sheeran zastal, tak to sklidil z druhé strany, nicméně koncert už měl, pokud by vystupoval na něm sám, tedy bez své kapely, která se z toho také stáhla, bez předskokanů a tak dále. To znamená, jsme tady vlastně svědky dalšího takového dějství, které se dá vnímat jedině subjektivně. Často máme nějakého umělce, který se třeba vyjádří pro Izrael, tak tomu tleskáme, a když se jindy vyjádří umělec pro Palestince, tak je mu spíláno, jak se to stalo Macklemorovi. A uprostřed toho uvízl teď Ed Sheeran.
9: Svět je složitější, než se zdá, Břetislave. Teď jsem si vypůjčila titul vaší další knihy, za kterou jste před pár dny získal společně se spoluautorem Přemyslem Houdou, který s vámi vedl rozhovor, cenu Egona Ervina Kiše. A vlastně je to už podruhé, co jste získal toto ocenění. Poprvé to bylo v roce 2012, tak gratuluji.
10: Děkuji. No, já jsem za to samozřejmě rád, protože v té knize se zabývá nejen Blízkým východem. Přemek Houda se mě ale ptal i na českou žurnalistiku, protože jsem se v ní pohyboval přes jenom už pár desítek let, a takové ocenění odborné poroty, která se zabývá literaturou faktů, tak samozřejmě si ho oba velice vážíme. Je to takové shrnutí celé mé novinářské práce. Ostatně v té knize určitě říkám i leco z toho, co jsem tady Zito už kdysi řekl ve vašich pořadech.
9: Ano, já jenom připomenu, ráda, že jste také naším, teda už bývalým zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě. Konkrétně jste působil v Izraeli, vy jste zmínil literaturu faktu, tak jak je na tom Česko s fakty, respektive tuzemská žurnalistika?
10: Tak já připomenu, že jsem byl nejen v Izraeli, ale i v Palestině. Byl Samozřejmě. Jsem i v okupovaném východním Jeruzalémě jsem žil.
9: Procestoval jste to ano, křičem ano. Kráže.
10: Tak a no tak bavíme se teďka, jak vidíme, o tématu, které prostě často, jak už vidíme, nad fakty převažují názory, dojmy, nálady. Takže literatura faktu je tady od toho, aby lidi držela při zemi, aby si nejprve nastudovali fakta, než začnou vynášet vlastní soudy. Takhle já literaturu faktů a starou klasickou novinařinu, ne tu názorovou, současnou v podstatě vnímám.
9: První knize, která získala cenu Egona Ervina Kiše, titul zněl Nesvatá válka o svatou zemi. Kam se za ta léta, vlastně co sledujete tuto problematiku, posunulo vše? Teď jsme mluvili o tom, vlastně, co se děje v pásmu Gazy, v Izraeli.
10: To je, teď jste mi opravdu nahrál, protože teď ráno jsem si tady před studiem čet nový průzkum veřejného mínění. Ta moje kniha, nebo můj profesní zájem o Blízký východ začínal v roce 1993, kdy naprostá většina Izraelců, 2/3 a 2/3 Palestinců si přáli a doufali ve dvoustátní řešení, že vedle Izraele bude existovat i nezávislý palestinský stát. Podle čerstvého průzkumu si toto umí představit asi jenom 17% Izraelců dnes, zhruba 2/3 si to neumí představit a velice podobné je to i na straně Palestinců. To znamená, za 33 let přišla skepse, frustrace, spočínání a zhrození, spočínání těch druhých, ať už třeba další osady židovské nebo teror ze strany Palestinců. To znamená nedůvěra a propad nadějí, že jednou budou tam existovat dva státy vedle sebe.
9: Proč k tomu došlo? K tomu propadu vlastně?
10: Jak říkám, prostě je to obě strany, že už tehdy se plánovalo v roce 1993, že do 5 let by se mělo začít jednat o tom, jak bude vypadat palestinský stát, ale pak přišel palestinský teror, mezi tím se počet židovských osadníků zvýšil, strojnásobil na okupovaných územích, pak Izraelec jeden radikální zavraždil svého vlastního premiéra, rabina, když se zdálo, že mírový proces bude pokračovat a tak dále. To znamená, my na obou stranách vidíme, sice jsme viděli většinu, která si přeje mír, ale nakonec se do popředí dostali extrémisté na obou stranách, kteří si přáli ho zmařit a bojují o tu území od řeky k moři pro sebe. Jedni pro Palestince, druzí pro Židy.
9: Budete mít ještě hodně práce.
10: Bohužel ano.
9: Nebo psaní. Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze. Já vám děkuji a přeji vše dobré.
10: Díky za pozvání a za gratulaci.
9: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeji Zita Senková.
11: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo spravedlnosti podle zjištění Českého rozhlasu omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast nepřežili 3 lidé. Počasí bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť a teploty do 17 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká mluvčí Vladimír Řepka.
2: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. V New Yorku se dnes sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský, informuje o tom agentura AFP. Očekává se, že se budou věnovat hlavně válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. V New Yorku zároveň začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. Za Česko se zahájení zúčastní prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ruské údery v noci zasáhly průmyslovou oblast v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině. Zahynuli 3 lidé, dalších 6 je zraněných, informují o tom tamní úřady. Ruská armáda útočila i na přístavní město Oděsa. Podle ruského ministerstva obrany údery zasáhly kritickou infrastrukturu, kterou údajně využívá ukrajinská armáda. V noci útočila také Ukrajina na Rusko. Ruská protivzdušná obrana sestřelila podle ministerstva obrany skoro 300 bezpilotních letounů. Informace válčících stran není možné nezávisle ověřit. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinerii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí také hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmů Dědictví a nebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé.
3: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
4: Zní úryvek z loňského snímku pohádky po babičce.
5: Tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
6: Mluvím tu jednu postavu, která teda vypadá jak já.
4: Říká Arnošt Goldflam. Podle jeho slov jsou pohádky krásný žánr.
5: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
6: Musím říct, že jsem si s potěšením zahrál Lotrando Zubejda nebo Dědictví.
5: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky bohu.
4: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Většinou bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer se místy vyjasní. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
1: Doprava.
0: Na D5 se z Plzně do Prahy se popojíždí od sjezdu na Rudnou na okruh za Ořech. Pojedete 30 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec, za Ořech čekejte osobními auty 20 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2 na 2.
8: Těšili jsme se na vás. Téměř 5 minut po 9. hodině vás i dnes, tedy v úterý 22. září, po opálené Nadě Procházkové zdraví 2 na 2, Šárka Volemanová a Jiří Holoubek. A dvojice to vlastně bude velmi zásadní okamžik nebo velmi zásadní motiv pro následující minuty.
1: A taky tanec, protože my společně, ať chcete nebo ne, protančíme, ano, minimálně první společnou hodinu. Těším se velmi, protože Jiří Holoubek, jak už jsme slyšeli v éteru Českého rozhlasu, je skvělý tanečník, on chodil do tanečních několik let, tedy let předcházející.
8: Ano, ty jsi dnes očividně dobře naložena, když jsi mě představila jako velmi dobrého tanečníka. Já už jsem si splnil svoji povinnost chodit do tanečních asi třikrát nebo čtyřikrát a už se k tomu nebudu, ano, nedej bože, vracet.
1: Dobře, přešlap, proměna, přešlap, co to je?
8: Já vím.
1: No, tak běž ještě jeden rok, je to jive, prosím.
8: Jive, no, teď jsem to chtěl říct. No,
1: opravdu, Holoubek, tak ne, bude ještě do tanečních, však to slyšíte společně se mnou.
8: Jive.
1: Ano, psáno jive.
7: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A proč jsme mluvili hned po 9. hodině dopolední o tanci? Protože samozřejmě Českou republikou prolétla debata o tom, koho byste rádi viděli jako nové moderátory Stardance. No tak my se k tomuto tématu a rádi dnes připojíme.
3: Je k tomu řada důvodů, ale jeden je hlavní, je to jasné. Ovšem, stojí za to připomenout, že 4. listopadu roku 2006, tedy před dlouhými 20 lety, jsme na obrazovkách České televize mohli poprvé držet palce tanečním párům v soutěži Stardance.
2: Divácká odezva tehdy jistě překvapila nejenom tvůrce této české verze, původně britské show vysílané na veřejnoprávní BBC, leckoho při tom nevídaném ohlasu taky mohlo napadnout okřídlené úsloví, odborník žasne, laik se diví.
3: 20 let, to je dlouhá doba, tanečníci se měnili, ovšem, průvodci pořadem zůstávali titíž, Tereza Kostková s Markem Ebenem se stali nedílnou součástí takových těch podzimních večerů zasvěcených tanci, možná i u vás doma, ale nic netrvá. Věčně.
2: Marek s Terezou před několika dny oznámili, že letošní Stardance bude jejich poslední a v Mžiku se na všech možných frontách rozpoutala vášnivá debata o tom, kdo by je měl nahradit.
3: No oficiálně ještě žádná jména oznámena nebyla, no a tak si můžeme dovolit společně s vámi takové lehounce bulvární dopolední okénko.
2: Ano, a věnovat se úvahám, kdo by podle vás byl ideální jakožto průvodce nebo průvodci Stardance právě po Markovi Ebenovi a Tereze Kostkové. Napište nám tedy váš čistě subjektivní názor.
3: Koho byste rádi viděli jako nové moderátory Stardance, pokud tuhle taneční show sledujete?
2: Pochopitelně můžete připojit i zdůvodnění, proč tedy právě tahle vámi preferovaná dvojice.
3: No a shodněme se na tom, že hledáme muže a ženu, protože tento formát by měl být podle tvůrců pořadu zachován, tedy nikoli dva pány nebo dvě dámy.
2: Dobře, 702 220 220. No, že dneska už je všechno možné, takže si to umím představit, že by možná to byly dvě ženy, dva muži, nebo kdo ví, jaké pohlaví ještě.
3: Představit se dá lecos, no. Ale jak jsem říkal, shodněme se na tom, že hledáme muže a ženu.
2: 702 220 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
3: Může to být písek a kočička, ano. Třeba.

0: I proto, že jedna z těch důležitých figur je naší rozhlasovou kolegyní, tedy Tereza Kostková, jsme se rozhodli, že si dnes popovídáme o tom, co rozvířilo hladiny, alespoň tedy tak jako trošinku té pěny dní uprostřed věcí, které se jinak dějí, a to je, že právě Tereza s Markem Eberem se rozhodli po 20 letech skončit jako průvodci pořadu Stardance. Ten letošní ročník bude jejich poslední a my se vás ptáme, koho byste si na jejich místech představili.
1: Mm-hmm. A jste nesmírně milí, naši milí posluchači, protože ve většině těch zpráv, které přišly, jsou jména Jiří Holoubek a Šárka Volemanová. A to jsem si myslela, že Zuzana, které se to jistě doma řek, drahá manželka, napsala tu první zprávu pod krycím jménem Naďa.
0: Ona má více čísel.
1: Má více čísel. Tak to je Zuzana, tohle všechno. Děkujeme Zuzaně.
0: Ne, píšete nám samozřejmě zprávy nejrůznější. Například Janča píše, zatím jsem rozhodnutá stát Dance bez Terezy a Marka nesledovat, protože oni k pořadu neodmyslitelně patří, ale pokud by mě měl někdo přesvědčit, byla by to Dana Morávková a Honza Čenský.
1: Mm-hmm. A je to tady, zdravím oba srdečně, jediná stejná náhrada jsou moderátoři Jan Čenský a Dana Morávková v další zprávě. Ano, tak zatím tedy dva body. Prosím, aby Stardance uváděli dál pan Marek Eben a Tereza Kostková pro nás i pro mě. A je to spravedlivý, děkuji za ten pořad, píše Lída, prostě nechce je pustit. Hmm. Tak to je taky samozřejmě jedna možnost a cesta. Nevíme, jestli by na to byli ochotní přistoupit.
0: A připojila se i Erika ze Zlína a ta píše, umím si představit Koptu a Ivu Bendovou. Jsou pohotoví a hlavně vtipní.
1: Tak uvidíme, ano, co nám ještě napíšete. Každopádně, my si za chvíli budeme povídat s jednou z žen, která už v těch nominacích v uvozovkách proběhla.
0: Ty bys měla tip mimochodem na tu dvojici?
1: Já jsem nad tím takhle vůbec jako nepřemýšlela. Já bych dala někoho úplně z jiného těsta, někoho mladého, ale ty jsi mi na to řekl, že si myslíš, že Česká televize bude spíše konzervativní, což když jsem nad tím přemýšlela, ne, bude spíše pravda.
0: Já jsem neříkal, že Česká televize bude konzervativní, já jsem říkal, že se obávám, že Česká televize nepřekvapí.
1: A že, jsem to snažila říct teď kulantněji.
0: To bude některé z těch 6 až 8 men, která už 20 let jako průběžně sledujeme, že kreativní to jako nebude. Překvapilo by mě, kdyby nás překvapili.
1: No tak pokud nás poslouchají dva fantastické dramaturgy Jiřího Holoubka a Šárku Volemanovou.

0: rodinné. Možná, že by to mohlo být zajímavé.
1: Uvidíme, co na to.
0: Adéla Gondíková. Už za chvíli.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: zpět. My si dnes povídáme o tom, koho byste rádi viděli jako novou moderátorskou dvojici ve Stardance. Jedna zpráva tady Ivče nám napsala. Určitě by byl fajn Jan Révaj spolu s nějakou šikovnou krasavicí. Tak jsme si říkali, že jedné šikovné krasavici můžeme zavolat.
1: Krasavice inteligentní, herečka a moderátorka a naše drahá kolegyně Adéla Gondíková. Hezké dopoledne, Adélo.
2: Dobré ráno, slyšíte mě dobře?
0: Slyšíme tě výborně.
1: Ano, bezvadně.
2: Ale tak to je krásně, já jsem totiž ve vozidle, tak jsem si říkala, jestli to spojení bude správné.
1: Slyšíme tě hezky i ve vozidle. Spojení je velmi správné. Tak Adélko, prosím tě, když už jsme tě takhle dohnali ve vozidle, tak s pravdou ven, už ti z České televize volali?
2: Nevolali, prosím vás, nevolali. Nikdy mi nevolali.
0: Každopádně seš mezi těmi dvojicemi, které tipují nebo by si přáli. Vlastně diváci Stardance, to se rozpoutala taková debata hned po oznámení Terezy Kostkové a Marka Ebena. Umíš si to představit? Shodou okolností, já jsem tady měla takovou myšlenku a teď je tady podpořená i posluchačskou zprávou, že byste možná s Jirkou Langmajerem, s manželem byli hezká dvojice na moderování. Umíš si to představit?
2: Ne.
0: Proč?
2: Ne, absolutně ne, protože samozřejmě Jirka moc těch moderátorských zkušeností nemá, čímž ho vůbec jako nepodceňuji. Samozřejmě bych ho v tom podpořila, kdyby byl osloven. Nicméně už

0: vím, že příští rok stejně nemůže, že tam má nějakou práci, takže by určitě ty soboty nemohl a nikdy by to chtěl překopat, takže to je úplně jako, a já hlavně jsem hrozně zmatená, jako z jakých žebříčků to kdy kdo jako takhle píše, nebo já tomu trošku jako nerozumím, co se to vlastně rozpoutalo, a když jsem slyšela váš předchozí vstup, tak jsem pochopila, že naši posluchači mě vlastně nechtějí. Takže vlastně nevím úplně no. přesně, kde se jaké žebříčky jako vzali a kdo to kde psal.
1: No hele,
0: je to takové vtipné.
1: No my jsme na to tvé jméno vedle řady jiných narazili na nejrůznějších jako fórech a v článcích a tak dále, kdo to řeší a proč a kde se ta jména vzala. Potom jsme taky nešli, neskoumali jsme to a jde vyloženě jako o spekulaci, o takovou hru, kdo by se komu líbil. A tedy u toho zůstaňme. Dobře. Protože několikrát se v těch zprávách také objevilo sourozenci Gondíkovi tady u nás v e-mailech nebo SMS-kách a vy jste s bráchou samozřejmě jako moderátorská dvojka známí, ale kdyby, a jako zahraj si tu hru s námi, kdyby ti už volali, jak jsme řešili na začátku.
2: A normálně si to přiznala teď do éteru.
1: Normálně si to přiznala, popravdě. A měla by si možnost jaksi mít vliv na to, kterého kolegu by si vybrala k tomu moderování výjima tvého bratra.
2: Prosím tě, a ráda bych ti připomněla, že Jirka Holoubek tady několikrát říkal, jak moc si krásná a jak se na tebe těší, když máš ve středu, ano, blízká setkání. Tak kdo by to byl, Adélo?
0: My trošku s Jiříkem na sebe trpíme.
1: No tak, malý, já tedy ty trošku, já dost, no.
0: Je to vzájemné. No tak s kým by to bylo fajn? Já pořád totiž vidím jakoby rozdělenou tu dvojici, protože Tereska většinou, že jo, mluví s těmi tanečníky a Marek posouvá ten děj, takže vlastně moc času během toho večera spolu jako nejsou, takže je to takový trošku solový. Nicméně, kdybych si opravdu měla vybrat, ale jako opravdu, tak by to byl Brad Pitt.
1: Hezky, hezky. Tomu jsme zkoušeli volat, ale tam je časový posun, tak to nebere.
0: No, ale docela mě zaujalo, jak jsem před chvilinkou slyšela v rozhlase, že si říkala Aleše Zbořila, tak já jsem vlastně nedávno ho měla v blízkých setkání.
1: Ano.
0: A vlastně s tebou docela souhlasím.
1: No a že souhlasila by si se mnou také v tom, že v Alešovi za tou jako profesionální takovou maskou, chce se mi říct, je opravdu někde takový velmi jemný a sympatický smysl pro humor.
0: Jo, já jsem ho vlastně takhle poznala jenom jako tu hodinku v rozhlase, bylo to vlastně fajn, ale jinak je samozřejmě spousta kolegů, se kterými na sebe slyšíme, Aleš Háma, Libor Bouček, Kuba Prachař, úplně stejná tady ta parta, jak se vlastně točíme pořád dokola a jídáme se, slýcháme se, moderujeme spolu často, takže asi tam někde v těch vodách, no, aby ta komunikace byla rovnou jako taková živá a normální a sehraná.
2: Adéla Gondíková si s námi povídá. Adélo, poslední otázka a vraťme se zpátky k nám na dvojku. Tvoje nejbližší blízká setkání, pozvánka, s kým budou?
0: Prosím vás, to je strašně důležitý téma a to je umělá inteligence. No, tak to je něco, co mě ještě do letošního léta bylo zcela vzdálené, ale dozvíme se, že ji vlastně používáme úplně všichni v různých aplikacích, aniž bychom to vlastně tušili a věděli. Je to trošku nebezpečný, ale zase vlastně skončíme určitě pozitivně. Takže já bych se opravdu jako poslouchala pana analytika a experta na umělou inteligenci. Je to prostě věc, která tady je, která tady bude, musíme se přizpůsobit.
1: Týká se nás všech a je to ohromně zajímavé, budeme poslouchat a mě teď napadá, že až ti zavolají z té televize a ty nám to přiznáš, že by také nebylo špatné, kdyby to byla Adéla Gondíková a muž stvořený umělou inteligencí třeba. To by byla z té první zábava.
0: Jo, to by bylo fajn, ano.
2: Rádi jsme tě slyšeli. Adélko, měj se krásně a docestuj v pořádku tam, kam míříš.
1: Děkujeme.
0: Ano, mířím pro Nové Zámky, protože je chci vyměnit.
1: A myslel do Nových Zámků, to je daleko. Šťastnou cestu, měj se hezky, Adélo.
0: Ano, děkuju, ahoj, naschle.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: My si dnes povídáme a je vidět, že vás to baví o tom, koho byste rádi viděli v další řadě Stardance. Napsal nám také Michal, dobré dopoledne, nedovedu si představit nikoho jiného než Terezu s Markem, obávám se totiž, že Stardance přijde o věrného diváka, ale když jsem nad tím trochu přemýšlel, dospěl jsem k závěru, že ženská polovina by byla, Jirko, to je taky dáma, která vím, že se ti líbí, Veronika Kek-Kubařová, to by taky šlo, vy. A z mužské poloviny zatím nemám náhradu. Nechám se překvapit, píše Michal.
1: Máme tady opravdu velmi zajímavé návrhy a dvojice, které by nás nenapadly, ale ta následující zpráva by jistě potěšila našeho kolegu dalšího z blízkých setkání, Marka Němce, protože tady je napsáno, dobrý den, moderátoři Stardance, Tereza Bebarová a Marek Němec, to navrhuje Monika a další navržená zajímavá dvojice, vážení, a to píše Marie, co byste řekli dvojici Ondřej Sokol a Ester Kočičková?
0: To je extravagantní kombinace.
1: To by mohlo být. To by mohlo být. Já myslím, že Ester Kočičková s Ondřejem Sokolem by jako možná znervóznili lec, které ty tanečníky, kteří se tak soustředí na ty své
0: možná výkony. Navzájem i sebe sami.
1: Možná navzájem i sebe ano. sami. Ale je to rozhodně zajímavý nápad.
0: Ano, děkujeme za něj.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. 26. září nás čekají počátky.
4: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
5: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
3: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
5: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
5: Regina,
4: Jakub.
2: Radioservis představuje
6: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
7: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
6: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
7: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
6: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Strávili bychom s tím několik hodin, kdybychom měli přečíst všechny vaše tipy, koho byste rádi viděli ve Stardance. Dívám se do té SMS-kové korespondence právě teď jako novou moderátorskou dvojici pro Stardance. Píše naše posluchačka, bych ráda viděla Aleše Hámu s Monikou Absolonovou nebo s Lucí Výbornou.
2: Nápady jsou nejrůznější, jak už o tom Šárka mluvila, pokud nás teď poslouchá někdo v České televizi, tak třeba se nechá inspirovat někým z vás.
1: Ano, teď mě pobavil ještě náš posluchač Pavel. Dobrý den. Nevím, jestli to už nezaznělo, ale co takhle Jiří Harapes Holoubek a samozřejmě Šárka Volemanová?
2: Pavle, ne.
3: Dva na dvojce.
4: Vaše přání na naši hlavu.
1: Jiří Harapes Holoubek, to si napíšu velkými písmeny u nás v kanceláři na nástěnku.
2: Ano, je, ha, ha. Ano. To bude takový pěkný iniciál. Tak, teď ovšem se dostáváme k přání a bude to jedno z takových těch hádankových, tedy naše přání na vaši hlavu, vlastně opačně, protože jednou za týden minimálně děláme to, že máte poznat zvuk. A
1: my ten zvuk vždycky vyrábíme ve studiu. Ano, už se chystá, dnes ho vymyslel Jiří Holoubek. Řekla bych, že to je jeden z mých oblíbených zvuků, tak jsem velmi zvědavá na to, jestli k těm oblíbeným patří i u vás zkrátka, jestli ho poznáte.
2: Já myslím, že ano, tak takhle to začíná, dá se říct, a takhle to pokračuje. A takhle to končí. Stačilo
1: ještě,
2: to?
1: Ještě jednou.
2: Takže takhle ten začátek, takhle to pokračování a teď ten závěr, když je všechno vyřešeno.
1: Ano. Tak co to je? 702-222-220, číslo pro SMS-kové odpovědi, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz a dneska jsou opět ve hře ponožky dvou na dvojce.

0: I dnes jste s námi, naši milí posluchači, mohli hádat zvuk, který ve studiu před chvílí vyrobil kolega Jiří Holoubek. Tak poslouchej, jak to znělo v uších našich posluchačů. Máme tady několik typů. Otevření šampusu, že by to mohla být šampusová zátka, někdo píše. Otevření kovové zátky na lahvi. Pak takové ty malé šišaté bombony, to se tady objevuje mnohokrát.
1: Ano, takové ty mentolové bílé.
0: Ano, přesně tak. No, pak je to tady otevření plastové krabičky se šumivými tabletami.
1: To už je blízko. Ano. To už je blízko, protože plastová krabička to byla. A já jenom řeknu, že jsem po té krabičce sáhl dnes, když jsem přijel do garáží v rozhlase, byla v autě mojí ženy, tím autem jsem dnes vyrazil a říkal jsem si, jaký zvuk a tohle by mohlo fungovat. A jak to tedy zní? Takhle jsem si to vzal do ruky, takhle jsem to otevřel, teď jsem si vzal, co jsem potřeboval.
0: Ano.
1: A zase jsem to zavřel.
0: A ten, kdo napsal první správnou odpověď, byla Zuzka, která napsala, že jsou to žvíkačky.
1: Je to tak, jsou to žvíkačky v plastové dóze. Ano, moc krát děkujeme a Zuzka od nás tedy dostává.
0: Ponožky dvou na dvojce, no a vy, pokud máte nějaké přání a chcete ho vyplnit, můžete nám ho poslat na RNP Radio na přání @rozhlas.cz.
1: A když to nevyšlo dnes, třeba to vyjde někdy příště.

0: Koho byste rádi viděli v další řadě Stardance? O tom si s vámi povídáme od 9. hodiny dopolední. Jsem se do vás, Jirka sebere odvahu na poslední zprávu, kterou mi přečetl před chvílí, ale pozor, ještě předtím. Další e-mail od někoho z našich posluchačů s tipem: dobrý den, za mě třeba Igor Orozovič a Daniela Brzo Bohatá. Přijde mi to taky jako docela dobrý nápad.
1: No a ta zpráva, která nás překvapila, mimochodem pobavila, právě teď nám přistál v e-mailu takový bodový scénář od Aleše Cibulky, ano, k dnešnímu červenému koberci. Ono se to toho vlastně týká, protože Jiří, ten navrhuje takovou jaksi opozici proti Trumpově křížové výpravě proti woke progresivismu, tady píše, a navrhuje jako dvojici průvodců Stardance pan Jagelka s manželem, tedy s Alešem Cibulkou.
0: Ano. Taková byla naše první společná hodina. Děkujeme za ni naši milí posluchači. Po 10. s poradnou.
1: S poradnou, která bude dnes psychologická, psycholog a psychoterapeut Lukáš Daslík bude naším hostem. A budeme mluvit o tom, jak vypadá teorie versus praxe v reálném životě. Tedy jde o to, že dnes na všechno díky internetu a umělé inteligenci sice známe odpovědi, ale dokážeme také realizovat to, co bychom v životě potřebovali.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude novinářka a moderátorka Adéla Šponerová. Proč se rozhodla v nové sérii Stělesnění podívat pod povrch zdánlivě dokonalých těl ze sociálních sítí? Co jí přinesl profesní přechod z prostředí módní branže k televiznímu zpravodajství a co vidí mladá novinářka ve světě zpráv jinak než generace jejich rodičů a v čem si naopak rozumějí? Nejen na to se zeptám novinářky a moderátorky Adély Šponerové.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Poslanci se dnes mají vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory. Prezidenti Francie a Spojených států mluvili v New Yorku o válce na Ukrajině i Blízkém východě. Počasí bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť a teploty do 17 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Právě teď se scházejí poslanci. Dnes by se měli zabývat třeba přísnějšími tresty za neplacení výživného nebo navyšováním důchodů pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
4: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
2: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky Vaňkové nejstarší seniori potřebují taky dostupné zdravotní a sociální služby. O válce na Ukrajině a Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhl moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o půl metru hráze na čtyřech místech podél řeky Odry. Jde o úseky, kde při povodni před dvěma lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Slabá místa vytipovalo podle zkušeností s povodněmi v letech 1997 a 2024. Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Banka nechala vyrobit 200 000 kusů, k dispozici budou do vyčerpání zásob. Na pražské pobočce čekali ráno před otevřením už stovky lidí. Majitelé řidičských průkazů můžou dnes v Hradci Králové cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město se tím připojuje k takzvanému Dni bez aut, který je součástí Evropského týdne mobility. Doprovodné akce na Tylově nábřeží mají vést k hledání alternativních způsobů dopravy. Řidiči aut proto úsekem mezi Pražským a Tyršovým mostem celý den neprojedou.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Většinou bude oblačno, na severovýchodě zataženo místy déšť nebo přehánky. Odpoledne se místy oblačnost protrhá. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 178 pracují silničáři, uzavřeli pravý pruh, tvoří se kolona zhruba na 20 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216 je fronta, osobními auty čekejte 15 minut navíc do zúžení v Brně. Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelčeves ze 16. kilometru je fronta od sjezdu na Slaný asi na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Hloubek.
6: A to byla naše skvělá kolegyně Naďa Procházková, která přinesla další zprávy v 10 hodin. My přineseme, a to za pár minut, poradnu.
7: Lukáš Daslík, psycholog a psychoterapeut, bude naším hostem. Žijeme v době, kdy na dosah ruky máme takřka nekonečné množství chytrých rad, podcastů, knih, můžeme se zeptat umělé inteligence. Teoretických návodů na šťastný život je obrovská spousta.
6: Přesto se čím dál častěji potkáváme s paradoxem, že sice všemu perfektně rozumíme, ale v reálném životě se nám nedaří cokoliv trvale změnit. Jak na to? O tom budeme právě s Lukášem Daslíkem mluvit. Nabízíme prostor i pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Proč dnes všemu rozumíme, ale málo co se nám podaří změnit, tedy téma teorie versus praxe v reálném životě, téma naší dnešní poradny, tak jak jsme slíbili. A s námi už psycholog a psychoterapeut, tvůrce konceptu rozvoje osobnosti Life Dynamic, Lukáš Dastlík. Hezké dopoledne, vítejte na dvojce, dobrý den.
3: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
4: My děkujeme za to, že jste si na nás dnes udělal čas. Lukáši, dá se říct, že když někdo bude hledat odpovědi na svoje potíže, tak ještě než se rozhodne k návštěvě psychologa nebo psychoterapeuta, tak může hledat odpovědi leckde. Jak zmínila Šárka, těch možností je opravdu mnoho. Ale to zdaleka neznamená, že je dokážeme aplikovat nebo že naše problémy vyřeší. Proč?
3: Ono totiž je velký rozdíl rozumět teoreticky tomu, co bychom měli udělat, co by nám pomohlo, a pak je velký rozdíl to uvést do praxe, protože tam hrozí několik věcí. První věc je, že vůbec vlastně nemáme ty dovednosti připravené na to, abychom aplikovali ty poučky a udělali je. Druhá věc je dostatek trpělivosti, protože někdy si myslíme, že to půjde snadno a rychle, protože to snadno a rychle zní. A třetí věc je, že tam můžeme mít různé psychické bariéry ve smyslu strachu, nedostatku odvahy a vlastně chuti opravdu jít nějakým diskomfortem, abychom toho, co chceme, dosáhli.
2: Lukáši, vy jste zmínil jako první položku to, že nemáme dovednosti, které bychom k tomu potřebovali. Jak je získat?
3: Tam je vlastně fajn si ujasnit pořádně to, co vlastně je potřeba k tomu, abychom toho cíle, který vidíme a vypadá velmi lákavě, a ti autoři třeba, kteří radí a půjdejí, oni nezmíní to, za jak dlouho byli schopni takhle rychle ty věci realizovat, tak abychom si udělali nějakou diagnostiku, ať už skrze sami sebe, nebo i nějakou poradu s odborníkem na to dané téma, nebo na tu věc, co chceme měnit, a zjistili, jak vlastně na tom teď jsme aktuálně.
4: Je to...
3: Jaká bude ta přiměřená doba, pardon, toho, abychom se dostali na tu úroveň, kterou potřebujeme, aby vlastně jsme to měli ukotvené v realitě a nepřekvapilo nás potom to, že to nejde tak snadno a rychle.
4: Může to pro nás mít přeci jenom nějaký význam, že můžeme leckterým termínům porozumět, můžeme vůbec najít, jak se naše problémy dají pojmenovat. Je to k něčemu, když to pak aplikovat neumíme?
3: No, jde hodně o to, o jaký typ problému se jedná. Někdy už jenom to uvědomění, o co se jedná, a jasný popis, že je to vlastně někde popsáno, pochopeno, že to není nic jako neobvyklého nebo něco, na co neexistuje řešení, tak to mnoha lidem hodně uleví. A někdy vlastně jenom tady ta úleva jim jako hodně pomáhá v tom třeba i někdy ty věci neměnit a jenom přijmout. A druhá věc je, že vlastně pak máme ale tu cestu před sebou a tam, pokud je potřeba něco udělat, tak tam je potřeba právě vědět, že toto není dostatečné, že je nutné potom na tu cestu vykročit a že jenom to vědění není to finále.
2: My si dnes s Lukášem Dastlíkem povídáme o tom, jak uvést teoretické znalosti do reálného života. Ve druhé části poradny nabízíme prostor i pro vaše otázky. Já připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy i dnes, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, přidávám i telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka. Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: S naším hostem, kterým je Lukáš Dastlík, psycholog, psychoterapeut a tvůrce konceptu rozvoje osobnosti Life Dynamic, mluvíme o tom, jak se rozchází teorie a praxe v reálném životě při hledání cest z nejrůznějších lidských potíží.
2: Lukáši, pojďme na nějakou praktickou radu. To znamená, když chceme ve svém životě něco změnit, víme, jak by se to asi dalo nebo mělo udělat tak, aby nám v tom bylo příjemně. Co udělat pro sebe, abychom to zvládli? Ptám se vlastně na ty první kroky.
3: Tak první kroky je určitě třeba nepřepálit, protože jedna z věcí, která se děje, že lidé se třeba nadchnou do té změny, do toho, co chtějí dosáhnout, a vlastně nezváží tolik, kolik času na to mají, jak moc jsou vnitřně motivovaní, jaké mají další logistické právě věci kolem sebe. Takže se doporučuje, někdy se tomu říká, si přenastavit ten cíl ne tak jako co nejrychleji zvládnu a dokážu, ale jaké minimum mě už bude dělat radost, že jsem udělal a jsem téměř 100% si jistý, že toto minimum dokážu, ať se děje, co se děje. Protože my

0: řeknou, jo, tak já jsem neschopný, já to nedokážu, anebo řeknou, ta cesta je mimo, nebo ta rada je nesmyslná a nefunguje to.
1: Asi to zná skoro každý i z jiných oblastí, když chce třeba někdo přestat kouřit nebo začít cvičit či hubnout. Jsou to asi podobné přesně modely. Ale Lukáši, povězte, my jsme mluvili o tom, že těch zdrojů informací máme opravdu obrovské množství. Takže my můžeme zjistit, a to je to pozitivní, jak jste zmínil, co to je, jak se tomu říká, že v tom zdaleka nejsme sami, ale nemůže někdy být problém i to přehlcení informacemi?
0: To rozhodně. To já velmi často se s tím potkávám v terapii, kdy lidem říkám vlastně, už nečtěte žádný další článek, neposlouchejte žádný další podcast a něco.
1: Kromě další poradny
0: knížku a podobně. No, přesně. Jo. Prostě teď je potřeba to, co všechno už víte, tak něco z toho vyzkoušet. Setrvat v tom nějakou dobu, abyste mohli získat ty benefity a zjistit, jak to funguje pro vás. A pak to případně změnit, anebo v tom setrvat, protože to funkční je. Ale tady ta paralýza z toho zahlcení a nevědění vlastně kudy kam, anebo přeskakování z jedné rady na druhou, to je vlastně to nejhorší, co může být, protože pak vlastně skoro nic jako se neposune tak důsledně a důrazně, jak ten člověk chce.
2: Je tady dotaz od někoho z našich posluchačů, že pro starší lidi a staré lidi je někdy velkým problémem třeba nutnost přestěhování se. Jak jim pomoci?
0: No, ideální je vlastně dost dopředu se s nimi o tom bavit, vlastně vysvětlit ty důvody a ideální je i to, že se vlastně s těmi lidmi podíváme na to nové místo, že tam zkusíme najít tu síť třeba novou, to, jak to bude vypadat, protože vlastně velmi často, to je pro zase všechny lidi, že strach z neznámého je jeden z těch největších strachů, protože dříve neznámé mohlo být velmi nebezpečné a život ohrožující, zatímco dnes to tak v drtivé většině případů není, takže vlastně pomoc tomu člověku, dát mu co největší podporu v tom, aby se s tím novým prostředím seznámil ještě předtím, než dojde k tomu přestěhování. A pak mám zase spoustu příkladů, které mohou ti lidé i využít, že vlastně ti lidé jako se obávali toho neznámého a pak, když se to stalo, tak řekli, je, kdybych já to věděl, jak už jsem se přestěhoval dávno. Takže je to většinou tady tím, že vlastně potřebujeme poznat to prostředí a postupně udělat tu cestu tak, aby byla pro toho člověka příjemná a nelekl se příliš moc toho.
1: S Lukášem Dastlíkem i za chvíli ve třetí části poradny Teorie versus praxe v reálném životě. O tom mluvíme ve stručnosti řečeno. To téma je samozřejmě obsáhlejší. Pokud byste chtěli, můžete se ptát.
2: 22 155 25 25, to je možná cesta pro vaše otázky formou telefonickou.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Teorie versus praxe v reálném životě, tedy proč dnes všemu rozumíme, ale málo co se nám podaří změnit, toto si povídáme s naším hostem a tím je psycholog a psychoterapeut, tvůrce konceptu rozvoje osobnosti Life Dynamic Lukáš Dastlík.
3: Ještě jednou k tomu možnému přehlcení, o kterém jsme mluvili před chvílí. Jak sami u sebe, Lukáši, poznat, že ano, už máme dost načteno, není třeba číst nic dalšího, uvědomit si, že dalším čtením a vstřebáváním informací možná už jenom prokrastinujeme a oddalujeme ten reálný krok. Jak tenhle okamžik u sebe samotných identifikovat?
4: Já bych určitě v tom nejextrémnějším případě třeba doporučil to, že když si přečteme hned klidně první článek nějaký odborný nebo jo, nějakou radu, dostaneme podporu a přijde nám to smysluplné a vlastně nemáme tam žádné nedostatky z hlediska nějakých faktických dotazů, je nám vlastně jakoby ta situace jasná, tak rovnou začít. Vlastně ten, kdo už jako nějakým způsobem delší dobu je na trhu, ať už píše knížky nebo dělá podcasty, jo, něco postuje podobně, tak asi většinou to vyzkoušel minimálně u sebe nebo u nějakého ze svých klientů a nějak to fungovalo. Takže pokud nás ten nápad zaujme, přijde nám to smysluplné, tak rovnou začít, právě přesně proto, abychom neprokrastinovali a rovnou šli tím principem just do it, prostě to udělej a jdeme do akce. Pokud máme dojem, že nám na tom něco nesedí nebo že by tam byly nějaké kontraindikace, jo, věkové, zdravotní a podobně, tak samozřejmě je fajn to probrat s nějakým odborníkem na to téma. Případně teda číst další literaturu nebo další prostě poslouchat věci a jako ten krok by měl nastat za mě ideálně hned, jak si myslím, že už víceméně ty věci vím, anebo že vidím, že se mi pořád rozbíhají další dotazy, tak už v tu chvíli něco začít dělat. A potom teprve jako zpětnou vazbu z té praxe si říct, co já bych ještě měl podchytit, co bych si měl ještě doptat. Určitě pokud tam hrozí nějaké zdravotní riziko, tak se nedoporučuje úplně, že ho začínat bez nějakého odborníka, to může být konzultace na jednu hodinu s nějakým trenérem, výživovým poradcem, psychologem nebo někým podle toho, z jaké oblasti tu změnu nebo v jaké oblasti chceme tu změnu udělat. A pak už vlastně ta zpětná vazba z praxe je to nejefektivnější, co nám pomáhá a víme pak, co konkrétně třeba máme dostudovat, ještě posunout nebo se dovzdělat.
2: Lukáši, povězte, jak se vypořádat s neúspěchem, když třeba už seberme tu odvahu, máme pocit, že jsme vykročili jiným směrem, ale přistihneme se, že třeba opět sklouzneme k tomu starému a osvědčenému. Osvědčenému v uvozovkách.
4: Tím vlastně na neúspěch já bych rovnou se jako připravoval tak, že vlastně si řekneme, je pochopitelné a téměř jasné, že to pořád nepůjde. Žádná křivka učení není lineární nebo žádná křivka změny. Vždycky tam jsou nějaké propady na nějakých místech. A vlastně ten, co mně se třeba líbí, že se říká, ten, kdo prohrál nebo selhal, je až ten, který skončí. Protože ten jiný je pořád na cestě, takže se nedá říct, jestli uspěl nebo neuspěl, protože pořád pokračuje. A jsou to pouze informace o tom, aha, tohle úplně nejde tak, jak jsem si myslel nebo myslela. Aha, tohle není tak úplně to ono, pojďme dál. A je to vlastně nějaké jenom zpomalení nebo zastavení na místě, kam jsme se dostali a pak pokračujeme dál.
3: A na závěr, je někdy čas, Lukáši, abychom si my sami anebo někdo se jaksi podívali pravdě do očí a někdo nám řekl, že se nám to nedaří, protože a já teď jako terapeut byste to říct nemohl, já ano. A říct, je to prostě proto, že jste líní? A nebo že se vám nechce? Já totiž, když jste mluvil o těch informacích, já znám tolik lidí, kteří strávili takových hodin tím, že se koukali, jak někdo pěkně na YouTube hraje na kytaru, místo aby se šli na tu kytaru naučit a říkali, to bych taky chtěl umět. A prostě neudělali ten krok.
4: No jo, přesně tak. A já samozřejmě jako terapeut mám omezenější možnosti, nebo se tak říká, ale v momentě, kdy už s tím klientem máme právě několikrát probráno všechno, máme to vyjasněno a tak i v té terapii se může podat zpětná vazba, kdy to tomu klientovi naznačíme, že teď jsme spolu všechno probrali, co vám ještě chybí k tomu vykročit, co jsou ty bariéry a jo, připadá mi to právě jako, že tady chodíme kolem horké kaše furt aktivizujeme, mobilizujeme energii, ale nic se neděje. Pojďme prostě začít a pak se o tom bavme dál, protože teď už jako není kam v tomhle s tom teoretickém podkladu pokračovat.
2: Jsi spokojený s odpovědí?
3: Jsem spokojený s odpovědí. Míří to i na mě v některých ohledech.
4: Já i to klientům říkám, že není mým cílem jenom opečovávat v peřince, ale někdy poskytnout i tu tvrdší zpětnou vazbu, a v podstatě ta terapie taky o tom, kdy se balancuje mezi tou podporou a opečováním a tou nějakou frustrací a konfrontací, samozřejmě jemnou a v kontextu, ale patří to tam taky, protože pak vlastně ten klient zbytečně ztrácí čas a finance, že jo, za něco, co mu neprospívá.
2: Říká Lukáš Daslík, psycholog, psychoterapeut, host naší dnešní poradny. Lukáši, děkujeme za všechno, co jsme se dnes dozvěděli, a budeme se těšit zase příště na slyšenou.
4: Já také děkuji za pozvání a těším se na příště. Mějte se hezky. Nastanou.

0: Velmi potřebný a důležitý rozhovor nabídne dnes odpoledne také káva o čtvrté. Po 50 se naše finanční priority začínají měnit. Blíží se důchod, mohou růst výdaje na zdraví, zároveň bychom si měli ještě užívat života a myslet na vlastní potřeby. Na čem se v tomto věku nevyplatí šetřit a kde naopak můžeme najít zbytečné výdaje, kolik bychom měli dávat stranou na zdravotní péči, bydlení a nebo stáří a kde končí rozumná pomoc dospělým dětem a začíná ohrožování vlastního finančního zabezpečení. O tom všem v debatě dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude finanční poradkyně Iveta Pechová a moderovat bude Tereza Stýblová.
1: I po 50 se sem tam vyplatí vzít pár peněz a vyrazit do kina, pokud je tam film, který za to stojí. No a my se za chvíli v kinech zastavíme. Zeptáme se Aleše Cibulky, jak si vedou filmy, které byly minulý týden odpremiérovány. Ale nebude to všechno. Červen koberec už za chvíli.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A je to tak samozřejmě, ani dnes se nemineme. Příjemnou procházku po červeném koberci. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás.
4: Pravda o tom, jak bodovali a jak si vedli filmy, které měly minulý týden ve čtvrtek premiéru, tu bychom se teď měli dozvědět. Zajímá nás také Bára Basiková, se kterou jsme si i tady ve vysílání povídali. Pověz, našli si čeští diváci cestu do kina i v rámci těch kinodnů, které jsme tady také zmiňovali, když byl ten Lupen za stovku?
3: Hned vám to řeknu, jak to dopadlo. Čeští diváci rozhodli a nejsledovanějším filmem tohoto víkendu Resident Evil, film, který tedy byl natočen podle hry, byl natáčen z velké části v České republice, mám tím na mysli počítačovou hru samozřejmě, 41 545 diváků, nejnavštěvovanější film tohoto víkendu. Místo druhé stále Spider-Man, 31 000 diváků, blíží se k milionu, už ho vidělo 831 tisíc diváků a místo třetí stále Odyssea. 29, bezmála tedy 30 tisíc diváků, takže Resident Evil jediný film, který vlastně zasáhl do té první trojice. Bára Basiková hrdě a důstojně čtvrté místo. Na to, že je to vlastně dokument a není to úplně jednoduché téma, do kin vyrazilo 14 751 diváků. Takže samozřejmě ve srovnání s těmi hollywoodskými trháky, to není zas tak vysoké číslo, ale já bych to bral jako úspěch. 15 000 diváků za první víkend samozřejmě, promítání nekončí, takže taková je pravda.
2: Děkujeme za ten žebříček, Aleši. Dneska slaví své 80. narozeniny Arnošt Golflam. Na to nesmíme zapomenout. Vy jste mu věnovali celý jeden tobogán a pro nás přijímáš jednu zajímavou historku.
3: Ano, a vlastně krásně navazuje i na tu vaši dnešní poradnu. V žádném věku není pozdě na nic. Arnošt Golflam se v toboganu rozvyprávěl o svém tatínkovi, který měl takovou zvláštní zálibu. Během celého života se každých 8 let rozváděl a hledal novou a mladší partnerku. No a majstrštyk se mu povedl až několik let po 90. Děti, nikdy není pozdě, poslechněte si to. Tu historku z toboganu vlastně začíná Oldřich Navrátil.
5: Ještě k tomu, jak jste tady mluvil o tom tatovi, protože on o něm vždycky velmi krásně vyprávěl, o tom tatovi. A tata prostě se rozved nějak na hodně starý kolena, dejme tomu v 90 nebo v 93 dokonce se rozved.
6: Ale to bylo naposledy.
5: To bylo naposledy, jo.
6: No nic. Po 7 letech měl vždycky novou přítelkyni, když po smrti teda mojí maminky, jo.
5: A dožil se těch 98 let teda, ale už byl sám. A Arnošt povídá, kdyby on měl babu, tak tu stovku udělal. Arnošt babu má, tak uvidíme, co?
6: Uvidíme.
5: No.
6: Uvidíme. Ale musím říct, tak když se rozvedl v těch 93, tak mě řekl, Ryšo, dej do novin, to bylo Svobodný slovo, dej inzerát. A tak já jsem dal inzerát a říkal jsem, ale tato, když tobě je už tolik roku, co já tam mám napsat? A on říká, napiš tam starší pán, dobře zajištěný, hledá prostě seznámení. No, já jsem říkal, tato, ale ty nejsi starší pán, ty jsi starý pán. On řekl, to nevadí, napiš starší. A dal jsem ten inzerát a on byl, přihlásilo se několik adeptek, a tata si teda vybíral, protože on měl rád, když ta žena nebo ta kandidátka byla trochu baculatá, čili některý hned vyřadil, říkal, ona je taková vyschlá. No. A ty baculaty, to se s nima domluvil vždycky po týdnu, protože se přihlásilo asi 6-7 kandidátek a každý týden s nima měl náš tata schůzku, vyptal se jí, jak žije, a tak mě říkal třeba o jedné, ty Ona mě byla sympatická, to jo, ale já doma bych sebou sekl, umřel bych a ona má každý čtvrtek se svýma kamarádkama takzvané žurfix. Oni se scházejí v cukrárně a já bych se svalil a nebylo by mě pomoci, tak tuto ne. Tu jsme museli vyřadit. No, ale nakonec, jak Olda říká, zůstal sám, že už jsme tu ženu žádnou nenašli, no.
2: Aleši, my děkujeme za tu připomínku i za tu historku. Prosím tě, bude nám ten dnešní oslavenec i zpívat?
3: No, já věřím, že Arneš by klidně i zaspíval samozřejmě, ale zase musíme být spravedliví a ze zahraničí by se nám ozval Andrea Bocelli, že zpíval Goldflam a ne on, takže tomu nemůžeme udělat. Ano, Andrea Bocelli, tento úžasný tenor, dneska slaví 68. narozeniny, tak si teď zgustneme na jednom jeho majstrštyku. Věřím, že vám udělám radost stejně jako tou historkou od Arnošta.
4: Děkujeme pěkně, Aleši, přejeme hezký den a už teď se těšíme na zítřejší procházku po Červeném Koberci. Měj se.
3: Taky těším se a to nás pozor čeká jeden devadesátník. Mějte se krásně, hezký den.

0: Dnes v pozdním odpoledně nás čekají další příběhy z kalendáře a provedou vás jimi Tereza Stýblová a Honza Kovařík. A s nimi si připomeneme něco, co vlastně není ani trochu zábavné, ale přesto se na to v příbězích z kalendáře pokusí naši kolegové podívat s nadhledem.
1: Budou to proslulé čarodějnické procesy. Ty se odehrávaly na americkém kontinentu a dokonce inspirovaly Artura Millera k sepsání hry Čarodějky ze Salemu. No a jestli je to téma, které vás zajímá blíž, tak určitě poslouchejte kdy.
0: Dnes po 17. hodině na Dvojce příběhy z kalendáře.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: A naši milí posluchači, dlužíme vám ještě jednu pozvánku k poslechu Českého rozhlasu Dvojka po 11. hodině. Samozřejmě i dnes blízká setkání. Hostem Terezy Kostkové bude Adéla Šponerová, novinářka a moderátorka.
1: My vás tedy zveme k poslechu po 11. hodině přesně úderem 11., tak jak jste zvyklí a jak samozřejmě ani dnes nemůže být jinak. Aktuální zprávy s nimi Naďa Procházková. No a od nás to bude vše. Sejdeme se zase až zítra, tedy ve středu dopoledne, ale už teď se na vás těšíme.
0: Ano, budou tu úderem 9.2 na Dvojce ve složení Jiří Holoubek
1: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
1: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
0: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
1: Kde je hranice úniku?
0: A jak se u černé díry mění vnímání času?
1: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy, profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z Astronomického ústavu Akademie věd.
0: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
1: Meteor z planetária.
0: Chcete být u toho?
1: Více informací najdete na webu Dvojky.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dosavadní průzkumy zatím nepotvrdily kontaminaci vody na Šumavě. Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Počasí bude oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy nepotvrdily. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Poslanci dnes budou jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je taky rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí a zvířat. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
3: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: Novela má upravit taky fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc mohly být víceleté. Brněnským teplárnám dnes začíná nová topná sezona. Městská společnost reaguje na předpověď počasí, podle které se ochladí. Přes den má být sice až 20 stupňů Celsia, v noci ale může teplota klesat k 6 stupňům.
4: Předchozí topná sezóna odstartovala o dva dny dříve než tato. Podle vedení tepláren bude mít v této sezóně významnou roli nový zdroj na biomasu na provozu Brno Sever. Jeho vybudování stálo téměř 2,5 miliardy korun. Využívá dřevní štěpku a tím snižuje závislost domácností na vytápění plynem. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora. Petru Horálkovi z fyzikálního ústavu v Opavě se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo, místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D7 z Prahy do Chomutova za sjezdem na Stehelčeves na 16. kilometru zůstává kolona. Obchvat Slaného je po noční nehodě nákladního auta stále uzavřený. Jen ke sjezdu na Slaný se zdržíte půl hodiny. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z 31. kilometru pojedete pomaleji. U Žebráků jsou silničáři, zdržení do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Tereza Kostková.
5: Na mého dnešního hosta jsem se velice těšila. Adriana Pecinová je žena, která rozumí tělu, ale já si tak myslím, že skrze tělo rozumí duši, nebo se o toto propojení pokouší. Také naše první setkání bylo hned terapeutické a hned nám tady v rozhlase srovnávala záda. Teď to budeme dělat ústně, ale věřím, že i tak vám pomůžeme, milí posluchači. Říká, že když najde odpověď na hádanku, je ráda, že ji může předat dál. Já ty odpovědi samozřejmě budu chtít, ale Adrieno, máš teď nějakou zatím nevyřešenou hádanku, na co odpověď nemáš? Máš jenom tu otázku?
6: Myslím si, že se vedu hodně otázkama. Myslím, že ta největší je taková ta nejhlubší, ale nechci s ní úplně začínat.
5: Rozumím.
6: Ať už je to porozumění sám sobě a tomu, co vlastně tady děláme. Což si myslím, že je něco, co mě provázelo od malička, že jsem se hodně hledala a hodně různými způsoby a dneska si myslím, že mám trošičku víc jasno, jakým směrem se v tomhle tom ohledu vydat, ale pořád mě ty hádanky baví.
5: Rozumím, vlastně si odpovídáš na otázky života jako každý, možná skrze to tělo a porozumění tělu a mysli. A proč třeba jsi vybrala zrovna to naše vlastní tělo, ten hudební nástroj, to nám možná Adriana Pecinová také řekne dnes na dvojce s fyzioterapeutkou, pohybovou lektorkou a člověkem, to si řeknu za chvíličku na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Mým dnešním hostem je fyzioterapeutka, lektorka pohybu Adriana Pecinová, která se dlouhodobě věnuje propojení fyzioterapie, vědomého pohybu, nějaké osobní skutečné praxe. Já jsem to tady taky zažila hned tu realitu. A jak jsme pochopili z úvodní odpovědi, tím vším možná hledá, co je člověk, kdo jsme my, co tu děláme. Myslím, že je odpověď na otázku, kterou si klademe více či méně všichni. A je zajímavé, že to tak pevně našla tu odpověď právě přes to tělesno, i když nejenom. Krásné dobré dopoledne, Adriano.
3: Dobré dopoledne, moc děkuji za pozvání.
2: Já jsem si tu ještě s tebou ujasňovala jednu věc a také ji k tomu dodám, protože patří do úvodu. Ptala jsem se tě, zda jsi zakladatelkou a je pravda, zda jsi hlavní lektorkou Cora Movement School. Ty jsi mi k tomu něco dořekla, tak to prosím tě řekni všem. Patří k tobě tenhle terminus technicus?
3: Já myslím si, že ano, jsem součástí Cory a jím zakladatelem je můj učitel Juan Rueda. A že Cora vznikla v tu dobu v Austrálii jako myšlenka nebo určitý koncept nebo percepční model, model vnímání. A já jsem toto přivezla k nám do Čech a udělala takovou základnu pro evropskou odnož. Takže možná no, tento termín bych si asi bych ho nezapřela.
2: To je dobře a mohla bys nám ho i vysvětlit, protože určitě ne každý se věnuje pohybu anebo takhle konkrétní nějaké odnoži a odnoži něčeho. Tak co přesně to v sobě jako skrývá, co si pod tím mám úplně laicky představit? Kdybych byla dítě, tak to je nejlepší to vysvětlit dítěti.
3: Já si myslím, že my často potřebujeme jména, potřebujeme kategorie, takže bylo nevyhnutelné najít nějaký název. Movement School, protože oba s mým učitelem máme dominantní sféru té komunikace skrze pohyb jako takový. Můj učitel byl bývalý profesionální akrobat, gymnasta, celý život je v podstatě martial artist, což je jedinec, který se jmenuje bojovým uměním a ne pouze bojovým sportům, což je dneska rozdíl, kterému rozumím, dřív jsem tomu nerozuměla. Takže myslím si, že k tomu patří ten pohyb jako nástroj, skrze který se snažíme předávat určité univerzální principy. Cora jako taková, ta definice je místo bytí. Je to prostor. A myslím si, že právě ten prostor je to, co se dneska snažím skrze to fyzično, skrze to mé kung fu nebo gong fu, ty mé znalosti, které jsou dominantně dneska v té fyzické sféře, ať už kvůli mé historii a kvůli tomu, co mi vyhovuje, co mě baví. Kdybych od malička hrála na housle, tak to učím skrze housle a Cora by byla skrze housle, stejně jako můj kolega Paul z Austrálie, který je profesionální clown a předává stejné principy pod Corou, ale skrze jeho clownství, což je krásný taková příměra, že vlastně ten prostor není vázaný na to, že musím umět jenom pohyb nebo že musím rozumět tomuto a tomuto, ale je to, tomu říkáme v angličtině principle-based teaching, což je učení postavené na principech. A ty principy jsou univerzální, stejně jako můžeme najít stejné principy ve studiu čehokoliv. A ty univerzální principy si myslím, že se dají najít opravdu v čemkoliv.
2: Ano, jenom my je tu v té fyzické realitě, vlastně někudy je vedeme a můžeme si vybrat housle, klauniádu nebo lidské tělo. Ty si, to znamená, je to v podstatě i nějaký způsob asi života, nějaké filozofie, nějakého myšlení. Si to obsahuje víc věcí, než jenom nějaké konkrétní fyzioterapeutické pohyby. Znamená to asi všechno. Vypadá nějak. Mohl by jako tvůj den vypadat o hodně jinak než můj? Nebo jako myslím v té filozofii, v tom myšlení? Nebo ten způsob života? Nemyslím ani den, způsob života?
3: Já bych úplně nevázala na Coru jako způsob života, nebo jako, že tak to vypadá člověk, který studuje v Cora Movement School, protože jestli něco existuje, tak je to, že my máme tak širokou škálu jedinců, kteří s námi studují, nebo které já mám v rámci své dálkové výuky, nebo které se kterými se setkávám na seminářích. Takže univerzální člověk korový neexistuje.
2: Ano,
3: a že všichni jsme člověkem, máme určité atributy. A myslím si, že to, co dneska sdílíme, tak je určitý model vnímání, percepční model. A můj učitel často zmiňuje, a já dneska taky v podstatě velmi brzo a i v rámci posledního svého semináře, slovo trichotomie. A je to určitý způsob, jak nahlížet na nás, na tu komplexitu, kterou člověk představuje skrze možná tři vrstvy.
2: Máme tělo, nějaké emoce.
3: Přesně tak, máme nějaké tělo, máme to hmatatelno, ty kosti, které po nás zůstanou, i když ty jiné části možná odejdou a ty svaly taky. Máme nějaký mentální prostor a můžeme se přesvědčit a posluchač také, že stačí jedna zpráva a máte úplně jiný den. Zpráva, že vám někdo zaslal 10 000 korun versus zpráva, že někdo z vašich blízkých leží v nemocnici. A ten je to v mžiku, je to informace, která dokáže změnit kvalitu mého mentálního prostoru. Na to bude navázán můj emoční prostor, který má určitou kvalitu a zároveň není stejný jako ten mentální prostor. Myšlenka není stejná jako emoce. A to, co je nejhmatatelnější a co se dá nejlépe kontrolovat, tak je to fyzično, proto začínáme tam. Protože já můžu ověřit, jestli udělám dřep nebo neudělám dřep. Můžu ověřit, jestli dokážu sedět bez pohybu, ano nebo ne. Není tam zas tak velký prostor pro interpretaci. Když to s těmi emocemi a s tou myslí, už je to trošku jemnější, není to tak hmatatelné. I přesto, že každý z nás si dokáže vybavit ten projev té emoce v těle, ať už je to vztek a zvýšená teplota, nebo je to úzkost a smutek, který se také nějak v tom těle projevuje. Že to tělo jako médium a ta konstanta je něco, co mě dává obrovský smysl na prozkoumávání těch dalších vrstev, které jsou možná jemnější. A pokud já neznám sama sebe fyzicky, ve smyslu nerozumím své struktuře, tak je možná, nemyslím si, že to je nemožné, ale je těžší všimnout si těch jemnějších věcí. Pokud si nevšimnu, že mi kolabuje koleno, když stojím 5 minut bez pohybu, jak si můžu všimnout toho, že se mi změnil mentální prostor, nebo že mě ovládá afekt, nebo myšlenka, nebo emoce. Proto začínáme tím fyzičním. A já jsem tuhle z ty odpovědi hledala dlouho u svých učitelů a v podstatě poslední 3 roky trávím nemalý čas se svým učitelem Juanem Ruedou, protože to byl vlastně první učitel, který to zrcadlo otočil na mě a dal mi praktické nástroje na to, jak hledat odpovědi a jak zároveň se utišit. Protože já jsem skrze ten pohyb dlouhý čas utíkala právě od těchto 2 složek, které jsem předstírala, že neexistují.
2: Teď o nich tak krásně umí mluvit Adriana Pecinová, fyzioterapeutka, můj dnešní host na Dvojce.

0: Můj dnešní host, fyzioterapeutka, pohybová lektorka Adriana Pecinová, dobře ví, že tělo důležité a mnohé umí říct, ale že u něj to nekončí, že jsme jakožto bytosti složeny z mnohem více rovin, kam patří i mysl a emoce, tedy se zabývá něčím jako trichotomie, tak jste to nazvala, tak jako spojením jednotou. Mě to taky připomíná onu starořeckou kalikagáty a spojení vlastně tady toho, nebo myslet na všechny složky člověka, jenom ne na ty, na které se díváme. Jenom mě k tomu napadá, Adriano, a posluchačům slibuju, že mi dojde opravdu i fyzickým radám. Já to mám potom opravdu jako otázek na to tělo. Ale je dobré to pochopit z té hlouby duše a mysli, jak to myslíte. Zkoušela jste někdy v životě tu opačnou cestu, to znamená jako propsat to do toho těla od té mysli, jako nezačít tělem?
1: Já si myslím, že každý z nás máme určitou tendenci, nebo máme silnější nějaký aspekt. Jsou děti, které jsou extrémně fyzické, já jsem byla jedno z nich, které se chtějí hýbat, nevydrží u knížky. A potom máte děti, které od začátku inklinují například více kognitivním aktivitám. Takže si rádi čtou, nebo rádi trafí čas sami, nebo bez kamarádů. Že každý z nás máme, myslím si, určité vrozené tendence, se kterými můžeme v průběhu života pracovat. A znovu říkám, ta moje byla dominantně skrze fyzično a zároveň myslím si, že ta druhá složka tak bylo více to mentálno, protože mě

0: potom na jiné škole jsem přecházela z Prahy do Plzně, tak no tenkrát ještě v Praze, tak biologie a somatologie, protože jsme měli fenomenální učitelku z Moravy a ona nás tak dokázala nadchnout pro tu látku, že vlastně i něco, co vám není úplně blízké, tak ten učitel vás vlastně může k tomu přivést. Takže nemusí vždycky být ten vstup fyzický, nemusí být emoční, ale zároveň zase zamyslí se posluchač, že má ve svém okolí jedince, kteří jsou více senzitivní, že tak jako vnímají, jakou máte náladu, nebo více se soustředí na ten cit a spíš vstupují přes to emočno. Pak jsou jedinci, kteří na každý problém jdou více přes to kognitivno. A potom určitě ve svém okolí každý posluchač má někoho blízkého, kdo prostě rovnou jde k věci a mám problém, vyřeším ho, pokud nemá řešení, tak to zahodím a neřeším to dál. Že každý z nás máme určité tendence a myslím si, že pro každého z nás bude ten jeden komunikační kanál možná silnější a v průběhu života můžeme balancovat i ty ostatní, což nám třeba otevře možná i trošku jiné dveře.
1: A to je to, co děláte vlastně i vy, o čem jste sama mluvila, přesto to začalo a co vlastně rozvíjíte. Kdybychom úplně prakticky si měli říct a posluchače to třeba zaujme, řeknu, hele, jo, patřím do té či oné skupiny, nebo tu bych chtěla rozvinout, nebo to je moje silná stránka a chtěla bych pomoct teď opravdu s tělem, potažmo s myslí, potažmo s emocemi, prostě s tím vším, tak a zaťukávám na dveře, protože jste i lektorka, tak jaký druh lidí vám ťuká na dveře? Pro koho vy jste ten učitel, kterému rozumí? I s čím vším se k vám dá přijít?
0: Já si myslím, že dneska dominantně mě vyhledávají jedinci, kteří už jsou ochotní změnu podstoupit. Já jsem včera měla možnost přednášet na své alma mater a před 100 studenty v rámci projektu tu ten pokec. Moji kolegové krásně plzeňský setkání mimo obrazovky, no jasná Plzeň, takže zdravím kluky a moc děkuju za hezký, nejenom za pozvání, ale za skvělý projekt, že setkávají se tam různé skupiny. A řešili jsme s kolegy nebo s budoucími fyzioterapeuty, a co dělat s jedincem, který vlastně přijde například do ambulantní péče, ale vlastně není ochoten změnit svoje chování. Ve smyslu očekává, že ten terapeut mu dá odpověď, ale není ochoten podstoupit změnu. Já vzhledem k tomu, že se pohybuji v nějakém privátním sektoru, to znamená, že nejsem hrazená pojišťovnou, tak si za moje služby jedinec musí zaplatit, což se rovná je ochoten investovat do svého vzdělání, což většinou znamená, že je ochoten také zahodit něco, co mu neslouží. Ne každý to tak má. Někteří jedinci si myslí, že jsou ochotní se změnit, anebo si myslí, že chtějí žít například, myslím si, že každý si může představit, chci zhubnout pár kilo a pak zjistíte, jakou to má cenu.
1: Jako co opravdu musím udělat?
0: Přesně tak. A proto myslím si, že například v té fyzioterapii často bývá, že spousta jedinců skončí, že můj nejlepší kamarád, a tím toho zdravím, ortopeda doktora Hudka, který vlastně se mnou nějaký studuje už dlouhé roky, myslím, že to je jeden z mála doktorů, co udělá přítah na jedné ruce, že klobouček. Každopádně ten se věnuje holistickému přístupu a spoustu těch věcí spolu diskutujeme a často ten jedinec, který podstoupí ortopedický zákrok, ať už je to například nějaká operace kolene nebo někdy nějaká fúze zad, ve smyslu fúze obratlů, kdy máme například po výřezu a tak dál. A já si myslím, že vždycky je potřeba nejprve vyčerpat ten konzervativní postup. Ale co je na tom to zarážející, je, že ne vždycky je ten člověk ochoten podstoupit ten proces, co to znamená. No to totiž možná znamená změnit svůj životní styl. A ne každý je ochoten tohle udělat. Ale v ten moment, kdy člověk například vyhledá mé služby nebo ten soukromý sektor, tak ta investice finanční, protože vás to stálo hodně času získat ty finance. Moje povinnost je dát vám všechno, co mám a pokusit se vám být dobrý průvodce. A zároveň jsme si tady povídali chviličku, že ten terapeut nebo ten učitel nebo rodič může ty dveře jako ukázat, ale potom ten svěřenec s těmi dveřmi musí projít sám. A já se vždycky, nebo snažím se říkat těm svým svěřencům, že jim budu stát pevně po boku, ale že nebudu krmit na zlaté lžičce, že si to musí trošku vzít sami. Protože a v ten moment, kdy si to beru sám, procházím procesem a ten proces se opět projeví na všech těch třech rovinách. Že dneska bych řekla, že mám širokou škálu jedinců. Od studentů po lékaře, po profesionální ajťáky, v podstatě si myslím, že dáme kategorie. Teď nejstarší naše studentky si myslím, že 65 let u nás v dálkové výuce, je to skvělý. Jsou extrémně inspirativní a vzlášť vždycky říkají, jak no to já už to nezvládnu a pak jsou úplně fenomenální, protože vždycky existuje progrese, regrese. Že to nejzásadnější je, že si myslím, že pracují s jedinci, kteří jsou ochotní podstoupit změnu a zároveň rozumí tomu, že nemůžou očekávat výsledky za práci, kterou jsem neudělal nebo neudělala. Což spousta lidí v tento moment stále má.
1: Zlatá slova fyzioterapeutky Adriany Pecinové dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Přijde mi zajímavé poznávat do hloubky mého dnešního hosta Adriánu Pecinovou, pohybovou lektorku, fyzioterapeutku. Takže ještě chvilinku dílem o vás, ale ono se to pořád kolem toho tématu bude točit. Pak půjdeme k těm mým fyzickým otázkám, které tu zvládneme třeba zodpovědět i našim posluchačům, možná na dálku. Vy jste několikrát řekla, že vás to provází přes pohyb od dětství, že ten tam měl jako tu stopu, že to je ta vaše hlavní linka, ze které jste začala pokračovat do těch dalších rovin. Jaký tedy pohyb si máme představit, nejen jako pohybové děvče, ale dělala jste teda i nějaký sport, nějaké věci. Kudy vás to vedlo, než jste to začala otvírat do těch, řekněme, vyšších a jiných lidských sfér?
3: Já jsem měla štěstí na to, že jsme žili kousíček od lesa, že jsem s klukama hrála fotbal a hrála spoustu her. Myslím si, že dneska doufám, že to děti ještě dělají, že tráví čas více venku a lezou po kamenech a po stromech.
2: Ale lezla jste po stromech? Byla jste ta holčina, co fakt jste vylezla?
3: Absolutně. A na kameny. A já jsem si hodně bavili kluci, protože s nima byla větší sranda. A potom jsem objevila v brusle, protože mi soused přenechal svoje kanady, takže jsem místo holčičích bruslí, který mi táta koupil, tak jsem je měla jednou a dostala jsem ty kanady a měla jsem z nich radost, protože vždycky, když jsme šli už se školkou, když jsme šli brusli, tak mě vadilo, že ty holky to mají hrozně nudný a ty kluci tam objížděli kužely, protože měli ty klučičí brusle. Takže já jsem chtěla ty klučičí brusle, protože jsem chtěla dělat ty zábavné věci, že to bylo takové první setkání s bruslením. A potom já mám, moje maminka nebo moje rodina celá se věnuje jízdě na koních a péči o koně, takže a já jsem vyrůstala u koní, což je extrémně fyzický. Tam jsem se naučila jako je to pravidlo, že dokud se o celou stáj nepostaráme, tak se nejezdí. Dokud se o to zvíře člověk nepostará, dokud ho nenakrmí, dokud ho nevyčistí, tak nemůže jezdit. A to bylo od mých 3 let. Ať už to bylo, že jsem měla svoje vlastní košťátko a trávila jsem spoustu času venku okolo zvířat, kočiček, koťátek, takže to je mi extrémně blízké. Myslím, že mě to hodně formovalo, i ta jízda na koni jako taková.
2: A vůbec vztah k té přírodě, k tomu odvést něco, než mám odměnu,
3: a zároveň to člověku dává smysl, protože ty zvířata se o sebe nepostarají, takže ta láska ke zvířatům, to mi předala maminka. A v podstatě myslím si, že tam začal nějaký pohybový rozvoj specificky, protože člověk se musí naučit jezdit a hlavně padat a vstávat. To si myslím, že zase principiálně už je to, že nejdřív ta práce a postarat se o ty důležité věci, o ty, které se sami o sebe postarat neumí. A potom ta zábava, to, že se člověk sveze. Já jsem měla ještě na starost takovýho poníka. A to byla profesorka moje první, ta mě naučila, ta mě vyškolila takovým způsobem, byla hrozně chytrá. Když už jsem konečně potom celý dní se mohla jít zajezdit, tak mě vždycky sundala někde venku, schodila mě, utekla mi domů, musela jsem šlapat sama domů, tak to bylo výborný. A potom já jsem zkoušela spoustu sportů, fotbal, nějaký asi rok, a myslím si, že bikros asi rok, tam jsem narazila na jednu paní se synem, tam mi doporučila, jestli nechci zkusit hokej, že mají nábor. Takže jsem si rozbila prasátko, šla jsem na zima. Sama jsem se tam upsala Tomášovi Marzimu, to si pamatuju, to bylo asi 12, vyplnila jsem to tam, ještě jsem nevěděla, kde bydlím, protože jsme se stěhovali. A tak jsem to tam svým krasopisem vyplnila tu přihlášku a mamče jsem na gauči oznámila, že začínám hrát hokej. S rozbitým prasátkem jsem tam ve sportu jsem si koupila první hokejku, takovou červenou, levnou, na kterou jsem měla. No a šla jsem na první trénink na nábor. A mamča teda potom dorazila druhý den a zjistila, že hraju hokej. Sehrala mi výstroj a začala jsem hrát hokej, kterému jsem se věnovala do 17 let. A řekla bych, že to byl fakt můj život do těch 17. A ten sport jako takový mě vlastně provázel skrze asi nejtěžší období, ať už v rodinném životě, protože moje sestra měla ty zdravotní problémy docela dlouho. A takže ten sport byl vždycky taková záchrana místo usebrání. Já myslím si, že ono to má taky svoje problémy, že člověk, jsem teda místo alkoholu a různých takových těch radostí, co člověk v té pubertě dělá, tak já jsem to nikdy neměla, protože já jsem brala ten sport fakt seriózně, mě to hrozně bavilo.
2: Vás držel to vlastně možná i v tom obtížném období, kde by to možná třeba i to tělo hledalo ten únik třeba jinudy, chápu?
3: Absolutně. Já si myslím, že ten na mě měli vliv vždycky, já jsem si našla nějakého mentora. Já jsem tenkrát Petra Neče, který mě během jednoho roku vlastně naučil to, že když chci být lepší než ostatní, tak musím pracovat na technice. Když chci mít lepší kondici, tak předtím, než přijdu na trénink, musím udělat 100 kliků, 100 dřepů, 100 sklapovaček. A to byly všechno věci, které já jsem si v těch 12 vzala k srdci. A pak jsem si netroufla přijít na trénink pozdě, nebo jsem si netroufla přijít na trénink bez těch kliků nebo naběháno. A všechno, co on mi vlastně řekl, tak já jsem si fakt těch 12 vzala jako mantru a poslouchala jsem ho, vlastně jsem mu věřila. Chodila jsem vždycky o hodinku a půl dřív. Doma jsem měla na ponožku na hokejce a dělala jsem radost sestře i mamince. A vlastně jsem trénovala na trénink, protože jsem se hrozně těšila, že jo, na ten let a byl to celý můj vesmír.
2: Jste, myslím, že z té odpovědi je hodně znát a cítit k těm všem předchozím, že to je jako do mozaiky moc důležité a mě ten v něčem mužsko-ženský svět nahazuje otázku pro Adrénu Pecinovou, který nás vrátí k soudobé fyzioterapii a pohybu. Dozvíte se to za chviličku na Dvojce.
0: Úžasné životy na Dvojce.
1: Já jsem Emil Viklický, občas hraju na piano a tady paní redaktorka mě poprosila, abych udělal malou vzpomínku na mého kolegu ve zbrani, Karla Růžičku. Tak to rád udělám, protože Karel Růžička byl nesmírně zábavný a milý člověk. Já si nepamatuju, že bychom měli nějaký konflikt. S ním to byla vždycky radost. Každý ten muzikant je to naprosto vysoce individuální muzika, jo? Každý to má jinak, jo? Ale je tam ten určitý podíl toho racionálna s tou intuicí. U Karla určitě ta složka toho racionálna byla menší, protože on měl tu obrovskou hravost a intuici.
0: Úžasné životy.
4: V úterý po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
0: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Jakkoliv věřím, že je pro vás vyprávění Adriany Pecinové, mého dnešního hosta, pohybové lektorky, fyzioterapeutky, zajímavé i z jeho osobního života, pohledu, a stále máme tu paralelu s tím tělem a pohybem, tak já se vrátím k té vaší profesi, ale možná i k soudobému jako i trendu nebo něčemu podobnému, protože mě zaujalo, a neříkáte to jenom vy, zaznívá to z více oborů, že se všechna nastavení, měření, porovnávání, posuzování těla, vlastně, že se to vždycky nastavovalo na mužích. Mm-hmm. A protože jste mluvila o hokeji, žena v hokeji, a prostě jsme dvě různá těla, různé bytosti, samozřejmě s mnoha odnožemi a variantami, ale ta těla reagují trochu jinak. Že pořád to ještě platí, že ty studie se dělají na mužích, tam měření na mužích, a my ženy si to musíme upravit, nebo už se tenhle ten trend mění? A co znamená tato myšlenka, tahle věc?
1: Já si myslím, že průkopnicí, abych zmínila autorku, jmenuje se doktorka Stacy Sims, která napsala dvě knížky, ať už pro ženy obecně, nebo pro ženy v průběhu nebo před menopauzou, nebo po menopauze, což si myslím, že jsou věcné knížky, ale bohužel v angličtině.
0: A to jsou ta důležitá témata, ano.
1: Obrovské důležitá témata. A to je vlastně první, myslím si, že, nebo doufám, že nekřivdím, ale myslím si, že jedna z prvních průkopnic, která začala ty studie dělat na ženách, protože je sama atletka, sama je to maminka, a samu jí vlastně zajímalo, proč některé ty výsledky, které měly z těch dvou skupin, tak se mě měnili u atletek, i přestože se nezměnila žádná proměna, ale změnila se fáze cyklu. Že my dneska víme, že je to v jaké fázi cyklu a zároveň v jaké fázi se ta žena nachází, jestli je to před menopauzou, v průběhu menopauzy nebo po menopauze, tak to bude mít obrovský vliv.
0: Jako na výkon nebo na stav
1: na
0: toho
1: všechno.
0: Těla?
1: Na všechno. Na všechny tři roviny.
0: Na všechno.
1: Já si myslím, že každá z nás má určitě zmapovaný svůj průběh ve smyslu toho, jak vypadá naše nálada první týden, druhý týden a třetí týden. Že žena je cyklická, myslím si, že i muži jsou cykličtí, a my jako bytost jako taková, stačí se podívat na vliv měsíce. A zároveň je taková zajímavá studie, když se podíváte na kriminalitu a obecně výskyt příjmu například poraněných jedinců v průběhu úplňku, tak to jsou dneska data, to nejsou ezoterické povídačky, kdy my opravdu jsme bytost země ve smyslu spousta faktorů na nás má vliv. A stejné je to, jak jsem říkala na začátku, s tou informací, která může změnit celou moji náladu. Mm-hmm. Mohla jsem se probudit, mít perfektní den, svoji kávičku, všechno bylo v pořádku, ale pak získám informaci, která může toto všechno změnit, a změní se i to fyzično. Že ty cykly jako takové a to poznání sebe sama, ať už u té ženy nebo u toho muže, tak je velice důležité, je to ten hlavní faktor. Vrátím se zpátky k té otázce. Myslím si, že ten trend dneska začínáme mít více a více žen, ať už je to doktorka Rhonda Patrick, to je takové druhé jméno, takové badatelky, která dělá více a více studií na ženách. A taky je potřeba uvěřit si, na kom vlastně ta studie vždycky byla dělaná. Či pokud je to děláno na 20-letém jedinci, mladém atletovi, tak to nebude validní informace pro širokou škálu. Že je potřeba být určitým skeptikem, člověkem, který je zvídavý, který se snaží uvěřit informace a zjistit, jestli jsou pro něj validní. A znova se dostáváme k tomu slovu praxe, protože já si můžu přečíst informace, že toto je pro mě dobrý cvik, nebo toto je pro mě dobrý suplement, ale v té praxi to vůbec nemusí být pravda, protože možná geneticky nemám úplně vhodné podmínky pro to. Nebo mám možná trošku jinou morfologii, že mám delší stehenní kost než trup. Možná procházím těžkým psychickým obdobím a tato daná věc pro mě není validní. A to, co já, a zase jsem ukradla trošku tu otázku, k čemu já se vždycky vracím zpátky s těmi svými studenty, tak je být zvídavý, což je být tím skeptikem v pravém slova smyslu, a zároveň kultivovat informace sám o sobě. To, že někomu funguje tento suplement, to, že někomu funguje tento tréninkový protokol, vůbec nic nevypovídá o tom, že to bude fungovat mně, nebo mi to bude vyhovovat. A to si myslím, že je velice zásadní pro naše posluchače dneska, a respektive pro kohokoliv, i mé blízké, tak je mít vlastně prostor nebo mít dostatečný nebo vytvořit nástroj, který mi umožní tyto informace o sobě kultivovat. Ať už je to nějaký zápis do deníčku, tomu říkáme journaling nebo proces journalingu, kde já vlastně kultivuji ty informace, pro ženy by to mohlo být například trakování si toho cyklu a například míry fyzické energie v průběhu 28 dnů a zároveň pozorovat i ty ostatní vlivy. A tohle je proces, který není jednoduchý. Je jednodušší přečíst si tu knížku a říct si, že to takto je. A zároveň nemyslím si, že to, že žena má cyklus, tak je nějakým způsobem něco, co nás brzdí, nebo něco, co člověk vyloženě musí brát v potaz. Já jsem vždycky svůj cyklus měla na mistrovství světa, to bylo takovou už jako zásadní věc, že vždycky, když bylo něco důležitého, tak to vyšlo, tak jako, kdybych se na to vyblouvala, jak říkala, tak bych si nikdy nezahrála, že člověk s tím musí fungovat, že jo? A zároveň to, že se člověk zná a rozumí tomu, v jaké fázi se nachází fyzicky, co se odehrává v mém těle fyziologicky, jakým procesem procházím. nebo jakým způsobem funguje stresová reakce v mém systému, jestli procházím chronickým stresem nebo akutním stresem. Takže tohle všechno je potřeba vzít v potaz.
0: A tohle všechno se v zásadě dozvíte, když přijdete na fyzioterapii nebo pohybovou lekci k vám, tak to je věc, kterou vy vemete v potaz a třeba i ta cvičení asi tím směrem prostě aplikujete, jestli chápu dobře. Povídáme si s Adrianou Pecinovou, ještě budeme dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Přestože Adriana Pecinová v zásadě a nejradější je na míru vlastně každé jedinečné bytosti podle jejího těla, mysli i emocí, tak určitě jsou věci, které možná můžeme aspoň trochu zobecnit. Když už jsme tu měli cyklus a ženy, a ty nás také poslouchají, i pro muže je to důležité, pak tu máme menopauzu, o které jsi se zmínila. Opravdu je pravda to, co se teď hodně zdůrazňuje, jak důležitý je v tomto období silový trénink?
3: Já bych opět nechtěla generalizovat, ale zároveň, když se podíváme na ty studie, které jsou opravdu dělané na ženách a na vliv a hormonů, na to, jakým způsobem tvoříme svalovou hmotu, o jakou hmotu přicházíme, my víme, že to nejcennější, co si můžeme před tou menopauzou vytvořit, tak je svalová hmota. A nemyslím tím, že každý bude vypadat jako Schwarzenegger nebo nějaký bodybuilding, ale myslíme nějakou základní, nějakou schopnost odnést něco těžkého, dřepnout, nějaký základní výpad, základní pohybové vzorce.
2: Takže myslím, co nám to pak pomůže ten sval, když ho teda budu před menopauzou, to teda jako na ženu, co on mi pak udělá za službu?
3: Já si myslím, že dominantně pro ženy po menopauze, tak je to prevence osteoporózy. Že ty dlouhé běhy, nebo když se podíváme na ženy, které hodně běhají, ale nemají k tomu dostatek svalové hmoty, tak si myslím, že je tam trošku větší riziko a riziko nějaké nedostatečné, jak bychom to nazvali, síly kostí, ať nemluvíme odborně, nebo nějaké řídnutí kostí, že ta svalová hmota jako taková, tak je v podstatě jedna, nebo silový trénink a ta zátěž, kterou to tělo podstupuje, tak v podstatě vede k zesílení tahů těch svalů za tu kostru jako takovou. Takže ta celá ta struktura je robustnější. Samozřejmě obrovský faktor je strava, obrovský faktor je stress management
2: zase
3: a tak dále.
2: To už jsme zase u toho balíčku.
3: Tomu
2: úplně rozumím. Já bych se chtěla dostat ke spoustě věcí. Měla jsem tu spoustu opravdu technických otázek na různé části těla, ale pojďme posluchačkám i posluchačům, vím, že nerada zobecňuješ, ale aspoň trochu poradit nějaký bazál, když ráno vstanem a už jsme třeba i starší než ty, jo? Takže už tam je třeba to opotřebení větší, ale co se někde bolí, já jsem s tím taky dneska přišla, tu autotura, meno, to koleno, je něco, čím tak to tělo můžu jako bazálně třeba ráno srovnat, co bys doporučila opravdu každému, nebo na co dát pozor, takovou jako promiň všeobecnější radu.
3: Já se pokusím. Zazní slovo propriocepce, neboli schopnost vnímání těla v prostoru. My jsme spolu tady dneska cvičili nějaké lehké pohyby pánve, že když se posadíme na židli a zkusíme si tu pánev předsadit a podsadit, jenom si s ní zahýbat, tak cítíme, že to má nějaký vliv na postavení bederní páteře nebo krční páteře. Obecně ta schopnost vnímání těla v prostoru je velice důležitá. To, kde máme nejvíce receptorů, tak jsou naše dlaně a jsou naše nohy. Proto ta noha, obzvlášť se nad tím zamyslíme, co děláme každý den, i když nikoho žádné cvičení nezajímá, je, že chodíme. I když je to minimálně, tak je chůze jako taková. Že já často zmiňuji, že to je právě ta obecná jednohubka, ta komplexita té nohy, těch 26 kostí, jo, a nad tím jsou ty dvě a nad tím je ta jedna stehení, tak je takový nepoměr, že je to velice komplexní technologie, která má spoustu senzorických vstupů, které nás informují o tom, kde v prostoru jsme. Takže to rozhýbání toho chodidla nebo to propletení a spoustu těch drillů a těch možností sdílím u sebe na sociální.
2: Máš na Instagram, tak jak si proplítáš prsty mezi
3: nožky. V podstatě to je jedna z věcí. Druhá obecně ta mobilizace té pánve, to, co jsme dělali spolu dneska, v té předozadní rovině, když se zamyslíme, když chodíme, tak často nebo dominantně, myslím si 80%, chodíme vpřed nebo vzad, respektive říká se tomu sagitální předozadní rovina. Že ten pohyb té pánve do předsazení, podsazení a dominantně a pohyb po té stehenní kosti jako takové do kyčelní extenze, což je zase něco, o čem hodně mluvím, tak je něco, co potřebujeme všichni. K tomu bychom vůbec byli schopni fungovat. Potom nějaký základní předklon, a naučit se dobře zvedat té váhy nebo trávit čas v hlubokém dřepu je něco, co nám určitě neuškodí, i přestože člověk třeba nemá dobrou mobilitu, může si vypodložit paty. A co bych zmínila u té plosky,
2: tak je... Dám slovečku, jenom abych porozuměla, já ta videa viděla, kdyby někdo ne... Je to ta alternativa, že hodně nesedět, ale být třeba i v dřepu, pracovat si chvilku v dřepu, je to tohle? Do toho dne zařazovat takový jako sezení na bobku, rozumím tomu dobře?
3: Já jsem to nedávno zmiňovala v nějakém vstupu, že vlastně, kdyby jsem si dala počítač, nebo kdyby jsem s těmi dětmi trávila více času na zemi a měnila různě ty pozice a snažila se vnímat a řídila se linií tahu, cítit dobrý stretch, cítit dobré protažení, cítit, že máte něco stuhlého, a když sedím na zemi, tak už v nějaké konfiguraci ty mé dolní končetiny jsou, což povede k tomu, že já vystavím ten kloub jiným vektorům síly, než na které jsem zvyklá jenom v tom sedě nebo v tom stoji. Pro tělo je velice důležitá diverzita, neboli pestrost pohybu jako takového a v průběhu dne navštívit všechny ty rozsahy. Poslední, co mě k tomu ještě napadá, já mám doma hrazdu, Zase není to úplně pro každého, někdo, kdo má extrémní hypermobilitu nebo velké rozsahy, tak to rameno, nebo kdo má tomu říkáme luxované rameno, že má hodně uvolněné ty vazy, tak ten vis nebude úplně vhodný, tam byla vhodnější aktivní forma, kdy používá lopatky, ale vis jako takový je takové hezké vyrovnání se s gravitací, kdy vlastně všechno působí směrem dolů, jako ta košile na ramínku, takže to je něco, co je formou trakce neboli prodloužení a vytvoření délky v tom kloubním pouzdře nebo v té pojové tkáni a většině jedinců to hodně uleví, protože to tělo má rádo prostorovost. Tím sedem, jak nás konzistentně působí zhora gravitace a ze spoda opačná síla, tam se říká ground reaction force, tak my jsme mezi tím jako takový, jak bych to nazvala, prostředník a učíme se aktivně té gravitaci vzdorovat.
2: Ano, ano, tudíž nejít naproti, však my jsme, a tím to může dnešní povídání docela zábavně ukončit, ty jsi mi říkala, že to působí na nás ženy samozřejmě i v oblasti hrudníku a jsme více předkloněné, některé ty vybavenější, víc než muži, takže možná se i hezky narovnat, jako ramena dozadu, tak hezky si sednout a být proti té gravitaci, nejít tolik k zemi. Rozumím tomu dobře?
3: Být vytažena za svou korunou.
2: Ano.
3: Si představím tu korunu a že jsem zavěšená ze stropu za tu korunu a má páteř jako harmonika se rozkládá dolů a vytváří v té páteři prostor a zároveň znova zmíním jenom ten vis, kde vlastně tam máme možnost tuto trakci a to prodloužení dělat v rámci cvičení.
2: Andrejko, já ti nesmírně děkuji, dámy, vytáhněme se i vy muži všechny za svou korunou vzhůru ke slunci, ať máte krásný den. Děkuji, že jsi byla naším hostem.
3: Děkuji za pozvání.
2: Adriana Pecinová, fyzioterapeutka, dnes na Dvojce.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
3: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gota, když jste říkala, že měl životní jubileum.
1: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
4: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
0: Byl jednou jeden rok.
1: S Jitkou Asterovou.
5: Teda vy jste pěkný filuta.
0: Nebo Honzou Kovaříkem.
6: A teď se to možná úplně vyjasní.
1: Každý všední den po 12. hodině na dvojce.
7: Nenechte si ujít v České televizi.
8: Role a scény se měnily. Pokora zůstala.
9: Mým absolutním životním tématem bylo divadlo.
10: Víš vůbec, kdo jsem?
11: Herečka Pánem Bohem políbená.
10: Ježiši, co děláš?
12: Já to věděl, že někde na světě musíš být.
13: Nás potom spolu nenechali hrát.
14: Je tohle nějaké štěstí?
15: Ona to vycítí, ona má čuch.
8: Dokument k životnímu jubileu Proměny Daniely Kolářové. Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
16: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
17: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
17: Služby v Polsku zadržely mladého muže, který plánoval teroristický útok, a ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla snad 2 milionů lidí. Bude oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, oblačnosti bude později ubývat, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Polská agentura pro vnitřní bezpečnost zadržela 17-letého mladíka, který plánoval masivní teroristický útok. Cílil mimo jiné na školu a mešitu. Státní zástupce už proti muži polské národnosti vznesl 3 obvinění.
18: Polské služby našly při prohlídce bydliště zadrženého 17-letého Poláka bodné zbraně, výbušné materiály i knihy a nášivky s nacistickou symbolikou. Prokuratura ho následně obvinila z přípravy teroristického útoku, účasti v organizované zločinecké skupině, propagování nacismu a fašismu a podněcování k nenávisti. Podle vyšetřovatelů plánoval útoky na školu a mešitu tak, aby měli mnoho obětí. Zadržený se k činům, ze kterých je obviněný, nepřiznal a odmítl vypovídat. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
17: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Resort teď únik dat vyšetřuje.
18: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
19: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
18: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
17: Více než 60 českých památek se večer rozsvítí červeně na počest dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeních darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí. Proto registry potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé zhruba o 60 000 stromečků. Ztráty mají i Lesy České republiky, řekla jejich mluvčí Eva Jouklová.
20: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
17: Pokud to umožní počasí, vysadí Lesy České republiky náhradní stromky ještě letos na podzim. Stovky lidí dnes od časného rána čekali ve frontě před pobočkou České národní banky v Hradci Králové, ale také v Praze, Brně a Ostravě. Centrální banka totiž vydala 5000 bankovku se speciálním přítiskem při příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Před otevřením Hradecké pokladny v 7:30 stála před vchodem do banky několik stovek metrů dlouhá kolona přes dvě ulice.
21: První zájemce přišel na hradeckou pobočku půl hodiny před pondělní půlnocí. Na chodníku před bankou si čekající vytvořili improvizovaný přístřešek se stolem a židlemi a na vozíku za autem měli připravenou mobilní toaletu. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily taky u poboček v Praze nebo v Brně. Bankovka vychází v emisi 200 000 kusů a k dispozici bude až do vyčerpání zásob. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
17: Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky. Oblačnosti začne postupně ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 8. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 9 a na Šumavě tepleji až 12.
0: Doprava.
17: Dálnice D4 směrem na Písek je teď neprůjezdná po nehodě motorkáře na 66. kilometru, zasahují tam záchranáři. Na 32. kilometru D1 směrem na Prahu je po nehodě blokován levý pruh, do kolony se brzdí na 34. kilometru. Na 182. kilometru D1 v opačném směru pracují silničáři, jezdí se pouze jedním pruhem a zdržíte se v koloně do 10 minut. A silnice číslo 7 je teď neprůjezdná po vážné nehodě kamionu a osobního auta u hory svatého Šebestiána. Oběma směry se tvoří kolony. To byly zprávy, po nich Honza Kovařík.
22: 12.06, dobré poledne, je úterý 22. září roku 2026 a my startujeme 1080. vydání pořadu Byl jednou jeden rok. Ve zpravodajských relacích od rána slyšíme o různých frontách. Kdybych měl porovnat tu u lanovky na Petřín a tu na výjimečnou bankovku, rozhodně bych se postavil k petřínské lanovce, protože v roce 1985 jsem s ní jako spartakiádní mládě cestoval a byl to můj životní zážitek. A víte, že bych ji vlastně mohl využít i jako úvodní nápovědu pro rok, který budeme hledat dnes? Je to jeden z roků, kdy lanovka nejezdila a chátrala. Znalci vědí, že to je zhruba 2 dekády a tam někde se dnes budeme pohybovat. Z numerického hlediska je k dispozici vše v číselné řadě, která vznikne, když se píšete celé datum a číslo pořadu, jen se prosím neunáhlete. Ani dnes není vyloučeno, že nějaká číslice může být použita víckrát. No a jinak nahlíženo je to výlet do pravěku, přátelé, nebo minimálně do dávnověku. Záleží samozřejmě na tom, kdy jste se narodili, a tedy zda a v jakém věku jste v tom roce byli. Já jsem v tom roce ve věku nebyl a rozhodně jsem nebyl ani v plánu. Na začátek asi stačí, tak zkuste tipovat 702 222 220 pro vaše SMSky anebo mailujte i se vzpomínkou na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
0: na dvojce.

0: 11 minut po 12. hodině jsou tu vaše první tipy. Nejdřív proberu ty, které přišly SMS-kou. Jarka Sklatov píše: hezké úterý, Honzo, pokud jste ještě nebyl ani v plánu, je to před rokem 1969. To je vcelku logická úvaha. Majka píše: dnes by to mohl být 65. To mi bylo 6 let. Další tip je od... malý moment, tady od Iny. Zdravím, Honzo, dnes je to rok 68, byla jsem dítě školou povinné. A nejčerstvější tip je od Hanky z Loděnice, která doufá, že když napíše 1968, zazní dnes i originál písně Xanadu. Bylo jí 12. V tom roce samozřejmě. Tak a rychlý pohled do vašich e-mailů. Nebude to rok 1966, píše Michal. Pavel, to je vyloženě doba kamená, tedy dlažební kostky a třeba podle Beatles 68. Jakub stihl z auta naťukat: Honzo, to je bílé album Beatles 1969. A Renata typuje 1967. No, tam někde to, přátelé, bude. Ale kde? Je to rok, kdy v mé rodné Plzni otevřeli a dodnes tam tiše stojí a čeká na demolici slavný obchodní dům Prior. Říká se o něm, že to je jedna z mála kvalitních plzeňských realizací architektury z dekády, do které jsem vás dnes zavedl. Je to první poválečná stavba svého druhu na území České republiky a následovala po dvou obdobných realizacích, ovšem na Slovensku. Podrobně o otevření obchodního domu Prior informoval i Československý rozhlas ve svých rozhlasových novinách.
1: Dnes byl slavnostně otevřen v Plzni v blízkosti hlavního nádraží první obchodní dům postavený v republice od roku 1939 s téměř 6000 čtverečních metrů rozsáhlou prodejní plochou ve čtyřech podlažích. Odpovídá současným moderním obchodním domům v Evropě především samoobsluhou a volným výběrem zboží. Vedle průmyslového zboží hodlá nový obchodní dům nabízet také služby, jako například střihovou, úpravu hotové konfekce, zasílání zboží na dobírku, různé montáže a podobně. Výstavba tohoto obchodního domu v Plzni, včetně strojů a zařízení, přišla na více než 43 miliony korun.
0: Ještě dnes si vzpomínám, s jakým vzrušením jsem o pár let později přijal informaci, kterou maminka občas vyřkla: pojedeme spolu do Prioru a koupíme boty, zimní bundu, podíváme se, jestli mají lyže. Od nás ze sídliště se tam jezdilo trolejbusem a bylo to jako výlet do jiného světa. Ty první dva obchodní domy podobného typu vznikly na Slovensku v Košicích a v Bratislavě. Plzeň tedy byla první z měst v Čechách, které dostali nový velkosortimentový dům. Jak už jsem řekl, ten dům tam sice stojí, ale tiše chátrá a jak jsem pochopil na internetu, tu víceméně čeká na demolici a na to, co se s celou tou zakletou parcelou uprostřed mého rodného města vlastně stane. V kterém roce tam byla sláva s otevíráním Prioru? Kdo ví, může napsat.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nástrah tíhčího klína. Nikdo má pletky rád, já radši sklidit si vím.

12.18 slavíci z Madridu dozněli a vy zkoumáte zevrubně ze všech stran tu dekádu, která je už asi jasná, tedy léta 60. Třeba Markéta mi píše, že jí matu tou zmínkou o dvou dekádách chátrání lanovky. No já nevím, co je na tom matoucího. Markéto, 1985 jsem tím jako spartakiádní cvičenec cestoval. A to bylo v době, kdy s velkou slávou po dvou dekádách chátrání lanovka šla znovu do provozu. Tak počítat umíte, víc napovídat v tomhle směru nebudu. Ale na kolejích svým způsobem zůstaneme, protože v roce, který hledám, po desítkách let skončila výroba slavných plechových elektrických vláčků Merkur. Ta historie je dlouhá, původně byla železniční vozidla míněna jako doplněk ke stavebnici Merkur, vyráběla se ve formě stavebnicových dílů, děti a taky tatínkové je pak spojovali šroubky a matičkami, jenže děti toužily, jak už to tak děti mají, po hotových vláčcích. A tak předlohou pro první kompletní lokomotivu z produkce Merkuru už ve 30. letech byla tehdy slavná rychlíková lokomotiva Mikado. Model byl pochopitelně zjednodušen, ale vyráběly se k tomu dvou nápravové vozy, služební, osobní a nákladní, a dalo se s tím krásně jezdit. Další merkurovská lokomotiva už měla tendr a čtyřnápravové vozy a tvořila dohromady s těmi vozy krásnou rychlíkovou soupravu. A díky tomu se pak z vláčků Merkur stala nejoblíbenější značka elektrických vláčků u nás. Poprvé byla výroba zastavena v roce 1940 z důvodu válečného nedostatku barevných kovů. Obnovena byla po válce v roce 1947, ovšem počátkem 50. let byla soukromá firma pana Vansla zrušena a výroba se přestěhovala do okresního kombinátu Broumov. V takřka celém předválečném sortimentu tam pokračovala do roku, který hledám. Máte-li někdo sbírku plechových vláčků Merkur, pak víte bezpečně, v kterém roce tahle historie bohužel skončila. Snad se i smíte podívat na krabici, jaký máte rok výroby. A potom vezměte telefon a než dospívají Simon a Garfunkel, zavolejte 22 155 25 25 a řekněte svůj tip všem.

0: Mrs. Robinson, Paul Simon, Art Garfunkel, vzpomínka na skvělý film absolvent s ještě úžasnějším Dustinem Hoffmanem v roli nesmělého hocha. Ne, že bych to viděl v roce premiéry, to samozřejmě ne, ale od té doby moc krát. Na telefonu snad počkali celou tuhle půvabnou píseň jak Jiří, tak Libuše. Jiří se dovolal první a tak ho zdravím. Dobrý den, Jirko.
1: Dobrý den, zdravím vás, tady z Prahy, kousek od vás jsem byl. Takže lanovkou tou první, než v 65. skončila,
0: ano.
1: Tak jsem jel jako dítě, to si pamatuju, zelený vagóny dva nahoru, jak se to stalo. A Matuška vyběhl v televizi s písničkou Slavici z Madridu, kterou mám v repertoáru samozřejmě, tak vyběhl v nějakém, bylo nějaká paní si přála zažít jak se tomu říká, hostinu starožitnou. Jako,
0: ano.
1: No a to prostě paní tam jako dostala to jídlo a najednou vrazil tam nakonec pořadu. Matuška s touhle písničkou a já jsem zůstal prostě jako dítě zpěváka, že jo, tav úplně, jo, prostě mrtvej jsem byl.
0: Rozumím.
1: To bylo tak nádherný. Takže já si typuju rok 67-68, no.
0: 67-68 si píšeme, no. Já mám pocit, že vzpomínáte na písně pro Rudolfa III., tak nějak mi to podle toho popisu sedí. Dobře, Jirko,
1: já nevím.
0: Rádi jsme vás slyšeli, mějte se prima, naschledanou. Tak, omluvte prosím sníženou kvalitu zvukového signálu tohoto telefonátu z mobilního přístroje. My v tom nejedem. Paní Libuše má pevnou linku a zvuk čistý. Libuško, dobrý den, vítejte.
2: Nemám pevnou linku, mám taky mobil.
0: Ale zvuk máte lepší teda.
2: Doufám, že mě slyšíte dobře.
0: Zvuk máte lepší než Jirka. Máte jiný typ než on?
2: Ježiš, si to já nevím.
0: On říkal 67 nebo 68.
2: Jo, ten typ, já myslím, že myslíte typ telefonu. Ano, spíš 67, protože jsem plzeňačka, byla jsem v učení.
0: Ano.
2: A vzala jsem si volno, když otvírali Prior, protože jsem si chtěla koupit nějaký kabát a vystála jsem strašnou frontu, protože to tam pouštěli po skupinách.
0: Ano, našel jsem, že policie musela

0: regulovat davy návštěvníků, je to tak?
1: Ano, ano, tak já jsem byla asi v třetím tom bloku, co tam pouštěli. Kabát jsem si koupila a byla jsem šťastná, teda na dnešní dobu to bylo něco příšerného, ale to nevadí.
0: To nevadí. Tenkrát nám stačilo málo.
1: Vstupuju 67. Psala jsem i SMS-ku, a teď jsem využila příležitosti zavolat.
0: Děkujeme za vzpomínku z mé rodné Plzně. Mějte se hezky, Libuško, nashledanou.
1: Vy taky, ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme. A ještě dovětek k té Plzni. Já jsem rád, že na mě dáváte pozor. Petr mi píše, Honzo, v roce otevření Prioru jste mohli jet s maminkou sbor jen autobusem linky číslo 29. Leda, že byste jeli trolejbusem od práce linkou číslo 12. Petře, máte samozřejmě svatou pravdu. Chodili jsme na 29, byl to autobus a trolejbus na Bory začal jezdit o dost později. No, stále je co objevovat. Tak přátelé, další hudební nápověda z roku, který hledám, je podepsána jménem Eva Olmerová.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

0: Mnozí z vás se mnou sdílejí zkušenost, že v hledaném roce nebyli v plánu, nebo ještě nebyli v plánu, nebo dokonce vůbec nebyli v plánu a stejně jsou teď s námi na jedné vlně. Ten rozptyl se zužuje, 67, 68 a 69 jsou nejčastější typy, ale někteří se nechali zmást tou lanovkou a vracejí se k roku 1965, kdy přestala petřínská lanovka po sesuvech půdy na svahu Petřína jezdit. Já jsem, přátelé, neřekl, že hledám ten rok, kdy přestala jezdit. Řekl jsem, že hledám jeden z roků, kdy nejezdila. A co dalšího tu zaznělo? V Plzni otevřeli obchodní dům Prior, skončila definitivně výroba slavných plechových vláčků značky Merkur. No a pro další nápovědu si za pár minut půjdeme do pohádky. U některých pohádek to jisté není, ale u téhle jsem si naprosto jistý, že na hrdiny toho příběhu narazil ve svém životě nějakým způsobem úplně každý z vás. Ale počkejte si na to, jsou tu další hudební nápovědy. Nejdřív Mary Hopkin a po ní taky Helena Vondráčková. Přemýšlejte.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: Jedeš ty kutvo? Mrcho je
3: to. Žehlil jsi někdy?
4: Nežehlil.
5: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
6: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
0: Na co nelze zapomenout?
5: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
7: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
5: Na Dvojce.

0: Je teprve 12.41, ale po doznění této písně budou mít mnozí naprosto jasno, jaký rok hledám, přesto mám ještě pár nápověd v rukávu. Teď se vypravíme do pohádky, mluvil jsem tady o tom, že ne u každé pohádkové bytosti je jisté, že ji známe všichni, každý máme nějakou tu svoji osobní preferenci, mojí favoritkou v dětství byla Víla Amálka, později též Maková panenka, dost jsem žárlil na motýla Emanuela a co teprve potom na cizího motýla Ibrahima. No ale jsou figurky, jako třeba Rumcajs, Manka, Cipísek, které zasáhly úplně každého. A já jsem si jistý, že do této nepříliš početné skupiny patří ti dva, kteří vstoupili do televizních přijímačů té doby na jediném televizním programu, který byl vůbec k dispozici, třikrát týdně v režimu úterý, čtvrtek, neděle. Ano, takhle obden se vysílal večerníček. Díky knize Václava Čtvrtka a scénáři Anny Juráskové. Kreslená pohádka o dvou mrňavých hrdinech.
1: Tak to byla jedna velká paseka a na ní stála pařezová chaloupka a v té chaloupce byla světnička a v té světničce bylo moc věcí a taky trochu nepořádku. V postýlce s jelenem spal mužíček a ten se jmenoval Křemílek. V té druhé s malovaným ptáčkem chrupal Vochomůrka. Na zdi tam měli hodiny s jednou ručičkou a na ciferníku bylo napsáno zima, podzim, léto, jaro.
0: Ano, hodiny s jednou ručičkou. První díl seriálu Pohádky z mechu a kapradí, který režíroval Zdeněk Smetana, se totiž jmenoval Kterak se řídili hodiny s jednou ručičkou. Premiéru měl, víme to přesně, v neděli 6. října onoho roku v 18.40. Takže další díl viděli děti až následující úterý a potom zase ve čtvrtek. Zkrátka jsme v dobách prehistorie večerníčku, ale třeba vám Křemílek, Vochomůrka a jejich pařezová chaloupka pomohli. Zavolejte mi na 22 155 25 25, pokud chcete říct svůj názor sami, a nebo pište.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: I started the joke a Bee Gees, nádherná muzika z roku, který stále ještě společně hledáme na dvojce. Teď je 12.47, na telefonu statečná posluchačka Mirka. Mirko, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Honzo.
0: Jak pak to tipujete dneska?
1: Já to tipuju na rok 1968. Podle písniček.
0: Podle písniček. A vy jste tou dobou už jste měla hlavu a myšlenky na písničky v 68.
1: No, spíš na takový, jak byl Křemílek a Bochumůka. Mě bylo 6 let.
0: Tak to jste ještě měla čas na nějaké ploužení se na diskotékách, na takovéhle písně. No. A přesto si myslíte, že 68. je ten správný rok, jo?
1: Určitě, ano.
0: No tak dobře. Tak dobře, ještě mi řekněte, jestli voláte zdaleka nebo zblízka?
1: Volám tady z Horních Rostyl.
0: Horní Rostyly, to je co by kamenem...
1: Tak uvidím vysíláč a kousek Mirohrady.
0: Výborně. To je co by kamenem dohodil a zbytek doběh.
1: Ano.
0: Mirko, rádi jsme vás slyšeli, děkujeme za tip a díky, že s námi trávíte čas na dvojce. Naschledanou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
0: Přibývá těch typů pro rok 68, ale jsou tu taky protitypy pro 67. Je tady upřesnění pro toho z vás, kdo jste psali, že Bílé album je 68, je to prý jinak, Abbey Road je 69, no mám v tom sám hokej, protože nejsem žádný Beatlesolog, ale jisté to ještě není. Leda, že teď pustím píseň a budeme mít vymalováno.

0: Václav Neckář, já jsem mezi tím našel tu SMS-ku o Beatlesovských LPčkách. Honza píše, Pán se plete, Bílé dvojalbum je z roku 68, z roku 69 je Abbey Road. Tak a teď je v tom jasněji. A poslední nápověda od nás z archivu Československého rozhlasu. Pořad Svět dnes večer, vysílaný večer 20. srpna hledaného roku. Nedivte se, co přijde na přetřes, byl to trošičku bulvární druh pořadu, ale internet neexistoval a 100 plus jednička v trafice na každého nezbyla. Tak poslouchejte pozorně.
1: Jinak nás ve světě nadále obtěžují létající talíře. V neděli jejich domnělé zjevení přerušilo jednu svatbu v Santiago de Chile a, jak jsme se dozvěděli dnes, záhadný lesklý předmět zahlédli v neděli také občané pařížských předměstí. Popsali ho jako velmi dlouhý válec, nad nímž se výjímala jakási průhledná koruna. A úplně nakonec zaznamenám ještě zprávu světových agentur o tom, že Brigitte Bardotová se už definitivně rozešla s italským playboyem Luigi Ricciem. Stejně by mě mnohem více zajímalo, jak by československý demokratizační proces ovlivnilo zjevení se létajících talířů nad Prahou.
0: Řekl kolega rozhlasák 20. srpna večer v pořadu Svět dnes večer. A za několik hodin na to se nad Prahou objevila nikoli UFO, ale letadla. Neběhá vám přitom mráz po zádech?

Nejkrásnější vlastnost, kterou má rádio, je schopnost propojovat lidi, kteří se neznají a jsou každý někde úplně jinde. Důkaz za všechny sliby. Zdravím, Honzo. Pan Honza má pravdu, píše Jakub, který z auta psal tu první hlášku o Beatlesovské diskografii. Abbey Road 1969, bílé album bylo předtím, takže kolegu zdravím a uznávám přešlap. Z čehož je jasné, že dnes jsme hledali rok 1968 a udělali jsme radost Janě, která píše, ač mi bylo 18, pohádky z mechu a kapradí jsem sledovala i o svatém týdnu. No klobouk dolů. Díky všem za hru, to je pro dnešek všechno, ke slovu se už dere Iva Bendová. Naschle zítra.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v Akademii věd na Národní třídě v Praze a povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech Ostravy. Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky oblačnosti bude později ubývat i do vyjasnění, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Kriminalisté zasahují v hlavní budově Akademie věd na pražské Národní třídě, potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle deníku N existuje podezření, že se v Akademii vystavovaly falešné faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Zásah probíhá ve spolupráci s pražským státním zastupitelstvím, potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Ve věci nyní probíhá prvotní fáze přípravného řízení, kterou označujeme za prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli nebylo zahájeno trestní stíhání, respektive sděleno obvinění jakékoliv osobě.
4: Poslanci dnes budou moci jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat. Škody způsobené kůrovcem jsou letos v Krkonoších menší než v minulých letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 kubíků poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba porosty neustále kontrolovat, řekl lesník Pavel Zázvorka.
6: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
4: O půl metru vyšší hráze proti povodním vzniknou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele podniku Miroslava Janověka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
7: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky. Oblačnosti začne postupně ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě ale zůstane většinou zataženo a lokálně se tam vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8.
2: Doprava.
4: Dálnice D4 směrem od Prahy je stále neprůjezdná po vážné nehodě motorkáře na 66. kilometru. Přistál tam vrtulník záchranářů. Policie odklání dopravu přes Mirovice a zároveň pomalu pouští auta ze stojící kolony. Na 182. kilometru D1 směrem od Prahy jsou silničáři, jezdí se jedním pruhem zdržení asi 10 minut. A na příjezdu do Prahy po D8 na prvním kilometru je omezení a předním kolona asi na 20 minut. To byly zprávy, Iva Bendová je tu pro vás.
8: Hezké odpoledne, vítejte u poslechu úterní odpolední dvojky. A venku už se pomalu hlásí podzim, trochu se ochladilo, ale to nám dává jasně najevo, že jeho čas se krátí. My ale máme před sebou příjemné 3 hodiny, dobrou muziku a také skvělé hosty. Některá jména prozradím už za chvíli, tak si to nenechte ujít. Před námi Mekyš Birka a jeho Denisa.
2: Český rozhlas dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte úterní odpolední dvojku a jestli máte rádi zpěvačku Mariku Gombitovou, pak určitě víte, že letos slaví neuvěřitelných 50 let na hudební scéně. No a slavit to bude speciálním koncertem. Kdy a kde se uskuteční a na co se můžete vy, její fanoušci, těšit, tak to prozradíme v téhleté hodině, a to díky rozhovoru, který s ní natočila Věra Fajfrová. No a další zajímavou ženu, respektive rozhovor s ní, nabídneme také v následující 60 minutovce. Spisovatelka Scarlett Wilková vydala novou knihu s názvem Takové velké štěstí. No a my si o ní budeme povídat po půl třetí. Tak si to v odpolední dvojce nenechte ujít a já teď pro dobrou náladu a s přáním hezkého odpoledne posílám zpěvačku Adele.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Tento týden si Jeste, ať vám to sluší, povídáme o biopotravinách a dnes se podíváme na očekávání, která do nich vkládáme. Když sáhneme po biosušence, tak můžeme mít často pocit, že jsme pro sebe udělali něco lepšího než s tou obyčejnou. Jenže co přesně nám to označení slibuje a co už mu přisuzujeme sami? S tím nám dneska pomůže nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Já vás vítám, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak jak to tedy je? Znamená bio, že při pěstování nebyly použity vůbec žádné pesticidy?
3: Neznamená. Nicméně ekologické zemědělství, používání těch pesticidů, čili nějakých prostředků na ochranu rostlin, výrazně omezuje, ale nezakazuje je úplně všechny. Existuje jenom takový úzký seznam povolených prostředků a vlastně přísná pravidla při jejich používání. Čili ne, není to úplně bez pesticidů.
2: No vidíte, to jsem si myslela, že je. Je to složitější, než jsme si mysleli. A jak je to, Andreo, s tvrzením, že běžné ovoce a zelenina obsahují nebezpečné množství pesticidů?
3: No, někdo by možná namítl, že je to o úhlu pohledu, ale já bych řekla, že běžné ovoce a zelenina neobsahují nebezpečné množství pesticidů. Ano, mohou obsahovat takzvaná rezidua pesticidů, čili nějaké, řekněme, zbytky. A pro ně existují maximální limity. Pravidelně se potraviny testují a sleduje se, jestli tyto limity jsou splňovány. A v posledních letech nám vždy vychází, že zhruba takových 98 až 99% potravin tyto limity opravdu splňuje. Ano, jsou tam nějaké případy, kdy jsou vlastně přesáhnuté. Mm-hmm. Na druhou stranu ta hranice mezi tím maximálním limitem a potom nějakým vyšším množstvím není nebezpečné a toxické. Mm-hmm. Nicméně, ano, samozřejmě nějaká výjimka se může stát.
2: My jsme to minule už nakousli, ale může být i biopotravina z výživového hlediska třeba nevhodná? Právě ta biosušenka nebo limonáda nebo chipsy.
3: Určitě. To, že je potravina bio, nám nic neříká o tom, jaký je takzvaný jeho nutriční profil. To znamená, může to být velmi sladká sušenka, kde je velmi velké množství bio cukru, ale stále je to cukr. Je tam velké množství biotuku, ale stále je to tuk. A ten tuk ani nemusí mít to úplně nejvhodnější složení mastných kyselin. Například můžeme mít biosladké limonády. Ale já to sama chápu, ono to celkově působí, když je to bio, zdravější, většinou to má i hezčí obal, takže je to takové trošku zavádějící.
2: Kupujeme si pocit, mlady. Obsahují biopotraviny více vitaminů, minerálních látek nebo dalších prospěšných látek než ty běžné?
3: To je něco, co se neustále sleduje a studuje a ne všichni odborníci se úplně shodnou. Řekněme, že někdy to vyjde lépe pro biopotraviny a někdy zase ne. Nejsou tam nějaká silná data pro to, že všeobecně jsou biopotraviny výživnější. Je pravda, že bioovoce a zelenina může obsahovat vyšší množství polyfenolů, tedy antioxidantů, a potom existuje pár potravin, které mohou obsahovat určitou živinu ve větším množství, pokud jsou bio. A to je například mléko, které bio může obsahovat větší množství omega-3. Ale není to automatické, není to každé biomléko.
2: Děkuju, Andrejo. Zítra se s naším tématem vydáme na nákup. My probereme, kdy má smysl si za bio připlatit a jak se rozhodovat, když máme na jídlo omezený rozpočet. Uslyšíme se po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Pro dnešek se s vámi loučí Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Než ale vyrazí sami, měli by vědět, kde na ně mohou číhat rizika a jak se zachovat třeba na nepřehledné křižovatce. V Poříčí nad Sázavou si proto děti bezpečnou cestu do školy vyzkoušeli přímo s policisty a zástupci BESIPu. A nezůstalo jen u přecházení silnice, čekalo je i několik modelových situací, do kterých se mohou při cestě dostat. Přímo na místě natáčela Věra Hájková.
1: Podívejte se, co těch aut tady je. A čím víc aut, tím víc pro nás nebezpečí. Je nám to jasné? Ano.
2: Paní čelka Pavla Veselá z prvňáčky už čeká na policejního preventistu Jaroslava Bicana.
1: Dobrý den, ještě jednou.
3: Dobrý den.
4: Vnímáme a posloucháme, jo? Půjdeme normálně procházkou. Nemůžete být schovaný pořád pod sukněma maminky a pod silnýma rukama tatínka. Musíte taky fungovat sami. Koukejte po okolí, jo?
1: Proč stojíte?
4: A teďka tady máme jeden takový krásný příklad, co by se teda dělat nemělo. Tak a Verunka nám teďka vzala do ruky něco. Tak, je to iniční stříkačka, jo? Tadlenta, kterou tady máme vlastně jako i připravenou. Co jí chybí?
3: Jehla.
4: Ta jehla, že jo? Jenomže venku, když byste někde šli, tak ta jehla tam klidně může být.
3: Nešahat na to.
4: Nešahat na to určitě. A dál? Zavolat právě toho dospěláka, jo?
2: Tak přicházíme k dalšímu stanovišti, kde čeká další policista. Policejní psovod Petr Kupsa.
5: Vždycky, když potkáte cizího pejska, samozřejmě živýho, ne plišáka, tak je lepší tomu psovi nekoukat do očí. Už je to jistá výzva pro toho psa, může dojít k nějakému konfliktu. Už jste pro něj větší nebezpečí. Je lepší, když si k němu stoupnete bokem a nekoukáte na něj.
2: Děti teď od psovoda přichází ke krajskému koordinátorovi BESIPu.
4: Tak, já vás vítám na takové bezpečnostní procházce. Dovolte, abych se představil trošku. Já se jmenuji Ondřej Žabenský. Když přijdeme k přechodu pro chodce, co myslíš, že uděláme správně? Rozhlídnu se. A řekneš nám, jak se rozhlídneš? Doleva, doprava, doleva. Víte proč? Napřed doleva, potom doprava a potom doleva?
3: Aby tam nevyjelo auto.
4: Přesně tak.
2: Co by určitě jsme měli my jako rodiče udělat? Jsou třeba nějaké i značky, které by děti minimálně měly znát?
6: V první řadě by děti měly být správně oblékaní, aby byly vidět. To je prostě, myslím si, že úplně nejdůležitější, aby opravdu byly vidět na té silnici, když přechází cestu. Pak už od školky je učíme, jak správně přecházet.
2: Paní učitelka Pavla Veselá už jde zpět se svými prvňáčky do školy.
7: No, já jsem byla sama překvapená, hlavně kolik rizik na nás může čekat. Ne, že by je člověk neznal, ale asi si je takhle úplně dohromady neuvědomí, až když to takhle vidí. Takže myslím si, že pro děti to mělo obrovský význam.
2: A v plánu je na bezpečnou procházku navázat i v rámci dalšího vyučování. Z Poříčí nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Četba na pokračování na dvojce.
2: Kam až může vést cesta za pomstou?
1: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
3: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
4: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
2: Čas voz.
1: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako Četba na pokračování.
2: Každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
5: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
6: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
5: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
6: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
5: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

V odpolední dvojce dozněla kapela Žlutý pes. No a já mám pro vás v tuto chvíli představení tématu, které dnes bude řešit naše káva o čtvrté. Po 50 se naše finanční priority začínají měnit. Blíží se důchod, mohou růst výdaje na zdraví a zároveň bychom si měli ještě užívat života a myslet na vlastní potřeby. Na čem se v tomto věku nevyplatí šetřit a kde naopak můžeme najít zbytečné výdaje? Kolik bychom měli dávat stranou na zdravotní péči, bydlení a nebo stáří? A kde končí rozumná pomoc dospělým dětem a začíná ohrožování vlastního finančního zabezpečení? To jsou otázky, na které bude dnes odpovídat finanční poradkyně Iveta Pechová. Ptát se i za vás bude kolegyně Tereza Stýblová. Tak jestli vás něco zajímá, nečekejte do 16. Pošlete nám svoje otázky klidně hned teď na dvojka@rozhlas.cz.

0: Dvojnásobná zlatá slavice Marika Gombitová oslaví své letošní životní jubileum sérií 3 koncertů. Koncerty s názvem Marika 70 budou průřezem celé její tvorby. Za neuvěřitelných 50 let na hudební scéně naspívala více než 230 písní a u nejméně 60 skladeb je podepsána jako autorka hudby. Na pražský koncert v O2 aréně přijela pozvat své fanoušky osobně. No a samozřejmě u toho nechyběla naše kolegyně Věra Fajfrová.
1: Marika Gombitová vyprodala O2 arénu už před 2 lety, kdy na 2 koncerty dorazilo na 12 tisíc jejich fanoušků. Na letošní výroční koncerty ke svým 70. proto vybírá písně ze svého repertoáru velmi pečlivě. Chce prý udělat radost fanouškům různého věku.
2: Tak jako hovoríte, aj mladý, aj starší, ale já budem predovšetkým vycházet z toho, čo sa fanúšikom páči. Podľa toho súdiac, čo je na internete, a tak, čiže budem spievať od tých starších pesničiek taký prierez mojou tvorbou až po tých najmladších, ktorých veľmi zbožňujem a mám veľmi rada.
1: Vy jste se zmínila o fanoušcích na internetu. Máte zpětnou vazbu, protože vy máte silnou fanouškovskou základnu na Slovensku. Jak je to v České republice?
2: V České republice je to tiež také. Velmi se těším tomu, protože fanoušikovia jsou mi oddaní, s láskou všetko prežívají, píšou mi a já jim to chcem tak aspoň oplatit, aspoň tými koncertami. Velmi jich lúbim.
1: Na své koncerty pozvala Marika Gombitová řadu hostů. Na všech 3 vystoupí Daniel Hulka, který se ujme mimo jiné mužského partu v písni Neznámý pár, kterou Marika Gombitová naspívala v roce 1987 s Karlem Gottem. No a protože mistrovi tenkrát slíbila, že ji s nikým jiným zpívat nebude, zastoupí ji česká zpěvačka Kamila Nývltová. Na pražském koncertě zazpomíná i na svého přítele Mira Žbirku. Jejich slavný duet Nespalme to krásné v nás si zaspívá s jeho synem Davidem. Návštěvníci koncertu se mohou těšit nejen na hudbu, ale prý i na exkluzivní laserovou show. A jak mi potvrdil zpěvaččin nejbližší spolupracovník Martin Krkáč, příprava koncertů je velmi náročná.
3: Tak jako to bylo před těmi 2 rokmi tu v Prahe v O2 aréně, tak samozřejmě náročné to je i teraz. Roku 26, pripríže si i jej narodenín, lebo tá vec tých narodenín je veľmi kľúčová v tom koncerte, s tým, že tie koncerty sprevádza nejaká história. Marika je 50 rokov na scéne a musí tam na tých koncertoch vidieť aj tú budúcnosť, tú modernosť, ale aj tú históriu, ktorá ona mala. To znamená skombinovať veľa videoklipov, ktorých Marika natočila s novými vecami, nové aranžma, mnohé piesne budú v nových koncertných podaniach, budú mať nejaké špeciálne úpravy pre súčasnosť, pre túto dobu. Plus to všetko skombinovať s tými vizuálnymi efektami, so svetlami, s príbehmi, o ktorých Marika spieva rada a je to náročné. Ale robím to veľmi rád s tým týmom. Nás to teší, je to láska.
1: Narozeninové turné zahájí Marika Gombitová ve svém rodném kraji ve východoslovenském Prešově 26. září. V pražské O2 aréně vystoupí 10. října a závěrečný koncert chystá v Bratislavě na 7. listopadu. Věra Pfajfrová, Český rozhlas.

0: Taky se vám občas stane, že něco řeknete a okolí tvrdí, že jste řekli něco úplně jiného? A teď nemyslím zlomyslného partnera nebo partnerku, kteří se vás snaží rozhodit. Já jsem kdysi, je to asi tak 25 let, na jedné akci představila Václava Klause jako Václava Havla. A taky jsem o tom nevěděla. Bylo mi divný, že se publikum tak jako zvláštně ošívá a můj tehdejší šéf se hroutí za mixážním pultem, ale nic netušíc jsem v klidu dodělala rozhovor, no a svůj omyl jsem zjistila až po něm. No a reakce Václava Klause, když jsem se mu pak následně šla omluvit. Z toho si nic nedělejte, nejste první a bohužel asi ani poslední. No a něco podobného se stalo i Halině Pavlovské.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Vzpomínám si, jak jsem jednou křtila ve dvoře Králové v zoo mládě malého orangutana. Byla to veliká sláva. Sešlo se na křest spousta lidí. Natáčela to televize a akci nahrával i rozhlas. Já jsem si přichystala slavnostní kmotrovský projev. Řekla jsem, že přeju opičce, aby z ní vyrostl slušný člověk. Všichni úžasle zírali. Já jsem se ale nespletla, já to tak formulovala schválně. Výraz slušný člověk jsem myslela jako charakterovou vlastnost. Po projevu jsem svému 10letému synovi, který byl na křtu se mnou, řekla. Ty lidi tam byli všichni nějaký divný, nikdo se nesmál. A můj syn, úplně bledý, pravil. Ty si totiž celou dobu neříkala, že křtíš orangutanka. Ty si říkala, že křtíš brontosauříka. Jo, takhle mě můj mozek zradil. Místo orangutanka by tam prostě podstrčil slovo brontosauřík. No a proč vám to dneska říkám? Protože den 22. září je dnem nosorožců. A právě 22. září roku 2010 se v zoo ve dvoře Králové narodil nosorožec se jménem Just Era. Tak happy birthday.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den. Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: Já jsem Emil Vyklický, občas hraju na piano a tady paní redaktorka mě poprosila, abych udělal malou vzpomínku na mého kolegu ve zbrani, Karla Růžičku. Tak to rád udělám, protože Karel Růžička byl nesmírně zábavný a milý člověk. Já si nepamatuju, že bychom měli nějaký konflikt. S ním to byla vždycky radost. Každý ten muzikant je to naprosto vysoce individuální muzika, jo? Každý to má jinak, jo? Ale je tam ten určitý podíl toho racionálna s tou intuicí. U Karla určitě ta složka toho racionálna byla menší, protože on měl tu obrovskou hravost a intuici.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Cena ropy po zprávě o zprovoznění saúdského ropovodu výrazně klesá a dnes je Světový den dárců kostní dřeně. Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Oblačnosti bude později ubývat místy až do vyjasnění a nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ceny ropy na světových trzích po dopoledním růstu výrazně klesají. Severomořský Brent se vrátil pod $100 za barel. Agentura Reuters krátce předtím s odkazem na informované zdroje uvedla, že Saúdská Arábie obnovuje provoz klíčového ropovodu East-West, poškozeného 10. září dronem. Zvyšují se tak naděje na vyšší dodávky z Perského zálivu. Na dnešek připadá Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce není jednoduché. Proto oba české registry vítají, když se do nich zapisuje co možná nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, řekla vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
5: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
4: Víc než 60 památek a dalších významných budov se dnes v Česku rozsvítí červeně, v Praze to bude třeba Pražský hrad. Teplický soud začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalobě čelí 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor je ve vazbě a hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes vinu odmítli, pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
6: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
4: Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. V Praze ode dneška po 2 letech opět jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících, řekl technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
7: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7. hodině a bude jezdit večer do 22. hodiny.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky. Oblačnosti začne postupně ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se vyskytne déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8.
0: Doprava.
4: velmi opatrně kolem 350. kilometru D1 směrem na Prahu, mohl by se tam pohybovat chodec. Dálnice D4 ve směru od Prahy je stále neprůjezdná po vážné nehodě motorkáře na 66. kilometru, kde taky přistával vrtulník záchranářů. Policie odklání dopravu přes Mirovice a uzavřena je silnice číslo 16 kvůli nehodě nákladního a osobního auta u Nové Vsi. Dlouhé kolony jsou oběma směry. To byly zprávy, po nich opět Iva.
8: A také úterní odpolední dvojka, já přidám ještě informace, přesný čas, 14 hodin a 4 minuty, no a my pokračujeme další muzikou, tentokrát zpěvačkou Miley Cyrus.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Co všechno se může skrývat za větou ty máš ale takové velké štěstí? Pro jednu ženu může znamenat něco úplně jiného než pro lidi kolem ní. Právě s tímto paradoxem pracuje spisovatelka Scarlett Wilková ve svém novém románu nazvaném Takové velké štěstí. Příběh začíná na poválečném českém venkově, ale přes lásku rodinné křivdy, kolektivizaci a také několik generací se dostává až k otázce, co vlastně v životě máme ve svých rukou. No a Scarlett Wilková bude právě po půl třetí naším dnešním hostem. A jak už jsem říkala v úvodu dnešního vysílání, trochu se ochladilo a je jasné, že podzim už je za dveřmi. Ovšem, podzim je také čas vinobraní. A tak nás Václav Žmolík pravidelně zve za vínem i na svých toulkách po Česku. Dnes to bude už za pár minut na Litoměřicko, kde, jak mi prozradil, mají i moc zajímavou expozici o vinařství.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Vašku, hezké odpoledne, vítám tě v odpoledním vysílání.
3: Děkuji, dobré odpoledne.
2: No a prozrať hned na úvod, proč jsi se nás dnes rozhodl pozvat právě na Litoměřicko za vínem?
3: Ivo, tak jednoduše proto, abych připomněl, že víno se u nás tradičně nepěstuje a nevyrábí jenom na Jižní Moravě, kterou máme s vínem hlavně spojenou, ale taky v Čechách. Podle tradice totiž u nás víno začali pěstovat už kněžna Ludmila a její vnuk kníže Václav.
2: No a ten je, jak víme, dokonce také jedním z patronů českých vinařů.
3: Je to přesně tak. No a potom pěstování révy vinné velmi podporoval i Karel IV. V Čechách máme dnes dvě vinařské podoblasti, Mělnickou, tam patří i vinice na Kutnohorsku, a nebo v hlavním městě Praze, a Litoměřickou, a tam vás právě dnes zavedu.
2: A i tam se réva pěstovala právě už za Karla IV.
3: Ano, přesně tak. Důkaz najdeš na tamnějším hradě. Nachází se na okraji historického centra Litoměřic, hned vedle Domu kultury, a byl založen už na konci 13. století za posledních Přemyslovců. Ovšem dostavěný byl až ve 14. století za Lucemburku. No a my víme, že Karel IV. Na něm dokonce třikrát pobýval.
2: No a nejspíš popíjel víno.
3: Ano, můžeme si to domýšlet, protože v hradních sklepeních se tam víno skladovalo, a to víno z královských vinic. Ještě když později Vladislav Jagellonský tenhle hrad věnoval městu, tak ustanovil, že měšťané jej mohou využít k čemu chtějí. Ovšem s jedinou podmínkou, že v jeho sklepech se dál bude skladovat víno z královských vinic.
2: No a jaké byly další osudy Litoměřického hradu?
3: No spletité, jak to tak bývá, dvakrát vyhořel, potom sloužil coby pivovar, byl v něm taky sklad sladu anebo zeleniny. Nakonec z hradu zbyly jenom obvodové zdi, sklepy a pozůstatky gotické královské kaple, a na hrad se v Litoměřicích více méně zapomnělo. Až se všechno změnilo na počátku nového tisíciletí, před nějakými 20 a 15 lety, do něj byl péčí města vestavěn multifunkční kulturní palác, který doplnil možnosti toho sousedního kulturního domu.
2: Vašku, a co všechno tedy na Litoměřickém hradě mají v současnosti?
3: No, mají tam velký kongresový sál, mají tam reprezentační salonek ku příkladu, anebo taky výstavní prostory, a potom jsou tam ty původní sklepy a kaple, ve které se modlil Karel IV. A hlavně je tam i expozice o historii vinařství a vinohradnictví na Litoměřicku.
2: Na co všechno v té expozici uvidíme?
3: Ona je interaktivní, a tak tě nesmí překvapit, že tě v ní díky filmové smyčce uvítá osobně Karel IV. Další část expozice přibližuje výrobu vína, ukazuje středověké, ale i novověké nástroje a různá zařízení, která používají vinaři, jako jsou lis, mlýnek, odzrňovač, koštýř a nebo teploměr, a taky seznamuje s typickými odrůdami, které se pěstují právě v tomto vinařském regionu. Jsou to hlavně Miller Thurgau, potom Riesling Rýnský a taky burgundské odrůdy, tedy rulandské modré, bílé a šedé, které podle tradice dovezl právě Karel IV.
2: No, jak tě tak poslouchám, tak je jasné, že vydat se do okolí Litoměřic za vínem, to rozhodně stojí za to.
3: Ano, jsou tam vinohrady, pochopitelně to tedy stojí za to, a právě na Litoměřickém hradě začíná vinařská stezka, která se potom vine Žalhosticemi, Velkými Žernosekami a končí v Lovosicích. Hned na jejím začátku na Litoměřické radnici si ale prosím povšimni typické věžičky, která má po staletí tvar baňky či číše na víno.
2: No tak to je, řekla bych, asi velmi zajímavé. Je vidět, že prostě litoměřičtí si hodně vážili vína.
3: Ano, je to tak. Ten pozdně gotický dům s podloubím a věží, které se díky jejímu tvaru říká kalich, si totiž nechala postavit od italského renesančního architekta Ambroze Baliho rodina Mrázů z Bilešovky. No a tihle Mrázové zastávali úřad perkmistra hor viničních, tedy jakéhosi dobového ředitele městských vinohradů. No a proto si dali na střeše svého domu vystavět tu věž ve tvaru kalichu na víno. víno. A dnes ten kalich slouží jako vyhlídková věž.
2: No určitě z ní musí být krásný výhled.
3: No to tedy je, Ivo, to si píš. Třeba na vrch Radobíl nad městem, jehož svahy zmiňovaný otec vlasti věnoval litoměřickým měšťanům k vysazování révy vinné. No a oni ho poslechli.
2: A dobře udělali. Vašku, zítra nás pozveš taky na Litoměřicko?
3: Ano, a bude to na kopec Lovoš na opačném, tedy levém břehu Labe nad Lovosicemi a i na jeho svazích se rozkládají vinohrady.
2: Slibuje Vašek Žmolík. Díky za pozvánku a těším se ve vysílání dvojky zase zítra. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Je 14 hodin 20, teď už 5 minut a to znamená, že pro vás mám pravidelnou pozvánku k poslechu dalšího z pořadů Dvojky. Dnes to bude premiérový díl cyklu Úžasné životy, ve kterém bude významný český chemik Pavel Hobza vzpomínat na svého učitele a později také kolegu, jednu z nejvýznamnějších osobností české vědy a prvního předsedu Akademie věd Rudolfa Zahradníka. No a díky rozhlasovému archivu si teď můžeme poslechnout i slova pana profesora, která v pořadu také zazní.
1: Já myslím, že je hřích, když se trošinku, ať se zabýváme čímkoliv, trošinku nezahledíme do minulosti. Já se někdy musím usmívat v laboratoři po dvousi, když vidím entuziastické mladé chemičky a chemiky a oni si počínají tak, jako by chemie začala jejich činy. Ale přitom doma mám knížku z roku asi 1830, kde žasnu znovu a znovu, co ti naši předchůdci všichni uměli. Takže ono, ať mluvíme o čemkoliv, ať mluvíme o chemii, o vědě, o školství, ať mluvíme o současné politické situaci, mrknu zpátky a někdy se uklidím.
0: Pokud, já věřím, že určitě chcete slyšet celý díl o Rudolfu Zahradníkovi, na kterého bude dnes vzpomínat český chemik Pavel Hobza, tak si ho v pořadu Úžasné životy, ve kterém na významné osobnosti naší kultury, vědy nebo společenského života vzpomínají jejich přátelé a kolegové. Nenechte ujít tady dnes po 18. hodině. Už odvysílané díly najdete samozřejmě také na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude Jan Romportl, popularizátor umělé inteligence. Kam až se technologie posunou v příštích letech a jak změní náš každodenní život? Musíme se bát toho, že nám umělá inteligence vezme práci? Nebo je to naopak obrovská příležitost? Poslouchejte náš rozhovor s Janem Romportlem o umělé inteligenci.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Poválečný český venkov, velký statek, svatba, která má změnit život, ale také rodinné křivdy a tajemství, která se postupně vynořují. A do toho sucho roku 1947, nástup komunistů a později také kolektivizace, která zasáhne do osudů celé rodiny. To je svět nového románu Takové velké štěstí spisovatelky Scarlett Wilkové, kterou zdravím do studia Českého rozhlasu v Ostravě. Hezké odpoledne, vítejte po čase na dvojce.
1: Zdravím a děkuji za pozvání.
0: Scarlett, hlavní hrdinkou vaší novinky je Lipka. Jaký osud a životní příběh jste jí přisoudila?
1: No, docela těžký, protože čtenáři a čtenářky mi někdy vyčítali, že moje hrdinky jsou takové jako potvory, že se v tom životě umí poradit, tak jsem stvořila hrozně hodnou holku. No a jak už to v životě bývá, tak ti hodní lidé to mají těžší, no. Takže tak jsem ji dost naložila.
0: No, já jsem se dívala na některé vlastně komentáře, vzhledem k tomu, že vaše kniha vyšla teprve v polovině minulého týdne, tak je neuvěřitelné, kolik lidí už ji přečetlo, ale jestli mi dovolíte, já ocituju, alespoň některé. Jitka píše, takový depresivní příběh dvou sedláckých rodin z období od konce druhé světové války až do současnosti. Všechny postavy nešťastné, neschopné situaci řešit. Konec jsem obrečela. A další dáma zase napsala, srdce mám rozervané na kusy. Krásná, ale nesmírně smutná kniha. Tak jak se vám to čte, tyhle ty reakce?
1: Ale ne, lidé jsou takový nějací přecitlivělí, já si nemyslím, že je to zase tak moc smutné. Není, je tam spousta lásky, není to smutné, akorát prostě já ráda píšu o době, kdy lidé museli dělat nějaká rozhodnutí, kdy nežili úplně v takových jako peříčkách a obláčcích, jako jsme donedávna žili my, takže já si myslím, že vždycky v těch mých knížkách se dějou trošku drsné věci.
0: Tak vždycky jsou to knihy, které v člověku zanechají poměrně hluboký otisk, tak já si myslím, že ani nejste autorka, která by to dokázala napsat jinak, povrchně, to určitě ne. Ale když se tady vrátíme k té hlavní hrdince, Lipka není taková klasická hrdinka vlastně, které bychom od první stránky všechno odpustili a fandili jí úplně, jako, jak se říká, na první dobrou. Je možná trochu podivínská, je chudá a některá její rozhodnutí jsou těžko pochopitelná. Co vás vlastně na stavění jejího charakteru bavilo nejvíc?
1: No právě to, že jsem si chtěla zkusit, jestli jsem schopná napsat vlastně kladnou, hodnou postavu, protože ona je veskrze hodná. Ona vlastně, nevím, jestli si to lidé uvědomují, ona za celou tu dobu v té knižce neudělala ani jedinou špatnou věc. Mm-hmm. A tak vlastně trošku jsem si říkala, jestli to čtenáře bude bavit a jestli si v tom najdou to, co jsem tím chtěla říct, že to dobro, páchání dobra je sice fajn, ale že mnohdy by člověk měl trošku myslet na sebe, protože myslím si, že ti silnější lidé dokážou v životě udělat víc dobrého, než ti, kteří si myslí, že to dobro je to nejpodstatnější, ale ti pak většinou selžou nebo skončí nějak nedobře.
0: Vlastně už samotný sňatek té Lipky má velmi problematické pozadí, protože původní snoubenka, tedy jejího nastávajícího, se stane obětí znásilnění a právě to jí v očích rodiny připraví o možnost stát se nevěstou. Jak důležité pro vás bylo ukázat, jak krutě dokáže společnost soudit ženu za něco, co se jí stalo navíc proti její vůli?
1: Já si myslím, že to tak bylo. A hlavně, že u těch sedláckých rodů, které měly takovou tu velkou hrdost a dbali na čest, tak myslím si, že opravdu to tak bylo. A já jsem, když jsem pracovala pro Paměť národa, já jsem natáčela pro ně vlastně vzpomínky různých lidí a editovala jsem příběhy řady lidí, které natočili jiní dokumentaristé, tak tam vlastně často zazníval ten motiv nějakého toho zneuctění nebo znásilnění, kdy vlastně ta žena za to absolutně nemohla, ale místo toho, aby jí někdo jako podal vlastně pomocnou ruku, tak je za to všichni odsoudili. Takže a vlastně není to zas tak dávná doba, že?
0: To je pravda. Já jsem zmiňovala vlastně ještě ten jeden motiv a to je sucho roku 1947. Dnes si ho možná málo kdo vybaví, přitom vlastně i podle vás se hrálo významnou roli v té společenské atmosféře před únorem 1948. Co jste při pátrání po tom tehdejším suchu zjistila a co vás, nebo jestli vás samotnou něco překvapilo?
1: Mě na tom strašně překvapila jedna věc, že vlastně to obrovské sucho v té době ovlivnilo vývoj celé naší společnosti na mnoho let, protože spousta lidí opravdu tehdy uvěřila slibům komunistů, že oni všechno vyřeší, že oni nás zachrání, přivezou obilí ze Sovětského svazu, že lidé nebudou mít tady hladomor, což se částečně stalo, samozřejmě na úkor toho, že ten hladomor byl pro změnu v Sovětském svazu, což tady samozřejmě nikdo nevěděl v té době, ale takový ten motiv toho, že lidé vlastně v každé době rádi poslouchají různé sliby politiků, nereálné sliby, naletím, takže to mě na tom přišlo hrozně zajímavé. A myslím si, že o tom velkém suchu z té doby se moc jako nemluví, nepíše, že to je taková pozapomenutelná trošku událost našich dějin.
0: To je pravda. Když jste mluvila o tom, že lidé mnohdy věří slibům politiků, vidíte v tom tady paralelu s dnešním světem?
1: No určitě to, já myslím, že to bylo v každých dobách, že věřili různým slibům, ať už to byli vládci nebo politici, že prostě chceme věřit v něco lepšího, že nás vždycky prozřeme poté.
0: Naším dnešním hostem je spisovatelka Scarlett Wilková, která sedí v ostravském studiu Českého rozhlasu. My si povídáme o její novince, o její opravdu velmi čerstvé novince, která vyšla minulý týden, nazvané Takové velké štěstí. No a povídat si budeme i po písničce.

0: Naším dnešním hostem je spisovatelka Scarlett Wilková. My si povídáme o její nové knize nazvané Takové velké štěstí. No a vlastně už jsme si docela podrobně rozebrali příběh téhleté knížky, nicméně vlastně hodně silným motivem je také vlastně spojení Lipčina, tedy původu té hlavní hrdinky s Madeirou a rakouským císařem Karlem I. Scarlett, co vás přivedlo právě k téhleté poměrně možná pro čtenáře nečekané linii a co vám umožnilo vlastně to i o Lipce odhalit?
1: No, nesmíme zase moc prozrazovat, ale já jsem byla na Madeiře zrovna v době, kdy jsem jako tu knížku měla rozepsanou. A mně se tam tak jako přišlo, mě tam přišlo fascinující vlastně to, že tam je pochován poslední český král a myslím si, že o tom hodně lidí neví. Já jsem si to vlastně vyhledala až úplně náhodou, když jsem tam jela. No a nějak se mi to tam tehdy sepnulo a zkusila jsem to tam do toho zamontovat, ale doteď vlastně si nejsem úplně jistá, jestli to není moc velká divočina, jestli vlastně jako selský román a Madeira. A někteří už kritici mi trošku naznačili, že to je divočina, tak nevím, co na to řeknou čtenáři. No.
0: Na druhou stranu, vy jste autorka, je to váš příběh, můžete si ho napsat úplně podle sebe. Vy vůbec jako máte ráda cestování, hodně cestujete, samotná první kniha, kterou jste vydala v roce 2023, tuším, tak se odehrává v Řecku. Máte plány třeba i pro nějaký další příběh, že byste ho zasadila někam mimo Českou republiku?
1: Tak já jsem vlastně tu předešlou, tady tu před tou Lipkou, tak to byla ta, říkali mi Krikry, tak ta se odehrává taky celá v Řecku. Ano. Takže já už jsem vlastně měla ty řecké dvě. Tak spíš jsem si teď říkala, že bych se držela toho té české historie, no, jenom se mi tam zase zamotala ta Madeira. Takže, ale teď tu, co mám rozepsanou, tak ta slibuju, že ta bude úplně celá z Beskyd.
0: No, já jsem se na to chtěla zeptat, protože vlastně na to, že vy jste vydala první knihu v roce 2023, tak jestli jsem správně počítala, tak tahle ta poslední knížka je vaším jako sedmým románem.
1: No, 22, vyšlo to Až uvidíš moře.
0: 22,
1: takže
0: dobře.
1: 22, no. Mm-hmm. Takže vlastně...
0: No tak pořád jsou to 4 roky a 7 románů. Pak je tam ještě jedna knížka povídek, kam jste také přispívala. Jo. Jako jste velmi plodnou autorkou a vím, že jsem četla nějaký rozhovor, kde jste představovala svoji tehdejší novou knížku a tam už jste říkala, že tu další už máte napsanou.
1: Mám,
0: jak jste na tom teďka?
1: Dobře, já jedu právě do zásoby a nikdy bych se nechtěla dostat do fáze, že by třeba po mně někdo chtěl nějaký termín nebo že bych cítila nějaký tlak, protože to já znám z novin, že jo? Já celý život dělám v novinách, v časopisech a tam to je vlastně jedna uzávěrka za druhou. A tady ten svět té literatury je pro mě opačný, takže já si tak píšu pro radost, ale píšu pořád a potom mám jako takzvaně nabráno a nadepsáno. Takže jsem na tom velice dobře a končím další knížku.
0: A můžete nám třeba, jako nám laikům, kteří nikdy jako se nestali nebo nechtěli se stát, nebo se ani pokoušeli stát spisovateli, říct, jak třeba ten váš režim vypadá?
1: Já nemám žádný režim. Já píšu ve vlaku kdekoliv. Já právě žádný režim nemám a já si hlavně myslím, že když někdo chce psát knížky, takže že se to nedá naučit. Dneska je takový velký trend pořádat různé kurzy tvůrčího psaní a to, já to nespochybňuju. To je samozřejmě velmi příjemné, pokud někoho to zajímá, chce to dělat, tak ať studuje, ať za to platí. Ale já si prostě myslím, že to buď to jde, nebo nejde. To je stejné, jako já bych se třeba chtěla živit jako účetní a, nebo počítat, tak prostě by to nešlo. Jo? A tak mě prostě to psaní jde.
0: Mnozí spisovatelé ale říkají, že si jako mnohdy musí ten příběh takzvaně vysedět. Jak vás poslouchám, tak troufám si říct, že vy to asi tak nemáte. K vám to chodí?
1: Já si ho možná spíš vychodím. Mě hodně věcí napadá, když se někde procházím a asi úplně nejvíc věcí mě napadá, když jsem u moře. Já si tam tak, jako mě se hodně lidí ptá třeba, co sama na těch cestách dělám, protože já ze všeho nejraději cestuju sama. A já vlastně si tam tak jako čučím na to moře a mě tam opravdu napadne nejvíc nejlepších věcí.
0: Tak přiznejte se, kolik takových námětů vlastně máte už ve své hlavě a ze kterých vybíráte vždycky následující román?
1: Myslíte jako dalších, jo? Mm-hmm. A tak jo, tak dva, tři tam mám takové, co si myslím, že by se dalo.
0: Tak já moc děkuji za to, že jste si udělala čas. Děkuji za vaše knihy a mluvím tím i za redakci tady u nás na Dvojce, protože u nás jste velmi čtená a na každou vaši knihu se čeká. Popřeji knížce, ať se líbí čtenářům, čtenářkám a budu se těšit zase někdy příště u nás tady na Dvojce na naslyšenou, ale třeba také na viděnou.
1: Já vám moc děkuju, děkuju.
0: A jenom dodám, že naším dnešním hostem byla spisovatelka Scarlett Wilková. Povídali jsme si především o její horké novince, knize Takové velké štěstí.

Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty. Podrobnosti přinesou další zprávy v 15 hodin na dvojce a Pepa Maršal. Teď Vladimír Mišík.

0: přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. 26. září nás čekají počátky.
2: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
3: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
1: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
4: Modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Masarykově základní škole v Praze se rozšířila infekce, desítky žáků mají problémy a nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty. Bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, oblačnosti bude později ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Desítky žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se od včerejšího večera potýkají s akutními zdravotními problémy. Záchranáři museli převést do nemocnice 7 lidí, kteří trpěli nevolností, průjmy i zvýšenými teplotami. Příčinu problémů ve škole zjišťuje hygiena, potvrdila její mluvčí Petra Batok.
2: Naši epidemiologové intenzivně pracují na tom, aby se zjistila příčina a zabránilo se šíření infekce. Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
0: Kriminalisté od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Podle deníku N údajně existuje podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury za neuskutečněné práce. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty, rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud se o nich nerozhodne, zůstanou na svobodě. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzeny na 9, respektive 12 let vězení. Advokát Magdalény Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
3: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
0: Odsoužené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Soud je uznal vinnými z předem uvážené vraždy vůdce sekty. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. Královéhradecký kraj už letos za škody způsobené vlky vyplatil chovatelům na náhradách víc než 2 miliony korun. Nejvíce zasaženým regionem je Trutnovsko, kde škody překročily 1 milion korun.
4: Krajský úřad zatím letos vyřídil zhruba 40 žádostí chovatelů hospodářských zvířat. Největší část vyplacené sumy, přes 1 300 000 korun, směřovala na Trutnovsko, téměř 500 000 vyplatil kraj na Rychnovsku a další stovky tisíc korun putovaly chovatelům na Náchodsku a Jičínsku. Vlci útočili především na ovce a kozy, v několika případech ale napadli i telata. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Máme oblačno až polojasno, jen výjimečně se objeví přehánky. Oblačnosti začne postupně ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě území zůstane většinou zataženo a lokálně se tam vyskytne déšť anebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8.
1: Doprava.
0: Na 177. kilometru D1 směrem od Prahy brzdí osobní auta do kolony a asi půl hodiny pak jedou k omezení na 182. kilometru. Na 16. kilometru D2 směrem od Brna se srazilo nákladní auto s osobním, je tam blokována krajnice a pravý pruh, ale kolony se netvoří, jen mírně zpomalíte. A v Praze na jižní spojce ve směru k Průmyslové ulici se před Lanovým mostem srazila dodávka a dvě osobní auta. Kolony popojíždějí od Spořilovské ulice a je to asi na 10 až 15 minut. Zprávy končí teď do třetice Iva Bendová.
5: No, jak řekl Pepa, do třetice, tak je jasné, že otevíráme poslední 60-minutovku dnešní úterní odpolední dvojky a to znamená, že je před námi jedna písnička, konkrétně slovenská zpěvačka Kristýna a její Horehronie a pak už možnost pro vás, co rádi soutěžíte, soutěž máte vteřinku.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud patříte k pravidelným posluchačům Meteoru, tak se můžete tentokrát sami zapojit do skutečného výzkumu. V sobotním vydání totiž představíme projekt takzvané občanské vědy, ve kterém může s pátráním pomoci úplně každý. Hledá se invazivní druh plže a jak ho poznáte, nám teď v krátké ukázce popíše Dagmar Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Jmenuje se Slimáčkovec černohlavý. A je to nahý plš, čili je to příbuzný hlemižďů nebo páskovek, ale nemá schránku. Ze schránky mu zbyla jenom malinká ta šupinka, kterou má pod štítem. To jméno, slimáčkovec černohlavý, říká, že je podobný slimáčkům, což jsou nazí plži, kteří se u nás běžně vyskytují a posluchači je možná znají ze svých zahrad, kde můžou okusovat zeleninu. A černohlavý proto, protože má velmi výrazně tmavě zbarvenou hlavu a tykadla. Je docela velký, dorůstá délky 7,5 až 8 cm. Ale je hodně štíhlý a když leze, a leze proklatě rychle, tak se umí natáhnout ještě o něco trošku víc a zároveň vypadá, že je malinko uší. Dolezl k nám z poměrně velké dálky. Pochází ze severovýchodního Turecka, severního Iránu, Kavkazu a z Krymského poloostrova.
1: Tak pokud chcete získat poukázku v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, k jakým plžům patří slimáčkovec černohlavý. Tak svoje tipy posílejte na 702 222 220 SMS-kou a nezapomeňte se prosím podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Dnešní soutěžní otázka zněla takto. K jakým plžům patří slimáčkovec černohlavý? Posílali jste opravdu spoustu tipů, ne všechny byly správné, ale...
1: Jmenuje se slimáčkovec černohlavý a je to nahý plž, čili je to příbuzný hlemižďů nebo páskovek, ale nemá schránku.
0: K nahým plžům to byla správná odpověď a pátou v pořadí a tudíž poukázku v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara získává pisatel podepsaný, respektive posluchač podepsaný jako Libor Koláček. Gratuluji, no a vědecký magazín Meteor vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 8 hodině. Pokud si ale o víkendu třeba radši přispíte, tak samozřejmě nemusíte zoufat, nabízíme ještě nedělní reprízu po 15. hodině a nebo samozřejmě poslech na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Posloucháte Odpolední dvojku, ale pokud posloucháte i Pohodu, tak víte, že i tam můžete slyšet můj hlas. A tak mohu směle říci, Český rozhlas Pohoda, slavíme páté narozeniny. Ty připadají sice až na 1. října, ovšem slavit začneme už o den dříve. Ve středu 30. září od 2 odpoledne se otevřou dveře Radiokafe Vinohradská 12 a vy, posluchači, jste samozřejmě zváni. Co všechno se chystá, to nám přišla povědět do studia dvojky Eva Kličková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak Evo, 5 let Pohody, jakou oslavu jsme si tedy připravili pro naše posluchače?
1: Tak mikrofonu se chopí naši dva skvělí pohodoví moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba. No a tihle dva si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda, takže tam uvidíte a uslyšíte ty, koho pravidelně slýcháváte od mikrofonu, a dorazí také herec Josef Dvořák, Marie Formáčková a těšit se můžete i na sportovního novináře Jaroslava Suchánka a chybět nebude ani živá hudba.
0: Musím říct, že nedávno jsem měla možnost s Jaroslavem Suchánkem mluvit a navzdory tomu, že opravdu oslavil, tuším, že v červnu 90. tak je to studnice historek, takže se máme rozhodně na co těšit. Možná jsme teď leckoho zaujali a říká si, že by rád přišel osobně. Je to možné do Radiokafe 12 a případně potřebuje k tomu nějakou vstupenku?
1: Budeme určitě moc rádi, když za námi dorazíte i vy, posluchači. Zavolejte do Radiokafe Vinohradská 12 a poproste o rezervaci míst. Těch míst je v kavárně nějakých 40 až 50, takže není to neomezené kapacitně, ale budeme moc rádi, když za námi dorazíte.
0: Tak pojďme tedy ještě jednou říci, vlastně v jakém termínu a v jakém čase se to bude vysílat a případně kdy mají dorazit.
1: Je to příští týden ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
0: No a když odhlédneme od vlastně té úplně jasné oslavy v Radiokafé, ale podíváme se do programu Pohody, tak co v ten den toho 5. výročí budeme vysílat?
1: My jsme v rozhlasovém archivu vybrali třeba skvělou dvoudílnou hru z pera Marka Twaina. Jmenuje se Princ a chuďas, no a do hlavní role obsadil režisér Karel Weinlich Jaromíra Hanzlíka. No a my se na Pohodě v této dvoudílné rozhlasové hře, kterou vysíláme od 14 a od 16 hodin, přeneseme do Londýna 16. století, do vlády Jindřicha 8. Potkávají se tam princ Edward a syn londýnského zloděje, no a protože jsou si podobní, tak si právě vymění šaty. A to, co mělo být takovou chvilkovou hrou, tak

0: Helgot. Hmm. Takže i tohle smutné výročí si tak trochu připomeneme. A potom vlastně v dobrou náladu si spravíme půlnoční reví populární hudby. Jmenuje se to Svět se baví. A já se na to velmi těším, protože to je pelmel populárních písniček. Uslyšíme Helenu Vondráčkovou, Karla Gotta, Elu Fitzgerald, mnohé další. A to vše se skvělým komentářem Eduarda Hrubeše. Je to zábava stará na den skoro přesně 30 let, takže na to se moc těším a jmenuje se to Svět se baví.
1: No, bude to oslava pátých narozenin, jak se patří, tedy nejenom ta zmiňovaná v Radiokafé, ale i vlastně na den přesně toho 1. října v éteru Pohody. Nás k oslavám pozvala Eva Kličková. Díky za to, měj se hezky a naslyšenou.
0: Pěkný den všem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Představte si město, které někdo před 900 lety obehnal více než 2,5 kilometru dlouhou hradbou. No a ona, věřte, nevěřte, stojí dodnes se všemi branami, desítkami věží a prakticky neporušeným prstencem kolem historického centra. Jenže Ávila není muzeum. Za středověkými hradbami se pořád normálně žije. A jak, to nám prozradí Petr Horký. Hezké odpoledne.
3: Krásný den, je to nádherný zážitek. To fakt přijedeš a máš pocit, že vidíš jako filmovou kulisu. Že to nemůže být pravda. Že do toho drcneš a to se sesype, protože to je z papundeklu. Ale fakt tam jsou hradby, které mají obvod 2,5 kilometru, mají 3-metrovou tloušťku, 2,5 tisíce cimbuří, 87 věží a 9 brán. To je složitá stavba. To prostě jako není žádná legrace toto postavit. Hlavní části pochází z 11. až 13. století, takže složitá historická stavba. A především ty hradby opravdu vytvářejí souvislý prstenec kolem starého města. Takže ty vstoupíš do uzavřeného prostoru hradeb a seš v centru města, seš v centru Ávily. A co je parádní, že tam ten život reálně do dneška funguje. Takže na jednu stranu Ávila bývá uváděna jako jeden z nejlépe zachovaných středověkých opevněných městských celků na planetě. Od roku 85 je na seznamu UNESCO, ale na druhou stranu to funguje.
2: No a není to dnes už jenom taková nádherná historická kulisa pro turisty?
3: Já jsem to čekal, jasně, krásný restaurace, super drahé 3-4 nějaké vily pro nějaké super milionáře ze Španělska, ale ono to tam je úplně civilní. Jasně, jsou tam drahé restaurace a drahé podniky, ale jsou tam i úplně obyčejné obchůdky, úplně obyčejné ulice, najdeš tam i vybydlený baráky, což jako není samozřejmě něco, kvůli čemu by se tam člověk těšil, ale že zjišťuješ, že to reálně do dneška žije. Když projdeš branou, tak nestoupíš do skanzenu, ale vstoupíš do místa, kde prostě i dnešní lidé žijí, chodí do práce, fungují, kde to není jenom obsazené těmi turisty. Jak my třeba v Praze v centru řešíme problém, že vlastně běžní lidé se stěhují z centra pryč, to je i náš rodinný příběh, protože se tam nedá už moc žít, mizí obchody, mizí běžná struktura pro běžný život, tak tam se jim to podařilo udržet. A jezdí tam auta se zásobováním, jo, je tam prostě normálně fungující moderní infrastruktura.
2: Petře, jak je možné, že vlastně to ty hradby přežily, vždyť v mnoha evropských městech je v 19. století zbourali?
3: Je to tak. Hradby v Evropě byly na obrovské množství míst, ale bylo normální rozhodnutí, už je nepotřebujeme, k čemu by byly, tak se to zboří, zavazí, to překáží, to jsou s tím starosti a blabla. Taky to brání modernímu rozvoji, že to město chce růst, to město chce vlastně kynout. A tam je jako nádherná historická ironie, že v Ávile se to nezbořilo, protože na to neměli prachy. Oni opravdu jako neměli peníze na to, aby si zbořili svoje vlastní hradby v tom 19. století, tak je tam jako vlastně ostudnou ukázku své chudoby prostě nechali. A to, co tehdy vypadalo právě jako chudoba nebo jako neschopnost zmodernizovat vlastní domov, tak to se dneska už změnilo v tu jako výjimečnost, unikátnost, kvůli které tam jezdí lidi opravdu i z dalekých zemí, protože ten zážitek je nádherný. A ten příběh vlastně pokračuje dodnes, protože v roce 2026 skončila další velká restaurace části hradeb za víc než 500 000 eur. Takže je krásné, jak ten čas změnil tu roli a je možné, že ty peníze, za které by se to zbořilo, takže dneska už mnohem větší investujeme do toho, aby to zůstalo, protože to chceme vidět.
2: No, do španělské Ávily nás zavedl dnes kolega Petr Horký, tak jestli chcete vidět opravdu krásné, zachovalé městské hradby s tou neuvěřitelnou spoustou cimbuří, bran a všeho možného, tak tam vyražte. Petře, díky a šťastnou cestu, pokud se někam chystáš, a naslyšenou příště.
3: Děkuji pěkně a šťastnou cestu všem, kteří nás poslouchali.

0: Ve stínu Kapradin zpívala právě teď zpěvačka Jana Kratochvílová. No a vzhledem k tomu, že za minutu a půl bude 3:15, tak my už jsme v tuto chvíli ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. A já zdravím meteoroložku Ivetu Kodátkovou. Dobré odpoledne.
1: Hezké dobré odpoledne.
0: No a povídat si budeme samozřejmě o tom, jaké nás čeká počasí, tak pojďme se podívat na to, jak bude tedy dnes večer.
1: Tak dnes večer ještě očekáváme hodně oblačností, bude většinou oblačno až zataženo, ale postupně nám bude oblačnosti ubývat, na polojasno až jasno a přehánky už by se měly vyskytovat jenom v Beskydech. K ránu se ojediněle mohou vytvořit mlhy nebo nízká oblačnost a ty ranní minimální teploty budou poměrně nízké, 9 až 4 stupně Celsia při uklidnění větru až 0 a ojediněle se také objeví přízemní mrazíky.
0: Tak to byla předpověď také na ráno, jak bude zítra ve středu s datem 23. září.
1: Tak zítra už bude podstatně méně oblačnosti než dnes, bude převažovat polojasno až jasno, odpoledně přechodně, tady může být nějaké oblačno a přehánky se vyskytnou opravdu jenom výjimečně a to na východě našeho území a po ránu a dopoledne stále se výjimečně můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost a maximální teploty nejčastěji 14 až 19 stupňů Celsia.
0: A vzhledem k tomu, že máme ještě čas, tak já vás poprosím i o předpověď na čtvrtek.
1: Tak určitě i nejenom ve čtvrtek, ale v průběhu následujících dnů se nám bude oteplovat. Ve čtvrtek čekáme nejvyšší teploty na jihu Moravě až 19 stupňů Celsia, ty odpolední 13 až 17. Bude už hodně oblačnosti a od západu na většině našeho území nám zaprší. Později večer předpokládáme, že ty srážky budou ubývat a ráno se opět ojediněle vyskytnou mlhy, takže ten čtvrtek ten bude zatažený s deštěm.
0: Vy jste říkala, že se v následujících dnech bude oteplovat, jak moc?
1: Ano, čekáme oteplení, čekáme takzvané babí léto svatováclavské, ty teploty o víkendu budou stoupat až na 23 stupňů Celsia, to v neděli 19 až 23 stupňů a teplo by mělo být také i v pondělí, kdy ty nejvyšší teploty očekáváme 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Tak to bude svátek 28. září, tak se máme na co těšit. I z pohledu meteoroložky Ivety Kodátkové. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Kapela Ten Sharp a píseň Youth, píseň mého mládí, no a vzhledem k tomu, že kolegyně Tereza Stýblová je stejný ročník narození, tak troufám si říct i tvého mládí. Ahoj.
1: Je to tak, chtěla jsem hned připomenout a pamatuju si ten klip Plava na lodi, to bylo, myslím, tam zpívali tuhle písničku. Klip byl z lodi, určitě 100%.
0: Fakt, tak to se nepamatuju já, ale nicméně píseň je to prostě naše oblíbená.
1: No ovšem o mládí našem dnes mluvit v KB o čtvrté nebudeme. Ano. Pak se budeme chystat na dobu blízkou.
0: To, co nám je blíž, přesně.
1: To, co nám je blíž. Období po 50. A dneska budu mluvit s finanční poradkyní Ivetou Pechovou o tom, na čem nešetřit po 50. Tak určitě na sobě. Předpokládám, že podpoří.
0: Ano, to už
1: ženy,
0: činím i teď.
1: Zejména, abychom na sobě nešetřili. Ale bychom si třeba dovolili to, co jsme si dřív odpírali. Ten rodinný rozpočet se mění, i ta dynamika rodiny, děti odcházejí, takže potřebují naši podporu, ale už jinou, než když byly malé. Tak jak to všechno uchopit, jak spořit, jak se chystat na období penze, která se nám zdá, že je daleko, ale ono to zas tak daleko nebude a tak. No, bude to optimistické povídání, netvař se smutně.
0: Ano. Ne, já jsem se jenom zapřemýšlela, jak jde dohromady, že na sobě nemáme šetřit a zároveň spoření. To nějak neumím.
1: Tak poslouchej kávu a třeba se to dozvíš, no, jak to konečně dělat.
0: Samozřejmě, po 16.
1: hodině
0: na dvojce. Já se pro dnešek loučím se Johnem Lennonem a jeho písní Imagine a pak také posílám Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. A zítra po 13. se na vás v odpolední dvojce těším. Naslyšenou.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
3: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
4: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
1: Čas voz.
3: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako Četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce. Noční mikrofórum.
5: Hostem Barbory Čuekos bude fyzioterapeut, herec a režisér Filip Jevič. Proč by si přál, aby v dětské nemocnici byla odrážedla oficiálním dopravním prostředkem? Jak vznikl nápad vytvořit projekt Reha síť dětské onkologie? A o čem si povídal se svojí pratetou, slavnou herečkou Zitou Kabátovou?
1: Noční mikrofórum.
3: Dnes večer po 10:30.
1: Na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
6: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Americké sankce podle ministra financí od zítra územní íránské aerolinky a cena nafty se v srpnu v Česku zvýšila nejvíce ze všech zemí EU. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky, nejvyšší teploty většinou do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Leteckou dopravu na Blízkém východě dál omezují bezpečnostní rizika. Spojené státy navíc začínají uplatňovat sekundární sankce vůči Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent v americké televizi CNBC řekl, že se jimi od zítra uzemní všechny íránské letecké společnosti.
7: Letiště, která íránským aerolinkám poskytnou palivo, přistávací služby nebo prodají jejich letenky, budou podle Bessenta vyloučená z dolarového systému. Podle zpravodajského serveru Euronews od začátku týdne bez uvedení důvodu íránská aerolinka Mahan Air zastavila lety do Turecka, Ománu a Gruzie. Letenky do Tehránu aktuálně nenabízí například ani turečtí dopravci, ruský Aeroflot nebo německá Lufthansa. Evropské aerolinky navíc většinou kvůli doporučení unijní agentury pro bezpečnost letectví vyčkávají i s obnovením letů na arabský poloostrov. Dnes ale po několika měsících přistál v jordánském Amánu let nízkonákladové společnosti Wizz Air. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Cena nafty se v srpnu v Česku zvýšila nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci stoupla skoro o 14,5%, zatímco průměr za celou unii činil něco málo přes 8%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za EU je 3,3%, uvedl to dnes Eurostat. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách budou ve středu 30. září cvičit hasiči, policisté a záchranáři zásah u rozsáhlého lesního požáru. Cvičení se zúčastní zhruba 200 lidí a kvůli pohybu hasičské techniky a vrtulníku bude část oblasti uzavřena pro veřejnost. Omezení se dotknou silnic i turistických cest.
8: Cvičení začne příští středu kolem 7:30 ráno a potrvá do odpoledne. Hasiči si vyzkouší zásah v těžkodostupném terénu bez blízkého zdroje vody. Zaměří se hlavně na zásobování vodou a její dálkovou dopravu. Uzavřená bude silnice druhé třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi. Omezení se dotknou také turistických tras z Neratova směrem na Hladinec a Anenský vrch nebo z Mezivrší na Anenský vrch. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Za absolvování preventivních prohlídek a screeningů by lidé mohli získat příspěvek od pojišťovny ve výši 500 až 1500 korun. Ministerstvo zdravotnictví to navrhuje v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes prezentovalo. Příspěvek by pojišťovna lidem vyplácela automaticky bez žádosti.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost, nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v tisíci metrech na horách 9 a na Šumavě až 12.
1: Doprava.
6: Na 56. kilometru D1 směrem na Prahu je omezení a před ním kolona asi na čtvrt hodiny. Na 38. a půltém kilometru D5 směrem od Prahy je po nehodě blokován levý pruh, tady se zdržíte 10 minut. Silnice číslo 16 byla dlouho uzavřena po tragické nehodě u Nové Vsi, už se tam projíždí kyvadlově, stále počítejte se zdržením, delší je směrem na Mělník. To byly zprávy, po nich Tereza s kávou o čtvrté.
9: Krásné úterní odpoledne vám přeji. Jsem ráda, že i dnes posloucháte Dvojku a kávu o čtvrté. Naším hostem je finanční poradkyně Iveta Pechová. Iveto, dobrý den.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
9: Dneska máme titulek Na čem nešetřit po 50. A mám tady takovou větu, že po 50. se naše finanční priority začínají měnit. Je to pravda, nebo mělo by to tak být, aby se naše finanční priority v tomto životním období
10: asi by změnili? To mělo tak být, ale neexistuje typický padesátník, takže myslím si, že bude se o čem bavit.
9: Tak stoprocentně. Nebojte se toho tématu, nebudeme vás ničím strašit, nebudeme vás nějak omezovat, budeme naopak možná i radit, kde tolik nešetřit a že třeba více investovat sami do sebe, že
10: určitě
9: si to zasloužíme. Máte-li otázky, tak je posílejte na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na čem nešetřit po 50? To je téma pro finanční poradkyni Ivetu Pechovou, která je hostem dnešní kávy o čtvrté. Tak na čem nešetřit, abychom to možná vyloučili hned na začátku?
1: Tak já bych asi řekla, že 50 rozhodně není začátek konce, že je to chvíle, kdy je dobré přestat nechávat finance běžet v podstatě a odkládat na někdy s neurčitým cílem a je dobré je začít vědomě používat. To znamená, aby jsme se soustředili na to, aby ta další etapa našeho života nám přinesla co nejvíce svobody a radosti.
0: To zní hezky, optimisticky, teď to ještě převést do té reality. Ale je něco skutečně to, na čem byste nedoporučovala šetřit, na čem třeba šetříme, ale je to nezbytečné, ale možná bychom na tom nemuseli tolik šetřit v tomto věku.
1: Řekla bych, aby jsme nešetřili na tom, co nám nic nepřináší. Takže určitě se zamyslet a utrácet za peníze v podstatě za to, co nám zachová zdraví, soběstačnost, čas a radost ze života. To si myslím, že je asi klíčové.
0: Když člověk není úplně plánovací typ a celý život ty peníze tak nějak využíval, ale nebyl třeba nucen si dělat finanční polštář a tak dále, zkrátka byly mu jedno, řekněme, protože to tak mohlo být a ty peníze měl, dokáže ty návyky změnit v těch 50 letech a skutečně se začít soustředit na ten rozpočet a začít ho plánovat. Z vaší zkušenosti, Iveto, je to jednoduché nebo...
1: Snažíme se velmi pozitivně ovlivňovat naše klienty a říkat jim, že je to důležité, takže myslím si, že ta situace je lepší a lepší, že už to není tak, že více si v podstatě po té 50 uvědomujeme, že je to důležité, protože stejně ještě nám zbývá poměrně dlouhý čas, tak určitě není nikdy pozdě začít.
0: Čím jsou dnešní padesátníci specifičtí teď opravdu z vašeho pohledu financí?
1: Asi bych řekla, že neexistuje typický padesátník. Někdo stále vlastně pracuje, je na vrcholu své kariéry, má děti na vysoké škole třeba a splácí hypotéku a jiný už může mít děti odrostlé a může se více soustředit sám na sebe.
0: A pak je tady určitě ta sandwichová generace, zase lidé, kteří se v tomto věku už vlastně nemusí tolik starat o své děti, ale pořád tu pozornost děti potřebují, minimálně tu finanční podporu, ale už se třeba starají i o své rodiče.
1: Je pravda, že tato generace je sandvičová, jak se ji nazývá, a myslím si, že bychom měli začít trošku přemýšlet nad sebou, jo? Že ta naše budoucnost máme ji v rukou a měli bychom ji začít ovlivňovat sami a nemyslet tolik na ty ostatní.
0: No, to se chci zeptat, nakolik v tomto věku myslet na ty ostatní, na ty odrůstající děti a možná i na své stárnoucí rodiče.
1: Já s oblibou používám to jako v letadle. Nejdřív, když vám vypadne maska, máte pomoci sobě a když už máte všechno pořešené, tak můžete začít pomáhat ostatním a to platí i v životě.
0: Všechno pořešené. To znamená v tomto věku co? Mít finančně
1: mít dostatečné pořešené rezervy, v podstatě ideálně snižující se dluhy a nějaký základ pro ten budoucí život.
0: Dostatečné rezervy, o tom všem budeme dneska mluvit i o vlastně těch přihrádkách, které bychom si měli asi zase rozdělit i v tomto věku a ty peníze do nich přesouvat a pak z nich čerpat. Je tam nějaká nejdůležitější v tomto věkovém období třeba jiná, než to bylo ve 30 letech, bydlení, zdraví, nevím, tak jestli se do této přihrádky teď více investuje než dříve, nebo mělo by?
1: Myslím si, že velmi důležitá je rezerva. A ať je vám 30 nebo vám je 50, je velmi důležitá rezerva, protože pokud začnete sahat do rezervy kvůli něčemu jinému, tak to může negativně ovlivnit váš budoucí život. To je důležité si říci. A samozřejmě dnes už musíme i počítat s tím, že budeme více investovat do svého zdraví. Ve 30 nás to nenapadá a nemyslíme na to. Samozřejmě nemyslíme ve 30 příliš ani na to, že jednou zestárneme a budeme potřebovat peníze.
0: Možná si na tom pomyslíme, ale ještě si to nedovedeme moc představit a tu myšlenku odsouváme. Ale v 50 je to daleko reálnější.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Finanční poradkyně Iveta Pechová je dnes hostem kávy o čtvrté. Na čem nešetřit po 50, možná, že i na čem šetřit. O tom si dnes budeme povídat, nebo povídáme. Máte-li otázky, můžete je posílat na @rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Mám šetřit každou korunu, anebo si konečně začít užívat? Zajímá mě, když takovou otázku položí klient finanční poradkyni Ivetě Pechové, která je hostem Kávy o čtvrté, a bavíme se o tom, na čem šetřit a nešetřit po 50, co mu odpoví? Jakou variantu mu doporučíte?
1: Určitě nechci lidem říkat, že po 50 už nemají nic utrácet a všechno musí spořit. Spíš řekla bych opravdu, šetřete na tom, co vám nic nepřináší, a utrácejte peníze za to, co vám zachová zdraví, soběstačnost, čas, radost ze života, což už jsem řekla, a možná nebojte se investovat i do vzdělání.
0: Svého vzdělání, ano, myslíte?
1: Ano,
0: já pořád
1: tak
0: přemýšlím o těch dětech, jak jsme o tom hovořili, vysoká škola, maturita, tak tam taky asi stále ještě investujeme, ale i do svého vzdělání.
1: Určitě, abychom byli stále dobře uplatnitelní na trhu práce.
0: Hmm. Je tohleto položka, o které klienti vaši nebo obecně padesátníci jako běžně hovoří, berou ji jako opravdu oblast, do které je vhodné investovat, anebo už si myslí, že po 50 do studia a vzdělávání není třeba investovat, že to je zbytečné?
1: Myslím si, že rozhodně to zbytečné není, protože žijeme v poměrně rychlé době. Technologie jdou neustále kupředu. Máme tady AI a ta se mění ze dne na den, takže si rozhodně myslím, že je důležité investovat do svého vzdělání, pokud chceme se dobře udržet na tom trhu práce.
0: Mm-hmm. Když se partneři, manželé dostanou do toho věku, děti odrůstají, tak jak by ideálně měla vypadat ta porada, ta dohoda, jak ty finance spravovat, jak to všechno nastavit v té domácnosti, kde se to mění, jaké ty oblasti si vytyčit, do kterých opravdu investovat.
1: Bavíme se teď o tom, že už děti jsou odrostlí.
0: Ano, odrůstají. Ano,
1: odrůstají, jsou, ale ještě nás potřebují.
0: Ano, ještě nás potřebují.
1: Ještě nás finančně potřebují a možná ještě více. Hmm. To všechno stojí, takže určitě si musíme stanovit konkrétní cíle. Musíme se nastavit dostatečné rezervy, ty už bychom ideálně měli mít. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci člověka. Někdo má více závazků, má vysokou hypotéku, to jsou důležité věci, které musí být spláceny, abychom se nedostávali do problému, ale rozhodně musíme plánovat i svou budoucnost. Jak si představujeme, aby ten život, až jednou přestaneme, nebo už nebudeme chtít pracovat, nebo už nebudeme moci, až jednou přestaneme pracovat, tak aby ten život byl pořád stále hezký.
0: Mm-hmm. Dělat si třeba rozpočet, nebo respektive rozdělit si peníze na ty nezbytné výdaje, jako je třeba hypotéka, domácnost, chod domácnosti, zdraví, koníčky, nevím, dovolená a tak dále. Napadí mě takové oblasti, kam ty peníze můžeme směřovat.
1: Určitě. My se tady bavíme nyní o těch kratších cílech, ale samozřejmě nás zajímají i ty střednědobé a ty dlouhodobé, takže možná, že bych rozdělila finance na kratší, střední a dlouhé peníze, a samozřejmě ta rezerva je úplně to, co bychom měli mít připravené. Ideálně se mluví o 3 až 6 měsících nezbytných výdajů, ale pochopitelně každý má tu situaci trochu jinou a nastavujeme to individuálně.
0: Čili 6 měsíců je asi ideální stav, 3 měsíce minimum. To je přibližně na rodinu kolik peněz, jaký finanční polštář by tam určitě měl
1: podle
0: být?
1: Podle příjmu a podle těch výdajů, který má, protože někdo může mít výdaje 50 000 a někdo 150 000, takže tam to samozřejmě bude rozdílné.
0: Takže tu rezervu máme zajištěnou.
1: Ano. A pak máme cíle, jako jsou třeba každoroční dovolená, na tu si rádi odkládáme. Máme dalším cílem, může být auto. To jsou zase takové pomyslné obálky, do kterých bychom měli dávat prostředky, které nebudou podstupovat velké riziko. To znamená, pokud vím, že si chci koupit za 2 roky auto, mám na něj připravené peníze, tak si nemohu dovolit je investovat na nějakém dynamičtějším trhu. Ale určitě použít konzervativnější nástroje, aby ta jejich hodnota se nestratila. Uh-huh.
0: A pokud podobně jako naše posluchačka, která se ptá, kam uložit přibližně 100 000, které zrovna nepotřebuji, je to Věrka, jí 53, tak pokud je nebude potřebovat delší dobu, tak jak byste se 100 000 v tomto věku naložila?
1: je důležité zase se podívat, jak velkou má věrka rezervu. To znamená, pokud bude mít toto pokryté 3 až 6 měsíců nezbytných výdajů, pak můžeme použít nějaký střednědobý nebo dlouhodobý cíl. Pokud nám prostředky mají být přilepšením na stáří, tak samozřejmě budou úplně jiným způsobem pracovat. Jo? To znamená, že peníze, které budou například potřebovat pro svoji 70-letou verzi, vypadají, pracují úplně jinak, než ty, které potřebují opravdu za třeba 2 až 5 let.
0: Tak když by vám řekla, že za 2 až 5 let je bude potřebovat, tak co byste, jaké produkty nebo respektive jakou formu třeba spoření byste jí doporučila, a pokud by vám řekla, že je bude potřeba za těch 15 až 20, tak jak byste doporučila?
1: Určitě bych nemluvila o konkrétních produktech, ale přesně o nějakých, když na takhle krátkou dobu, tak spíš konzervativnějších nástrojích, aby jsme víceméně porazili inflaci nebo byli na úrovni inflace, aby jsme udrželi hodnotu těch peněz. A pokud bychom je potřebovali někdy za, dejme tomu, 15 let, tak samozřejmě můžeme využít dynamičtějších nástrojů.
0: Finanční poradkyně Iveta Pichová je hostem Kávy o čtvrté. Na čem nešetřit po 50, o tom si dnes povídáme. Otázky můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Skupina Jelen dospívala v kávě u čtvrté. Naším hostem je dnes finanční poradkyně Iveta Pechová. Na čem nešetřit po 50? Taky možná šetřit, jak řekněme, změnit myšlení finanční v tomto období, možná i zrevidovat všechny různé splátky, které máme a pojištění. Je to dobré v tomto věku to udělat, Iveto?
1: Tohle je velmi dobrá otázka. Určitě toto většinou necháváme běžet nějak ze setrvačnosti. Takže rozhodně bych doporučila udělat si audit těchto pravidelných plateb, protože zpravidla to není není to vlastně, ty naše výdaje nespočívají v nějaké dražší kávě, ale spíš v těchto měsíčních výdajích, jako jsou předplatná, různé staré tarify, které máme sjednané u našeho mobilního operátora, možná starší smlouvy, které nám prostě běží. Takže bych doporučila udělat si revizi těchto pravidelných výdajů a vlastně říci si, jestli toto potřebuji, jestli bez toho to nemohu žít a případně to zrušit.
0: Mm-hmm. Předplatné, když jste o tom hovořila, čeho například, nevím, jsou to třeba nějaké televizní kanály, že se děti dívaly na pohádky nějakou dobu, ale pořád nám to běží, byť se na to nedíváme, tak to jsou ty položky,
1: ano, které to jsem zrovna měla zrevidovat na
0: a eliminovat. Které bychom tam naopak měli zase přidat? S ohledem třeba na zdraví, protože si říkám, že v tomto věku už ta investice do zdraví, do prevence se hodí.
1: Neměli bychom určitě vlastně šetřit na výdajích za kvalitní brýle, matrace, to, co nám přináší vlastně, to, co může ovlivnit ten náš budoucí život. To znamená věci, které platím anebo potřebuji pravidelně. Jo? To, co používám denně, co mi něco přináší, na tom rozhodně nešetřeme.
0: Píše tady Richard, co mě nejvíc mrzí na věku po 50, co je fakt, že člověk má konečně dostatek peněz na pěkné a moderní oblečení, ale už do něj nemá to správně formované tělo. Tak Richarda zdravíme. Možná právě investice do toho cvičení, řekněme, a zdravé stravy pomůže to tělo sformovat a pak si můžeme koupit zase to pěkné oblečení, které nám sedí. Ale asi už je to jiný způsob nakupování, než to bylo před 20 lety. Spíše do kvality, nebo jak byste možná u takových spontánních nákupů doporučovala postupovat, když se stavím někde v obchodním centru a zkouším si nějaké oblečení, teď se mi to líbí.
1: Neměli bychom nakupovat emočně. Pokud z toho budeme mít radost i zítra, pozítří, za měsíc, tak je to správný nákup. Pokud nám to zůstane ležet ve skříni, tak to asi správný nákup nebyl. Takže přemýšlet více, do čeho za co utrácíme. Je pravdou, že vlastně já bych ten život taky rozdělila do takových dvou poločasů. V tom prvním poločase jsme vlastně budovali kariéru, bydlení, možná rodinu. A v tom druhém poločase už zase máme více zkušeností, víme, co

0: chceme, tak už si dáváme možná, chceme nakupovat prostě kvalitnější věci, více nám na tom záleží. Takže už bychom měli i víc přemýšlet o tom, jak by ten budoucí život náš měl vypadat.
1: Hmm. Co investice v tomto věku do bydlení, do nemovitostí? I třeba s ohledem na to, že budeme tu nemovitost splácet, výše hypotéky a podobně.
0: Je důležité rozdělit, jestli je to investiční nemovitost, nebo je to naše nemovitost, ve které budeme bydlet. Pokud bychom investovali do nějaké rekonstrukce, která nám potom zjednoduší život, až budeme jednou staří a nebudeme moci fungovat tak, jak fungujeme dnes, tak to smysl dává. Může to být i estetická rekonstrukce, ta zas až tak důležitá být nemusí, ale je dobré i do svého finančního plánu s tímto počítat do budoucna, protože když na to myslíte a my se snažíme našim klientům plánovat i rekonstrukce třeba za 10-20 let, protože každá ta nemovitost bude potřebovat nějakou opravu, úpravu, tak vás to potom ve finále vyjde levněji, protože když začnete s menší částkou si dávat na tu rekonstrukci na stranu, tak si potom v 50, v 55, v 60 nemusíte brát drahý úvěr, abyste to realizovali.
1: Jak se na tuto věkovou skupinu dívají banky, pokud si potřebujeme půjčit třeba na to bydlení?
0: Některé banky samozřejmě vám i započítají starobní důchod do příjmu, ale je otázkou, jestli chcete to z tohoto příjmu vůbec splácet. Takže je určitě dobré na to myslet trošku s předstihem, že přesně je-li nám 50, tak ještě nás určitě čeká 15 až 20 let pracovního života a můžeme přemýšlet i tímto způsobem a začít si připravovat právě na takovou rekonstrukci prostředky už nyní.
1: Hostem Kávy o čtvrté na Dvojce je dnes finanční poradkyně Iveta Pechová. Na čem nešetřit po 50, naše dnešní téma, ke kterému se za chvilku budete moci přidat už i po telefonu 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Meteor z planetária.
3: Vydejte se na dobrodružnou cestu do černé díry společně s Albertem Einsteinem.
2: Co se stane s člověkem, když se k černé díře přiblíží?
3: Kde je hranice úniku?
2: A jak se u černé díry mění vnímání času?
3: Výpravu Einsteina v podání Martina Myšičky budou komentovat skvělí popularizátoři vědy profesor Petr Kulhánek z pražského planetária a doktor Václav Pavlík z astronomického ústavu Akademie věd.
2: Naše cesta proběhne už 22. října od 17 hodin.
3: Meteor z planetária.
2: Chcete být u toho?
3: Více informací najdete na webu Dvojky.
4: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté, dnes téma finanční, na čem nešetřit po 50. Finanční poradkyně Iveta Pechová je naším hostem a je tu dotaz od Marcely, jak přesně si stanovit tu finanční rezervu. Tak je tady jednoduchá otázka, tak poprosím vás o nějaký modelový příklad, příjmy rodiny, výdaje, tak jak podle toho stanovit ten zůstatek minimální na účtu.
1: Určitě bych udělala, první krok by bylo si projít veškeré výdaje, které mám, a zaškrtnout si ty, které jsou nezbytné, které musím každý měsíc zaplatit.
0: To znamená
1: bydlení, jídlo, náklady v souvislosti se studiem dítěte, takový ty věci, bez kterých být opravdu nemohu. Ať už je to i třeba pojištění naší nemovitosti, protože to je taky důležitá věc, kterou musíme mít, kdyby se cokoliv stalo, tak by to mohlo mít fatální následky. Takže určitě si projít nezbytné výdaje.
0: Já musím říct, že na účtu vlastně ty kolonky na některých typech účtu už to tam máme hezky rozdělené. Ano. Ne vždycky to je pěkný pohled, ale je to otázka asi chvilky to zjistit. Není potřeba třeba si ty všechny položky vypisovat a sčítat.
1: Nemusíme. No. Na internetu určitě najdete celou řadu přehledů příjmů, výdajů. Můžete si vyplnit. Záleží na vás. Já předpokládám, že každý máme trochu představu, kolik nás měsíc stojí, kolik utratíme, tak když si to vynásobíme 3 až 6 měsíci, tak nám vychází nějaká rezerva, kterou bychom měli mít. Ideálně ji nemít na běžném účtu a využívat alespoň spořících účtů, které nám přináší trochu lepší zhodnocení než ten běžný
0: účet. To znamená, že tu rezervu, ten finanční polštář, jak říkám, bychom měli mít nejlépe na tom spořícím účtu a na tom běžném, který používáme k tomu dennímu životu, tak tam vlastně provozovat všechny ty možné
1: platby. Tam se točí ty peníze, v podstatě přijdou a odejdou na těch pravidelných platbách. A rezervu klidně můžeme tvořit na spořícím účtu. Pokud bychom tam měli těch prostředků více, pak už můžeme používat trošku jiné nástroje, které nám můžou přinést i o něco víc než ten klasický spořící účet. Zase s ohledem na cíle.
0: Ano, když říkáte trochu více, to znamená, kolik minimálně peněz bychom měli mít, abychom už mohli přemýšlet právě o těch dynamičtějších nástrojích.
1: Pokud máme už vlastně těch 6 měsíců na tom spořícím účtu, můžeme přemýšlet, že ty přebytky bychom mohli zainvestovat zase s ohledem na naše plány a cíle na nějaký typ produktu. Pokud jsou cíle delšího charakteru, můžeme použít dynamičtějších nástrojů.
0: Děti, odrůstající, dospělé děti, v naší společnosti je zvykem na ně myslet, podporovat je i v dospělosti, alespoň tak to vnímám já, je to i vaše zkušenost, Iveto, že to v naší společnosti tak je opravdu, že máme pořád tendenci děti po 30, po 40, jejich tedy věku nějakým způsobem jim přilepšovat.
1: Určitě, určitě. Je to pravdou. Myslím si, že každý to tak trochu máme, že se snažíme děti podporovat, jak to jde. Já bych asi řekla, že možná největším finančním darem dětem je to, že se jednou nebudou muset finančně starat o nás. To znamená, že mysleme na to, připravme si v podstatě i ten svůj budoucí život, začněme si tvořit tu rezervu, propočítejme si v podstatě, kolik bychom jednou chtěli mít jako v důchodu. Podívejme se i případně na IDU, tu důchodovou aplikaci České správy sociálního zabezpečení. Tam je celá řada údajů. Víte, kdy jdete do důchodu, víte, kolik vám tam svítí zřejmě státní důchod, i když to samozřejmě tak být úplně stoprocentně nemusí.
0: Taky kolik měsíců třeba nemáme započítaných?
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Důchodu, takže to
1: všechno
0: doložit.
1: Asi jste už tam koukala.
0: Já, ano, musím říct, že mě to překvapilo, že do toho roku 2000 tam jsou opravdu roky, u kterých nevím, jak se to stalo, že tam vlastně nemám, ano, započítané
1: je měsíce. Dobré si udělat opravdu revizi tohoto účtu, zkontrolovat a dát to do pořádku, protože to samozřejmě ovlivňuje naše budoucí příjmy, ať už je to invalidní důchod nebo starobní důchod, takže doporučuji se podívat do této aplikace, je to zdarma, a potom se podívat na to, jak byste chtěli, aby ten váš měsíční důchod vypadal, a podle toho nastavit v podstatě spoření, abychom dosáhli toho, co v podstatě chceme.
0: Někdy děti potřebují pomoci třeba v případě ručení na hypotéku. Doporučujete to v tomto věku udělat, nebo jak s tím naložit, s touto formou pomoci, ne tou přímou finanční?
1: Tady bych možná trochu více přemýšlela, jestli když dojde na nějakou nepříjemnou situaci a dítě by z jakéhokoliv důvodu přestalo platit, jestli si mohu dovolit to, že to za něj převezmu. To je důležité si říci. Není to jen formalita, pokud jdete do závazku nebo dáváte svou nemovitost jako zástavu, musíte to opravdu zvážit a případně probrat tento fakt s odborníkem.
0: Mm-hmm. Taky máme děti, které chtějí třeba půjčit občas, tak to je asi stejný přístup. Zvážit,
1: úplně stejný.
0: Jestli to ohrozí naši existenci v případě
1: vaše rezervy. Přesně tak. Pokud vlastně to ohrozí nějakou i vaši havarijní opravu, vy zůstanete bez rezervy, tak bych to hodně zvážila.
0: Hmm. Pojďme ještě k investici do zdraví ve věku 50+. Co je dobré v tomto směru udělat, jestli si třeba zjistit, že mohu dostávat nějaké položky v zaměstnání nebo od pojišťovny, nějaké finanční zhodnocení?
1: Určitě jsou možnosti. Je dobré se podívat ke své zdravotní pojišťovně, kde můžete čerpat jaké benefity a určitě toho využít. Asi nás nepřekvapí, že s tím, jak bude postupovat čas, tak samozřejmě budeme více a více investovat do svého zdraví, takže klidně i přemýšlet, že si utvořím takovou finanční obálku, která se bude týkat zdraví a budu si dávat nějaké prostředky na stranu, třeba na lepší brýle, na něco takového neočekávaného. Můžeme po malých částkách.
0: Což může být potom větší výdaj. Přesně tak.
1: To, co nepokryje v podstatě zdravotní pojišťovna anebo nějaké komerční pojištění.
0: Když říkáte pomyslnou obálku, to je speciální účet nebo nějaký podúčet, jak to
1: koncipovat? Je to nějaký investiční účet, který můžete využít, nebo nějaký spořící účet, nějaký konzervativnější nástroj, který vám přinese a porazí tu inflaci.
0: Hostem KBO čtvrté dnes na dvojce je finanční poradkyně Iveta Pechová. Ještě si budeme po písničce naposledy povídat, na čem nešetřit po 50. Otázky můžete stále telefonovat 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Karel Zich na dvojce, my pokračujeme v našem povídání v kávě o čtvrté s finanční poradkyní Ivetou Pechovou o tom, na čem nešetřit po 50, nebo možná šetřit, z jakého úhlu pohledu to bereme, záleží. Mirek má dotaz velice praktický, jaké priority ve finančním plánování upřednostnit, pokud jsou naše příjmy na úrovni současného mediánu a na všechno peníze zkrátka nezbydou. Zvlášť pokud jsou v rodině ještě studující děti a navíc se splácí hypotéka.
1: Tak určitě tvorba rezervy. Hypotéku musíme platit, abychom o tu nemovitost nepřišli, to je jasný. Klidně začít malou částkou, dávat si ji na stranu, protože pokud máme trochu času, tak ten čas hraje svou roli i v těch výnosech. Takže ideálně začít nějak klidně s malou částkou a začít škrtat to, co jsme si tady řekli. Staré tarify, nějaká předplatná, která vlastně jakoby ani nevyužíváme.
0: Jakých částek to vlastně může nastoupat? Ono se řekne tak 300 korun za tento televizní kanál, přesně 400 tady, ale v důsledku to může být asi několik
1: tisíc. Jsou to tisíce let kdy. Takže když někde škrtneme nějaké prostředky na něčem, co nepotřebujeme, tak to můžeme použít na něco, co do budoucna dává smysl.
0: Máme dotaz po telefonu, Iveto, poprosím vás o sluchátka, abychom se slyšeli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Jana z Prahy, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já bych se chtěla zeptat, mě bude v lednu 59 a mám ještě rok trvání pojištění životního se spořící částkou. Mám to nechat doběhnout nebo zrušit? Vím, že ten produkt už není moderní.
1: Moderní není, ale určitě jste těsně před koncem, takže jednak bych konzultovala případně s nějakým vaším finančním poradcem, ale zpravidla mám zkušenost, že když jste těsně před koncem, tak se nevyplatí ukončit to a počkat si na ten konec jako takový.
0: Mm-hmm. Jak pracovat obecně se životním pojištěním v tomto životním období 50+? A jak využít všechny také nabídky od státu, které mnohdy nevyužíváme?
1: Životní pojištění, já s oblibou říkám, že je to taková daň za klid. To znamená, mělo by nám řešit nějaké fatální problémy, které můžou přijít, ať už je to invalidita, vážné onemocnění, nebo případně smrt živitele rodiny. Jsou to větší věci, na které nám třeba nemusí stačit naše rezervy. Takže určitě patří do finančního plánu, protože kdybychom tuto daň za klid neplatili, tak může to přinést dost problémů při placení hypotéky a dalších výdajích, které nás do budoucna čekají.
0: K tomu předám otázku na penzijní pojištění, to se tady ptá také naše posluchačka, a příspěvky od státu, tak jak je využít, abychom o ně nepřišli, tak to vlastně předávám k té mé otázce ještě předtím. Vlastně s ohledem na tu skupinu, o které dnes se bavíme, padesátníky.
1: Pokud ukončíme penzijní připojištění před 60. rokem, pokud nemáme tedy starší smlouvu, které končily už v 50, tak tam samozřejmě můžeme přijít o státní příspěvky, které tam dosud byly připsány. Zároveň vlastně je důležité se podívat, máme dva typy penzijního připojištění, starý typ a nový typ. Dneska zhruba 4 miliony lidí má tento typ produktu a mám radost, že už v tom novějším typu je více lidí než v tom starším typu.
0: A ten novější typ znamená, nebo připomeňte, co obnáší?
1: Vybíráme tam z investičních strategií od konzervativnějších až po ty dynamické, takže samozřejmě ten starší typ vám garantuje nezáporný výnos, to znamená, nemůže jít do mínusu, ale zároveň vám neporazí zpravidla ani inflaci. Takže když se podíváme na několik let zpátky, tak ta inflace byla poměrně vysoká, takže vaše peníze ztrácejí hodnotu.
0: Máme ještě jeden dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěl zeptat ohledně důchodu, když jsem chvíli pracoval na Slovensku, jsou to 4 roky, a já tu dobu nemám započítanou v českém sociálním pojištění. Jak dosáhnout toho, abych prostě o ty roky nepřišel?
1: Já si myslím, že zrovna konkrétně ze Slovenskem by tam neměl být problém, pokud umíte doložit České správě sociálního zabezpečení, že jste tam pracoval, tak by vám toto období měli započítat, ale určitě je to dotaz na Českou správu sociálního zabezpečení. Nebojte se jich zeptat, oni vám poradí, co k tomu potřebují, a to bych doporučila určitě udělat, protože ty 4 roky by vám tam mohly chybět.
0: Mm-hmm. Je tu dotaz zase na to penzijní připojištění. Jestli po 50 je vhodné s tím teprve začít? Já se ptám obecně vlastně, jestli po 50 je vhodné začít s jakýmkoliv pojištěním nebo spořením, které třeba s tím spíše tím konzervativnějším, které nemá takové výnosy, ale zase by nás tedy nemělo přivést do mínusu, jak jste před chvilkou řekla.
1: Kdybych nejprve začala tou první otázkou, jestli s penzijním nebo dnes už s doplňkovým penzijním spořením začít, tak určitě ano. Nikdy není pozdě začít, takže jak jsem říkala, ještě vám zbývá do důchodu 15 až 20 let, nebo máme před sebou ještě 15 až 20 let pracovního života. To je poměrně dlouhá doba, kdy ty peníze můžete nechat velmi dobře pracovat.
0: Je nám 55, za 12 let, řekněme, máme jít do důchodu, můžeme teď cestovat, ale říkáme si, tak teď nebudu cestovat, nechám si to na důchod. Nebudu investovat do svých zážitků, protože na to ještě bude čas. Je to správná strategie, Iveto, nebo byste doporučila neotálet s těmito investicemi?
1: Myslím si, že to správná strategie určitě není. Pokud si to můžeme dovolit a dovolí to náš finanční rozpočet, nebudeme si na to cestování půjčovat a máme na to přebytek, tak určitě bych nečekala a cestovala, protože z života musíte mít i radost a to cestování tam samozřejmě patří.
0: Jak přemýšlet o své budoucnosti v tomhle věku? Se ptám ještě jednou. Myslím si, že ještě i naše generace má pocit, že by tady po nás mělo něco zůstat, že by třeba děti měly něco zdědit a tak dále. Když se to nejeví jako reálná možnost, tak jsme z toho stresovaní. Je to vlastně důležité, nebo je lepší ty peníze, které máme, finanční prostředky si vlastně během toho života ne utratit bezmyšlenkovitě, ale opravdu je, jak si prožít a investovat do sebe, aniž by tady po nás někdo něco zdědil.
1: Já si myslím, že určitě bychom si v tom životě měli dopřávat a dělat si ty radosti, protože to je strašně důležité a ovlivňuje to naši psychiku. A uvědomme si to, že naše děti mají ještě desítky let pracovního života a ty peníze vydělají. Takže bych neměla obavy z toho a necítila se špatně, když po mně toho hodně nezůstane.
0: A investovat do sebe, pokud
1: určitě,
0: můžeme.
1: Užijte si svůj život.
0: Hostem dnešní Kávy o čtvrté byla finanční poradkyně Iveta Pechová, která je spokojená, usměvavá, takže do sebe určitě investuje a to je dobře, jste zářným příkladem. Děkuji. Mějte se hezké, nashledanou.
1: Taky moc děkuji za pozvání.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Barbory Čuekos bude fyzioterapeut, herec a režisér Filip Jevič. Proč by si přál, aby v dětské nemocnici byla odrážedla oficiálním dopravním prostředkem? Jak vznikl nápad vytvořit projekt Reha síť dětské onkologie? A o čem si povídal se svojí pratetou, slavnou herečkou Zitou Kabátovou?
0: Noční mikrofóru.
1: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Český prezident vnímá jako správné jednat s Ruskem a 7 lidí muselo do nemocnic kvůli nákaze v Masarykově základní škole v Praze. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky, teplotní maxima většinou do 18 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. S Ruskem se podle českého prezidenta musí počítat a má smysl s ním jednat. Petr Pavel to řekl v New Yorku před valným shromážděním OSN. Na okraji akce se má s americkým prezidentem Donaldem Trumpem setkat ukrajinský prezident Zelenský. S ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem pak šéf americké diplomacie Marco Rubio. Podle prezidenta Pavla je to správný krok.
4: Jakkoliv je Rusko jednoznačně agresorem, je zároveň také stálým členem Rady bezpečnosti a jednat má smysl vždycky. No, naopak bych řekl, že má možná větší smysl jednat s našimi protivníky než s našimi přáteli, protože s těmi se nemusíme neustále ujišťovat o tom, na čem se shodneme. Měli bychom hledat řešení s těmi, se kterými se neshodneme.
3: Velkou obchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o víc než 6% pod 1680 korun za megawatt hodinu, to je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na uvolnění hormuzského průlivu. Írán by jej mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády íránských přístavů. Evropské zásobníky plynu jsou teď plné asi ze 70%. Zhruba čtvrtina žáků Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy na kraji Prahy trpí od pondělního večera zdravotními problémy. Hygienici zjišťují příčinu. Záchranáři odvezli do nemocnic 7 lidí.
5: Pražští záchranáři kvůli tomu řešili 23 volání na tísňovou linku, popisuje mluvčí Karel Kirs.
6: U pacientů převládaly zahřívací obtíže, zvracení, průjmy a v některých případech i zvýšené teploty. 7 pacientů bylo vezeno do zdravotnických zařízení.
5: Ve škole nyní pracují epidemiologové, kteří zjišťují příčinu vzniku infekce, potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
7: Před dnešním zahájením provozu jsme se školou telefonicky dohodli preventivní opatření v podobě dezinfekce prostor.
5: Ředitel školy Libor Skala na zítra a na čtvrtek preventivně vyhlásil ředitelské volno pro třídy v budově v Polesné a Čentické ulici. Situací se zabývá Rada Prahy 21. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Národní technické muzeum v Praze získalo motocykl ČZ-125, na kterém závodník Miloslav Souček v roce 1956 odjel jako člen vítězného československého týmu mezinárodní motocyklovou šestidenní v německém Garmisch-Partenkirchenu. Darovací smlouvu dnes podepsali dosavadní majitel stroje Karel Lorenz a ředitel muzea Karel Xandr.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky, dopoledne mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 9 a na Šumavě tepleji až 12.
0: Doprava.
3: Na příjezdu po brněnské silnici do Prahy se jede pomalu z 2. kilometru až k nehodě na jižní spojce za Lanovým mostem. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy pojedete asi půl hodiny v koloně od Rosic až k omezení u D2. A opatrně na 27. kilometru D8 směrem na Prahu je tam odstaveno osobní auto po defektu směrem do vozovky. To byly zprávy, po nich příběhy z kalendáře.
8: Hezké odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Dvojky vás zdraví Honza Čenský
9: a Jitka Novotná.
8: S pohledem na dnešní téma, Jitko, jsem opravdu rád, že máme datum, jaké máme.
2: Počkej, Honzo, tomu nerozumím. Dnešní datum je nějak zásadní, tedy kromě toho, že je výroční?
8: No tak nejde mi ani tak o den a měsíc, jako spíše o rok. Či přesně řečeno století.
2: Století? Tak tomu už vůbec nerozumím.
8: Jsem zkrátka rád, že žijeme v 21. století, kde už nic takového, o čem si dneska budeme povídat, není možné.
2: Jsi si jistý?
8: No tak máš pravdu, jistý si člověk nemůže být nikdy ničím a důkazem toho je i dnešní téma.
2: A k jeho uhádnutí vám jako vždy nabídneme 3 indicie.
8: Ale nebojte se, když se přiznáte, že jste neuhodli, nic se vám nestane.
2: Tak tedy nápověda první, Arthur Miller.
8: A já přidávám nápovědu druhou, proces.
2: Ta třetí zní, americké městečko.
8: No, patrně to nebude právě snadné pátrání o tématu dnešních příběhů z kalendáře.
2: A nebude to ani veselé povídání, ale takové už někdy historické události bývají.
8: Ne každý příběh má šťastný konec, ale my jsme teprve na jeho začátku.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Písnička dozněla a mě upřímně jde mráz po zádech.
1: Počkej, z té písničky?
0: Ne, Honzo, z toho, co teď přijde.
1: Tak to chápu. Ono totiž v případě událostí, jako je ta, o níž se dneska budeme bavit, většinou šlo o krk ženám.
0: Už to nebudeme déle natahovat, co říkáš.
1: Myslíš na skřipec?
0: Ale ne, na čas, na gradaci našeho povídání. Pojďme odtajnit dnešní téma.
1: Dobře, navést vás k tomu tématu měly tři indicie. Ty zněly Arthur Miller, proces a americké městečko.
0: A vezmeme to pěkně po pořadě, nebo spíš od konce.
1: Americkým městečkem je Salem.
0: Kdo dosud netušil, o čem bude řeč, teď už asi ví. Právě v Salemu proběhl slavný čarodějnický proces, největší na americkém kontinentu.
1: A ten se stal námětem hry Arthura Millera Čarodějky ze Salemu.
0: Musím uznat, že z té hry člověka obchází hrůza.
1: Ani se nedivím. Zvláště, když si člověk uvědomí, že se příběh zakládá na skutečné události.
0: A možná také v souvislosti s procesy a jakými si hony na novodobé čarodějnice, které se v době napsání hry odehrávaly v Americe z iniciativy Výboru pro neamerickou činnost.
1: Který obžaloval i samotného Arthura Millera. Ale my jsme tady kvůli těm skutečným čarodějnicím.
0: Počkej, snad nevěříš na čarodějnice.
1: Ne, tak to jsem samozřejmě jenom špatně formuloval. Tak tedy jsme tu kvůli těm původním procesům a hlavně jednomu, který v roce 1692 doslova ochromil americké městečko Salem ve státě Massachusetts.
0: V čarodějnickém procesu bylo obviněno 200 lidí, a to nejen žen, ale i mužů.
1: No a dokonce i děti, mladší 5 let.
0: A 25 z obviněných přišlo o život.
1: Nevím, jestli nás může alespoň trochu utěšit, že v tomto procesu byly popravy konány snad lehce humánněji, tedy na šibenici a nikoli upalováním.
0: No, nezapomínejme na jednoho muže, kterého rozdrtili kameny, a na samotný průběh procesu, který se rozhodně nevzdal práva útrpného.
1: Na proces bychom se měli podívat podrobněji, ale až po písničce.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře na Dvojce a já se Jitky ptám, jak to tedy v Salemu celé začalo?
1: Zrovna mě, jo, jako staré čarodějnice. Děkuju. Zdánlivě nevinně celé to rozpoutali děti.
0: No a ty to také dovedly až k děsivému konci.
1: 9letá Betty a 11letá Abigail začaly mít záchvaty.
0: Chovili se víc než podivně. Zalezali pod nábytek, kroutili se, svíjeli a svorně popisovali pocit, že je někdo bodá jehlami.
1: Jelikož šlo o příbuzné místního reverenda, začaly velmi důkladné výslechy dívek i svědků jejich záchvatů, aby se přišlo na původ podivného chování.
0: A tu na scénu vstoupila třetí, a to 12letá dívka N, a vyslovila to, co si dosud mnozí jen skrytě mysleli.
1: Že totiž v Salemu řádí čarodějnice.
0: Ano. A přidalo se svědectví 17leté Elizabeth.
1: Ta mimochodem jako jediná mohla vypovídat pod přísahou.
0: A rázem padala první adresná obvinění.
1: První tři obviněné ženy byly z tehdejšího hlediska typickými prototypy čarodějnic.
0: Sarah Goodová byla žebračka, bezdomová.
1: Sarah Osbornová byla samotářka, která se stranila ostatních a nechodila příliš na bohoslužby.
0: A třetí byla Tituba, černošská otrokyně v reverendově domě, kde žily dívky postižené záchvaty.
1: Zatímco první dvě obviněné ženy měly dívkám škodit kletbami, kterými jim způsobovaly záchvaty, Tituba jim měla vyprávět o čarodějnicích a jejich obcování s ďáblem.
0: Také je prý učila, jak plést hlavy mužům a vykládat budoucnost.
1: Kdyby si byla Tituba uměla sama vyložit budoucnost, těžko říct, jak by proces probíhal.
0: Počkej, Jitko, jak to myslíš?
1: No, na rozdíl od obou obviněných Sarah, tedy Goodové a Osbornové, Tituba se přiznala. Dokonce věrně vykreslila podobu ďábla.
0: Chtěla snad přiznáním uniknout smrti?
1: Pravděpodobně ano. Podle mě se ovšem Titubiným přiznáním stal proces rázem věrohodnějším a tedy důslednějším ve vyhledávání dalších viníků.

0: tě dokola.
1: Před písničkou jsme opustili salemský čarodějnický proces v okamžiku, kdy se doznala služka Tituba. Popisovala setkání s černými psy, rudými kočkami, žlutými ptáky a temným mužem.
2: Každopádně první tři obviněné ženy skončily ve vězení, přestože se přiznala pouze jediná. A začala padat další obvinění.
1: Zatímco první tři mohly být brány za typické adeptky na post čarodějnice, u dalších obviněných už zůstával rozum stát.
2: Marta Kornejová byla obviněna jen proto, že pochybovala o vině první trojice.
1: Obvinění padlo i na teprve čtyřletou dcerku žebračky Gúdové, Doroty.
2: A do třetice byla obviněna přadlena Rebeka Nerseová, dosud zcela bezúhonná a hluboce věřící obyvatelka Salemu.
1: Komunita byla zděšena, ale místo toho, aby se zbožné ženy zastala, začalo se šeptat, že když je čarodějnicí ona, může jí být kdokoliv.
2: A v tomto duchu také pokračovala další obvinění, kterých přibývalo tolik, že massachusettský guvernér Phipps musel zřídit zvláštní tribunál, kterému předsedal přísný a neoblomný William Snowden.
1: Začátkem dubna 1692 vzrostl počet obviněných ze 7 na 15 a do konce měsíce jich už bylo 27.
2: Netrvalo dlouho a obviněných bylo 60 a také došlo k první smrti.
1: Poprava?
2: Ne, nikoliv. Sarah Osbornová nevydržela tvrdé podmínky vazby a zemřela. První poprava přišla v červnu.
1: 2. června zahájil činnost zvláštní tribunál a před ním stanula Bridget Bishopová.
2: Opět by se z hlediska tehdejší morálky mohlo zdát, že typická čarodějnice. Hotspotská, co se ráda vyzývavě oblékala, netajila se promiskuitou a měla řádně ostrý jazyk.
1: Jenže ať se jim u soudu oháněla sebelíp, byla shledána vinou z čarodějnictví a za 6 dní oběšena.
2: Záhy došlo k smrti 81-letého Gilesa Coryho, který byl vyslýchán takzvaným trestem těžkým a tvrdým.
1: Na hruď obviněného, který se odmítal přiznat, byly skládány další a další kameny.
2: 2 dny takto Giles hrdině odolával se slovy přidat závaží, až s kletbou vyřčenou nad soudem vydechl naposledy.
1: A pak přišlo září 1692 a s ním i 6 poprav, jejichž výročí si právě připomínáme.
2: A po nich už se proces chýlil ke svému konci.

0: Dnešní příběh z kalendáře na dvojce nás zavádí do amerického města Salem ve státě Massachusetts, které se nechvalně zapsalo do historie takzvanými salemskými procesy, které v roce 1692 řešily čarodějnictví. Tehdy bylo obviněno 200 lidí, především žen, ale také muži a dokonce i děti mladší 5 let. Děti vlastně celý příběh rozpoutali. Dvě mladé dívky začaly mít záchvaty a to vedlo k podezření, že v Salemu řádí čarodějnice.
1: V našem dalším povídání se pokusíme dopátrat příčiny o něch záchvatů, které celou hysterii rozpoutaly. Odhalíme také překvapivé vysvětlení výjevů, které zachycují létající čarodějnice na koštěti. A abychom nezůstávali jen v zahraničí, zapátráme i po procesech, které se odehrály u nás. Třeba na Jesenicku.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
6: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
4: na Dvojce.

0: Před písničkou jsme salemský čarodějnický proces opustili těsně po popravě šesti nevinných.
1: A také jsme zmínili, že se proces chýlil ke svému konci.
0: No, leč pomalu. Poprava se konala koncem září 1692 a v říjnu guvernér Phipps s okamžitou platností zastavil činnost zvláštního tribunálu, který prve sám založil.
1: Co pak hnulo se v něm svědomí? No. Přezkoumal případy?
0: Ne, tribunál obvinil jeho vlastní ženu. A po smrti několika nevinných se mezi ostatními obyvateli začal šířit kromě strachu i nesouhlas se zabitím stíhaných osob a poukazovali na nedostatek důkazů.
1: K pokračování procesu došlo až v lednu následujícího roku a k nelibosti mnohých zůstal v čele neoblomný Snowden.
0: No, až tak neoblomný asi nebyl, protože hned první den zbavil pět lidí žaloby.
1: Ano, ale další odsoudil a poslal na šibenici.
0: Na nic se ovšem nedostali, protože guvernér zároveň rozdával milosti.
1: Jedinou další obětí procesu se tak stala Lydia Dustinová, která zemřela ve vězení v březnu 1693.
0: Celkem si salemský proces vyžádal 25 mrtvých, z toho dvě děti, 19 lidí bylo popraveno, zbylí zemřeli ve vězení nebo při mučení.
1: Soudci se nakonec omluvili a svedli všechno na ďábla, který je navedl k vraždění nevinných osob.
0: To ovšem nikomu ze zabitých život nevrátilo.
1: Je zajímavé, poučné a mrazivé podívat se ještě jednou na začátek celého procesu. Připomenout si, co tu hrůzu spustilo.
0: Výpovědi dětí a hlavně jejich podivné záchvaty.
1: Tušíme dnes, co mohlo za o němi záchvaty stát?
0: Tak s jistotou to nevíme, ale teorií je několik.
1: Salém měl za sebou těžkou zimu, následovanou špatnou úrodou.
0: Městem prošla epidemie pravých neštovic a hrozily útoky původních domorodců.
1: Podivné záchvaty mohly být důsledkem stresu, ale také různých chorob, včetně ergotismu způsobeného konzumací potravin otrávených námelem.
0: Tato houba způsobuje halucinace, ale také zvracení a křeče.
1: No vida, i dnes máme pouhé teorie, domněnky o tom, co stálo za o němi záchvaty. A tak není divu, že velmi puritánská společnost, jaká v Salému žila, viděla za vším čarodějnice a působení samotného ďábla.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Dnešní příběhy z kalendáře věnujeme čarodějnicím.
2: No přesně řečeno, smutnému výročí asi nejslavnějšího čarodějnického procesu na americkém kontinentě, a sice v Salemu.
1: Něco tady ale chybí.
2: Co máš na mysli, Jitko?
1: No to, co čarodějnicím všeobecně přisuzujeme. Čarodějnické sabaty, létání na koštěti.
2: A to máš pravdu. Tyto představy k čarodějnicím samozřejmě patří a obě mají své racionální vysvětlení.
1: To mě zajímá. To chceš říct, že opravdu čarodějnice létaly na svých košťatech na sabaty?
2: Tak s hodně velkou nadsázkou ano. Vždyť jaká je vlastně představa sabatu?
1: No, nějaké shromáždění čarodějnic, kde dochází často i k různým, řekněme, tělesným radovánkám.
2: Velmi kulantně řečeno, Jitko. Zkrátka, připomíná nám to antické bakchanálie a ejhle, ono právě v antice. Tam byly zaznamenány první čarodějnické procesy.
1: Zmínky o nich dostali do rukou humanističtí učenci a poskytli tak bezděčně podporu onomu čarodějnickému běsnění 17. a 18. století.
2: Takže sabaty byly v podstatě jen taková setkávání, řekněme, fyzických požitkářů, jaká najdeme v každé době.
1: No dobře, ale co ta košťata a létání na nich?
2: No i tady máme racionální vysvětlení.
1: Povídej, jsem zvědavá.
2: Čarodějnice chystající se na sabat se svlekly do naha a natřeli mastí. V té nechyběl durman a blín.
1: Už asi chápu, bylinky, co obsahují atropin, který navozuje halucinace, pocit létání i pohlavní vzrušivost.
2: Ano, ano.
1: Dobře, a to koště?
2: Jak prosté bude vysvětlení a jak složité bude jej přednést ve veřejnoprávním médiu v čase před 22. hodinou.
1: Až tak.
2: No až tak. No zkrátka taková vzrušená osoba, potřená kouzelnou mastí, jistě našla nejeden způsob, jak takovou násadu od koštěte využít.
1: Myslím, že raději zameteme stopy ano. Po tématu sabatu a létání na koštěti a po písničce se podíváme zpátky na čarodějnické procesy u nás.
2: Já jsem pro.

0: Je fascinující, že tak velké procesy, jako byl ten Salemský, začínají v celku plíživě a zpočátku nevinně.
1: Nejinak tomu bylo i u nás u patrně největšího čarodějnického procesu na Jesenicku.
0: Na začátku byla výpověď pastýře z Jeseníku, který na smrtelné postele obvinil svoji ženu z čarodějnictví.
1: Barbora Šmídová se v roce 1622 přiznala.
0: No, pochopitelně na mučidlech. A dokonce označila dalších 5 osob za pomocníky.
1: Barbora byla upálena, ale rozjela se celá řada dalších obviňování a přiznání.
0: V 50. letech 17. století v Nyském knížectví, v jedné z největších vln čarodějnických procesů, zahynulo během 2 let 250 osob.
1: A na počátku, tak trošku jako v Salému, bylo dítě.
0: 8letý Martin Schirn totiž prohlásil, že se zúčastnil čarodějnického sabatu, kam jej vylákalo 6 žen z okolí.
1: Ty byly pochopitelně okamžitě zatčeny a vyšetřovány.
0: Poslední vlna procesů proběhla na Jesenicku v 80. letech. Z té doby máme zmínky o posledních 3 vykonaných popravách.
1: Sice víme ještě o jednom soudu z roku 1740 a v roce 1775 proběhl další pokus o rozpoutání nové vlny procesu. Ten se však ukázal jako pouhá udavačská aféra bez reálného základu a proces se nekonal.
0: A když už mluvíme o procesech u nás, nemůžeme vynechat ten patrně nejslavnější ve Velkých Losinách.
1: I tady všechno začalo zdánlivě nevinně. Jedné ženě přestala dojít kráva a tak zašla za kořenářkou.
0: Ta jí poradila, že kráva musí sníst takzvaně proměněnou hostii, tedy hostii, kterou kněz vloží ženě do úst.
1: Žena ji vyplivla do šátku, aby ji donesla krávě, ale byla u toho spatřena a záhy spolu s dalšími 2 ženami souzena za čarodějnictví.
0: No a protože jak něco začne, tak jen tak to neskončí, nezůstalo pouze u těchto 3 žen a na Losinském panství nakonec bylo popraveno celkem 100 osob.
1: Ještě, že nemáš úplně pravdu, Honzo. Všechno, co začne, jednou totiž skončí, v případě procesu naštěstí.

0: Myslíš, Honzo, že se lidstvo z čarodějnických procesů poučilo?
1: No, těžko říct.
0: Na začátku si říkal, že jsi rád, že v 21. století nic takového možné není.
1: No tak pevně věřím, že ne. Ale principy, na něž čarodějnické procesy stály, asi budou fungovat vždycky.
0: A tím myslíš?
1: No tím myslím falešná udání. Víš, zneužití davové hysterie a tak. Na konci nemusí být vždycky jen hranice, ale on už jenom takové popotahování kohokoliv, třeba v bulvárním plátku.
0: Na novodobém pranýři.
1: No ano, pranýři. Na pranýř se většinou dostali zločinci, ale bulvár si rád bere na paškál i nevinné.
0: Tak jako čarodějnické procesy.
1: Proto bych z toho celého rád vyvodil takové moudro na závěr.
0: Moudro, no, prostor je tvůj.
1: Lidé, prosím vás, používejte hlavu, přemýšlejte a nedejte se s prominutím oblbovat. Ti, co nejvíc křičí, že vás chrání a chtějí pro vás jenom dobro, ti z vás nejvíc chtějí něco získat pro sebe.
0: A pamatujte si, že v davu se ztrácí individualita každého z nás a proto je lépe se davovému šílenství vyhýbat a jít svou cestou.
1: Salemský proces ukazuje, jak s takovým šílícím davem dokáže manipulovat i prosté dítě. Tak co teprve nějaký zkušený manipulátor, který má k dispozici nejnovější technologie, sociální sítě anebo rovnou média.
0: To byl závažný konec, ale příběhy z kalendáře nemohou být jen pohodovou selankou, byť i na takové vlně občas plujeme. Tak se nechte překvapit, kam stočíme kormidlo příště.
1: Těšte se.
0: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Čenský.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Hezká setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude Jan Romportl, popularizátor umělé inteligence. Kam až se technologie posunou v příštích letech a jak změní náš každodenní život? Musíme se bát toho, že nám umělá inteligence vezme práci? Nebo je to naopak obrovská příležitost? Poslouchejte náš rozhovor s Janem Romportlem o umělé inteligenci.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Americký prezident volá po ukončení války na Ukrajině a ruský soud poslal na 13 dnů do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky, teplotní maxima většinou do 18 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je na čase ukončit válku na Ukrajině. Řekl to na valném shromáždění OSN v New Yorku. Doplnil, že konflikt ukončí a že se tak stane dřív, než ostatní očekávají. V souvislosti s Íránem uvedl, že nepřipustí, aby země získala jaderné zbraně. Moskevský soud poslal na 13 dnů do vězení českého občana za protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfax a TAS muž v neděli držel transparent, který měl diskreditovat ruskou armádu, co na nápisu stálo, agentury neuvádějí. Kromě vězení musí ještě zaplatit v přepočtu asi 15 000 korun pokutu. Zadržení českého občana potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergě.
4: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat.
3: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
5: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
6: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
5: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
7: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
5: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Český rozhlas.
3: Cena nafty se v srpnu v Česku zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci stoupla skoro o 14,5%, zatímco průměr za celou unii činil něco málo přes 8%. Cena benzínu se pak v Česku zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za Evropskou unii činí 3,3%. Uvedl to dnes Eurostat.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky. Dopoledne čekáme mlhy anebo nízkou oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 9 a na Šumavě tepleji až 12.
0: Doprava.
3: Na 223. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu velmi opatrně. V pravém jízdním pruhu leží pneumatika a náhle se tam brzdí a vybočuje. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy pojedete asi 20 minut od sjezdu na Rosice k omezení u D2. A silnice 16 je teď neprůjezdná po nehodě mezi sjezdy na Luníkov a Žižice. Lze to objet po okolních silnicích. To byly zprávy. Mějte se co možná nejlépe.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný podvečer z Dvojky, přátelé, a nabízím premiérové vydání pořadu Úžasné životy. Rudolf Zahradník je jedna z nejvýraznějších osobností české vědy. Jeho student a později spolupracovník Pavel Hobza o něm mluví jako o gentlemanovi a váženém člověku, díky kterému přežil nelehkou éru komunismu. Zahradník mu také určil téma disertační práce, čímž nasměřoval jeho celoživotní kariérní dráhu.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Rudolf Zahradník podle Pavla Hobzy.
9: Jmenuji se Pavel Hobza, vystudoval jsem fakultu jaderné fyziky, ale celý svůj profesní život se věnuji kvantové chemii a to je také spojnice k dnešnímu, kterého budeme mluvit, profesoru Rudolfu Zahradníkovi. Já jsem s ním prožil 20 let profesního života. Ta doba je dost dlouhá, ale je to tím, že jsem začal u něho dělat diplomovou práci na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hierovského. Potom tehdy se to nazývalo kandidátská práce, teď je to PhD. A v těchto nelehkých chvílích až do roku 89 jsme velmi intenzivně vědecky spolu pracovali. Napsali jsme 3 knihy, mnoho publikací, takže jsme se znali velmi dobře.
10: Když chcete být dobrý fotbalista nebo hokejista, tak musíte tvrdě a nemilosrdně trénovat. A když chcete být dobrý přírodovědec, tak musíte, chcete-li něčemu rozumět, dobře rozumět, ne povrchně, do hloubky, tak musíte tvrdě studovat. A to je, když je to v souladu s vaší duší a s vaším srdcem věc, která vás žene, která vás nenechá ležet dlouho po sobotním obědě na kanapě.
9: Rudolf byl velký vědec. Byl samozřejmě úžasný popularizátor vědy. A asi ta nejlepší a nejjednodušší charakteristika byla ta, že on, ač byl velmi mezinárodně uznávaný a dostal, a vím to velmi dobře, řadu nabídek, aby po okupaci v srpnu 68 odešel do zahraničí. Neodešel, zůstal. To, že jsme to my přežili, bylo samozřejmě hlavně díky Rudolfovi. Naše setkání bylo téměř jako z filmu. Já jsem z Olomouce a na gymnáziu jsem měl nějakou představu, co bych chtěl dělat a žil jsem v tom, že bych se chtěl zabývat interakcí nějakých malinkých částic hmoty. A pochopitelně v té době mě profesoři na gymnáziu nemohli pomoct, tak nakonec jsem se rozhodl pro fakultu, tehdy se jmenovala technické a jaderné fyziky. A začal jsem tam studovat, ale po 2 nebo 3 letech jsem zjistil, že ta úroveň, kterou já jsem chtěl, tedy úroveň velikosti těch částic, které mají spolu interagovat, byla někde jinde. Jaderná fyzika jsou částice a subčástice, elektrony, jádra a já chtěl molekuly a interakce mezi molekul. Kantoři byli rozumní na fakultě a doporučili mě na Ústav fyzikální chemie v Máchové ulici v 1. patře docent Rudolf Zahradník. Ohlásil jsem se tam, byl tam tehdy mladý, bylo mu kolem 40, no ale nám bylo 20, že? A co si přejete? Viděli jsme asi 3/4 hodiny. Vyptával se, proč to chci dělat, jaký je můj tedy původ jako fakulta. No a po té 3/4 říká, tak já jsem se nepředstavil, já se jmenuji Rudolf Zahradník a tím to začalo. No je to jako z pohádky, ale to, že se mě tak intenzivně, a nejenom mě, všem začátečníkům, intenzivně se věnoval, vzal mě do skupiny, kde jsem dělal tam přediplomku a potom tu kandidátskou práci, dokázal natchnout pro vědu. A ta kvantová chemie byla na jedné straně velmi zábavná tehdy, teď se psal rok 70, ale na druhé straně nebyly počítače, nebyly zkušenosti, nebylo nic, ale jako nadšení Rudolfa, který se přesunul na nás, na všechny to dokázalo překonat.

0: On byl náš učitel, že? Byl skvělej přednášející, ale pak byly úžasné ty chvíli, kdy jsme seděli spolu a začali přemýšlet, co bych měl dělat, jako ta diplomka byla. Ta je krátká, to je rok, ale pak ta disertace, teď se to jmenuje PhD disertace, ta je dost zásadní a ta samozřejmě ve správném případě by měla naprosto zásadním způsobem ovlivnit, jako, co bude dál. A to se podařilo, že? Takže já, jak když na Rudolfa vzpomínám, tak když jsme pak seděli a přemýšleli, jaký téma vzít na tu disertaci. Tam je důležité, aby to téma předběhlo dobu. Teď se to většinou dělá tak, kdo má velké laboratoře, tak zadávají diplomky na podobný téma, má to tu jistotu, že ta práce se udělá, je publikovaná, je z toho něco. Ale chybí tam to nové. No a my jsme, Rudolf po chvíli diskuze a přemýšlení rozhodl, že bychom mohli se začít zabývat o nekovalentních interakcích, tedy interakcích mezi molekulami. To krásné bylo, že o tom skoro nikdo nic na světě nevěděl. Viděli jsme toho málo a dali jsme se do témata, já v rámci disertace a Rudolf jako školitel, a byla to samozřejmě sázka do loterie. Pochopitelně to bylo riskantní, ale když chcete udělat řádnou práci, musíte stát úplně nový téma. A to téma bylo natolik nosný, že od toho, já jsem v roce 70 začal a teď už je to pár let od roku 1970, ale tématu se věnuje pořád, celá moje skupina se tomu věnuje a myslím si, že je to něco jako zlatý důl. Ten zlatý důl se ale nepodaří najít vždycky. A je úlohou toho, co se jmenuje školitele, ta funkce, aby předběhl dobu, aby dal téma, který bude nosný, jako v mém případě po 50-60 letech. V tom byl tedy Rudolf naprosto, naprosto jedinečný.
1: Já myslím, že je hřích, když se trošinku, ať se zabýváme čímkoliv, trošinku nezahledíme do minulosti. Já se někdy musím usmívat v laboratoři pod vousy, když vidím entuziastické mladé chemičky a chemiky a oni si počínají tak, jako by chemie začala jejich činy. Ale přitom doma mám knížku z roku asi 1830, kde žasnu znovu a znovu, co ti naši předchůdci všichni uměli. Takže ono, ať mluvíme o čemkoliv, ať mluvíme o chemii, o vědě, o školství, ať mluvíme o současné politické situaci, mrknu zpátky a někdy se uklidním.
0: Já jsem diplomku skončil v roce 69, rok po srpnu, a chtěl jsem samozřejmě nastoupit na, tehdy se jmenovalo, kandidaturu na to fyzikální chemie. Jenomže v té době už jako nastoupili normalizační kluci a pamatuju si, jsem se ucházel o to místo, tak tehdejší šéf, poměrně dobrý vědec, ale osobně hroznej, tak mě oznámil, soudruhu inženýře, jistě je vám jasné, že pro takové jako vy na akademii není místo. Jenom toto. Což znamenalo vyhazov z akademie. Ta doba byla hrozná, tehdy se mi nový místo nedalo najít. Vrcholily ty hnusy, ty prověrky po 68. Takže skutečně zázrakem po roce se mě podařilo najít místo tehdy na zdravotních ústavech, na Vinohradech nyní. Teď jsou to zdravotní ústavy, tehdy to byl Institut hygieny a epidemiologie, což bylo od kvantové chemie nepředstavitelně daleko, ale protože Rudolf tam měl jako pozici na tom ústavě, podařilo se nám zajistit, že jsem já to téma košatil, rozvedl a velmi intenzivně jsme mohli spolupracovat. Byli jsme na jedné straně, jak Rudolf, který byl vyhozený samozřejmě z místa, mohl zůstat na akademii. Ale samozřejmě byl zbavený vedení, nemohl mít pochopitelně studenty, nemohl mít pochopitelně spolupracovníky. Teď, když to říkám, tak se každý směje. Jak nemohl? No nemohl, protože studenty by ovlivňoval. No on je samozřejmě ovlivňoval, to oni dobře věděli, či nemohl. No já byl v podobné situaci, neexistoval, aby mohl někdo být u mě, aby byl na fakultě, byl přednášet, nic takového nebylo. No ale o to víc jsme se mohli věnovat práci. Oni nás nechali věnovat se práci a ku podivu nás nechali, abychom mohli publikovat v zahraničí. No a my jsme měli tedy 10 nebo 15 let na to, že jsme intenzivně se vědě věnovali a ta spolupráce byla mimořádně intenzivní, napsat 3 knihy v té době, asi 50 publikací, všechny byly zajímavé, všechny byly velmi dobře citovány a ten obor se prostě nekovalentní interakce, bylo to naše nosné téma, všechny ty knihy ještě jednou jsme věnovali tomuto oboru.
1: Mně lezou na nervy věci, které nás vzdalují od velmi pěkné, demokratické a prosperující země. Teď jenom nemyslím hodně masa na pultech, ale prosperující také v intelektuálním slova smyslu. A tam míváme všelijaký kříchy. Mě vadí v posledních dobách velice to, čemu říkám rozsáhlá amatérizace. Není myslitelné, aby odborné pozice v politice nebo kdekoliv jinde zastávali lidé, kteří nejsou jednoznačnými kvalifikovanými odborníky v té oblasti, kterou mají představovat, kde mají vládnout. To je z jednoho hlediska, z druhého hlediska to byl pilíř reálného socialismu, protože klíčové pozice měli lidé, kteří byli pevnými a zakalenými členy strany a to ostatní holci měli dohnat.

Když já jsem nastoupil k Rudolfovi, tak ta skupina byla malá, nás bylo 5 nebo 6, takže Rudolf s každým pracoval velmi intenzivně. Jako když se psali publikace, když se mluvilo o vědě, měli jsme pravidelný semináře, tak jak to musí být, protože každý dělal trochu jiný obor a to vzájemné doplnění jako bylo úžasné. My jsme všichni byli v oboru, tedy v kvantové chemii, vzdělaní. To, co nám chybělo a to, co byla velikost tedy našeho šéfa, schutí jsme mu říkali boss nebo šéf, to byl asi poslední tehdy renesanční člověk. Jeho záběr, ta kvantová chyba byla samozřejmě, že? Ale jeho záběr přes chemii, ale příbuzní obory přes biologii a fyziku byly neuvěřitelné. A když máte problémy, které mají zasahovat do toho oboru, tehdy nebyla AI. Teď si vezmete inteligenci, napíšete a on vám odpoví. To nebylo. V knihách to jste nekonečně hledal. To nebylo snadné. A bylo úžasné mít někoho, kdo prakticky na všechno věděl. A když nevěděl, tak řekl, podívej se tam nebo tam. A to bylo pro fungování, řekněme, toho mého oboru, ten nekovalení interakce, protože tam velmi důležitou roli hraje jejich uplatnění v chemii, ale ve fyzice a v biologii. V biologii je naprosto zásadní a já o biologii samozřejmě moc nevěděl, to bylo jenom gymnaziální znalosti. A Rudolf tohle všechno znal, čili ta práce a to zasazení do toho většího, širšího kontextu bylo díky němu možný a asi proto jsme taky udělali tak velký kus práce v tom oboru. Rudolf měl obrovskou knihovnu. Měl tam knihy, které se jinde neuviděli, teď mluvím samozřejmě o vědecké knihovně. A takhle jsem dostal, ale už s věnováním, protože viděl, že bych to nechtěl vrátit, jednu klasickou knihu z mého oboru, tedy Vodíková vazba, s Rudolfovým věnováním. A právě tyto dny a tyto týdny beru tu knihu neustále do ruky, vždycky, když otočím na první stránku, tak tam je od Rudolfa. Těch věnování já moc nemám, samozřejmě, proč taky nebyli spolu, ale je to příjemná vzpomínka.

0: psal se rok 68-69 a mluvili jsme, pochopitelně jsme mluvili o tom, co se děje za branami naší laborky, za branami ústavy, co se děje. Tam bylo neuvěřitelný, že v té skupině do 10, 5, 6 lidí se mluvilo naprosto otevřeně. Uvědomte si, že ale ten ústav byl prošpikovaný fízlama. Nejenom fízlama, ale někým, kdo rád na vás řekl, co ten povídá. Takže opravdu, opravdu bylo riskantní mluvit otevřeně. A musel jste vědět, v jakým okruhu si to můžete dovolit. Ale i přesto, že jsme věděli, protože stáli jsme za svým šéfem a věděli jsme, co a jak, i přesto se stalo, že v tom jeho nejbližším okolí po roce 69 jeden z jeho opravdu nejbližších vědeckých přátel se po letech ukázal, že byl fízl, že byl estebák a donášel. Když jsme potom četli, jako byli to kamarádi, byli to vědečtí kamarádi. Zdálo se, že on vystupoval kriticky, ten druhý kolega, vůči tomu, co se dělo, a pak se ukázalo, že to byl 100% donašeč. Ale co všechno, jaký detaily. Teď se to asi špatně chápe, ale já vím, ta doba vedla k tomu, že manžel donášel na manželku a opačně. A proto najít jako mikroklima, najít tu laboratoř, kde nás bylo 5-6, kde jsme mohli mluvit o všem, to byl zázrak, to na vás působilo, to byl balšám. Že jste najednou věděl, že ne všichni jsou ti gauneři kolem, a ti byli ale všude. Ten ústav byl malej, ten ústav fyzikální chemie byl malej. Kdybyste věděla, co tam byly za typy. Pozice Rudolfa Zahradníka před okupací a po okupaci, tak v Praze se ustavila skupina kvantových chemiků a ta potom dostala hezký název Pražská skupina kvantové chemie. Ne česká, pražská. Tam vůči osobnosti byl velikán Jaroslav Koutecký a jeho studenti, a to byl Jiří Čížek, Josef Paldus, Josef Michal a Rudolf Zahradník. Ti první čtyři byli, když byla okupace, tak byli venku v Americe. A ti všichni zůstali venku. Rudolf samozřejmě dostal, protože byl evropský nebo světového formátu, dostal nabídky a mohl skvěle se uchytit na velmi prestižních evropských těch a odmítl právě z důvodu, že měl skupinu tady a viděl, že by to vedlo k zániku. Věděl, že by někdo tady měl zůstat. Bylo to pro něho určitě zásadní rozhodnutí. Když přišla revoluce v 89., tak najednou se zjistilo, že v akademii zní to hrozně, ale byli sami jako estébáci a konfidenti na těch vedoucích pozicích. A teď se hledalo, kdo bude dělat novýho šéfa akademie. Naštěstí tady byl Ota Wichterle. Oni byli velcí kamarádi. Wichterle a Zahradník byli velcí kamarádi. A potom nastoupil Zahradník. Zahradník nikdy nebyl v partaji. Nikdy s nikým, již takový ty svazky, ne, nic takového neměl, čili byl jako naprosto jasnou volbou. A myslím si, že akademie v té rozhodující chvíli, to byly ty 89, 90, 91, díky Wichterlovi a díky Zahradníkovi, akademie přežila, protože byly velký tendence to zrušit. Jako.
1: Akademie, kdyby nepřežila, tak by to byla hrozná rána pro vzdělanost České republiky. Bylo jasné, že to nebude úplně hladké. A tak jsem se rozhodl, když těch návrhů bylo více z různých stran, že se o to pokusím. Akademie věd České republiky je nástupnická firma Československé akademie věd. Ale oni, někteří kolegové hlásali, že to je prostě výraz sovětského modelu, což byl úplný nesmysl, protože mimo univerzitní výzkum a věda vznikaly už na samém začátku 19. století. Věda mimo univerzitní v dnešním moderním světě má svoji pevnou a bezpečnou pozici. Někteří, ale s tím já si nezaplňuju moc hlavu, někteří prostě měli své útroby uspořádané tak, že zkrátka akademii neměli rádi.
0: To, že akademie se poměrně rychle otřepala, za to vděčí částečně Wichterlovi, ale v rozhodující míře svému prvnímu prezidentovi Rudolfu Zahradníkovi. Ale pak se ukázalo, že najednou i těch ústavů i takhle je hodně a teď byla snaha na Zahradníka jako prezidenta redukovat to nebo dokonce nějak likvidovat. A tehdy nastoupil, předsedou vlády se stal Václav Klaus. Ale ku podivu Zahradník byl jediný člověk, který se s ním dokázal bavit, dokázal mu oponovat a dokázal zachránit tu akademii v té pozici, jaká byla. Já si pamatuju, že jsme seděli na několika sesení, vedle mě byl Klaus a tam byl Zahradník. A on měl chování britského lorda, teda jakože on prostě byl úžasný. Ale když přišel na toto, tak byl naprosto jednoznačný. Pane premiére, ne. A on měl takovou autoritu, že i Klaus, který na nikoho, když si pamatujete, jak s Havlem mluvila, jako, ale jako Zahradník přežil a díky němu akademie přežila a zůstala v tom stavu, který teda máme teď tady kolem. Bezesporu je to pozitivní, že akademie přežila, pro vědu je to důležité.

0: Víte, já jako kluk kolem 20 jsem byl zamilovaný do filozofie, to se k tomu věku hodí, a obdivoval jsem nesmírně Tomáše Masaryka, ale tenkrát, víte, mučil jsem se otázkami o prioritě hmoty a ducha, včas jsem toho nechal. To jsou témata, která jako člověk, který obdivuje přírodovědu, nedokážu rozhodnout. A jestli poznání bude do nekonečna nebo nebude, nevím.
1: Rudolf rád vykládal, že se začal chemickým pokusům věnovat už vtedy, co jsou ty pokusy, kdy bouchají kádinky a pracuje se v kuchyni nebo někde doma. Rudolf přesně tímto prošel, přesně tou fází výbuchu, a rád na to vzpomíná. I když byl teoretik a jako kvantový chemik, ale měl o experimentu představu, a to bylo strašně důležité. Čili my, když jsme dělali výpočty a jsme potřebovali je verifikovat experimentem, tak představit si, jak ten experiment měl vypadat, nebylo snadné. A to může dělat někdo, kdo ty experimenty prožil. My jsme byli všichni čistí teoretici. Dobře dělali, že nám experiment nesvěřili do ruky, to by asi nedopadlo dobře. Rudolf to uměl. Tu školu začal těma experimentama jako všichni za kuchyní. A scouting a Rudolf Zahradník, to patřilo velmi blízce k sobě, byl na to pyšnej, a bylo to samozřejmě taky ovlivněný. Zahradník měl první republika, Masarykova první republika byl ten stát, který měl rád. Pak přišla hrůza bolševismu a pak přišel Václav Havel. Čili to byly osoby, se kterými se stotožnil, a jak si to, co vštěpoval nám, čili my jsme v tomto byli jako velmi učenliví žáci a prostě čestné chování, že byl jsem rád a byli jsme rádi, moji stejně staří kolegové, že jsme měli možnost být vedle někoho, kdo uznával věci, které tehdy neuznával vůbec nikdo. Rudolf byl gentleman, dokonalý gentleman, a věci jako

0: otevřenější, velmi příjemná. Velmi příjemná, jako dvojice se velmi dobře doplňovali.
1: Mám ženu a mám dceru, obě mi dělají radost a jenom nechápu, že ta žena je od roku 45. na mě tak hodná. My jsme se poznali totiž v květnové revoluci. Naštěstí žena se vědou nezabývá, takže ta celý život byla na to, abych se nestal příliš negramotným, takže lístky do divadel, na koncerty a tak dále měla na starosti vždycky ona. Takže jsme nebyli zanedbáni ani v tomto směru.

0: oni oba dva zemřeli na covid v té velké vlně, to byly nějak ty 2-3 roky, takže, no ale Rudolf se dožil 93 let, jako byl, měl hezký věk a byl až do toho covidu ve velmi psychicky, velmi dobrém stavu a až do té 90. jsme si povídali o vědě, což je neuvěřitelné. Vždycky kolem Rudolfa byli znamenití nejenom chemici, ale i filozofové, že za toho bolševika to byla ta sestava těch lidí, kteří se znali a ti se setkávali. Ať byli různých profesí, pracovní lékařství, filozofie, biologie, humanity. A teď se začne povídat jako moc příjemný, moc fajn.
1: Já jsem naprosto šťastný s kolika vynikajícími, pracovitými, ve světě respekt majícími kolegy jsem se setkal a mám na to ty nejpěknější vzpomínky.
0: Jak se dokázal Rudolf Zahradník věnovat svým spolupracovníkům, jak se nám, nejmladším studentům, dokázal věnovat jeho práce a jeho celodenní, celotýdenní životní práce byla dělat vědu důkladně a pak se to oplatí. Ale nejenom o té vědě, ale, a to bylo tehdy podobně důležité, i o životě, životní pohledy a životní názory, který mám, tak mě samozřejmě ovlivnil můj tatínek a moji rodiče, ale Rudolf byl ten, který nejenom mě, ale všem nám ukázal, jak by asi ten správný svět měl vypadat a bylo báječné, že se toho v roce 89 dožil a nejenom dožil, ale měl možnost ještě nějakým způsobem toho ovlivnit. To bylo to nejhezčí, co jsme od něho mohli dostat.
2: Na Rudolfa Zahradníka, jednu z nejvýraznějších osobností české vědy, vzpomínal v úžasných životech jeho někdejší student a spolupracovník Pavel Hobza. Pořad připravila Lenka Poláková-Nechvátalová.
3: Četba na pokračování na dvojce.
4: Kam až může vést cesta za pomstou?
5: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená. Pro mě ukončená není.
6: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
7: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
8: Čas voz.
9: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako četba na pokračování.
10: Každý den po 22. hodině na dvojce.
11: Nenechte si ujít v České televizi.
12: Hudba.
13: Já jsem se pro hudbu narodil.
12: Tanec. Divadlo.
14: Tak jdem.
12: I letos v obklopení pražské secese. Česká televize pořádá 63. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.
14: Je to dobrý.
12: Od 23. do 26. září v Obecním domě v Praze. Program naleznete na webu festivalzlatapraha.cz.
15: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Český rozhlas dvojka.

0: To, které vás baví.
1: Srdcovky od dvojky.
2: V pravidelném podvečerním čase se na dvojce scházíme nad písničkami od srdce, pro duši a pro uši. No a moc si vážím toho, že jste napřímu, protože bez vás by to všechno ztrácelo smysl. Je úterý 22. září, digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 31 minutu 50 vteřin a svátek mají dnes Dariny. Dívek a žen tohoto křestního jména žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 4837 a ke všem z nich letí v tomto okamžiku sváteční blahopřání. Darina je ženské křestní jméno jihoslovanského původu a jeho význam je obvykle uváděn jako dar nebo dárek. Jméno nosí třeba zpěvačka Rollinsová, dnes Rollins, politička a pedagožka Kováčová, novinářka a spisovatelka Křivánková, česko-italská volejbalistka Mivková nebo herečka a spisovatelka Ničková. Při poslechu druhé série vzpomínkových nahrávek tohoto týdne vás vítá a dobrý zvuk od studiového mikrofonu dvojky přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

Dnešní vzpomínkové hudební setkání na dvojce jsme otevřeli s pomocí Petra Spáleného. Na sklonku března roku 1971 naspíval ve studiu Davice za doprovodu skupiny Apollo Beat, vedené jeho bratrem Janem, ve spojení s orchestrem Karla Vlacha, českou verzi písničky, kterou si tehdy našel v autorském zpěvníku amerického zpěváka, skladatele, textaře a kytaristy Neila Diamonda. Autor českého textu Pavel Vrba skladbu Holy Holy, dvakrát svatý, nazval Dlouho, dlouho spím. Brian Hyland je rodák z newyorské čtvrti Queens, ročník 1943. V 60. letech byl velkým idolem teenagerů a na hudební scéně se začal prosazovat už ve 12 letech, kdy měl za zády vlastní skupinu The Delphys. V roce 1970 založil Brian Hyland úspěšnou produkční společnost, ve které byla jeho partnerem další velká hvězda 60. let, a sice Del Shannon. V letech 60 až 71 měl Brian Hyland v americkém singlovém žebříčku více než 25 hitparádových singlů a hned ten první rozverný popěvek o dívce v bikinách se žlutými puntíky Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini byl na sklonku léta roku 1960 v americkém singlovém žebříčku Billboardu na prvním místě. A potom měl Brian Hyland ještě dva zápisy v první singlové pětce. V roce 1970 byl na třetím místě s nahrávkou skladby Gypsy Woman, Cikánka, a o 8 let dříve s baladou Seal It With A Kiss, pečetěno Polibkem, kterou v průkopnickém semaforském Big Beatovém pásmu, Ondráš podotýká, zpívali anglicky Pavel Bobek s Pavlem Švábem a kterou na desky natočil Karel Gott s českým textem Jiřího Štajdla pod názvem Oči barvy holubí. Skladbu premiérově uvedla v roce 1960 ve známost vokální skupina The Four Voices a Brian Hyland byl se svou verzí písničky Seal It With A Kiss na třetím místě amerických singlových žebříčků Billboardu, Cashboxu a Music Vendoru. To bylo v létě roku 1962 a stejné místo obsadil i ve 20 nejprodávanějších singlů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Seal It With A Kiss, pečetě na polibkem, a Brian Hyland ve svém celosvětovém singlovém hitu z léta roku 1962. Pavel Bobek odešel na věčnost 20. listopadu roku 2013 ve věku 76 let. Poté, co své pěvecké začátky strávil ve službách rock'n'rollu, nenápadně vklouznul do otevřeného náručí elegantní moderní country music, což ostatně udělali už před ním velké a průkopnické hvězdy klasického amerického rock'n'rollu poté, co vzedmutá rock'n'rollová vlna opadla. Takový krok učinili namátkou Conway Twitty, Jerry Lee, Louis Brenda Lee, Carl Perkins nebo Wanda Jackson. A shodou okolností se ještě jednou vydáme do autorského zpěvníku Neila Diamonda, kam nás před chvílí zavedl v úvodní písničce dnešního hudebního setkání Petr Spálený. Na začátku roku 1972 totiž Pavel Bobek naspíval v televizním nahrávacím studiu a za doprovodu skupiny Groš, vedené saxofonistou Mílou Růžkem, skladbu Neila Diamonda I Am, I Said, Já jsem, řekl jsem, která s moderní country music víceméně koketuje. Neil Diamond se svou autorskou verzí vydanou na singlu bodoval v žebříčcích na jaře roku 1971 a pro Pavla Bobka jeho píseň otextoval v roce 2019 zesnulý Vladimír Poštulka. Nazval ji Krajem, já šel.

0: Krajeme a šel a Pavel Bobek v nahrávce z ledna roku 1972. Americký zpěvák uměleckým jménem P.J. Proby se narodil jako James Marcus Smith v listopadu roku 1938 v texaském Houstonu. Daleko větší úspěch než v domovských Spojených státech sklidil se svými nahrávkami ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, kam svého času přesídlil. Jeho podmanivý hlas nejvíc vynikal v patetické interpretaci standardních kantilen, jako jsou Somewhere nebo Maria z Bernsteinovy West Side Story, ale měl také svižné hitparádové singly, jako Hold Me nebo Together, kde nebylo po patosu ani slechu. P.J. Proby navíc svou kariéru přiživoval i mimo hudebními kousky, jako třeba tím, že mu na pódiu zcela náhodou vlastně pokaždé praskly kalhoty. Když to bylo poprvé, dalo by se tomu uvěřit, ale když se to stalo po několikáté, bylo to už jenom úsměvné. Poté, co jeho hitparádové úspěchy skončily, se P.J. Proby na čas etabloval na muzikálové scéně londýnského West Endu, kde vytvořil třeba titulní roli v muzikálu Elvis. V letech 64 až 68 měl P.J. Proby v britském singlovém žebříčku 11 hitparádových singlů a do žebříčku se potom překvapivě vrátil ještě jednou v roce 1996. Na konci roku 1965 obsadil P.J. Proby 8. místo ostrovní singlové dvacítky se svou verzí Bernsteinovy a Sondheimovy árie Maria z muzikálu West Side Story.
1: Srdcovky od dvojky.

PJ Proby a jeho verze písně Maria z West Side Story. Psal se rok 1965. V dnešních písničkách Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši na dvojce nebude chybět po vzpomínce na Pavla Bobka ani vzpomínka na Karla Gotta, který odešel do jiné hudební galaxie než té naší 1. října roku 2019, kdy mu bylo 80 let. Náš nejpopulárnější zpěvák všech dob, který jenom v anketě popularity získal 42 zlatých, respektive českých slavíků, což je absolutní rekord, vystoupil 29. září roku 2000 se svým souborem v newyorské Carnegie Hall, což byl odjakživa jeho velký a v tomto případě splněný sen. Nemluvě o jeho koncertech po celém světě, včetně vystoupení na country festivalu v mece téhle hudby v americkém Nashvilleu, získání titulu Hvězda roku československé populární hudby od britského odborného hudebního magazínu Music Week, doživotní nahrávací smlouva s gramofonovou firmou Polydor, trofej od rádia Luxemburg, zlatá anténa rádia Belgie. A tak by se dalo pokračovat. My si dnes vzpomeneme na Karla Gotta, jeho verzí písničky It's a Heartache. Je to žal, kterou v roce 1977 proslavila nedávno zesnulá velšanka Bonnie Tyler. Karel Gott tuhle skladbu naspíval na podzim roku 1978 ve studiu Mozarteum za doprovodu orchestru Ladislava Štajdla a s vokálním přispěním Jarmily Gerlové, Vlasty Kahovcové a Jitky Zelenkové. Autor českého textu Eduard Krečmar skladbu nazval Jen se hádej.

Jen se hádej, nahrávka Karla Gotta z podzimu roku 1978. O dva roky později vznikla se stejným textem Eduarda Krečmara také verze Valdemara Matušky. Blíží se 7:00 večerní, teď máme 18:58, k tomu 17:00 je úterý, 22. září a dvojka vysílá živě. Anglická dvojčata Paul a Barry Ryanovi, která se narodila v říjnu roku 1948, tvořila ve druhé polovině 60. let úspěšnou pěveckou dvojici, jejíž původní příjmení bylo Saferson. Dvojice měla pod uměleckým jménem Paul and Barry Ryan v letech 65 a 67 doma na britských ostrovech 8 hitparádových singlů a na tuhle šňůru potom Barry Ryan navázal v roce 1968 svým sólovým kouskem a hitparádových singlů měl doma ve Spojeném království v letech 68 až 72 celkem 6. A jak už se to často stává, tak vůbec největší úspěch mu přinesl hned ten debutový sólový single. Paul Ryan zemřel v listopadu roku 1992, krátce po svých 44. narozeninách. Ale to odbíhám, čeká nás totiž onen zmíněný debutový solový hit Barryho Ryana. Na sklonku roku 1968 s ním obsadil druhé místo žebříčku nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. U nás tuhle písničku naspíval česky hned v dubnu roku 69 Karel Gott, kterého jsme právě poslouchali. Ale nás čeká originální nahrávka téhle písničky, kterou napsal Paul Ryan a naspíval jeho bratr Barry. Jmenuje se Eloise.

Barry Ryan a písnička Eloise, kterou napsal jeho bratr dvojče Paul, jinak britský hitparádový single z konce roku 1968. V dnešní interpretační soupisce nebude chybět Hana Zagorová, rodačka z Petřkovic u Ostravy, ročník 1946, absolventka studií herectví na brněnské Janáčkově akademii muzických umění, kde promovala v roce 1969. V letech 77 až 85 byla Hana Zagorová laureátkou hned 9 zlatých slavíků v anketě popularity. Jinými slovy, je to jedna z vůbec našich nejpopulárnějších zpěvaček a pod patronací dvojky se 24. listopadu uskuteční ve Velkém sále Pražské Lucerny velkoryse koncipovaný koncert k jejím nedožitým 80. narozeninám. V dubnu roku 1974 naspívala Hana Zagorová v Davidském nahrávacím studiu melodii frontmana skupiny Olympic, skladatele, zpěváka, kytaristy a občasného textaře Petra Jandy, kterou autor textu Václav Fischer nazval Skončil bál. O doprovod se tehdy postarala domovská kapela zpěvačky, tedy orchestr Karla Wagnera. Shodou okolností rovněž v dubnu, ale tentokrát roku 1985, naspívala Hana Zagorová původně polskou písničku Severina Krajevského a básnířky Agněšky Ošecké, kterou si sama opatřila textem a nazvala Sláva je bál. Jako kdyby jí bylo líto, že jeden bál před 11 lety skončil.

0: skončil bál. Nahrávka Hany Zagorové z dubna roku 1974. A je před námi jeden z velikánů americké country music, zpívající autor a kytarista George Jones, rodák se Saratogy ve státě Texas. Narodil se v roce 1931 a zemřel na konci dubna roku 2013, kdy mu bylo 81 let. V letech 1955 až 2002 měl George Jones jeden z historicky vůbec nejúspěšnějších amerických nejprve rockabillyových a posléze countryových interpretů, bezmála 170 velkých hitů, převážně solových, ale také duetů. V letech 59 až 2000 se navíc 7x prosadil také v nadžánrovém singlovém žebříčku amerického hudebního týdeníku Billboard. George Jones byl v letech 69 až 75 manželem countryové zpěvačky Tammy Wynette, ale jeho nadměrnou lásku k alkoholu tohle manželství prostě nevydrželo. George Jones pořídil své první nahrávky v roce 1954 a svého času nahrával také pod pseudonymy Hank Smith a Tumper Jones. V roce 1962 byl na prvním místě amerického countryového žebříčku Billboardu, a to s nahrávkou písně, kterou její autor Dickie Lee nazval She Thinks I Still Care. Ona si myslí, že mě to pořád trápí, která vstoupila do síně slávy cen Grammy.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Ona si myslí, že mě to pořád trápí. George Jones a jednička amerického country žebříčku hudebního týdeníku Billboard z jara roku 1962. Petra Janů se narodila jako Jana Petru, a to 19. listopadu roku 1952. Ale aby se odlišila od starší zpěvačky stejného jména, tedy od rodačky z Chuchle a dnes už bohužel zesnulé Jany Petru, a už jsem to tady mockrát říkal, rodné jméno si pozměnila. Petra Janů se z někdejší rockové zpěvačky skupin Prorok, Bumeranka, Express nenápadně a bezbolestně s postupujícím časem přehrála do pozice netuctové představitelky hlavního písňového proudu a současně také muzikálové herečky, i když s účinkováním v muzikálech se už před nějakým časem rozženala. Na podzim roku 1989 naspívala Petra Janů za doprovodu studiové skupiny Electrovox Karla Svobody v jeho jevanském studiu jeho melodii, kterou autor textu Eduard Krečmar nazval Sbohem všem, láskám dej.

Petra Janů, podzim roku 1989 a s Bohem všem láskám dej. Ale na to, abychom si také pro dnešek my dali s Bohem, máme ještě stále času dost. Anglická skupina The Yardbirds vznikla v roce 1963 v hrabství Surrey a patří neodmyslitelně k veličinám britské a potažmo světové hudební scény 60. let. Touhle skupinou prošly takové hudební veličiny jako basista Paul Samuel Smith, špičkoví kytaristé Eric Clapton, Jeff Beck a Jimmy Page. Skupina The Yardbirds se rozpadla v roce 1968, kdy už měla své domovské sídlo v Londýně, ale hudebníci, kteří v ní působili, se ze scény nestratili. V roce 1992 byla skupina The Yardbirds uvedena ve Spojených státech do clevelandské rock'n'rollové síně slávy, čehož se bohužel nedožil její charismatický zpěvák a hráč na foukací harmoniku Keith Relph, který zemřel v roce 76 po nešťastném zasažení elektrickým proudem. Bylo mu pouhých 33 let. Jedním z největších hitů skupiny The Yardbirds je nahrávka skladby For Your Love, pro tvou lásku. Na jaře roku 1965 byla tahle nahrávka britské 20 nejprodávanějších singlů na třetím místě a v amerických přehledech o chvíli později bodovala následovně. V Record Worldu byla čtvrtá, v Billboardu a v Cashboxu schodně šestá. The Yardbirds a For Your Love.

ukázku. Anglická skupina The Yardbirds a její singlový hit z jara roku 1965, a to na obou stranách Atlantiku. Životní pouť přerovského rodáka, zpívajícího autora a kytaristy Pavla Nováka, je ohraničena letopočty 1944 až 2009. Po maturitě na gymnáziu vystudoval na Olomoucké univerzitě Palackého obor biologie tělesná výchova a promoval v roce 1967. Zpívat začínal z kraje 60. let. Nejprve to byl Dixieland a v tomhle žánru také v roce 1962 pořídil své první rozhlasové nahrávky. Potom zpíval s orchestrem Alfa a v roce 1964 spolu zakládal v Přerově jako hlavní zpěvák a kytarista rockovou skupinu Synkopa, se kterou nahrál v rozhlase své první úspěšné písničky. Pavel Novák zemřel v polovině února roku 2009, necelý měsíc před svými 65. narozeninami. Jako vzpomínka na Pavla Nováka nám dnes poslouží česká verze tradicionálu ze západoindických ostrovů, který pod názvem Sloop John B. celosvětově proslavila kalifornská skupina The Beach Boys. U nás doma tuhle písničku nahrála v březnu roku 1968 pod názvem Zvedněte kotvy skupina Rangers, zatímco nahrávka Pavla Nováka je ještě o chvilku starší, vznikla totiž v lednu téhož roku. Autor českého textu Vladimír Čort písničku nazval Podivný spáč a Pavel Novák ji naspíval v ostravském rozhlasovém studiu za doprovodu tamního rozhlasového orchestru řízeného Richardem Kovalčíkem.

0: A teď tam leží navěky v trávě spí. To byl podivný spáč. V lednu roku 1968 naspíval Pavel Novák v ostravském rozhlasovém studiu s českým textem Vladimíra Čorta písničku Sloop John B., převzatou ze zpěvníků kalifornských The Beach Boys. Dalším pánem na holení je anglický rockový elegant Brian Ferry, léta letitá frontman novoromantické britské skupiny Roxy Music, který oslavil letos 26. září 81. narozeniny. Skupinu Roxy Music sice nikdy oficiálně nerozpustil, stejně jako třeba Mark Knopfler formaci Dire Straits, ale věnuje se převážně sólové dráze. A na té se mu velice daří. Ostatně mohli jsme to ocenit v pražské Lucerně v roce 2007 a poté v roce 2019 v pražském fóru Karlín. V květnu roku 1985 bodoval Brian Ferry na 10. místě britské dvacítky nejprodávanějších singlů s autorskou nahrávkou skladby Otrok lásky Slave to Love.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Slave to Love, otrok lásky, Brian Ferry ve svém hitu z jara roku 85. Eva Olmerová odešla na věčnost v létě roku 1993, kdy jí bylo 59 let. Americký sbor Edwin Hawkins Singers proslavil tradicionál Oh Happy Day na jaře roku 1969 a Eva Olmerová tuhle gospelovou píseň naspívala v poslední březnový den roku 1970, a to ve studiu Davice s českým textem Zdeňka Borovce a pod názvem O boží den. O doprovod se postarali Sláva Kunst se svým orchestrem a smíšený sbor Pavla Kína.

O boží den, nahrávka Evy Olmerové z jara roku 1970. Jana Robová byla svého času velkým příslibem naší scény, ale nakonec všechno dopadlo jinak. Výbušná poproková zpěvačka nakrátko zazářila na jevišti Pražského divadla Semafor, hostovala v programu skupiny Bacily Jana Leskáře a potom se překvapivě a definitivně odebrala do hudebního zákulisí. Eufemisticky se tomu říká problémy se životosprávou. Jana Robová se narodila 4. dubna 51 a zemřela 4. srpna roku 1996, kdy jí bylo pouhých 45 let. Písničku z repertoáru americké skupiny Toto, nazvanou v originále I'll Supply the Love, Já ti poskytnu lásku, pro ni česky otextoval Dušan Hejbal, který skladbu nazval Holka bláznivá, a Jana Robová ji naspívala na začátku února roku 1980 v rozhlasovém studiu A v Praze Karlíně za doprovodu skupiny Centrum.

holka bláznivá Jana Robová. A to v nahrávce z února roku 1980. Dnešní setkání s písničkami od srdce, pro srdce, pro duše a pro uši, tedy hudební výlety proti proudu času, sice zvolna končí, ale vy nikam nepřilaďujte, protože dvojka ta samozřejmě vysílá dál. A je tady hudební finále. Americké modrooké popsoulové vokální trio The Walker Brothers vzniklo v Los Angeles. Scott Angel, Gary Leeds a John Mouse, to je kalifornská trojice, která přitahovala nejen patetickými a posluchačsky vděčnými milostnými baladami, ale už na první pohled atraktivním vzhledem svých členů. A samozřejmě, že si ji oblíbilo především ženské publikum. My se s trojicí The Walker Brothers vrátíme do doby, kdy bylo v její kariéře všechno zalité sluncem, i když v písni se zpívá o tom, že slunce už nikdy nebude svítit. Sun ain't gonna shine anymore. Což je povzdech nad koncem jedné lásky a současně britský hitparádový single číslo 1 tria The Walker Brothers z jara roku 1966. No a tím také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, stále víc si toho vážím a večer, který má smysl, k tomu hlavně zdraví a ať vás život baví, přeje od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze, na Královských Vinohradech a na naše zítřejší setkání se už teď těší Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajej. Seriál Pohádky z letní zahrádky. No a ve 20 hodin Toulky českou minulostí. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s další pohádkou z letní zahrádky. Ta dnešní se jmenuje Spravedlivý soud a zavede nás do zahrady, ve které roste pyšná gladiola. Myslí si o sobě, že je nejkrásnější květinou. Má štíhlé tělo, spoustu květů a dokonce dvě jména. Pivoňka s ní ale nesouhlasí. Kdo rozhádané kytky rozsoudí? To se dozvíte už za chvilku. Tak honem do postýlek.

0: Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Vyjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Gladiola vykvetla právě v tu chvíli, kdy skončil malý jarní deštík. Po dešti zůstala poblíž gladioli třpitivá tůňka, malá kaluš, stříbrné vodní zrcadlo. Gladiola natáhla krk, pohlédla do vody a vypískla: O, jak jsem krásná! Můj květ je jako jasný plamen ohně. Jistě jsem ta nejkrásnější květina v celé zahradě. Kdybys raději mlčela, zamumlala temně rudá pivoňka, která rostla na blízku. Vždyť jsi tak hubená a máš jen jeden jediný květ. Je mi tě skoro líto. Však já vím, jak vypadám. Mám své zrcadlo. Daroval mi ho deštík, odsekla gladiola a dál se zhlížela v kaluži. Jsem krásně štíhlá. A že mám jenom jeden květ? Už zítra rozkvetou další. Ale už dnes mám něco, co ty nikdy mít nebudeš. Dvě jména. Říká se mi gladiola a taky mečík. Můžeš se ty pochlubit dvěma jmény? Neříkají ti tak kvůli ostrému jazyčku? Prohodila pivoňka. Dvě jména přece nikomu ke kráse nepomůžou, ani pár květů navíc. Pro krásu kytky je nejdůležitější, kolik má ve svém květu lístků. A já jich mám aspoň 100, hedvábně měkkých. Chceš snad říct, že jsi krásnější? Skočila jí do řeči gladiola, ale pivoňka neodpověděla, jen se mlčky pousmála. O ano, myslíš si to, vidím to na tobě, zvolala gladiola. To si nenechám líbit, chci, aby nás někdo rozsoudil. Proč ne? Potřásla pivoňka s třapatou hlavičkou. Ale musí to být spravedlivý soudce, opravdový znalec květin. Motýl je znalec, vyhrkla gladiola. Hej, motýlku, zastav se u nás a rozsuď, která z nás dvou je krásnější. Ty jsi nejkrásnější, zašeptal motýl gladiole a ta se napřímila ještě pyšněji. Pak motýl přelétl k pivoňce a špitl. Ty jsi nejkrásnější. O, díky, zarděla se pivoňka ještě temněji a rozpačitě dodala. Ale neříkal jsi to též, gladiole? O, už ani nevím. A nemám čas přemýšlet o tvé otázce, musím letět dál. Zatřepal motýl křídly a byl pryč. Usedl opodál na květ hortenzie a šeptá jí, ty jsi ze všech nejkrásnější. Ten přelétavý panáček to říká každé, rozlobili se svorně pivoňka s gladiolou. Musíme najít lepšího soudce, usedlejšího, rozumnějšího, uvážlivého. Ať nás rozsoudí tady hlemíšť, napadlo pivoňku. Je znám svojí rozvahou, všechno dělá s hlemíždí rychlostí a jistě se rozhodne dlouze a spravedlivě. No, proč bych vás nerozsoudil, zamumlal hlemíšť. A už příští týden, nejpozději příští měsíc vám řeknu, co a jak. Příští měsíc, vypískla gladiola, do té doby uschnu a utrápím se pochybnostmi. Tu se u plotu zahrady zastavili dva pánové a jeden druhému povídá, moc krásná zahrada. Zeptáme se raději těch dvou, napadlo gladiolu. Vypadají jako znalci, jistě poznají nejkrásnější květinu. Druhý pán přisvědčil prvnímu. Opravdu moc pěkná zahrada. Jen jestli pak se v ní najdou nějací hlemíždi. Co je to za lidi? Podíví se gladiola i pivoňka. Květiny je nezajímají. Hlemíždi, slyšel jsi je? Co jsou zač? Ach, to jsou takový, jak bych to jen řekl, volá rozčílený hlemíšť. Říkají si labužníci ale mezi námi mají jiné jméno. My jim říkáme Hlemíždo žrouti. Promiňte, musím pryč. A Hlemíšť zmizí jako blesk. Pivoňka s Gladiolou na sebe vykulili očka. Vyda Hlemíždě, tak on zná dvě rychlosti, ale tu svižnou tají. A my jsme zase bez soudce, podotkla smutně Gladiola. Klapy klap, zaklapali na blízku čísi malé dřeváčky. To kolem kráčel jarní skřítek zahradníček. Sotva už stál na nohou, takové dlouhé jaro bylo a on měl za sebou spoustu práce. Teď už se těšil jenom na to, jak se pořádně prospí a náhle uslyší volání. Stůj, skřítku zahradníčku, zastav se a rozsuď nás, která z nás dvou je krásnější. Jedna jste hezčí než druhá, zabroukal skřítek, ale obě květiny se mračí. To přece není žádná odpověď. Rozhodni se. O, mně se nechce, zívl skřítek. Jsem moc unavený. Pak se ale ťukl do čela. Snad bych se přece mohl rozhodnout. Krásnější bude ta, která mi nabídne lepší místo k odpočinku. To jsem já, zvolá Gladiola. Můj květ je pohodlný jako kolébka. U mě si pohovíš, jen to zkus. Skřítek šplhá ke květu Gladioli. Ale v tom vyjekne, jou, máš listy ostřejší než meč. Pořezala si mi dlaň. Poslouchej, to tedy nemusela. Jsem přesně taková, jakou si mě udělal jarní skřítku zahradničku, odsekla Gladiola, ale hned si vzpomněla, že skřítka nesmí rozlobit a úlisným hláskem dodala. Ale udělal si mě krásnou, to přece víš. Skřítek si ji už nevšímal, unaveně klopítal k pivoňce, pomalu vyšplhal po jejím stonku a vklouzl do jejího květu. O, tenhle květ připomíná mi na čechrané peří v peřince, zašeptal, zívl na celé kolo, zavřeli se mu oči a usnul. No ne, on si klidně spí, copak se nenajde na světě nikdo, kdo by nás konečně rozsoudil, zvolala zlostně Gladiola. Psst, teď nekřič, ať může skřítek spát, potřebuje to. Nevidíš, je tolik unavený po dlouhém jaru, šeptá Pivoňka. Co je mi do toho, chci svůj soud, křičí Gladiola. Dobrá, když ti na tom tolik záleží, rozsoudím nás sama, šeptá Pivoňka. A docela spravedlivě ti řeknu, že jsi zdaleka nejkrásnější. Gladiola oněmněla překvapením. A právě tohle Pivoňka zamýšlela. Teď opakuje pořád dokola. Jsi nejkrásnější. A její tiché šeptání konejší skřítka zahradníčka ve spánku. Zdá se mu o jarních váncích, které ho kolébají a šeptají ší, ší, ší. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Noční mikroforum.
3: Hostem Barbory Čuekos bude fyzioterapeut, herec a režisér Filip Jevič. Proč by si přál, aby v dětské nemocnici byla odrážedla oficiálním dopravním prostředkem? Jak vznikl nápad vytvořit projekt Reha síť dětské onkologie? A o čem si povídal se svojí pratetou, slavnou herečkou Zitou Kabátovou?
2: Noční mikroforum.
4: Dnes večer po 10:30.
2: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný úterní večer z dvojky. CK Polní podmaršálek, takový je podtitul Toulek českou minulostí, už je za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí, v 21 hodin tady bude Martin Hrdinka a hitparáda dvojky. Premiérová četba z knížky Aleny Mornštajnové začíná i dnes ve 22 hodin, přijde také host nočního mikrofora a nechybí noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Máme za sebou 708 setkání, před sebou 709, aniž jsme ovšem museli vytáhnout paty spod střechy, kryté pravými pálenými taškami z jedné cihelny nesoucí registrovaný název Český rozhlas. Materiál těžíme v hliníku, který založil Petr Hora Hořejš, a zpracované mase dává konečný správný tvar u hlinořezu mistr cihlář Jaromír Ostrý. Kus tvrzení do pece navážejí budoucí tašky aneb křidlice.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, přičemž posledně jmenovaný se stará, aby bylo co vypalovat, tedy zatím ještě. A my se již můžeme směle přiblížit k výhni. Ve skutečnosti nikoli cihlářské, leč válečné.
4: Jan Josef Radecký z Radče převzal velení 3. krysnického pluku, nikoli však v Itálii, nýbrž ve Štajeru, v Horních Rakousích. Už v hodnosti plukovníka zažil cestou do Rakous zdrcující porážku od Francouzů poblíž Mnichova. I v prohrané bitvě však sklízel krysnický plukovník Vavříny. Bravurně napadl nepřítele, ale z 60 000 mužů bojujících u Mnichova jich nakonec domů došlo jen 25 000. Nezbývalo, než uzavřít příměří a posléze i mír. Za takového stavu nezbývalo nic jiného, než abychom vojsku ducha jiného jinému rozmaru udělili, jak se vyjádřil bratr císařův arcivévoda Karel.
1: Což v praxi znamenalo, že muselo dojít k reformám. A to je věc sice nutná, leč nesmírně ožehavá, na které si leckterý reformátor zuby vylámal.
3: Ovšem, každá reforma musí začít od hlavy.
1: To platí v každé době.
3: V případě reformy rakouské armády se muselo začít od dvorské válečné rady.
1: O té ruský vojevůdce Suvorov řekl.
4: Je to želva, kterou nelze proměnit v závodního koně.
3: Prvním krokem bylo, že byla přičleněna k ministerstvu války.
0: A začalo se opravdu z gruntu. U problému, který se v armádě tyčil jako největší svízel.
1: U zastaralých zbraní?
0: Nikoli. U zastaralého účesu.
1: Prosím.
0: Byly zrušeny copy, symbol vojenské nesmyslnosti.
3: Pro Radeckého, kterému pomalu táhlo na 40, to byla poněkud rozporuplná vzpomínka na zašlé vojenské časy.
4: Tak strávil jsem mnohou noc opřen čelem o hůl, aby cop můj zůstal pěkný. Byl jsem kdysi na dlouhý cop domýšlivý, jež to ale předepsanou délku překračoval. Předkláněti jsem se musel, když měřidlem délku copu mi kontrolovali.
3: Copy se tedy ustřihly, ale tím tak zhruba armádní reforma skončila.
0: Ostatně Rakušanům nebyl poskytnut dostatek času. Ona totiž zrovna začala další válka s Napoleonem.
1: To je ta, která nakonec skončila u Slavkova.
0: Tam se ovšem plukovník Radecký nevyskytoval, protože musel vyrazit do Itálie, kde se...
3: Povýšen už na generálmajora?
0: Ujal velení lehké brigády v počtu 5 000 mužů.
3: A protože se jaksi nemohl dočkat nepřítele, vyrazil na vlastní pěst s hrstkou husarů přes řeku Adiži, přepadl francouzskou hlídku a přivedl zpět 30 zajatců.
1: Kdybychom měli možnost zeptat se pana generála, proč to všechno dělá, možná by nám odpověděl slovy z jedné cimrmanovské hry. Mě to baví.
3: Jeho představení by mnohem raději viděli, kdyby se věnoval úkolům přiměřenějším jeho postavení generálmajora.
0: Jenže Radecký se chtěl osvědčit na místě generála jízdy.
3: Situace se vyvinula tak, že rakouská armáda v Itálii začala být potřebná doma.
0: Zejména poté, co mezitím Napoleon zlikvidoval u Ulmu dunajskou armádu generála Macka.
3: 320 kilometrů dlouhou trasu ze severu Itálie ke slovinskému Mariboru, zvládl se svými hulány za pouhé 4 dny. Ujel kolem 80 kilometrů denně při výškových rozdílech přes 800 metrů po zledovatilých cestách a za silné bóry.
1: Bóra je studený severní vichr.
4: A Radecký pokračoval dál ke Štýrskému hradci, přičemž se mu cestou podařilo zastavit postup Francouzů, kteří se domnívali, že narazili na silného soupeře.
1: Dočítáme se v knize rakouského historika France Hereho.
4: Nechali se zmást jezdeckým čarováním a palbou příslušníků Landsturmu, jejíž podpora ovšem zapůsobila spíše akusticky, než ve smyslu prakticky vojenském.
1: Ano, v tom vězelo tajemství radeckého úspěchu. Nepříteli se vždycky zdálo, že jeho nejméně 3x tolik, než ve skutečnosti bylo.
3: Kdo ví, jak by se odvíjel děj bitvy u Slavkova, kdyby se jí zúčastnil i generál Radecký. Ale pro historii je kdyby neznámé slovo.

0: Pomalu se o něm začala šířit pověst rakouského Leonidase. Neboť obdobně jako tento Sparťan zastavil Peršany, zadržel Radecký vícekrát Francouze. Nebylo mu však souzeno zúčastnit se bitvy u Aspern a Eslingu.
1: Aspern a Esling se nacházejí dnes na území Vídně, patří do jejího 22. okresu.
0: V této bitvě šlo o první neúspěch do té doby neporaženého vojevůdce. O důkaz porazitelnosti, který jeho sokům dodal na sebevědomí, posílil ducha rezistence a rozšířil víru ve vítězství vlastní věci. Tento strategicky nepříznivý stav si však Francouzi dokázali dostatečně vynahradit, za což mohli děkovat Rakušanům, kteří výhody nevyužili. Půl druhého měsíce na to Napoleon dokázal vítězstvím u Wagramu, že svými lvými spáry pořád dobře vládne.
1: Začíná nám náležitě barvitě líčit další Radeckého bitvu historik autor Franz Heere.
0: Bojiště se nacházelo nedaleko Aspern na levém břehu Dunaje, jen o pár kilometrů na západ od dějiště bitvy na Moravském poli, kde skončil sen českého krále Přemysla Otakara II. O vládě nad střední Evropou. Poté, co byl Napoleon u Aspern v květnu 1809 poražen, nechal posádku na dunajském ostrově Lobau, protože se stále nevzdával svého záměru překročit Dunaj. Jeho armáda byla následně posílena italskými oddíly a získala početní převahu nad Rakušany, kteří pasivně vyčkávali na levém břehu řeky.
1: Tuto činnost měli velmi dobře natrénovanou, i když její efekt měl hodnotu zápornou.
0: Hlavní oddíly francouzské armády na začátku července 1809 se přesunuly na ostrov Lobau, aby pak překročili 100 metrů široké rameno na levý břeh Dunaje. Francouzské předsunuté jednotky zaznamenaly dílčí úspěch poté, co vytlačili rakouské oddíly z prostoru jižně od hlavní rakouské linie. Napoleon se rozhodl pro útok na rakouské pozice ještě ve večerních hodinách 5. července. Byl ale odražen. Nad ránem 6. července dal Napoleon povel k opakování ofenzivní akce, zároveň však do protiútoku přešla i rakouská armáda. Setkala se ale se silným protiútokem francouzského pravého křídla. Rakouský granátnický sbor přešel do útoku v 6 ráno, ale byl Francouzi zastaven a nucen ustoupit zpět. Pravé rakouské křídlo zahájilo útok až v 8 hodin. Úspěšně se mu podařilo prolomit francouzské pozice a dalším neohroženým postupem podél Dunaje ohrozilo týl francouzské armády a její spojení přes provizorní mosty. Napoleon byl donucen narychlo stáhnout svoje oddíly z linie a poslat je do Aspern, kde měli bránit přístup k mostům. Současně uvolnil veškerou svou jezdeckou zálohu ke koncentrovanému útoku proti levému křídlu Rakušanů.
2: Radecký velel jedné z divizí.
3: Nikoli jako generálmajor, ale už jako polní podmaršálek.
1: Česky zní polní podmaršálek docela hravě. V němčině má však řízný zvuk.
4: Unterfeldmarschall.
5: Jawohl, Herr Kommandant.
0: Vojska levého křídla v bitvě nezastávala to, co žádati od nich bylo oprávněno.
1: To si stěžoval den po bitvě arcivévoda Karel.
0: Těmto vojskům jest připsati nezdar bitevní.
1: Vrchní velitel strhal kde koho?
2: Radeckého však ušetřil.
3: Ba ještě na bojišti ho?
0: Na důkaz spokojenosti plné s vašimi vynikajícími činy?
3: Jmenoval nikoli velitelem, nýbrž vlastníkem jednoho z kyrysnických pluků.
2: A o měsíc později dostal od císaře Františka I. do vlastnictví pluk husarský.
0: Radecký jednal tak, jak bylo zvykem od něj očekávat. S neutuchající iniciativou, chladnou rozhodností, rychlým přehledem a správným úsudkem spojeným se znamenitou udatností. I u Wagramu byl nejprve rakouským generálem vpřed, získával terén, potom podle rozkazu hájil konzolidované postavení, až nakonec kryl všeobecný ústup jako generál vzad.
2: Radecký věděl, že u Wagramu bylo ztraceno víc než jedna pouhá bitva.
1: Čeho Rakousko pozbylo?
2: Přišlo o 100 000 km².
1: 100 000? Dnešní Česká republika měří ani ne 80 000 km².
2: Pozbylo Salcbursko, Kraňsko a Gorici.
1: Kraňsko s hlavním městem Lublaní, to je území Slovinska. Gorica, ta leží na hranici mezi Slovinskem a Itálií.
2: Spolu s Korutany a Terstem byly sloučeny v provincii Ilirskou a připojeny k Francii.
3: Francouzská moc tak sahala až na Balkán.
2: Dále habsburská monarchie ztratila část Chorvatska a Dalmácii, která je dnes rozdělena mezi Chorvatsko a Černou horu.
3: Rozloučit se musela i s východní částí Haliče.
1: Kolik na těch územích žilo lidí?
2: 500 000
1: To znamená, že se Rakousko jaksi stenčilo.
2: Ano, na mocnost průměrného významu odříznutou od moře, bez chráněných hranic a s armádou, která nesměla početně překročit stav 150 000 mužů.
0: Mírové podmínky, které si Napoleon nadiktoval v říjnu roku 1809 ve Vídni, byly pro vyčerpané Rakousko kruté. Monarchie musela platit vysoké válečné reparace. Ocitla se před finančním bankrotem, ke kterému pak v roce 1811 skutečně došlo. Hrabě Stadion, jehož bojovně naladěná politická koncepce ztroskotala, byl odvolán a nahrazen dosavadním velvyslancem v Paříži, Clemensem Lotharem Metternichem.

0: Ještě předtím se Jan Josef Radecký z Radče ujal funkce.
1: Do níž povolán, přiznám se upřímně, nastupoval jsem s rozpaky a zastával jsem ji bez potěchy.
0: Byla to funkce náčelníka generálního štábu.
2: Radecký měl mnohé osobní důvody, aby váhal, zda ji vůbec přijmout.
3: Daleko nejraději byl bojovníkem a jako velitel jezdců se pohyboval ve svém živlu. Kdyby mu nabídli velení divize nebo i sboru, s radostí by to přijal, ale tohle...
2: Nikdy nechodil do vojenské školy. Byl vojensko-teoretický samouk, válečnický samorost.
3: Jako důstojník s rychlým postupem měl rostoucí příjmy.
2: Ale i výdaje.
3: Některé měl na svědomí on sám, protože se otázkou životních nákladů nikdy vážně nezabýval.
2: Některé dluhy mu zase způsobila jeho choť.
3: O dluzích Radeckého se vědělo.
2: A navíc až k císaři pronikly zvěsti, že polní podmaršálek by měl být sukničkář a hráč.
1: Že schválně hlupství tropit nebudete, za to ručením je mi váš charakter.
0: Vzkázal Radeckému císař František.
1: A stropíte-li hlupství obyčejné, pak jsem mu již zvyklý.
3: Dělat reformu armády v roce, kdy stát vyhlásil bankrot, to byl pro nového náčelníka generálního štábu velice tvrdý oříšek.
0: A začal dělat pořádek od hlavy.
1: Důstojníci generálního štábu odejdou k útvarům, kde je jich nejvíce potřeba. Neboť tam se vlastně válka vede. Tam jest pravá škola zkušenosti, prostředek to k vzdělání vyššímu.
0: A k tomu dodal, že...
1: Generální štáb nesmí být outulkem dětí štěstěny. Nestačí mít dobrou vyřídilku, umění jezdecké a zásobu slov umělých míti, aby způsobilým k službě na štábu generálním byl kdo považován.
3: Položil základní kámen vojenské školy.
2: I když ta vznikla doopravdy až za 40 let na to.
3: V návrhu učebního plánu uvedl, že kadeti musí ovládat především matematiku a dějepis.
1: Škola života nezná prázdnin. Kadet se musí učit neustále. Stejně jako musí prohlubovat i své vzdělání důstojník.
3: Pozorovatelé ve funkci vojenských ataše mu nestačili. Bylo třeba mít, stejně jako Francie a Rusko, vyzvědače, nikoli ovšem pochybné špiony, nýbrž úctivě vystupující a náležitě placené experty.
2: Radecký, který uměl zacházet se šavlí, musel sáhnout po peru.
0: Nejprve byl kýmsi jako vojenským prosebníkem, který žebral o peníze, zase o peníze, ale pak usedl k psacímu stolu a sepsal
1: stručný memoár, jak k ulehčení finančnímu umenčiti armádu, aniž sil nynějších k státu zachování důležitých tratí.
3: Mapa Evropy byla překreslena.
2: Satelity věnčily Francii jako paprsky slunce.
0: Připomeňme si je.
2: Království Španělské.
3: Království Itálie a Neapole.
2: Helvétská republika.
3: Království Bavorsko.
2: Württembersko, Sasko, Vestfálsko.
3: Jakož i 35 států Rýnského spolku.
2: Plus Varšavské vojvodství.
3: Všichni museli daněmi participovat na velikosti a slávě císařství, přispívat nejohromnější vojenské moci, jakou Evropa do té doby zažila.
2: V zápětí poté, co se výtečný rakouský diplomat Metternich vrátil do Vídně, nastala etapa rakousko-francouzského zbližování.
3: To vyústilo v březnu roku 1812. dokonce do podpisu spojenecké smlouvy.
2: Metternich, který byl znalcem francouzských poměrů, nepochyboval o tom, že Napoleonovo panství nad Evropou nebude mít dlouhého trvání.
0: Tak proč uzavíral ty smlouvy o přátelství?
2: Protože předvídal jak nevyhnutelnost válečného konfliktu Francie s Ruskem, tak i brzký Bonapartův pád.
0: Zatím ale takovému obrazu nic nenasvědčovalo.
3: Opravdu ne. Korzičan se zmocnil Holandska, zlikvidoval papežský stát a jeho expanze dál úspěšně pokračovala.
0: Pak nechápu, proč.
3: Inu pan Metternich byl šachista, který myslel ne na jeden, ale na několik tahů dopředu.
1: Ještě jako velvyslanec v Paříži, tedy dřív, než se ujal rakouské zahraniční politiky, začal Metternich opatrně pracovat na uskutečnění svého rafinovaného plánu. Dozvěděl se totiž o Napoleonově plánu rozvést se s Josefínou. Císař nehodlal ten krok učinit snad proto, že by ho začala unavovat prázdnota ženy myslící jen na toalety, brilianty a plesy. Jeho korunním motivem byl fakt, že potřeboval založit dynastii, mít dědice, kterého mu už Josefína nebyla schopna dát. Nedávno, krátce po bitvě u Wagramu, při vojenské přehlídce ve Vídni, Bonaparte tak unikl atentátu. Nabroušená dýka studenta Štapse mu naléhavě připomněla, na jaké tenké niti visí nejenom jeho život, ale i imperiální dílo.
0: Napoleon se tedy ohlížel po nějaké vhodné manželce?
2: Inu, ohlížel, aniž by byl řádně rozvedený.
0: A měl na výběr?
2: Měl. Uvažoval o pěti možných nevěstách.
0: Z vysoké společnosti?
2: Z té nejvyšší.
3: Dvě z nich byly carovy sestry, velkokněžny Kateřina a Anna. Ta druhá, mladší, byla sotva 16letá.
0: A co ruský car Alexandr, jak ten se díval na možného švagra?
3: Ten, když se na něj obrátili francouzští vyjednávači, byl ochoten překousnout nevoli a ve jménu politických výhod mu jednu ze svých sester dát.
0: Jak však víme, francouzsko-ruský dynastický sňatek se nekonal.
3: Carevna matka o něm nechtěla ani slyšet.
2: Cože? Takové obludě tomu Minotaurovi, ať je mu předhozeno dítě někoho jiného.
3: To už ale na svou příležitost číhal jako lev na kořist Metternich.
2: Aniž k tomu měl jakýkoliv mandát, začal Napoleonovi předhazovat habsburskou princeznu.
3: Chtěl ho tak připoutat k Rakousku, pacifikovat a odzbrojit.
0: To ale nebyla zrovna hloupá partie.
3: No však Metternich nebyl hloupý hráč. Přesvědčil císaře Františka I., aby oslabenou říši ochránil před Napoleonem tím, že mu obětuje dceru Marii Luizu.
2: A když se ukázalo, že druhá strana souhlasí...
0: Byla ruka v rukávě.
1: Začátkem roku 1810 byl Napoleon úředně rozveden a v březnu se znovu ženil. Vídeňskou svatbu v katedrále svatého Štěpána za něho per procurationem,
0: tedy v zastoupení,
1: absolvoval maršál Berthier. Za rakouskou stranu přivedl nevěstu k oltáři její strýc, arcivévoda Karel.
0: Aby k takové maličkosti, jakou byla vlastní svatba, se na dalekou cestu vydal Napoleon sám, to mu nestálo za to.
2: Nestálo. Počkal doma. Vyjel nové manželce naproti ke Compiègne a začátkem dubna se druhý svatební obřad konal v Paříži.
0: No, aspoň že tak.
3: Habsburská princezna, ačkoliv svůj úděl zprvu přijímala jen jako politickou nutnost a osobní oběť, se do okouzlujícího Napoleona brzy zamilovala a o rok později mu porodila syna Františka Bonaparta zvaného Orlík, což císaře přimělo k neskrývanému nadšení.
0: Tak a výsledkem toho všeho bylo, že dva staří nepřátelé, Napoleon a František, se stali náhle příbuznými.
2: Tchán a zeď sice v sobě zalíbení nikdy nenašli.
3: Přesto za zblížením dynastickým brzy následovalo zblížení politické.
2: Od uzavření francouzsko-rakouské spojenecké smlouvy v březnu 1812 si vídeňský dvůr sliboval šanci vplout i se svým zruinovaným hospodářstvím alespoň na čas do klidnějších vod.
3: Metternich doufal, že rakouskou státní loď provede mezi všemi úskalími do přístavu jakési ozbrojené neutrality.
0: Což se mu však nezdařilo.
3: Když se totiž Napoleon rozhodl táhnout v roce 1812 na Rusko, mašíroval s ním rakouský pomocný útvar o síle 30 000 mužů.
2: Tchán před zeťovým požadavkem nemohl dost dobře uhnout.
1: Následujícího ruského tažení se rakouské ozbrojené síly nakonec formálně účastnili. Nicméně dleli během operace v Haliči, chovali se vyloženě pasivně a nepřipoutali k sobě ani žádné významnější síly protivníka. Metternich ostatně nezapomněl cara Alexandra tajně spravit o tom, že Rakušané jdou na frontu spíše donuceni okolnostmi a budou boj jenom předstírat.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 709. schůzka s toulkami českou minulostí. 710. uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
1: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: Jdeš ty kutvo! Mrchle!
3: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
4: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
0: Na co nelze zapomenout?
4: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
6: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
4: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
9: Dobrý den, vítám vás u pravidelného zamyšlení nad současným světem. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Probereme zejména plán Izraele na odsun Palestinců z pásma Gazy. Zda izraelský premiér Netanyahu věděl o chystaném útoku Hamasu před 3 lety, jak tvrdí izraelský deník Haaretz. Jakou roli hraje Jordánsko při snaze o stabilizaci Blízkého východu a jak se konflikt promítl až do koncertního turné známého britského zpěváka. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
9: Irán předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Nakolik je to naděje, Břetislave?
10: Záleží, jak se rozhodne americký prezident Donald Trump, protože to, co Irán říká, to vlastně říká už dlouhé měsíce. To znamená, chce-li Donald Trump před důležitými americkými kongresovými volbami z té války nějakým způsobem vycouvat, chce-li zastavit opětovný růst ceny ropy na světových trzích, ostatně vidíme, že se tím včera zabývala i česká vláda, tak hold musí splnit podle teheránského režimu to prostě určité podmínky, to znamená uvolnit blokádu iránských přístavů a tak dál a tak dál. To znamená vrátit se vlastně do velké míry minimálně před 28. únor, kdy byl Irán napaden Izraelem a Spojenými státy. Iránský režim prostě pochopil, že se z pohledu Američanů a Izraele ta válka velmi zkomplikovala, dostala širší regionální rozměr a tudíž v Teheránu mají pocit, že si mohou diktovat podmínky, za kterých Američanům umožní z té války zase odejít.
9: Jak jste správně řekl, tak ten konflikt se značně rozšířil, už je v tom i Jemen, týká se to také Saudské Arábie, ostatně Jemen požádal Donalda Trumpa o pomoc proti Hutijům, prezident zatím tu

0: nějakou podporu neslíbil, tak
1: no,
0: jak se to
1: je,
0: může dál vidět?
1: Ano, tohle je hodně zajímavé. Já jsem před 2 týdny mluvil s jedním arabským činitelem, který říkal, že Husijové už jsou na kolenou, že je otázka velmi krátkého času, než budou definitivně poraženi. A 2 dny poté najednou jsme četli, že Husijové došli až na břeh Rudého moře, opět, že vlastně mají na dostřel velmi strategickou úžinu. Báb al-Mandab následně obsadili několik ostrůvků na jihu Rudého moře. Jinými slovy, tato povstalecká jemenská šítská skupina, která v podstatě do velké míry hraje roli zásadního spojence Íránu, tak naopak nabírá na síle. A teďka došlo vlastně k paradoxu, mohli jsme se dočíst v New York Timesech čerstvě a v izraelském tisku, že dokonce i Saudská Arábie, která proti Husijům bojuje, tak požádala o pomoc Američany, aby je bombardovali, a Donald Trump už to zvažoval minulý týden, píše v noci na dnešek New York Times deník, pak to ale zase odvolal. Takže ani Saudská Arábie, která mimochodem proti Husijům vytáhla už v březnu roku 2015, tak je dosud nedokázala porazit. A ukazuje se vlastně, že když si představíme mapu, tak vlastně nejen, že teďka Írán do velké míry blokuje Hormuzský průliv, který uzavírá pobřeží Saudské Arábie a celý Perský záliv z východu, ale teď vlastně pro iránští Husijové blokují Saudskou Arábii a Rudé moře ze západu.
0: Jinými slovy, Břetislava, nikomu se nechce ani Saudu, ani Izraeli, ani Donaldu Trumpovi do války s jemenskými Husii.
1: Je to ano, je to nesmírně zajímavé, když si vezmeme, jak tito lidé byli podceňovaní. Já prostě říkám jednu věc. Když se podíváme, tak Američané mají zájmy jenom obchodní v této věci. Saudská Arábie, ta si najímá na mnoho věcí prostě zahraniční vojáky. Husijové ty bojují o svoji zemi, o svoji ideologii, a jak se ukazuje, jsou daleko lépe motivovaní než všechny ty armády, kterým čelí. To je hrozně zajímavé a znovu se opakuje to, co jsme viděli třeba v Afghánistánu, kde jsme viděli, jak Američané potupně odešli před 5 lety a znovu vyhrál, když to řeknu ve velkých uvozovkách, ten negramotný Taliban. Mm.
0: A jakou roli tady sehrává Omán? Víme, že Irán právě s tímto sultanátem jedná, co se týče Hormuzského průlivu, o těch pravidlech.
1: No tak Omán má zajímavou pozici, je rozkročený, má dobré vztahy s Iránem dlouhodobě, ale i se Západem, je to nominálně ta proamerická, řekněme, umírněná ropná monarchie, ale zároveň tím, že má vztahy s Íránem, tak já připomenu pár měsíců, nevím kolik přesně, to už se nevybavím, Donald Trump hrozil, že bude Omán bombardovat za to, že udržuje vztahy s Teheránem. Každopádně Omán třeba byl u toho, když ještě Američané jednali s Íránem o jeho jaderném programu, tak Ománci to zprostředkovávali už někdy před 15 lety poprvé a vlastně i donedávna, i ještě letos na jaře nebo v zimě před tou válkou. Takže Omán je vlastně mezi velkými soupeři, mezi Saudskou Arábií a mezi Íránem, a této role se snaží evidentně nějakým způsobem využívat. Mimochodem, v Ománu teďka před pár dny jednali s těmi Husii i Američané, jak se ukázalo.
0: Už se ukázal na veřejnosti Močtaba, nový iránský duchovní vůdce po zavražděném otci?
1: Neukázal se Močtaba Chámenejí, nicméně pořád se předpokládá, že žije, že nějakým omezeným způsobem tu zemi řídí, ale zároveň, že do určité míry je asi řízen jednou částí generality iránských revolučních gard. To znamená, jsou dokonce i třeba spekulace, že některé jeho projevy nebo některá jeho nařízení vlastně nemají jeho autorství, že mu něco bylo dáno k podpisu, nebo dokonce, že v některých věcech možná někdo jenom jedná jeho jménem. A to už se ale dostáváme ke složitému tématu vnitřních sporů uvnitř íránského režimu. Tak jako Američané nejsou rozhodnuti, zda bombardovat Husie nebo nikoliv, tak i v Íránu máme křídlo, které říká, pojďme se Západem jednat, ať ta krize skončí, a pak je tam křídlo, které říká, ne, ještě jsme Američany dostatečně nevytrestali.
0: Které křídlo, Břetislave, je silnější nebo má převahu?
1: Nedá se to jednoznačně říct. My jsme třeba viděli v jednu chvíli, kdy vláda prezidenta Pezeškiána a dokonce i nejvyšší velitel revolučních gard, generál Vahidi, tak řekněme, zvolili takovou tu umírněnou cestu, ale najednou za této situace někdo začal bombardovat, ostřelovat komerční lodě v Hormuzském průlivu. A teďka vlastně s odstupem 2-3 měsíců, tak se ukazuje, že to bylo určité křídlo uvnitř revolučních gard, které se snažilo torpédovat, řekněme, ten umírněný tábor.
0: Vysvětluje Břetislav Tureček, expert na oblast Blízkého východu.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Izrael je podle svého ministra obrany připraven dokončit práci a odsunout Palestince z Gazy. Už počátkem září mluvil o plánech Izraele na odsun 2 milionů Palestinců s tím, že se čeká na souhlas Spojených států a na to, že vymyslí, kam je odvést. Návrh, který už představil izraelský minister národní bezpečnosti, popřel americký velvyslanec v Izraeli. Podle něj žádný plán na nucené vysídlení neexistuje. Tak jak to tedy je?
1: Nikdo neví přesně. Jedno je jisté. V Izraeli jsou velice relevantní politické síly, které nejenže chtějí, vy říkáte, odsunout, to je takový ten český hezký termín, že jo, spojovaný s Němci, ale ona je to etnická čistka, protože v Izraeli máme prostě lidi, kteří říkají, vyžeňme někam Araby z Gazy a dosaďme tam naše židovské obyvatelstvo.
0: Jen vsuvka, vysídlení Palestinců označují izraelští představitele za migraci.
1: Ano, oni říkají dobrovolnou, ale zase zároveň, co je dobrovolná migrace, když řada izraelských politiků opakovaně v uplynulých 3 letech během té války, kterou spustil útok Hamásu, tak řekla, že vytvoří v Gaze takové podmínky, že ti lidé budou sami chtít odejít. Takže tomuto se v Izraeli říká dobrovolný odchod, dobrovolná emigrace Palestinců. Ty výroky, vy jste zmínila výrok ministra obrany Katze, tak samozřejmě lze do velké míry přisuzovat tomu, že v Izraeli budou už za pár týdnů, vlastně za měsíc, volby.
0: Takže,
1: ano, takže izraelští politici se v tuto chvíli nepředhánějí v tom, kdo dříve zajistí zemi mír, kdo dříve konečně vyřeší izraelsko-palestinský konflikt, ale naopak, kdo bude vůči Palestincům drsnější. Takže v tomto ohledu lze ten výrok chápat, ale jak říkám, ty výroky přicházely i dříve a samozřejmě klíčová otázka je prostě, že nikdo, ne že nechce Palestince přijmout, určitě by příchod 2 milionů lidí někam byl zásadní bezpečnostní, ekonomickou, sociální hrozbou, zátěží. No ale zároveň, kdo by dneska ty Palestince přijal, kdyby to měl být třeba Egypt, tak by se vlastně na této etnické čistce spolu podílel. A to je další nesmírně důležitá motivace, toho se každý arabský režim bojí. Být v očích vlastní veřejnosti v roli někoho, kdo Izraelcům pomáhá vyhánět Palestince z Gazy.
0: Mimochodem, ministr obrany Izraele tvrdí, že existují země, které souhlasí s přemístěním Palestinců na své území.
1: Ano, to už platí 2-3 roky. Jsou země, které si třeba od Spojených států za to nechají zaplatit. Pár desítek tisíc nebo tisíc si jich třeba může vzít. Indonésie se spekulovalo v médiích, ale to pořád neřeší, a to už se také ví, celkové vysídlení všech těch lidí, jak si to Izraelci nebo ti sionisté radikální představují. To znamená úplně všech 2 miliony lidí vyženem a uděláme si tam tu naší riviéru, jak plánoval i Donald Trump. Vzpomeňme si na ta jeho sebepropagační videa, že to bude velký developerský projekt a židovští osadníci sionisté už se těší, že tam znovu obnoví židovská sídla, takže to si myslím, že je prostě nereálné, byť jsou země, které jistě by pár desítek tisíc Palestinců přijali.
0: Přitom 20-bodový mírový plán Donalda Trumpa, amerického prezidenta, výslovně uvádí, že obyvatelé pásma Gazy nebudou nuceni odejít a naopak budou podporováni v tom, aby zůstali.
1: No přesně tak. A vy odkazujete na rok starý plán zhruba, ze kterého si vlastně každý vyzobal, co se mu hodilo. Takže pro Izrael to znamenalo návrat všech rukojmí a těl těch zmasakrovaných rukojmí a zajatců z Gazy, zabrání východní poloviny Gazy. Na druhé straně Hamás do dneška neodzbrojil, je to velice komplikovaný problém, protože se prostě neví, do jaké míry by měl odzbrojit a hlavně do rukou koho by měl ty zbraně předávat, kdo tam pak převezme moc. To se za celý rok nepodařilo vlastně implementovat. A pak je tam přesně tato věc, která zase Izrael prostě jí zcela ignoruje. Ano, ten 20-bodový plán předpokládal i to, že tam Palestinci zůstanou, že kdo odejde, tak má zase třeba právo se vrátit zpátky. Mm.
0: Když jste, Břetislave, už zmínil to, že v Izraeli probíhá kampaň před parlamentními říjnovými volbami, tak pravicový ministr financí Smotrič zveřejnil část volebního programu své strany Náboženský sionismus a cílem, jak ho citovala francouzská agentura AFP, je judaizovat 2 izraelské oblasti s vysokým počtem arabských obyvatel.
1: Ano, dokonce k tomu měl nějaké umělou inteligencí vytvořené video, minimálně jedno jsem viděl, to se baví bavíme o severu Izraele, kde skutečně žije arabská menšina. V Izraeli je asi 20% obyvatel nebo občanů jsou Arabové a Bezalel Smotrič je jedním z politiků, který přesně říká, že nejenže zabereme Gazu a zabereme západní břeh Jordánu, tedy okupovaná území, ale vlastně budeme minimalizovat to arabské osídlení i uvnitř Izraele, respektive potlačíme oblasti, kde mají Arabové v tuto chvíli majoritu třeba.
0: Kvůli útokům židovských osadníků na Palestince na západním břehu zavedl Londýn sankce na zboží vyráběné v této oblasti. Izrael v reakci na to vyzval Londýn, aby uzavřel a vystěhoval svůj konzulát, tedy konzulát Velké Británie ve východním Jeruzalémě. 12 Britům zakázal vstup do země. K embargu se připojil dalších 11 zemí, včetně Francie, Kanady nebo Polska. Britská vláda argumentuje, že nevede spor s izraelským lidem, ale nesouhlasí s jednáním vlády židovského státu. Nový šéf britské diplomacie Ed Miliband označil židovské osady na západním břehu Jordánu za protiprávní. Současný stav za okupaci a násilí ze strany osadníků nazval etnickými čistkami. Tak jak se budou dál vyvíjet izraelsko-britské vztahy?
1: Uvidíme po volbách. Uvidíme. Já si myslím, že v Izraeli je pořád velice pravděpodobné, že po dlouhé éře Benjamina Netanyahua, který musel do velké míry spoléhat na těch sionistických extremistech, spoléhat na ně tedy, tak, že přijde třeba vláda nebo koalice blíže středu, která bude v podstatě dělat tutéž politiku. Ani dnešní opozice nevolá třeba po vytvoření palestinského státu, ale bude to dělat i třeba s větším ohledem na mezinárodní veřejné mínění.
0: Jaké jsou, omlouvám se, šance, Břetislave, že by mohlo dojít po 27. říjnu ke změně?
1: Myslím si, že nikdo si dneska netroufne to seriózně odhadnout, protože ty výsledky jsou velmi těsné. Izraelská politická scéna je dlouhodobě tradičně velice roztříštěná. Na to, aby se někdo dostal do parlamentu, stačí 3,25% hlasů, takže pár desítek tisíc hlasů prostě, takže je to složité a toto se předjímat nedá. Ale to samozřejmě mezinárodní společenství vnímá veškeré osady jako ilegální, to je pohled mezinárodního práva. Izrael říká, ale i tato země je naše, takže si tam budeme stavit, co chceme. Ale mimochodem doporučoval bych poslechnout si nebo přečíst ten projev Eda Milibanda, kde ty sankce oznamoval. On říká, já jsem židovského původu, Izrael zachránil prostě ty židy, kteří přežili holokaust, v něm zahynula řada mých předků a tak dále. Ale to neznamená, že bychom měli tolerovat židovský terorismus, vyhánění etnické čistky na západním břehu Jordánu, kde židé, jak vidíme v posledních letech a často za podpory nebo přihlížení armády, šikanují, terorizují Palestince. Na to ty sankce míří, ne na Izrael jako takový, ale na to, co Izrael dělá za svými hranicemi.
0: Bez tak složitý letitý konflikt eskaloval teroristický útok hnutí Hamas 7. října 2023. O jeho přípravách měl Benjamina Netanyahua v telefonickém rozhovoru varovat prezident Spojených arabských emirátů, tvrdí to izraelský list Haaretz. Podle něj se Netanyahu dozvěděl, že vůdce Hamasu v Gaze Yahya Sinwar chystá rozsáhlou operaci, mluvil doslova o zemětřesení, která povede k masakru a destabilizuje region. Izraelský premiér toto tvrzení izraelského deníku zásadně odmítá, chce ho žalovat za pomluvu.
1: Já jsem zvědav na tu žalobu, protože už na jaře chtěl, Izrael tvrdil, že bude žalovat americký deník New York Times, když zveřejnil článek o tom, jak Izraelci brutálně týrají a často i sexuálně zneužívají zajatce a vězně palestinské. O té žalobě nevím, že už by přišla na ten americký deník. Teď je na mužce tedy levicový izraelský Haaretz, tam se často zdůrazňuje, že je to levicový deník. Nicméně tu jeho informaci mezi tím potvrdila i jiná izraelská média, včetně třeba pravicového Jerusalem Postu, že skutečně vůdce Hamásu tehdejší, mezi tím ho Izraelci zabili, Yahya Sinwar, vzkazoval přímo Izraeli, že pokud se nepohnou tehdejší jednání o výměně zajatců a čtyřech lidí, které držel Hamás v Gaze, tak přijde zemětřesení. On doslova říkal zemětřesení opakovaně a vzkazoval to přes významného palestinského činitele Sufiána Abu Zaidu, který byl původně anonymní, teď už se k tomu přiznal, že on byl tím prostředníkem. Takže vzkaz od Hamásu přes Spojené arabské emiráty měl do Izraele, pojďme seriózně jednat, jinak přijde zemětřesení. No a teď se řeší, zda a do jaké míry o tom, kdo věděl z izraelského vedení a proč se vlastně nic takového nestalo, žádná, řekněme, preventivní opatření, která by tomu zabránila. To je teď velké vnitropolitické téma v Izraeli před volbami. Takže i když se ukáže, že v něčem třeba deník Hárec pochybil, tak to bez pochyby bude až po volbách. A vlastně největší přítěž pro současného dosavadního premiéra Netanyahua je právě to, že je obviňován velkou částí veřejnosti, že nesl zásadní politický díl minimálně selhání před 7. říjnem, před tím masakrem, a celé 3 roky vlastně brání vytvoření státní vyšetřovací komise, která by ukázala, jak vedení státu tehdy reagovalo.
0: Konstatuje expert na oblast Blízkého východu, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, Břetislav Tureček.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
0: Před další eskalací konfliktu v blízkovýchodním regionu varoval také král, jordánský král Abdallah II., který před pár dny navštívil Česko, odmítl vysidlování Palestinců. Jakou roli hraje právě v tomto konfliktu toto království?
1: Velice zásadní, když se podíváme na mapu, Jordánsko je blízko všech těch konfliktních míst na Blízkém východě. Je to sice málo lidnatá země, ekonomicky nedůležitá, ale pro třeba mezinárodní vojenské síly, zpravodajské služby strašně důležitá. Jordánsko je druhou arabskou zemí, která po Egyptu uzavřela mír s Izraelem už v roce 94, takže to není žádný člen toho nějakého radikálního třeba íránského tábora protizápadního. A v tom je ta důležitá role Jordánska. Ale jak už jste řekla, zároveň Jordánsko, byť má mír s Izraelem, tak naprostá většina jeho obyvatel je k tomu velice kritická, protože vidí utrpení Palestinců. A Jordánsko tudíž musí balancovat. Na jedné straně být spojencem Západu, který má Chile styky se Spojenými státy, i třeba s Českou republikou, když tu teď byl jordánský král na návštěvě u českého prezidenta a tak dále, ale zároveň prostě si nemůže popudit domácí veřejnost. To znamená, hrát to na obě strany musí jordánský král.
0: Vyrocený izraelsko-palestinský konflikt se promítl také do aktuálního turné známého britského zpěváka Eda Sheerana. Jeho předskokan, americký rapper Macklemore, totiž na koncertě vyjádřil podporu Palestině. Majitel stadionu v New Jersey Robert Kraft to považoval za urážku židovské komunity, rapera vyřadil. Zákaz pobouřil mnoho Sheeranových fanoušků, začali vracet vstupné, odstoupili i náhradní předskokani, doprovodná kapela, zpěvák byl v podstatě donucen vyjádřit se k tomu konfliktu.
1: No ano, a on se vyjádřil zděšení nad masakrem provedeným Hamásem 7. října, ale zároveň i nad tím, jak Izrael pojal tu odvetu nebo odplatu v Gaze. Samozřejmě je otázka, do jaké míry, já to sleduji zpovzdálí, ale do jaké míry se mu podaří toto vybalancovat, protože nejprve naštval lidi, kterým leží na srdci utrpení Palestinců, potom, když se vlastně Palestinců Ed Sheeran zastal, tak to sklidil z druhé strany, nicméně koncert už měl, pokud by vystupoval na něm sám, tedy bez své kapely, která se z toho také stáhla, bez předskokanů a tak dále. To znamená, jsme tady vlastně svědky dalšího takového dějství, které se dá vnímat jedině subjektivně. Často máme nějakého umělce, který se třeba vyjádří pro Izrael, tak tomu tleskáme, a když se jindy vyjádří umělec pro Palestince, tak je mu spíláno, jak se to stalo Macklemorovi. A uprostřed toho uvízl teď Ed Sheeran.
0: Svět je složitější, než se zdá, Břetislave. Teď jsem si vypůjčila titul vaší další knihy, za kterou jste před pár dny získal společně se spoluautorem Přemyslem Houdou, který s vámi vedl rozhovor, cenu Egona Ervina Kiše. A vlastně je to už podruhé, co jste získal toto ocenění. Poprvé to bylo v roce 2012, tak gratuluji.
1: Děkuji. No, já jsem za to samozřejmě rád, protože v té knize se zabývá nejen Blízkým východem. Přemek Houda se mě ale ptal i na českou žurnalistiku, protože jsem se v ní pohyboval přes jenom už pár desítek let, a takové ocenění odborné poroty, která se zabývá literaturou faktů, tak samozřejmě si ho oba velice vážíme. Je to takové shrnutí celé mé novinářské práce. Ostatně v té knize určitě říkám i leco z toho, co jsem tady Zito už kdysi řekl ve vašich pořadech.
0: Ano, já jenom připomenu, ráda, že jste také naším, teda už bývalým zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě. Konkrétně jste působil v Izraeli, vy jste zmínil literaturu faktu, tak jak je na tom Česko s fakty, respektive tuzemská žurnalistika?
1: Tak já připomenu, že jsem byl nejen v Izraeli, ale i v Palestině. Byl
0: samozřejmě
1: jsem i v okupovaném východním Jeruzalémě jsem žil.
0: Procestoval jste to
1: ano, křížem
0: krážem.
1: Tak a no tak bavíme se teďka, jak vidíme, o tématu, které prostě často, jak už vidíme, nad fakty převažují názory, dojmy, nálady. Takže literatura faktu je tady od toho, aby lidi držela při zemi, aby si nejprve nastudovali fakta, než začnou vynášet vlastní soudy. Takhle já literaturu faktů a starou klasickou novinařinu, ne tu názorovou, současnou v podstatě vnímám.
0: První knize, která získala cenu Egona Erwina Kishe, titul zněl Nesvatá válka o svatou zemi. Kam se za ta léta, vlastně co sledujete tuto problematiku, posunulo vše? Teď jsme mluvili o tom, vlastně, co se děje v pásmu Gazy, v Izraeli.
1: To je, teď jste mi opravdu nahrál, protože teď ráno jsem si tady před studiem čet nový průzkum veřejného mínění. Ta moje kniha, nebo můj profesní zájem o Blízký východ začínal v roce 1993, kdy naprostá většina Izraelců, 2/3 Palestinců si přáli a doufali ve dvoustátní řešení, že vedle Izraele bude existovat i nezávislý palestinský stát. Podle čerstvého průzkumu si toto umí představit asi jenom 17% Izraelců dnes, zhruba 2/3 si to neumí představit a velice podobné je to i na straně Palestinců. To znamená, za 33 let přišla skepse, frustrace, spočínání a zhrození, spočínání těch druhých, ať už třeba další osady židovské nebo teror ze strany Palestinců. To znamená nedůvěra a propad nadějí, že jednou budou tam existovat dva státy vedle sebe.
0: Proč k tomu došlo? K tomu propadu vlastně?
1: Jak říkám, prostě je to obě strany, že už tehdy se plánovalo v roce 1993, že do 5 let by se mělo začít jednat o tom, jak bude vypadat palestinský stát, ale pak přišel palestinský teror, mezi tím se počet židovských osadníků zvýšil, strojnásobil na okupovaných územích, pak Izraelec jeden radikální zavraždil svého vlastního premiéra, rabina, když se zdálo, že mírový proces bude pokračovat a tak dále. To znamená, my na obou stranách vidíme, sice jsme viděli většinu, která si přeje mír, ale nakonec se do popředí dostali extrémisté na obou stranách, kteří si přáli ho zmařit a bojují o tu území od řeky k moři pro sebe. Jedni pro Palestince, druzí pro Židy.
0: Budete mít ještě hodně práce.
1: Bohužel ano.
0: Nebo psaní. Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze. Já vám děkuji a přeji vše dobré.
1: Díky za pozvání a za gratulaci.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeji Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. 26. září nás čekají počátky.
2: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
3: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
1: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Česká dvanáctka.
1: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj. A jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé Superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. A v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím, všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali takhle do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako soulová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.

0: Václav Neut Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém sirupu. Malinový sirup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového sirupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový sirup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím jí zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl žičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu. Pak už jenom nalijeme ten sirup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový sirup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinovej sirup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noit Bárta a Svítání, tady je SMSka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Elin s hitem Hej Lala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala, celkem 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3x vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, také 1 vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

Léto pod peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, čtyřikrát 5. a dvakrát 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny Čtyři tenoři. Tedy mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Massachusetts. Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, Ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezká, ale nevím jak a co Bůh, ten se směje, do rytmu tleská, ale já mám...

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 tenoři. Novinky, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebří.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude Jan Romportl, popularizátor umělé inteligence. Kam až se technologie posunou v příštích letech a jak změní náš každodenní život? Musíme se bát toho, že nám umělá inteligence vezme práci? Nebo je to naopak obrovská příležitost? Poslouchejte náš rozhovor s Janem Romportlem o umělé inteligenci.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornsteinová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil, stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

Ptáčník se pomalu smiřoval s myšlenkou, že přijde o dům. Co pak mu zbývalo něco jiného, než přijmout nevyhnutelné? Navíc mu Pavel slíbil, že dům neprodají nikomu, kdo mu nebude z jakýchkoliv důvodů vyhovovat. Jenže v tom byl háček. Nejenže se nikdo nelíbil ptáčníkovi, větší potíž byla, že případným zájemcům se nelíbil ptáčník. Upravit dům tak, aby ptáčníkovi připadla jedna místnost s kuchyní a koupelnou, nebylo složité. Stačilo přepažit přízemní chodbu, vybourat jedno okno a přestavět ho na vchodové dveře. Když nad tím ptáčník přemýšlel nové uspořádání, se mu zdálo výhodné ve všech směrech. Nemusel chodit do těch částí domu, které v něm vyvolávaly nepříjemné vzpomínky, a zůstal mu pohled do boční zahrady s pásem trávy a několika keři a jehličnany, lemujícími plot. Teď ještě zbývalo najít kupce, který by byl ochotný dům koupit i s břemenem. A tím břemenem byl ptáčník. Na tu myšlenku si ptáčník nějak zvlášť těžce zvykat nemusel. Žil s pocitem, že je na světě jaksi navíc a možná i na obtíž, což byla myšlenka, kterou mu do podvědomí vepsal otec. Ptáčníkův táta byl zvláštní člověk. Pohrdal celým světem, pohrdal názory ostatních a pohrdal i svou ženou a dětmi. Podle otce nikdo nikdy neudělal nic správně. Protivili se mu kolegové v práci, prodavačky v obchodech, lidé na ulici. Ptáčník nechápal, proč otec dopustil, aby se mu narodili děti, a to dokonce dvě, když tak těžce snášel i přítomnost své ženy. Ptáčníkův bratr Pavel to vyřešil dobře. Chopil se první příležitosti a z domu odešel. Jenomže to ptáčník nemohl. Jednak byl ještě moc malý a pak, co by si bez něj máma počala? Zatímco otec chlapce většinou přehlížel, manželce věnoval až příliš velkou pozornost. Někdy ji jen mlčky pozoroval, jindy komentoval všechno, co udělala. Špatně, samozřejmě. A pokaždé to skončilo stejně. Dohadováním, výčitkami a stále častěji i potyčkou, jejíž vítěz byl předem jasný. A pak nastal okamžik, kdy máma ptáčníka přece jenom potřebovala. Vzala ho do své široké náruče, pevně ho k sobě přitiskla a opakovala: ty jsi můj kluk, co bych si bez tebe počala? V tu chvíli se ptáčník cítil potřebný a důležitý. Jen v tu chvíli nebyl břemenem. Přesto se na mámu zlobil. Proč nejdou otci z cesty, jak to udělal Pavel? Proč se neodstěhují? Proč máma nemlčí a nevytratí se z místnosti, jako to dělával on, když se otec začal rozčilovat? Proč mu odpovídá? Proč pokračuje v hádce? Vždyť ví, jak to zase skončí. Ví, že se otec po chvíli dohadování a přetahování rozčílí a pak ji srazí na zem, sáhne na skříň, popadne kabel a sešvihá ji. Asi ho to uklidňovalo, poněvadž mámu mlátil čím dál častěji. Někdy toho ptáčník nebyl přímým svědkem a co se stalo, vyčetl jen z matčiny kůže. Někdy slyšel hádku z jiné části domu a tehdy nevěděl, jestli si má zacpat uši a jít se schovat, nebo vběhnout do místnosti a doufat, že jeho náhlý příchod otce překvapí a zastaví. Jen jednou se snažil přijít matce na pomoc. Od té doby věděl, že švihance na kůži pálí, ale dají se přežít. Za to kopance do břicha jsou daleko horší. A ne každá zlomenina lokte se dá vyléčit bez následků. V nemocnici brečel, protože matka doktorům tvrdila, že si loket zlomil při pádu ze stromu. Nebrečel bolestí, ale protože ho zradila.
A ještě ho vystavila dalšímu pokoření. 9letý kluk a neumí lézt na strom. Proč tam vůbec lezl, když je takové nemehlo? Po několika týdnech mu sádru sundali. Levá ruka byla bílá, hubenější než pravá a nešla natáhnout. Snad to rozcvičí. A když nepomůže další operace, řekl doktor. Ale ptáčník ruku nerozcvičil a na žádnou další operaci nešel. A taky už nikdy nešel mámě na pomoc. Když vycítil, že se blíží další hádka a posléze výprask, sebral se a utekl z domu, toulal se ulicemi a čekal, až se bouře přežene, aby se mohl vrátit domů, obejít otce usazeného v obývacím pokoji v křesle s novinami a nechat se přivinout matkou plačící v kuchyni. Pamatoval si, že mu bylo asi 11, byla sobota odpoledne, otec řval na mámu kvůli špatně utřenému stolu a máma pleskala o desku stolu mokrým hadrem a vztekle odpovídala. V duchu odhadl, kolik času zbývá do propuknutí opravdové bitvy a vyklouzl do chodby. Obul si tenisky a opatrně za sebou zavřel dveře. Nevěděl, kam má jít. Rozhlédl se a vykročil po dlažebních kostkách. Mezi domy zahlédl les. Bez dlouhého přemýšlení se vydal tím směrem. Na lavičce před posledním domem seděla paní Wagnerová, na klíně držela rozevřenou knihu a četla. Znal ji, protože chodila nakupovat do obchodu, ve kterém pracovala máma, a taky pozdravil. Zvedla hlavu od knihy, usmála se a zamávala mu. Pomalu došel na kraj lesa a ve stínu stromů se posadil do nízké trávy. Obklopila ho vůně jehličí, tlejícího dřeva a tichý šum listí. Les se rozezvučel ptačími hlasy. Mirek zavřel oči a zaposlouchal se do nich. Když oči znovu otevřel, na kmeni blízkého stromu zahlédl pohyb. S nožkama pevně zarytýma do kmene a hlavou nasměrovanou k zemi, tam do zvrásněné kůry poklepával dlouhým úzkým zobáčkem drobný ptáček. Peří na zádech měl modravé, bříško do oranžova a přes oči se mu táhl černý pásek. Zvedl hlavu, prudce se vznesl do koruny stromu a ztratil se mezi větvemi. Mirek opatrně vstal, popošel ke kmeni a zahleděl se nahoru. Tam ve velké výšce zahlédl tmavou dutinu a napadlo ho, že by mohla sloužit jako ptačí úkryt. Po chvíli z otvoru vykoukla hlavička a zase zmizela. Chlapec se sklonil, sebral dva suché klacky, překřížil je a položil k patě stromu. To byl ten okamžik, kdy se z Mirka stal ptáčník. Když se toho dne vrátil domů a vyslechl matčiny nářky, požádal ji, aby mu koupila atlas ptáků. Odmítla, jak jinak, ale poradila mu, aby se přihlásil do knihovny. Kdyby vzpomínka na tichý klid lesa a touha dozvědět se, jak se onen křehký modravý pták jmenuje a jak žije, nebyla tak silná, nikdy by nepřekonal ostych a do knihovny by nevstoupil. Potřeboval bych nějakou knihu o ptácích, o těch, co žijou v lese, sdělil nesměle knihovnici. Upřela na něj podivně vypoulené oči. A průkazku máš? Průkazku jakou? Žádnou průkazku nemám. Aby si mohl půjčovat knihy, musíš se přihlásit do knihovny a dostaneš průkazku. Aha, tak já se teda přihlásím. Šel za knihovnicí k pultu, díval se, jak vypisuje průkazku a nenápadně se rozhlížel po policích plných knih. A poradíte mi, kde najdu knihy o ptácích? Ještě musíš zaplatit registrační poplatek. Znejistěl. Ale
Já u sebe žádné peníze nemám. Knihovnice si povzdechla a pokrčila rameny. V tom případě... Kolik to stojí? Chlapec se otočil za hlasem. Ve dveřích stála paní Wagnerová. Ty jsi Mirek? Syn paní Duškové ze samoobsluhy u náměstí, že jo? Přikývl. Tak maminku pozdravuji. Paní Wagnerová položila na stůl papírovou 20 korunu. A půjč si něco pěkného. Potřebuju knihu o ptácích. Takovou, kde jsou popsaní úplně všichni ptáci, jak vypadají, kde žijou a tak. Vyhrkl. Takové knihy jsou v oddělení pro dospělé, řekla knihovnice. Tam budeš moct, až ti bude 15. To snad nemyslíte vážně, Toničko, pronesla paní Wagnerová. Ten chlapec ty knihy přece potřebuje. Pravidla jsou pravidla, odpověděla knihovnice. Atlas ptáků toho kluka přece nemůže nijak zkazit. Nanejvýš zjistí, že ho to nebaví. Knihovnice se na chlapce znovu zadívala a pak se na paní Wagnerovou usmála. Když myslíte, odběhla do oddělení pro dospělé, přinesla novotou zářící atlas ptactva a přistrčila Mirkovi knihu přes pult. A ne, ať tu knížku umažeš. Teď už do knihovny dávno nechodil. Potřeboval knihy vlastnit, aby je mohl vláčet sebou v ošuntělém, ale praktickém chlebníku, vpisovat do nich, podtrhovat si zajímavosti a vkládat mezi stránky fotografie a lístky s poznámkami. Ukládal je do své domácí knihovničky. Na nejspodnější polici ležela krabice plná školních sešitů popsaných tuškou. Výsledky ptáčníkových letitých pozorování. Byly pečlivě srazené podle dat a představovaly ptáčníkův nejcennější majetek. Vlastně jedinou věc, na které mu v domě záleželo. A možná nejen v domě, možná i na celém světě.

Před knihovnou rozkvetly šeříky. Vůně fialových a bílých květů láká včely a bzučení blanitých křídel se nese náměstím. I děda měl na zahradě šeřík, který byl každé jaro bohatě obsypaný velkými červeno-fialovými hrozny květů. Zastavím se a pohlédnu na tu rozkvetlou krásu. Koutkem oka zahlédnu, že na schodech do knihovny někdo sedí. Před knihovnou se zase usadili bezdomovci. Posedávají na schodech navlečení ve špinavých děravých kabátech s taškami u nohou a lahví piva postavenou na nejvyšším schodu. Dnes jsou tři. Muž v bundě, kdysi nejspíš tmavomodré, leží na boku na podestě obrácený zády k náměstí. Hlavu má položenou na nacpané hadrové tašce a vůbec se nehýbe. Asi spí. Za to ti dva, muž a žena, se k sobě tisknou tak, až je mi trapné se na ně dívat. Dlouhán šátrá své drobné družce po těle, rukou jí sahá pod žluté tričko s vyšisovaným nápisem. Pobledlá hubená žena se pitomně pochechtává. Nejen ona, oba dva jsou hrozně vyzáblí. Klouby na pažích jim vystupují a zbytky toho, co kdysi asi byly svaly, jim podivně plandají. Všechno to vidím, protože musím projít těsně kolem nich. Vlastně se budou muset trochu posunout, abych se dostala ke vchodovým dveřím. Už jsem skoro u nich, ale oni mě nevnímají, nebo spíš nechtějí vnímat. Dál se věnují ohmatávání svých kostnatých těl. Dovolíte? Chlápek se nepatrně posune, prudce překulí svou společnici na záda a položí se na ni. Zatajím dech, protože puch, který tím rychlým pohybem zvířil, doplul až ke mně. Honem se kolem nich protáhnu a vklouznu dovnitř. Vzduch do plic naberu až nahoře na schodech, takže do společné šatny dorazím zadýchaná a zřejmě i pobledlá. Pozdravím a skloním se, abych se přezula. Stalo se něco? Ředitelka se ke mně otočí a zkoumavě si mě prohlíží. Na schodech zase sedí ti bezdomovci, odpovím. Bledule se svými kamarádičky? Vzdychne a povytáhne obočí. Doufám, že jste je vyhodila. Zavrtím hlavou. Ředitelka zaváhá. Asi přemýšlí, jestli mě má poslat zpátky, nebo se nepříjemné záležitosti ujme sama. Já tam zajdu, ale příště je prostě rovnou vyhoďte. Seběhne ze schodů a její rázný, mírně kvákavý hlas se zřetelně ozývá až do prvního patra. Ať už jste pryč. Kolikrát jsem vám říkala, že tady nemáte co posedávat. Nekřičí, ale stejně z ní jde strach. Pořád je to ta stará žába, která pouhým tónem hlasu dokázala dohnat Olu k slzám. Vykouknu z okna. Hubeňour se pomalu zvedá, botou strká do modré bundy spícího kamaráda. Žena sbírá tašky a pokouší se postavit. Moc jí to nejde. Chlápek ji obejme kolem ramen a pomalu se spolu plouží přes náměstí. Spáč se vleče za nimi. Daleko nedojdou. Usadí se na lavičce uprostřed náměstí, odkud je při první obchůzce vyžene městská policie. Pak se stáhnou někam ke kostelu nebo k novému nákupnímu centru za nádražím, do té části města, kde jsem prožila prvních pár let svého života. A zítra, nejpozději pozítří, je tady máme zpátky. V Brodě jsem už několik měsíců, ale teprve včera jsem se zašla podívat, kde kdysi stával náš dům. Zastavila jsem se na místě, kde podle mého odhadu stavební dělníci před několika staletími vyhloubili základy dědova domu a zhluboka jsem se nadechla. Místo vůně šeříku jsem ucítila pach benzínu a výfukových plynů. Byl to stejný zápach, jaký jsem měla spojený s naším odjezdem, a tak mě na okamžik napadlo, že ve vzduchu stále visí výfukové plyny našeho auta a nákladňáku naloženého tím, co jsme vezli sebou. O chystaném stěhování mi nikdo neřekl, takže jsem byla hrozně zmatená. Vypadalo to, že se rodiče rozhodli během toho měsíce, kdy jsme byli s Olou na letním táboře jako instruktorky. Maminka mě čekala před domem, babička s dědou stály vedle ní a babička brečela. Nikdy předtím jsem ji brečet neviděla, a tak první, co mě napadlo, bylo, že se něco stalo tátovi. Ale ten vyšel z domu a nesl dvě veliké tašky. Uložil je do kufru našeho auta a s bouchnutím ho zavřel.
Objal mě a políbil na čelo. Rozluč se s babi a dědou, řekl a posadil se za volant. Ale ničemu jsem nerozuměla. Blokujeme ulici, pobídl mě netrpělivě. Babička mě k sobě tiskla a vzlikala nahlas. Děda mě jednou rukou hladil po vlasech a druhou objímal babičku kolem ramen. Ale já nechci nikam jezdit, pokusila jsem se protestovat. Zase se sem brzy vrátíte, řekl děda, ale nebyla to pravda. Nevrátili jsme se. Mami, obrátila jsem se k mamince, proč odjíždíme? Všechno ti vysvětlím, slíbila, teď si nastup. Dnes ale vím, že mi opravdový důvod nikdy říct nechtěla. To, co se mi snažili namluvit, byly samé nesmysly a lži, přestože jsem jim dlouho věřila. Smrad z dlouho nastartovaného auta zamořil okolí a štípal mě do očí. Nastoupila jsem, zamávala babičce a dědovi a odjela do nového života. Řekli mi, že táta dostal lépe placenou práci. Říkali, že maminka už nechce pracovat v obchodě jako vedoucí směny, protože je to velká zodpovědnost, a že odešla z prodejny potravin, aby nemusela tahat těžké bedny a chce si najít lepší práci třeba v obchodě s galantérním zbožím. Říkali, že budeme za babičkou a dědou často jezdit. Říkali, že nový byt bude větší a lepší a gymnázium kvalitnější. Říkali, že si najdu nové kamarády. Nic z toho nebyla pravda. Táta byl v práci od rána do večera a pořád si stěžoval. Maminka si zaměstnání nenašla, teď už vím, že ani žádné nehledala, jen seděla doma, koukala z okna a pouštěla si operety tak hlasitě, že se v bytě nedalo vydržet. V Brodě jsme nebyli ani jednou. Babička s dědou za námi jezdili, ale ne moc často, protože jim přibývaly roky a bylo to pro ně daleko. A taky si myslím, že pohled na maminku jim dělal starosti. Žádné nové kamarády jsem si nenašla, protože jsem 1. září nastoupila do 2. ročníku do sehraného kolektivu a nikdo o mě dvakrát nestál. A co si budu namlouvat, ani já jsem nestála o ně. Ani jak zvlášť jsem se nesnažila. Místo abych se pokoušela zžít s novým prostředím, seděla jsem zavřená ve svém novém pokoji, který rozhodně nebyl lepší než ten předchozí. Válela jsem se na posteli, trucovala a vzpomínala na Brod. Jak je možné, že jsem si vůbec nevšimla, že se něco děje? Jak to, že jsem nespozorovala žádné známky pohromy, která se na mě řítila? A pak jsem je začala zpětně vidět. Rozpoznávala jsem je v drobných poznámkách, zdánlivě běžných událostech, které jsem tehdy nepovažovala za důležité. Měla jsem úplně jiné starosti. Žila jsem ve své vlastní bublině zaplněné kamarádkami, spolužáky a hlavně svým 1. klukem. Byla jsem zamilovaná. Ponořila jsem se do svého napůl vysněného světa a nevnímala jsem, co se kolem mě děje. Olinu podobu si pamatuju naprosto přesně. Byla to hezká blondýnka s kulatým obličejem, modrooká, s římským nosem a úzkými rty. Měla dokonalou pleť, což jsem jí záviděla. Za to Vojtu popsat nedokážu. Přestože jsem po odloučení od něj chtěla umřít, dnes už bych ho nepoznala. Vím jen, že byl vyšší než já a měl husté vlasy. A hnědé oči. Ale vlastně ani to nevím jistě. Vybavují se mi jen pocity, které jsem tehdy prožívala. O Vojtu stály všechny holky. Obdivovala jsem ho už od dětství, kdy byl šéfem naší dětské tlupy. My s Olou jsme spolu trávili čas u mě v pokoji, nebo se toulali po ulicích, posedávali na lavičkách a povídali si o věcech, které nám připadaly strašně důležité. Plánovali jsme svůj dospělý život a nedočkavě ho vyhlíželi, protože znamenal svobodu, možnosti volby a nezávislost. Alespoň jsme si to tehdy mysleli. Probírali jsme taky kluky a obě jsme se shodli na tom, že Vojta je v širokém dalekém okolí jednička. Když o mě projevil zpočátku nesmělý zájem, popadla jsem příležitost za pačesy. V hlavě jsem měla jen Vojtu. S Olou jsem taky mluvila jen o Vojtovi a tak nebylo divu, že dění doma stálo na okraji mého vnímání. Zpětně jsem si uvědomila, že maminka po návratu z práce nechodila nikam ven. Posedávala,
nebo jen přecházela od jedné věci ke druhé. Vzpomněla jsem si na dlouhé rozhovory za zavřenými dveřmi, které po mém příchodu dovnitř umlkly. Vzpomněla jsem si na práskající dveře. Ale to všechno se mi nejjasněji vybavilo až ve dnech, které následovaly potom odpoledni, kdy se maminka pokusila udělat tu věc. Po přestěhování už nepracovala a z bytu nikdy nevycházela sama, pouze někdy se mnou nebo s tátou, a to jen tehdy, když to bylo opravdu nutné. Táta se jí snažil přesvědčit alespoň ke krátké procházce. Musíš občas na vzduch, vždyť se tady udusíš. Domlouval jí nejdřív tiše, ale ona jen vrtěla hlavou. Vždyť víš, opakovala. Ale táta buď nevěděl, stejně jako jsem nevěděla já, nebo mu její důvody nepřipadaly tak přesvědčivé, protože mu postupně docházela trpělivost a po pár týdnech zvýšil hlas. Maminka se jen zabořila hlouběji do křesla a pevně stiskla víčka, jako to dělají malé děti, které si myslí, že když zavřou oči, svět je nevidí. A tak to táta po nějaké době prostě vzdal. Zvykla jsem si chodit na nákupy podle seznamů, které mi maminka sepisovala, a nijak mi to nevadilo, protože kromě školy jsem stejně neměla nic jiného na práci. S Olou jsme si volali, nejdřív skoro každý den, pak jednou, dvakrát týdně, ale postupně jsme ztráceli společná témata. Olu asi otravovalo mé věčné stěžování si na všechno. Určitě si našla jinou kamarádku, která na ní nechrlila hromady černých myšlenek. S Vojtou jsem ztratila spojení úplně. Telefon neměl a jen mi po Ole vzkázal, že mě pozdravuje. Asi byl naštvaný, že jsem tak z nenadání odjela. Doufala jsem, že budu moct strávit prázdniny u babičky a dědy a všechno Vojtovi vysvětlím, ale naši řekli, že děda nějak postonává, jezdí po doktorech a na babičku, že je toho teď hodně. Byla to další lež, samozřejmě, protože pak se ke mně táta v kuchyni přitočil. Bude lepší, když budeš mámě dělat společnost. Nerad bych ji tady nechával celé dny samotnou. Tehdy mi to připadalo zbytečné a vyděračské, ale na rozdíl ode mě táta tušil, co by se mohlo stát. Neměla jsem žádné kamarády, dokonce ani známé. Jedinou společnost mi dělali knihy a nekonečné seriály, na které jsme se dívali s maminkou. Osvědčili se jako skvělý prostředek na otupení mozku a myslím, že je maminka používala místo antidepresiv. Protože ty, jak se ukázalo, střádala k jiným účelům. Nechci na to myslet, musím se soustředit na něco jiného a snažit se v sobě probudit radost. Dávno vím, že nikdo jiný to za mě neudělá. Dlouho nepršelo a dnes byl horký den. Čerstvě zasazeným hortenzím vadne listí a květy unaveně klopí hlavy. Napustím do konve vodu a půjdu je zalít.

Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová,

0: mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer, milí posluchači. U nočního mikrofóra vás vítá a příjemný poslech přeje Barbora Čuekos. Náš dnešní host je tři v jednom. Herec, režisér a fyzioterapeut. Studoval na katedře alternativního a loutkového divadla na Damu, dostal angažmá v divadle Minor, pozbíral několik divadelních cen a pak se v 26 vrhnul na studium fyzioterapie. Nyní je vedoucím fyzioterapeutem lůžkové části pro dětské pacienty na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Ve studiu vítám srdečně Filipa Jeviče. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Filipe, myslíte, že už máte dost s těmi profesemi a školami? Že už se zakotvil, nebo ještě něco hodláte studovat?
1: Kamarádi mi říkali, že bych mohl zkusit ještě jadernou fyziku.
0: No.
1: Ale já to teda zarputile odmítám. Já doufám, že už do dalších vod se neponořím. Myslím si, že ten široký rozptyl už tak nějak stačil a teď je možná takový celoživotní úkol to vzájemně nějak propojovat v nějaký smysluplný celky, nebo alespoň takhle to vnímám.
0: Nicméně, čemu jste věrní, jsou děti. Vlastně vy jste už v mládí snad jste vedl tábory a dělal nějaké bojovky, trénoval jste florbal, teď se věnujete dětem hlavně v práci fyzioterapeuta, ale i v divadle. Co je na práci s dětmi tak fascinujícího?
1: Já nevím. Cokoliv jsem dělal, tak mě prostě dříve nebo později k těm dětem dovedlo. Mně ten svět od jak živa, nebo minimálně posledních 30 let, něčím jako fascinuje. Fascinuje mě se koukat na svět dětskýma očima, fascinuje mě kreativita, fascinuje mě ta nezatíženost vlastně ještě řadou problémů, řekněme, našich jako dospělých pohledů na svět. Fascinuje mě ta spontaneita, fascinují mě ty blbiny, fascinují mě ty emoce, neořezaný ještě. To jsou asi nějaké věci, které mi teďka jako běžejí hlavou, když se mě na tohle zeptáte.
0: Dá se říct, že tohle všechno se od nich učíte, nebo je tam ještě něco dalšího?
1: Já si myslím, já bych to asi formuloval, že tohle všechno spolu zažíváme. Je to možný, můžeme se na to kouknout i tak, že jestli si já třeba něco jako neodžívám ze svého vlastního dětství, já se tomu vůbec nebráním, rozhodně se i u dětí učím neustále, ale myslím si, že to, co vlastně mám nejradši, když se daří, tak je to živelný partnerství s tím konkrétním dítětem nebo s nějakou dětskou skupinou. To je něco, co je ohromně nabíjejícího pro mě a dává mi to nějaký velký vnitřní smysl.
0: Říká v úvodu nočního mikrofóra Filip Jevič.

0: Pozvání do nočního mikrofóra přijal fyzioterapeut, herec a režisér Filip Jevič. Filipe, hodně mě překvapilo, že to vaše dětské lůžkové rehabilitační oddělení je jediné v republice. Proč neexistuje i jinde?
1: To nevím. Každopádně platí, že to je jediné oddělení, kde jsou děti hospitalizovány v nemocnici jenom kvůli rehabilitaci. Ta síť rehabilitačních služeb, řekněme, pro děti, tak ta kromě nemocniční sítě a ambulantní sítě, to jsou asi takový dvě, které si nejvíc představíme, tak má i síť lázeňskou a síť dětských léčebných ústavů, který mají nějaký svoje specifika a nějaký svoje, řekněme, zaměření. Ale dlouholetým snem našeho přednosti pana profesora Koláře bylo právě vybudovat takovýhle oddělení přímo v nemocnici z toho důvodu, aby jsme se mohli postarat o ty akutní děti a zároveň, aby jsme měli v blízkosti ty ostatní medicínské obory, které s fyzioterapií nebo obecně s rehabilitací už se spolupracují. Ať už to je ortopedie, ať už to jsou neurologové, ať už to jsou onkologové, tam spolupracujeme s nimi. A tohleto byl ten dlouholetý sen našeho pana přednosti. Sliboval si od toho to, že bude nějaká platforma v té nemocnici, kde se můžeme dlouhé hodiny, dny, týdny a roky bavit o té rehabilitaci, mít tam ty svoje pacienty a tímhle s těma nekonečnýma debatama v multidisciplinárním týmu vlastně se pokoušet posouvat ten obor dál.
0: Vy jste stál u zrodu, funguje to? Máte pocit, že se ty plány tady naplnily? Je to tak, jak jste si představovali?
1: Bylo mi umožněno stát u zrodu, dostal jsem to jako zadání vlastně a s těma vizema pana profesora jsem plně souhlasil. Půl roku předtím, než jsme to spustili, tak jsme to připravovali, protože ono to není jen tak, jo. Vy si představíte, že tady je teda nové oddělení v nemocnici, kde leží 16 dětí a těch 16 dětí musí každé z nich mít 3 až 5 nějakých rehabilitačních vstupů denně. Jak tohle skoordinovat ještě na mnoha místech? A to vůbec nemluvím o té práci, kterou vlastně na těch přípravách měla například naše staniční sestra, to, aby těm dětem jako dorazilo jídlo. Tyhle ty všechny provozní věci, které samozřejmě pacient jako nevnímá nebo vnímá jako samozřejmost, tak tohle to v tom velkém kolosu zařídit nebylo vůbec snadné. Stejně tak jako debaty, to je zase z toho lékařského, jaké dítě teda patří k nám na oddělení.
0: To byla moje další otázka.
1: To je jaké? Vlastně začátek, to byly velké debaty, protože vlastně ti kritici toho nápadu, tak říkali, vy budete jenom suplovat to, co už tady v té republice je, anebo budete se neustále starat jenom o ty chronické pacienty a tak dále. Takže celý tyhle ty debaty, které my vlastně vedeme neustále, máme každé úterý máme indikační vizitu s lékaři, kde jsou teda primárně lékaři, ale je tam i vedoucí fyzioterapeut a staniční sestra, kde se vždycky pokládáme si dvě otázky. Zda to dítě patří k nám na rehabilitační lůžka a ta druhá je, co je vlastně ten cíl toho 14-denního pobytu. Ten cíl, to může znít tak jako hezky obecně, ale ono to je vlastně to úplně nejdůležitější. Tato ta úplně obyčejná otázka, jak může toto dítě konkrétně profitovat ze 14 dnů, kdy ho teda zavřeme do nemocnice, i když zrovna mnozí z nich jako nejsou teda akutně nemocní vlastně. A co můžeme my jako rehabilitace, jako obor nabídnout specifického, co nikde jinde nedostane. Když jste se ptala na ty indikace, tak co bychom si představili za děti, tak jedna velká skupina jsou tam děti opravdu v té, řekněme, akutní fázi. Představme si nějaký úraz, ať už jakýkoliv, ale spíš bych řekl ty náročnější úrazy. Jo, pád z pátého patra, spina, bouračka, komplikovaná operace, dlouhodobý pobyt na áru, infekce, která to dítě opravdu téměř zabila například. To znamená, v této oblasti funguje to naše pracoviště jako právě nějaký přechod mezi tou, řekněme, jak všichni vnímáme tu ryzí nemocniční práci, dítě k nám přijde například z ára, přijde k nám z neurochirurgie, z neurologie a tím, kam ho vlastně vyšleme potom dál, to znamená, ať už to jsou právě ty rehabilitační ústavy nebo dětské odborné léčebny, jak se v dětském říká, anebo lázně, anebo přímo domů. Tak to je jedna taková kategorie veliká, takovým jako přestupním můstkem, řekl bych. Další kategorie jsou naši chroničtí pacienti. Představme si pacienta s dětskou mozkovou obrnou, představme si pacienta s meningomyelokélou, představme si onkologického pacienta už po vyléčení, například jako tři takové základní, řekněme, typy, kteří ale to chronické onemocnění neprobíhá lineárně a ani rehabilitace u něj neprobíhá lineárně. To znamená, tady o to víc my si musíme říkat dobře, každému z nás by pomohlo si na 14 dnů lehnout někam na rehabilitaci a tam něco dělat. Neznám nikoho, komu by to nepomohlo. Ale jaký je ten konkrétní cíl u tohohle pacienta? Například je to rozvaha, jestli má mít nějaký operační výkon, je to tak, že se setkáme nad tím pacientem s ortopedy, našimi lékaři, fyzioterapeut k tomu něco řekne. Je to pacient indikovaný například k aplikaci botulotoxínu, což je látka, která nejenom, že jaksi vyhlazuje vrásky, ale to, kde to používáme my v rehabilitaci, že ona dokáže nějakým způsobem na určitou dobu, řekněme 3 měsíce, vypojit nějaký sval, který se jinak vypojit nedá z nějakých důvodů. A když už tedy je, tak potom se třeba ten botulotoxín aplikuje v naší spastické poradně a my chceme využít toho času pro tu akcelerovanou rehabilitaci, aby co nejvíc vlastně v tom okně, který se vytvoří, tak aby co nejvíc to tomu dítěti bylo prospěšné. Další otázkou můžou být u těch chronických pacientů třeba bolesti. Má prostě bolesti kyčelního kloubu nebo bolesti nožiček, takže děláme nějakou diferenciální diagnostiku. Co my ještě jako konzervativní obor můžeme tomu pacientovi nabídnout, aby se mu zlepšila kvalita života? A co už vlastně jako není v našich silách a jak ho vyslat na nějaký další, řekněme, invazivní třeba nebo obecně operační výkon. A potom tam je třetí taková kategorie a to jsou pacienti, kteří jsou buď kojeneckého nebo batolecího věku. Nejčastěji to jsou pacienti s, řekněme, komplexními vadami. To znamená středně až těžce nemocní pacienti, kteří se vlastně přednedávnem narodili a my nastavujeme takový nějaký komplexní rehabilitační program, doprovázíme ty rodiče v tom, co pro vás může rehabilitace znamenat, v jaké jste teďka fázi, co můžete očekávat a co můžete vy pro své dítě udělat, abyste se necítili, že toho děláte málo a zároveň, aby na vás ty ostatní obory, včetně rehabilitace a nejrůznějších terapeutů, nenahodili obrovský balík, který vy jako rodina neunesete. Tak to bych řekl, že jsou nějaké 3 takové základní skupiny.
0: Tak teď jsi to vyjmenoval, tak mi tady padá brada z toho a říkám si, pro boha, to stačí 16 lůžek na Českou republiku. To musí být jako hodně těch dětí, které potřebují nějakou podporu.
1: Jednoznačně přemýšlím, do jaký míry jsem jaksi erudovaný a kompetentní o tom mluvit, ale z mého pohledu ano, je to tak. Vezměme si například, že Česká republika nemá dětský spinální program. My tady nemáme to, co vybudovali spinální jednotky po celé zemi. My tady nemáme dětský kranioprogram, to znamená po úraze hlavy, jakékoliv etiopatogeneze, jakéhokoliv důvodu. To znamená, tyhle děti se nám někde pohybují prostorem, vlastně většinou leží na těch primárních odděleních, jak už jsem říkal, neurochýra, neurologie. A my je teda teďka zachytáváme, nebo jsme tady touhle s tím nějakým, řekněme, majákem, vznosně řečeno. A docela by mě zajímalo, jestli, tak víme, že Česká republika obecně není moc bohatá na data. Co si budem povídat? To znamená, docela by mě zajímala statistika, kolik takovýchhle dětí jako je. Za mě by bylo rozhodně fajn, kdyby takovéhle lůžkové oddělení nebylo pořád jenom to naše, samojediné. A tak ano, v tuto chvíli vyzývám ostatní fakultní nemocnice. Nechtěli byste se zamyslet nad tím, že byste také měli takové lůžkové oddělení? Kdybyste s tím chtěli jakkoliv pomoct, tak my rádi přijdeme a řekneme, co víme. Ne, že bychom věděli všechno, ale už 6 let se s tím nějakým způsobem myšlenkově potýkáme.
0: To jsou slova Filipa Jeviče.

0: je mi nejlíp.
1: Noční mikrofórum.
2: Barbora Čuekos a její host na Dvojce.
3: A tím hostem je fyzioterapeut, herec a režisér Filip Jevič. Filipe, v jednom rozhovoru jsem vyčetla takovou hezkou větu. Mojí historickou a velkou láskou je rehabilitační práce s onkologicky nemocnými dětmi. To vás provází od začátku, že?
0: Ano. Ten citát bych upravil, že nejenom historickou, ale i současnou. Jo, že kdybych to dneska řekl vlastně, tak bych tam dopadil ještě tohle, jinak určitě to citujete správně. Já když jsem nastoupil hnedka po škole na dětskou část, tak jsem byl umístěn na onkologii, čili nebylo to žádné moje vnitřní celoživotní přání.
3: Ale možná se tam byl umístěn, protože tam bylo místo, protože jsem četla, že to nebylo úplně populární pracoviště.
0: Nebylo to nejpopulárnější pracoviště, dokonce bych si troufl říct, že bylo poměrně nepopulární.
3: Já jsem to řekla schválně, jenom jemně.
0: A tenhle ten svět, který jsem postupně ještě s mojí kolegyní Káčou Medunovou, mojí spolužačkou, že jsme tam začínali spolu, začal poznávat, tak mě nějak hrozně zasáhl vnitřně, v tom dobrým slova smyslu. Pořád mi znělo v hlavě, ty brďo, tak my v téhle republice vlastně, že jo, se o ty děti staráme hodně obecně, jo, historická pediatrie, vlastně veškerý ty preventivní programy a tak dále, ortopedy, nemocnice na kraji města, že jo, vlastně kyčle dětské a tak dále. My v rehabilitaci, když si vezmete, kolik z vašich známých vlastně s dítětem nějak cvičí, kolik se věnuje péče třeba těm plochým nohám, nebo my tomu říkáme trošku hlavička na stranu, nic proti tomu. A já jsem najednou viděl jako děti, který mají za sebou fakt jako ostrou léčbu a propadají nám tím sítem, tak jsem si říkal, tyjo, to je nějaký nesmysl. To přece tyhle ty děcka v mým pohledu, tyhle hrdinové, hrdinky, princové a princezny, tyjo, ty by měly mít úplně tu nejšpičkovější péči. Z mýho pohledu prostě tohleto si oni zasloužejí a moje srdce bude být víc pro ně, než pro vrcholové sportovce. Nic proti vrcholovým sportovcům, pro ty by je prostě srdce spousta jiných. A tak jsme začali budovat postupně nějaké onkologické programy, respektive rehabilitační programy, a nějak se nám zalíbila spolupráce i s klinikou dětské hemato-onkologie ve fakultní nemocnici Motol. A postupně začali chodit ty pacienti a upozorňovali lékaře svoje onkology na to, že rehabilitace tady je, a já jsem nemarnil a vždycky, když jsme nějakého pacienta, řekněme, postavili na nohy, tak jsem prošel okolo sesterny, tak začalo nás být tak jako trošku vidět, jsme začali být, a z toho se vlastně vyvinula nějaká ta dlouhodobá láska, které se nevěnuju jenom já, ale věnují se jí po mně ještě řada kolegů, a z toho taky vlastně vzešel z toho proudu ten náš projekt, který teďka už druhým rokem děláme, a to je projekt Rehasíť.
3: Rehasíť, a o té nám určitě něco řekněte.
0: To vám teda řeknu rozhodně rád. Smyslem Rehasítě je vlastně vytvořit dostupnější, kvalitnější a návaznější rehabilitační péči pro děti s onkologickým onemocněním. To je ten začátek toho všeho, ale my vlastně v tom dlouhodobém horizontu bychom rádi do té skupiny zařadili vlastně všechny chronicky nemocné děti v této republice. O co jde? Základně, když si to představíme, tak pojďme na čísla. V České republice je každý rok nově diagnostikováno 400 až 450 dětí s nějakým onkologickým onemocněním. Zázrak té dětské onkologie celosvětově je, že ta míra přežití je nad 80%. To je zázrak, který se stal posledních 50 let a stojí zatím strašně moc dřiny a obrovský prostě klobouky dolů a všechno tohle, co ty onkologové celosvětově udělali. Ale samozřejmě s tou léčbou, která jde na hranici možností, protože zachraňuje život, tak je spojeno nemalé množství nějakých dlouhodobých komplikací. A proto se teďka vlastně bavíme i o rehabilitaci, která nastupuje do té komplexní péče bylo by nesmysl se o ní bavit trošku před 50 lety. A proto my se dostáváme tímto způsobem do hry. A jak to teda probíhá? Když si představíme těchhle 450 rozesetých dětí po republice a představíme si dvě národní onkologická centra, Brno a Motol, tak tam jsou teda léčeny. Ale když už to dítě rehabilitaci má, tak podle toho našeho celostátního dotazníkového šetření, kde jsme tak jako tady poplácám nás po ramenou, myslím si, že máme jako největší evropský data na tohleto, nám opravdu se zapojilo téměř 400 rodičů, tak my víme, že přibližně 50% dětí potřebuje rehabilitaci a když už ta rehabilitace začne, tak ji potřebuje déle než 6 měsíců, ale i třeba celoživotně, třeba 3 roky. A teďka si to vemme. To, že to dítě dojede jednou za půl roku, za rok na tu kontrolu onkologickou, je v pořádku. Ovšem, ono potřebuje nějakou rehabilitaci v místě bydliště. Ale jak má sehnat rehabilitaci v místě bydliště, třeba rehabilitaci ve Vlašimi například, když ve Vlašimi ten fyzioterapeut viděl takového pacienta možná jednou za život, protože prostě okolo něj nebyl. A to si myslím, že je základní princip nejenom těch onkologických, ale velmi podobný princip bude u kardiologických, u neuromuskulárních pacientů i u pacientů v paliativní péči. To znamená, my vymýšlíme to, jak to teda udělat, aby se propojila ta centrová péče, která většinou je navázaná na nějakou velkou nemocnici, fakultní a samozřejmě lékařské týmy, které se tomu věnují, s tím, aby jsme dokázali zajistit adekvátní rehabilitaci i v okolí toho místa bydliště, protože vy prostě nechcete z Karlových Varů dojíždět neustále na rehabilitaci do Prahy. Navíc to bychom museli mít asi 15 úvazků navíc u nás na klinice, aby jsme to vůbec ty potřeby dokázali naplnit.
3: No ale jak toho tady docílíte? Jako nějakým mohutným školením? Nebo to? Protože potřebujete, aby ty fyzioterapeuti viděli takové pacienty, tak jak to uděláte?
0: To je otázka, kterou se zaobíráme už tím druhým rokem.
3: Aha, vlastně, takže to mi asi teďka neshrnete jako, dvou věd.
0: Přesně tak. Nerad bych to shrnul asi do té jako jedné věty, protože je to ten postup toho našeho projektu spočíval v tom nejdřív tu situaci zmapovat. Celonárodní dotazníkové šetření mezi rodiči, fyzioterapeuty a rehabilitačním lékaři. Několikanásobné focus group, kde seděli dohromady onkologové, rodiče těch onkologických pacientů, fyzioterapeuti, rehabilitační lékaři a bavili se o nejrůznějších potřebách a bariérách. A tímhle s tím procesem jsme se dostali do toho, že jsme si pojmenovávali, jak to tedy udělat. Prvotní, co je, tak potřebují ty rodiče mít informaci o tom, že rehabilitace je. 50% z nich ji nemá dle toho. I když to my říkáme denodenně, ale představte si onkologického rodiče, jak se na něj valí zprávy ze všech stran. Tak to budeme řešit poustrama na oddělení. Jsme tady, rehabilitace můžete využívat toto, toto, toto, toto, toto. Další věc je, že potřebují tu rehabilitaci nějak najít. Je teda v okolí mého bydliště rehabilitace a proto nám slouží rozcestník, na kterém spolupracujeme s nadací rodiny Vlčkových. Využíváme vlastně jejich rozcestník. Už teďka jsme v pilotním procesu, je tam vlastně 63 teďka kontaktů, takže tam si to můžu najít. A potom potřebuju nějaký systém toho vzdělávání. Ale není ta cesta podle těch focus group, že já vám teďka dám kurz onkologické rehabilitace a vy jako fyzioterapeut uvidíte toho pacienta za 6 let.
3: Ano.
0: To není ta cesta. Takže tady jdeme zase modelem holandským s holandskou Princess Maxima, která je největší onkologickou dětskou nemocnicí v Evropě. Spolupracujeme na tomhle tom projektu a jsme v čilém kontaktu, kdy oni mají takový edukační web. To znamená to základní o tom, co je aseptická nekróza, jaké jsou kontraindikace, rehabilitace a tak dále. Si myslíme, že si má člověk teďka možnost velmi snadno dohledat autorizované informace a potom tam je další krok. A co když to tam nenajdu? Tak potřebuju nějaký komunikační kanál se spojit s tím člověkem, který toho pacienta měl. Zkusila jste se někdy dovolat do fakultní nemocnice konkrétnímu lékaři? Může si odpovědět každý posluchač. Vlastně, jako není to snadný, jako pobíhají tam vlastně a takhle. To znamená, tady budeme vymýšlet další nějaký nástroj, jak tohleto vlastně dokázat dohromady. A posledním nástrojem, který máme v plánu, tak je rehabilitační pas, aby se nemuselo znova sdílet a znova vyprávět, my jsme byli tady na rehabilitaci, tam jsme zkoušeli tohle a tohle. to, což bude samozřejmě otázka nějakých GDPR, otázka právě a tak dále, ale tohle jsou tohle série potřeb, které jsme vlastně jako definovali spolu s těmi, jak se říká, stakeholdery, těch, kterých se to týká a na kterých teďka budeme pracovat a pro které vlastně scháníme spolupracovníky. Scháníme na ně finance. Čili pakliže nás slyšíte a tohle vás zaujalo, tak si dovolím využít tohoto nočního času a dávalo by vám to smysl. Najděte si nás na rehasít.cz a můžete nám pomoct tenhle ten sen, o kterém sníme, v téhle republice vytvořit.
3: Kdyby se ty finance našly rychle, tak v jakém horizontu časovém by tohle mohlo fungovat, takhle jak to popisujete?
0: Já bych chtěl, aby jsme nejdřív zpracovali tu užší skupinu onkologických pacientů. Jak už říkám, ten rehabilitační rozcestník, ten už funguje a myslím si, že ty ostatní nástroje, já bych chtěl, aby jsme, jestliže teď se najdou ty peníze, jo?
3: Já vím, že to je trošku zázrak, ale
0: ne,
3: třeba
0: ale to je v pořádku, já to vlastně tak nenápadně jako tlačím vlastně, jo? Protože to téma je. Tak já si myslím, že do roka jsme schopní maximum z těch projektů, který jsem vlastně říkal, tak uskutečnit, protože tvůrčí tým na to máme, pracovní tým na to máme a hlavně my už máme předdefinované, co přesně za ty nástroje to mají být a co mají umožňovat těm lidem.
3: Takže do roka a do dne, říká náš dnešní host Filip Jevič.

0: Noční mikroforum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším dnešním hostem je fyzioterapeut, herec a režisér Filip Jevič. Filipe, v jednom rozhovoru jste říkal, že byste si přál, aby odrážedla byla oficiálním dopravním prostředkem v dětské nemocnici. Tak to mi vysvětlete.
3: No, nepřáli byste si to taky?
2: No jo, já to chápu.
3: Jak se bavím o těch dětech, tak to je přece, když si představím dětskou nemocnici, tak já si představuju, že je nějakým způsobem, s veškerou odborností, ale nějakým způsobem můžeme jako vstoupit do nějakého světa, který je dětský, který na mě mluví z těch zdí, mluví na mě skrz ty zdravotníky, kteří mají oblečeno třeba něco jiného než jenom to bílé. A jedním z těch způsobů třeba můžou být ten pohyb po těch odrážedlech. A navíc ono to není nic nereálného. Já když jsem byl na stáži v Princes Maxima, jak už jsem říkal, tam onkologická holandská nemocnice, tak tam mají uděláno, je to fantastický projekt, spojili se s nějakýma technikama a udělali tříkolky, na který se dá ten infuzní set. Takže vy chodíte po té nemocnici a tam jezdí holohlavé děti v léčbě a jezdí na tomhle, na téhle tříkolce. To je fantastická věc. A jestli někdo tohle dokázal, jako to celý uspůsobit těm dětskám, tak je to ta Princes Maxima. Tam procházíte těma chodbama a úplně vám padá čelist, protože ty šéfové, celý ty Princes Maxima, si řekli, my to chceme takhle. Na každých širokých chodbách jsou fotbálky, stolní tenisy, místnosti pro teenagery, tělocvičny a tak dále a tak dále. Všechno je vlastně uspůsobený tomu dětskému pacientovi. Fantastický jejich například projekt je, že každý ten pacient dostává jeden korálek za jakoukoliv proceduru. A ty korálky mají u sebe, mají na to takový niti. To znamená, vy přijdete jako zdravotník k pacientovi a okamžitě vidíte, jestli jeho řetěz je 20-centimetrový a nebo jestli je 2,5-metrový. Tohle mám pocit, že je jeden jako z nejlepších nápadů, co jsem jako v životě viděl a úplně mě to jako dojalo, když jsem to tam viděl a ty děcka si to nosej a celá ta nemocnice, u každý, ať už to je lumbální punkce, podání chemoterapie, nějaký výkon, tak tam všichni vlastně jako dávají ty korálky, podle mě světový. Takže jde to.
2: To já jsem taky úplně dojatá. No a tak, když jsme tady už vyzývali k těm financím, tak kdyby někdo chtěl na odrážedla, fotbálky a tak přispět, tak taky může asi.
3: No, to může, ale já si myslím, že tohleto nebude, není primárně otázka financí, my ty odrážedla máme. My je na oddělení máme i na naší ambulantní části. Já si myslím, že tady to mnohem víc naráží, to, aby to mohlo být celé nemocnice, tak mnohem víc naráží na to, jak se vlastně v té nemocnici domluvit, aby se dali překonat ty bariéry, které to sebou přináší, jo? Protože dovedu si představit, že takovýhle dítě na odrážedle, který probíhá, projíždí okolo ára a tam zrovna někdo vychází, jo? Dovedu si představit, že to naseká spoustu paniky, to znamená, tam to není otázka financí, ale spíš ty domluvy, jakým způsobem a jestli se to chce.
2: A korálky máte? Protože to je lehce realizovatelný nápad, si říkám.
3: Na jednu stranu lehce realizovatelný a teďka si představte, jenom já jsem na tu realizovatelnost, vlastně už jsem pár věcí realizoval, jo? Tak já už rovnou jdu do těch jako praktických věcí. Tak teďka si představte to dítě, jak vlastně na jednom oddělení musí dostane jeden korálek, potom jde na ARO, tam dostane jako jiný vlastně, to znamená, vy máte, kolik týmů vy musíte edukovat vlastně a přesvědčit, že tato věc vlastně by mohla být a to si myslím, že jako není jen tak. Potom v tom provozu, kdy prostě, nevím, jestli jste byli někdo v Motole vlastně, ale ty oddělení nejsou úplně prázdný. Jo, že tam vlastně ten švunk, který ten personál jako má, je docela teda jako rychlej. Takže tam já si dovedu představit, že přijdu takhle s korálkama a sestřičky se na mě kouknou a říkají, dobře.
2: Je to priorita 378.
3: Ano, je to tak, přesně. Ale je to krásný.
2: Jak se vám daří navazovat vztah s dětmi obecně a obzvlášť mě zajímá, když to dítě prostě nemá chuť spolupracovat, jo, nechce se mu, už je úplně vyřízený.
3: To je samozřejmě jedno z alfa omega práce s pacientem. No, my jsme terapeuti, to znamená naším fyzioterapeuti, to znamená naším lékem je vlastně pohybová aktivita a nějaký manuální jako dovednosti. My to, že ho nemáme tak, že indikujeme tu pilulku, takže my tu spolupráci primárně potřebujeme vlastně jako proto. A je teda fantastický pozorovat kolegy, protože nás je přibližně 30 fyzioterapeutů na dětské části a je fantastický pozorovat ty jednotlivé individuality, jakým způsobem si oni nacházejí cestu k těm nejrůznějším dětem. Někdo to má víc pečovatelsky, někdo je ten táborovej typ vlastně, tak vymyslí fantastický hry, někdo je takový ten herečtější, to je třeba jako
2: to ten, můj,
3: to, takovej ten jako můj příklad. Někdo je strašně laskavý, někdo je hrozně trpělivý vlastně. A je to teda fenomenální vlastně vidět, jakýma nejrůznějšíma způsobama, protože já jsem přesvědčený o tom, že všichni my fyzioterapeuti fakt jako děti milujeme vlastně. Jo. Vždycky mám velkou radost, když nám to říkají naši jako pacienti, že to je na nás jako vidět vlastně jako na všech. Tak jakým způsobem se to každýho vlastně našlo. Protože my tady nemáme vzdělání dětský fyzioterapeut. To někde
2: pravda.
3: V Evropě je.
2: To jsem četla vlastně.
3: Holanděni to mají to Portugalci, vlastně mají to Italové, ale v mnoha zemích to není. To znamená, já vždycky jako říkám, hele, jakou my máme vlastně kompetenci, jakože pracujeme s dětskama. A vždycky právě říká, tak ty jsi z pěti sourozenců vlastně, ty jsi to měl doma, ty jsi měl brzo děti vlastně a takhle. A takže ono si to spíš jako drnká na nějaký naše osobnostní struny a snažíme se to do toho vlastně vtělit. A zároveň vlastně jako si říkám, že jestli bych něco přidal do vzdělávání, tak jsou to právě tyhle ty různé jako typy a triky, aby to každý nemusel tahat jenom ze sebe. Ale jsou nějaké věci, které vlastně jsou obecně použitelné.
2: Co je na práci s těmi těžšími diagnózami nejnáročnější?
3: Přemýšlím, jak pro koho asi.
2: Tak pro vás.
3: Pro mě. Přemýšlím, jak to naformulovat. Myslím, že to, že jsem jako zůstal srdcem u té onkologie, je dáno i tím, že dokážu si v sobě i ten hodně těžký příběh nějak jako zarámovat. To znamená, nepohltí mě, nesundá mě, když to takhle řeknu. A zároveň si udržet to, aby člověk nezačal být cynický. My musíme být trošku obroušený. Vlastně, ale nesmíme jít do toho cynismu. Tohle to bych možná řekl, že je v té dlouhodobé práci jako nejtěžší. Jako nevykašlat se na to a na druhou stranu nezahučet do toho, protože my nevyřešíme všechno. Takže tohle to zarámování a samozřejmě tam jsou prostě situace, kdy ty slzy v očích máte a říkáte si, ty brďo, tohle prostě je fakt už moc. To je fakt už moc jako na jednu rodinu. To, co pomáhá mně, je si co nejlíp definovat, co já můžu v této chvíli, v tomto období pro to dítě udělat. A proto a tohleto udělat prostě na maximální možný jako míře a strávit vevnitř v sobě to, že z řadou věcí já prostě nepohnu. A že tak prostě jsou.
2: Máte nějaký osobní ventil, jakože třeba to jdete vysportovat ještě těch emocí moc, nebo nevím, jak můžete získávat energii pro sebe?
3: Já dost rád teďka poslední dobou si jako odpoledne, když přijdu domů z práce, tak si na 20 minut, já říkám 20 minut, děti říkají 2 hodiny, tak si lehnu. Ale jinak mě to vlastně docela překvapilo, protože se mi mnohem líp daří v profesi fyzioterapeuta se vlastně od toho odstřihávat, než třeba se mi dařívalo v profesi herce anebo v profesi režiséra. Když se bavíte s jakýmkoliv režisérem, podle mě, tak jako to, co se děje v režijní hlavě v průběhu generálkového týdne, vy prostě neustále 24 hodin denně vám to režíruje, ta hlava vlastně jako jede. A od toho se mi ostřihávat v té mý profesionální prvotní kariéře dařilo mnohem hůř než tady, protože tady prostě já udělám maximum a v tu chvíli to pro mě nějakým způsobem končí, abych se mohl znova nadechnout, jít za dalším pacientem anebo jít s vervou do dalšího dne.
2: A doma máte manželku a 4 dcery. Jak Jak nacházíte čas pro ně taky, pro rodinu?
3: Snažím se víc a víc, no, ale vždycky si říkám, jedna věc je, řekněme, kvantitativní pohled, kolik toho času, a druhá je tak kvalitativně. Já se snažím jako vždycky, když jako spolu jsme, tak aby to byl čas, který je prostě naplněný nějakou vzájemností, to, že jsme prostě jako spolu. Tak takhle se snažím, a jinak by to byla dobrá otázka spíš na ně. Jestli teda mají pocit, že tatídek je dostupný.
2: Stále si povídáme s Filipem Jevičem.

0: Čeká nás ještě pár minut nočního mikrofóra a naším hostem je fyzioterapeut, herec a režisér Filip Jevič. Filipe, okouzlila mě informace, že jste vlastně příbuzný se Zitou Kabátovou. Snad to je vaše prateta, nebo byla samozřejmě.
1: Ano, mě to okouzluje také.
0: Jak na ní vzpomínáte?
1: S láskou, s velkou láskou a se vždycky s úsměvem na rtech. My jsme si nějak strašně seděli. Když jsem za ní kdykoliv přišel a potom ty poslední roky už trávila na LDNC, tak vy vidíte prostě člověka, kterému je 95, začnete se s ním bavit, hodíte jako tak pár takových situačních fórů a ona vám je vrátí, otočí je a teďka jede tenhle ten slovní jako humor a já se na to vždycky koukám, říkám si, Zito, to snad není jako možný, co my tady jako provádíme, takhle tý ta hlava prostě jako jela s nějakou obrovskou laskavostí a s obrovským takovým jako životním nadhledem, protože ten její život prostě měl mnoho peripetí, vlastně v mnoha fázích nebyl vůbec snadný. Takže s velkou láskou, no a zároveň je to v těch mých osobních kořenech, jo, protože moje máma je lékařka, pediatr, můj táta je strojař, vědec, tak ona byla takovým tím uměleckou jako částí a já takhle vnímám všechny ty nějaké historické kořeny té rodiny, ještě včetně nějakých pedagogických, kde to jsou zase vlastně to reprezentovali jiní strýčkové a tety a bratranci a tak. Takže ona pro mě byla i takovou jako velkou spojkou vlastně s tím nějakým uměleckým, hereckým světem a to nám bylo oběma velmi blízký.
0: Já jsem vlastně o Zitě Kabátové slyšela od Marušky Formáčkové, která s ní napsala snad několik knížek, ta o ní vždycky taky mluví úplně nádherně, takže já si to miluju, i když jsem ji vlastně jakože takhle nepoznala. Když jste za ní chodil do té léčebny, vzpomeňte si, kromě těch forků, co se tam házeli, o čem jste si povídali?
1: No právě, že vůbec.
0: Nepamatujete? Nebo že to všechno bylo situační humor?
1: Jo, jako já si myslím, v naprosté většině prostě my jsme, nebylo tak, že já bych přišel a měl bych nějaké téma, teď bych se říkal, hele, tak Ziti, pojď mi vyprávět o tom, jak to bylo, nevím co, s Hugo Haasem vlastně, jo. Já jsem prostě vstoupil do té místnosti, tam Zita ležela ty postele, říkala, ahoj Zitu, už jsem tady a spustila se tato z té jako kadence, co to tady máš za peřinu? No já tady mám takovou peřinu a už to jako jelo a najednou jsme byli v první republice a potom šupa byli jsme ve vesmíru vlastně a potom najednou jsme tam začali fórovat a něco si spolu pobroukávat a takže nemůžu říct nějaký jako konkrétní téma, ale byl to tenhle ten prout zase takového živého jako setkání, naladění vzájemný, řekl bych, jiskřivosti a mi potom jako říkal ošetřující personál, že jí to teda taky jako velmi vždycky svědčí, jo, jak bylo vidět, jak vlastně si nějak si myslím, že jsme si sedli a...
0: Tu jiskru máte podobnou, očividně.
1: Jo, a máme podobný nosy. No. My když jsme, máme takovou fotku společnou, že když jsme oba dva z profilu, tak máme takhle jako podobný nosy, no, tak jsme se vždycky tak vzájemně najiskřili a pak jsme si šli každej za svým.
0: Jaká vlastně byla, nebo jak byste chtěl, abychom si ji pamatovali, my, co jsme nebyli v její osobní blízkosti?
1: Asi první mě napadá tato jiskra, rychlá hlava, noblesní úsměv. Žena, kterou, a to jsem si uvědomil už, když, nevím, mi bylo třeba 12, tak jsem si vždycky koukal, jak ona na každé fotce vypadá skvěle, jo? Jak to má v sobě vlastně, jak prostě byla fakt tou jako star prvorepublikovou, tak vždycky, když jsme fotili z jakýhokoliv úhlu, tak Zitunka prostě jako se tak otočila a vždycky bylo všechno vlastně jako parádní. Ale asi nejvíc bych si pamatoval faktu neustále fungující, vtipnou, jiskřivou, pamatující si hlavu, která neustále hledá inspiraci okolo sebe a je schopna tohle to všechno jako vtělit, přetočit, obrátit vlastně a vytvořit z toho něco nového. To si myslím, že byla Zita.
0: A ona musela být nadšená, že jste se stal pak hercem. nebo pak jako na začátku vlastně hercem, tím režisérem, to vás muselo hodně spojovat.
1: Jo, když byla, si pamatuju, jak byla na nějaké inscenaci v Disku a stála na konci a volala tam na mě a zase jí svítily ty oči, tak jo, bylo to naše společný téma, byla hrozně ráda, že někdo v této tradici, řekněme, v rodině nějak pokračuje.
0: My máme už šíleně málo času, ale zkuste nás v rychlosti pozvat na Karkulko, neboj se. Já jsem totiž slyšela, že to je úžasný.
1: A jo. Karkulka, neboj se, je moje zatím poslední režijní práce. Premiéru měla před 2 lety v Minoru. Ten podtitul je Červená karkulka z pohledu mozků všech zúčastněných postav. To znamená, jestliže znáte film V hlavě, anebo jsou tam červený krvinky, chodí tam, byli jeden život. Tak tímhle s tím způsobem jsme se snažili zpracovat Červenou karkulku, takže uvidíte prostě do hlavy její maminky, co se děje za rušného rána v hlavě maminek, co se děje v hlavě karkulky, samozřejmě, co se děje v hlavě vlka, vlastně myslivce, babičky, a zároveň to celé snímáme na videa, na online videa, takže vy uvidíte nejenom loutky, ale i vlastně online velký projekci, vlastně jako kde online tvoříme video.
0: To je krásná pozvánka na závěr a ještě můžete jednou větou říct, co vzkážete našim posluchačům.
1: Vážení posluchači, bylo by s vámi dobře. Tyjo, co bych zkázal, to je hrozná zodpovědnost. Rád bych, abyste věděli, že my jako obor rehabilitace tady jsme pro vás a teď se budeme hodně zaobírat o tom, aby jsme poskytli tu nejlepší rehabilitaci všem dětem v této republice a uděláme pro to maximum.
0: Děkujeme, Filipe. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čojko, náš dnešní milý host Filip Jevič. Vše dobré a naslyšenou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,

Další noční mikroforum začne za 23 hodin, další noční proud začíná právě teď. Ve skupině Rybičky 48 se blíží čtvrtstoletí na scéně a tak oslavují a vyrazí na podzimní turné. 18. září vyšlo 10. studiové album Miley Cyrus. Velký vliv na ní měla její kmotra, nedávno zesnulá zpěvačka Dolly Parton. Kdo a co mělo a má vliv na folkovou zpěvačku Lindu, skrytou za alias Meadow Talk, se dozvíme po půlnoci. Hned po prvních zprávách středy 23. září. Příjemnou noc s dvojkou.

0: Spěvačka Anika Harris nic neslaví, skupina Rybičky 48, co slavit má a slavit bude. Čtvrt století na scéně. 2. října se Rybičky vydají na Face to Face. Bezmála 30 koncertů zavede kapelu na místa, kde se během 25 leté historie téhle party psaly důležité kapitoly jejího příběhu. Návrat ke kořenům doprovodí vydání speciálního IPčka a retro stylizace celé šňury. Turné kapela zahájí v Krnově. Poslední koncert letošního roku Rybičky odehrají 19. prosince v Českých Budějovicích. Na všech zastávkách vystoupí jako host skupina Koblížky. Koblížci, to chce pro začátek 2 deci.
1: Dáš si sklenku, pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát.

Pátek 2. října vedou Rybičky 48 na podzimní turné. Celá Face Tour je nejen nepřipomínkou 25 let na scéně, ale současně i lákadlem na největší koncert v kariéře kapely. A to sice v parku zámku Kačina příští rok 22. května. Na většině zastávek podzimního turné kapely je už vyprodáno, někde zbývá už jen doslova pár vstupenek. 23 hodin 940 minut na dvojce vám dělá společnost Noční proud.

18. září vyšlo 10. studiové album Miley Cyrus. Několikanásobná držitelka cen Grammy patří k umělcům, kteří se dokážou přirozeně pohybovat mezi popem, rockem, country, dokonce i alternativou. Autorka rekordního hitu Flowers nebo úspěšné kolaborace s Beyoncé, tak deskou Bass Persuades, otevírá další kapitolu své kariéry, kde basová linka opravdu udává celé desce směr. Let's go.

za 5 minut 12, to znamená, že za 5 minut si poslechneme půlnoční zprávy. No a po nich bude noční proud pokračovat až do 2 hodin a středu 23. září začneme na dvojice s písničkářkou Lindou Paškovou alias Meadow Talks.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Neplatiči alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále Billie Jean King Cupu. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až do 20 stupňů. Je středa 23. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
2: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
3: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
2: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
4: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
2: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
5: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
6: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
5: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky, informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. Dohodu musí státy ještě formálně potvrdit v takzvané písemné proceduře.
7: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3 000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo. A sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu.
8: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
9: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
8: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
10: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
11: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
10: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
12: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
10: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Za absolvování preventivních prohlídek by lidé mohli automaticky získat peníze od zdravotní pojišťovny. Navrhuje to Ministerstvo zdravotnictví, které počítá s výší příspěvku 500 až 1500 korun ročně.
13: Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Jeho výši by si pojišťovna určila ve stanoveném rozmezí sama, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
14: My si o to slibujeme posílení konkurence pojišťoven.
13: Náklady na příspěvek by podle něj mohly být až 1,7 miliardy korun. Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN změnu kritizuje.
15: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který hloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
13: Už teď pojišťovny odměňují za prevenci, příspěvek ale dávají na další zdravotní péči. Novela by mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
16: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Sport. České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. První výhru nad Velkou Británií zajistila Marie Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Druhý rozhodující bod pak přidala Linda Nosková, když ve dvou sadách zdolala Bulterovou. V pátečním semifinále narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové na lepší z dvojice Španělsko-Kazachstán. A hokejisté Mladé Boleslavy zvítězili ve třetím kole Tipsport Extraligy na ledě Sparty 5-3. Dvě branky vstřelili Středočeši do sítě Pražanů od modré čáry. Autor té vítězné, obránce Filip Pavlík, po utkání chválil své spoluhráče za to, jak bránili golmanovi Sparty ve výhledu.
17: Všeobecně se snažíme tlačit do brány, aby tam někdo byl, aby tam dělal bordel a clonil tomu golmanovi, aby samozřejmě neviděl, takže o to víc my se budeme a snažíme házet to do branky a když to prolítne samo nebo to někdo tečne, prostě je to jenom dobře.
1: A hokejisté Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Extraligy Liberci 4-5.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Humpolcem a taky na D5 za Berounem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za Humpolcem na 85. kilometru střetlo osobní auto s kamionem. Levý pruh je neprůjezdný, buďte opatrní. Nehodu vyšetřují také na D5 z Plzně do Prahy. Za Berounem na kilometru 15,5 auto srazilo sednu. Tam je uzavřený odstavný pruh a místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pracují silničáři za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně, kolona se tam netvoří. A silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je uzavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Museli přijet záchranáři a teď se to objíždí přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
18: Skončily první zprávy nového dne středy 23. září a ve studiu Dvojky je připravena na rozhovor Meadow Talks. Meadow Talks je solový projekt Lindy Paškové, je doma ve folku a formuje ho intimní psaní. Linda objevuje nové zvukové postupy od blues až po jemnou elektroniku. Tvoří jak samostatně, tak i ve spolupráci s hudebníky z celého světa. Už za chvíli si v nočním proudu poslechneme taky její nové nahrávky.
0: Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

0: Skoro 14,5 minuty po půlnoci dohráli a dospívali Coldplay a ve studiu usedla milá návštěva, písničkářka Meadow Tox. Vítejte v nočním proudu.
1: Krásný večer, děkuji moc, že tady můžu být.
0: Můžu vám, doufám, říkat Lindo, protože Meadow Tox, to by bylo takové komplikované. Je to krásná značka, ale na povídání se to zrovna nehodí. To jste si vymyslela sama?
1: Jo, to jsem si vymyslela sama. Vlastně chvilku předtím, než jsem vydala první písničku pod tímhle projektem. Jo.
0: Co vás k tomu vedlo? Říká se, že když je název, tak je polovina práce hotová. Zvolila jste angličtinu v názvu, anglické texty k písničkám. Je to tím, že cestujete po světě na různé songwriting campy, hráte kontakty, a nebo v tom jsou i jiné důvody?
1: Určitě ten důvod byl, protože jsem věděla, že chci tvořit v angličtině. Takže tam mi nedávalo vůbec smysl vlastně, ani mě, by mě nenapadlo jakoby název v češtině.
0: Mm-hmm. Má to svou logiku. Navíc, když k tomu člověk přidá jaksi váš profil, tak na sociálních sítích, tak si řekne, že jste milovnice přírody a Meadow Tox, no. Není co řešit. Vy nejen skládáte sama, ale také na různých songwriting kempech. Pro někoho, kdo neví, anebo nedovede si představit, jak takový songwriting kemp probíhá, ať už v Česku nebo v zahraničí, to je jedno. Řekněte nám, jak, co se tam děje.
1: Ve zkratce přijede na jedno místo několik úžasných hudebníků, producentů, umělců, songwriterů a...
0: Kdo to svolává? Nebo organizuje?
1: Tady u nás bych řekla, že ten nejznámější bude songwriting camp Jendy Vávry. Mm-hmm. Jsou to většinou buď jednotlivci nebo skupiny lidí, který rádi tvoří tady ten prostor kreativní pro umělce. No a takhle se tam sejde třeba 30-40 lidí, tak nějak jsem zažívala ty kempy já. A každý den se dají dohromady skupinky, většinou jeden producent, jeden songwriter a jeden umělec a za ten den musí zprodukovat plnou písničku a na konci dne se všechny písničky poslouchají a je to tam takový kamarád. Fajn.
0: Tak to musí být ten večer hodně zajímavý.
1: Večery jsou zajímavý a velice dlouhý.
0: Všichni zvědaví na to, jak to dopadlo, co vytvořili, jak se to povedlo nebo nepovedlo. To určitě v takové situaci musíte mít spoustu kontaktů, spoustu zajímavých setkávání za sebou. Která byla za tu dobu, co se takhle pohybujete, v tomhle světě nejzajímavější?
1: Ty krása. Nad tím se nikdy nepřemýšlela.
0: Třeba pro vás, nebo to otočme, taková prakticky nejpřínosnější.
1: Nejpřínosnější. Co mě teďka v tuhle chvíli napadá, je, když jsem jela na nizozemský kemp, tak jsem tam poznala jednoho umělce, Meringera z Budapešti, nebo z Maďarska, není úplně z Budapešti, a je to vlastně jeden teďka z největších umělců a jeho producent a basák Aaron Somody, k tomu producentovi zrovna jedu příští týden dodělávat dvě písničky. Je to neskutečný producent, strašně hodný člověk. A díky tomu jsem se několikrát podívala do Budapešti, poznala spoustu lidí a pracuji na nějakých projektech tam.
0: Paříž východu, Budapešť je krásné město a určitě další inspirace z jiných států. Písničkářka Linda Pašková v nočním proudu jako Meadow Tox.

0: Meadow Talks nám právě předvedla krásné vestvení hlasu ve spolupráci s Tomem Artvejem. Linda Pašková a Meadow Talks je dnes na dvojce v nočním proudu. Lindo, teď v září, před pár dny doslova, jste odehrála v Rokafé krásný koncert s dvěma písničkáři a dokonce jedním až z blízkých ostrovů. Pojďme se tedy teď vrátit v čase na koncert. Představte nám oba pány a hlavně, co jste hráli a tak prostě celou tu atmosféru.
1: Jasně. Takže tady ten koncert byl ve spolupráci s Koubím, což je český indie hudebník. A on mě oslovil na koncertě Toma Artvie minulý rok. Tam jsme se poznali, on předskakoval a zeptal se mě, jestli s ním nechci dát do kafečko. No a pro mě to byl jakoby extrémní šok, ale řekla jsem jasně. Nevěděla jsem, co z toho bude, no ale Koubí se dal do práce a v září, 10. září jsme si dali Rock Café, což byl můj první jakoby koncert v Praze, takovej prostě větší. Měl to být úplně můj první koncert, ale já jsem od té doby, co mě Koubí oslovil, tak už jsem odehrála spoustu koncertů, jak v Anglii, tak tady. Ale to protože
0: víc?
1: Se změnily plány v Anglii. V Londýně jsem to odehrála nejvíc.
0: Já jsem si to myslela.
1: Ale vlastně support nám dělal Alex Helsby. Moc šikovný hudebník z Anglie, taky můj přítel. Potom se ke mně připojil znova na posledních pár písniček. Máme nějaké písničky spolu. Určitě jednu uslyšíte dneska večer.
0: 100%, to musíme dát.
1: A potom tu písničku, co jste zrovna slyšeli, We Could Just Talk, tu si se mnou dal Tom Artvej. A ještě se ke mně připojil jeden hudebník, a to Daniel Žižka, reprezentant naší republiky v letošní Eurovizi. Ten si se mnou zaspíval písničku Best Part od Her a Daniela Cesara. A to bylo hrozně krásný. Dan je strašně kouzelný, má krásný hlas.
0: Tak bohužel měl jako všichni naše interpreti technické problémy. Jak to na Eurovizi bývá, nějak nám to přináší tam pořád smůlu a i s dobrými songy nějak se neprobojujeme někdy dopředu. Určitě máte z toho večera, když jste sdílela jedno pódium, spoustu zážitků. Který byl ten nejsilnější?
1: Pro mě, já jsem teda upřímně ten den měla docela strach. Nevěděla jsem, jak to bude probíhat, protože měla jsem velkou trému. Hlavně jsme vůbec nevěděli, jak se budou vyprodávat lístky. Nechtěli jsme úplně jakoby vystupovat před samozřejmě jakoby prázdným...
0: Poloprázdným sálem.
1: Rokáči. Nakonec... A ještě jsem vlastně do toho byla lehce nemocná. Přiletěli Alexovi rodiče z Anglie dokonce se na nás podívat do Prahy. A nechtěla jsem nikoho asi zklamat. Hlavně ani sama sebe. Nevěděla jsem, jak to zvládnu, protože jsem poprvé takhle před hodně lidma, ještě před mojí rodinou, která taky mě přišla podpořit, jsem vystupovala s vlastní hudbou. Takže jsem měla nervy. Ale vlastně pro mě byl úplně nejdůležitější moment toho večera, když jsem šla na pódium a úplně to ze mě opadlo. A dokázala jsem si to fakt jako naplno užít. Ten pocit, co jsem měla, takový těžkosti na hrudi, takový prostě klasický
0: symptomy úzkosti,
1: tak vlastně opadla a já jsem dokázala zpívat úplně nejlíp jako za posledních několik týdnů nebo měsíců. Měla jsem strašnou radost toho, že tam jsem, a i jsem těm lidem říkala, že nechci, aby to skončilo. A navíc na mě přišlo pár lidí, kteří mě sledují třeba už i několik let. A já jsem tam měla i prostor na to si s nima popovídat. A bylo to hrozně nádherný.
0: Tak to je spoustu opravdu krásných zážitků a díky za upřímnost, za ten, řekněme, deklarovaný strach. Je to přirozené. Vaše songy jsou hodně propojené s přírodou. Nakonec váš debut se jmenuje Battle Green. Už jsem to zmiňovala, už jenom Meadow Talks. Jak to mají vaše kolegové, se kterými jste vystupovala v Rock Cafe? Co je nejvíc inspiruje?
1: Já si myslím, že Alexe nejvíc inspiruje tvorba lidí, kteří byli tady před náma. Myslím si, že dokáže dobře čerpat jak hudebně, tak co se týče kytary, tak melodicky právě jako z jiných umělců. To já třeba za stolik na to jakoby nekoukám. Myslím si, že Tom Artway, ten hodně podle mě čerpá, ten si taky myslím, že čerpá z přírody a zároveň z nějakého příjemného pocitu, protože všechna jeho teďka nová tvorba je vlastně taková klidná, hrozně se mi líbí ta jeho produkce. Takže si myslím, že si zažívá hezký teďka roky a...
0: A to se vlastně promítá do toho, co dělá.
1: Určitě. A Dan, ten teďka vlastně jako měl šílený ten start s tou Eurovizí, hrozně mu to přeju. Je tak šikovnej. Myslím si, že ho nejvíc inspiruje láska.
0: Vztahy.
1: Asi to budou vztahy, ale nemusí to být jenom vztahy. Myslím si, že on je takovej, je to velice zajímavý člověk s obrovským přesahem a myslím si, že celkově ho inspiruje láska k životu a ke všemu okolo sebe.
0: Pozitivní vztah. A Alex Koubim?
1: Kdo
0: nezná? Představte.
1: Podle mě ten má hodně ty vztahy. Tam si myslím, že jsou klidně vztahy.
0: Jo, vlastně ty vztahy se prolínají pop music nejvíc.
1: Určitě. Určitě jsem.

0: Meadow Talks, tak se říká písničkářka Linda Pašková, která dnes přišla na návštěvu dvojky a přinesla taky nové nahrávky Not Like This. Je jednou z nich. Logicky se, Lindo, musím zeptat, co vás vedlo k tomu, že jste se takhle odvázla vzhledem k tomu, jak vás známe. Mimochodem, udělala jste mi tím velkou radost.
1: Děkuju. Takže tahle ta písnička Not Like This vznikla na kempu minulý rok in the Bavry na jihu Čech. A co mě vedlo k tomu, já jsem tam vlastně jela jako songwriter, nebo první dva dny jsem se chovala jako songwriter, no a třetí den jsem byla ve skupince s dvoma producenty, Michal Jiráň a Adam Albrecht, no a ještě jsem byla ve skupince s umělcem Šimonem Opem. No a Šimon už vlastně za ty dva dny předtím zvládnul napsat krásné písničky a protože už se nějakou dobu známe a on na mě viděl, že jsem trošku smutná, že nemám žádnou svoji písničku, tak mi řekl, že můžeme ten den věnovat mě. No a jestli znáte Šimona Opat, Šimon dělá teďka teda už v češtině víc, ale takový jako rokec. Jezdí na motorkách, má rád starý auta, je to takovej jako tvrdší kluk. No a
0: proto... Ale taky i dělá klidnější nahrávky.
1: Umí.
0: Jako,
1: umí,
0: ale umí se i odvázat.
1: Umí se odvázat a hlavně i jako lidsky je takovej neodvázaný, právě že naopak odvázaný.
0: No, odvázaný.
1: Odvázaný a mě pomohl vlastně jakoby se odvázat trošku. Já jsem se i jako vokálně, když jsme nahrávali, tak jsem se trošku pořád držela jakoby zpátky, protože jsem cítila, jako, že tam mám nějaký hranice, něco, i protože jsou ty noci dlouhý, tak jsem byla nevyspala. Měla jsem zase samozřejmě nějakou rýmičku, něco. Takže jsem do toho nedávala úplně všechno, no a Šimon to ze mě dostal a díky němu to je to, co to je, díky tomu tam zpívám jako absolutně plným hlasem a ty vokály, co jsme nahráli ten den, tam zůstaly, protože bych to prostě líp už nezvládla a tím, že on byl v té místnosti, tak ta písnička je tím, čím je, což znamená to, že songwriteři nebo jakýkoliv člověk v místnosti, když se píše písnička, je neskutečně důležitý, i když se o něm neslyší nebo není ten hlavní umělec.
0: Prostě ta atmosféra, ta energie se...

0: do toho vstřeba. Na debutovém EPčku hostovalo několik zahraničních umělců, taky už zmíněný domácí Tom Artway. S kým dál spolupracujete na současných nových nahrávkách? Kromě už zmíněných...
1: Teďka pracuju teda buď s tím producentem z Budapešti, nebo s naším producentem Igim Očepovským, což je neskutečný jazzový kytarista, zároveň producent. Teďka bychom měli mít brzo nějakou sešnu.
0: A velké jméno na scéně.
1: Ano.
0: Hudební.
1: A zase je to skvělý člověk, já mám opravdu štěstí na ty lidi i tady. Ten svět je strašně velký a hudebníků i teďka, jak se mi rozšířily ty obzory i v té Anglii, těch hudebníků a producentů je tolik, ale my tady v Česku opravdu máme jako špičkový lidi a hlavně jsou to lidi, co to dělají se srdíčkem, nebo aspoň mám teda štěstí, že s nima můžu pracovat já. Mm-hmm. Takže s Igim taky na něčem chcem teďka pracovat, s Adrianem Janečkem, mm-hmm. bráchu od Ronyho Janečka. Oh. Neskutečnej nabicí. Úplně šílený. Takže tam mám pocit, že uděláme taky něco úplně mimo můj žánr. Šílený bicí, možná nějakou trošku elektroniku. takže to bude zajímavé.
0: Další elektronika po maďarsku. Tak to bude hodně zajímavý mix. Prostě ta evropská hudba, to už se nedá říct, že je to muzika Made in CZ. Písničkářka Linda Kamedoutok na dvojce v nočním proudu.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: Především s Madou Otox, v civilu Lindou Paškovou. Folková písničkářka ve studiu Dvojky v Nočním proudu. Před míry jsme slyšeli ukázku z jejího prvního EPčka Bed of Green. Intimní folk. To, kdyby se zakládala ta škatulka pro vás, tak to by bylo to pravý. I když vlastně po dnešku Not Like This, to moc intimní folk není. To je rocková písnička.
3: To byla pořádně, to byl pořádný rocket, no.
2: Tam no tak pořádnej. Já zase, já mám ráda tvrdou muziku, takže
3: pro mě,
2: to bylo,
3: pro mě pořádnej rocket.
2: Bylo to prostě od vás, od vás. Ale vám sluší zajímavé, vám sluší i ta intimita, i ten rokový nářez. Ostatně to teď něco podobného udělala s nahrávkou Casanova Leny. A taky jí to sluší v té, řekněme, rokové poloze. Podle nahrávek a textů, taky podle fotek na sociálních sítích jsem si vás vždycky představovala jako takovou citlivou duši. Mm-hmm. I podle názvu, to už jsme tady mnohokrát zmiňovali, Madou Tox, která miluje přírodu. Určitě k ní máte silný vztah.
3: Mm-hmm. Mám.
2: Je to, řekněme, taky takový ten zdroj inspirace.
3: Příroda je vlastně všechno. Mám pocit, že zrovna třeba v tuhle chvíli jsem od té přírody trošku víc odpojená, protože s tím jako pořád cestováním a řešením a prací a hudbou.
2: A uzavřením místností.
3: Uzavřeným, tak jsem teďka trošku dál a mám pocit, že to jakoby člověk fakt pozná, jak na tom psychickém zdraví, tak prostě jenom nějaký procházky stačí. Takže co bych řekla všem, co se třeba necítí úplně nejlíp, zkuste jít na chvilku do přírody, já půjdu zítra do lesa, jsem si řekla. Protože a zkuste bez telefonu, já taky zkusím bez telefonu.
2: Bez telefonu v přírodě. Pořádný track si udělat, ale ne nachlazená, jako jste dnes vy, no, i když já se přiznám, že ten zdravý vzduch i při tom nachlazení dělá líp, než ta zavřená místnost, a pokud to teda ten stav dovolí, pochopitelně někdo, kdo má opravdu nějakou těžkou virózu, tak se nemůže jak se vydat na nějakou takovou cestu, ale krátká procházka třeba jenom kolem domu, když člověk na tom není nejlíp, tak osvěží určitě.
3: Určitě. Já jsem se takhle vydala na cestu minulý týden, ne teda do přírody, ale do Londýna při viróze a musela jsem odspívat koncert. Takže teď si podle mě zasloužím ten les, konečně.
2: Máte svá oblíbená místa?
3: Jo.
2: Které vás třeba inspirují, jak ta příroda, konečně i ten Londýn, ten, i když to není příroda, to je džungle, betonovo dopravní, jako každé velkoměsto, ale rozhodně je to prostor velmi inspirující.
3: No, zrovna ten Londýn, tak tam já mám teda docela problém, protože mě se tam hrozně špatně dejchá. Já mám pocit, že když je člověk fakt jakoby dost v centru Londýna, tak tam je fakt úplně, úplně jiný vzduch. Já naštěstí trávím víc času lehce nad Londýnem a tam je ten vzduch úplně jiný. Takže tam směrem na Luton, tam už je poměrně hezká příroda, tak v těch městečkách, různý parky a to mám ráda. A co musím zmínit, je právě taková louka blízko domu mojí maminky, který je důvodem, proč se můj projekt jmenuje Meadow Talks. Je to prostor mezi lesem a loukou, kam jsem chodila s jedním mým velmi blízkým kamarádem a měli jsme tam asi 3-4 roky zpátky strašně důležitý, hluboký konverzace o životě a o smrti a úplně o všem. A proto vlastně ten název Meadow Talks, buď jako louka promlouvá nebo luční konverzace. Ty konverzace, co jsme měli na tom místě. Tak tam...
2: Vy
3: tam...
2: jste to opravdu naplnila, ten název.
3: tam občas chodím, ale ta příroda se mění. A teď, když jsem tam byla naposledy, tak vlastně mi to trošku zlomilo srdíčko, protože už to tam vůbec nevypadá jako dřív. A nevím, jestli to je kvůli tomu, co tam třeba vysazujou. I na tom poli vedle, ale prostě už mi to vlastně nedává na to, co předtím.
2: Řekněme, další výstavba v té přírodě, pokud je člověk zvyklý na nějaké uspořádání té vegetace a líbí se mu to a něco tam někdo postaví, tak se to všechno změní. Můžu to potvrdit na vlastní kůži. Linda Aka, Meadow Talks na dvojce v Nočním proudu.

0: Noční prout.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: A hlavně o své tvorbě nás baví písničkářka Linda Pašková alias Meadow Talks. Lindo, napadlo vás někdy, že jste vlastně přišla s hudbou, která tady u nás vlastně prozatím chyběla?
3: Ani ne.
2: Že máte svůj styl?
3: To mě těší, že to říkáte. Přijde mi, že ve světě toho, co dělám já, jakoby podobného žánru existuje dost, ale mám pocit, že jsem ještě jako nevydala písničku, která bych třeba řekla, že mi jako něco hodně připomíná, nebo že to je jakoby vykradený, nebo něco jak zvukově, tak třeba jenom tou melodii, nebo tak. Mm-hmm. Takže vlastně s tím souhlasím.
2: K tomu navíc, řekněme, ten váš sametový hlas, který dokáže i být pořádně důrazný. Přemýšlela jste už někdy vlastně vůbec o textech v češtině? Mělo by to smysl pro vás?
3: Už jsem v češtině napsala jednu písničku, ne teda pro mě, to bylo pro jiného umělce. I teďka se na mě obraceli nějací umělci s tím, jako že bych jako songwriter vlastně pro ně psala v češtině. A pro mě to je pořád jako velká challenge a vlastně si na to jako nevěřím, že bych takhle jako někomu plýtvala vlastně čas, že bych se jako snažila něco psát, protože opravdu ve volném čase jsem tomu nevěnovala jako dost času. Když bych se rozhodla, že bych chtěla něco udělat v češtině, tak bych určitě oslovila, a teď mě napadá Štěpán Urban, kamarád, neskutečný umělec opět, a klidně bych něco udělala třeba s někým takovým, nebo s Tomem Artujem v češtině. Asi bych nechtěla začít sama a o tom teď bych se možná odpíchla, ale ten jazyk, ten vám nic nepromine, tenhle ten ne, jako ta angličtina, tam si můžete dovolit jako jakýkoliv klišé skoro, ale ta čeština opravdu nic neodpustí a je to alchymie.
2: To je pravda. Co je do vašem takovým aktuálním, hlavním hudebním cílem? Je to možná spolupráce právě s Alexem?
3: Jo, pro mě je teďka důležitý se vlastně posouvat dopředu v tom našem společném projektu s Alexem Helsbym z Anglie. Ještě nemáme název pro náš projekt a to už máme jednu písničku venku. Takže jsme ji vydali prostě pod našema dvouma jako uměleckýma jménama, ale chceme udělat projekt pro naše duo. Nemůžeme ale přijít s tím názvem, takže čím díl nevíme to jméno, tak tím vlastně těžší to je, protože každý ten nápad
2: nepřijde. Té firmy to prostě nejde rozjet.
3: No a já jsem nám právě jako řekla, že teďka připravujeme druhou naší společnou písničku, kterou jsme napsali první den, co jsme se jako poznali, a řekla jsem, že tu písničku vydáme pod naším duem, takže musíme už něco vymyslet. Ono, všechny ty kapely, kterýma se inspirujeme pro ten název, tak nám znějí jako úplně skvěle. Mě třeba miluju jako název kapely Big Thief, Adrian Lenker a její kapela Big Thief. Jenže prostě ty kapely mají takovej ráz, ten jejich název, protože už něco zvládli, nebo už jakoby jsem o nich slyšela několikrát a třeba i jako je šíleně respektuju, ale když teďka já přijdu s nějakým názvem, se kterým jsme ještě nic jako nekoncertovali, ještě o tom nikdo neví, teď je to prostě
2: něco pocit, že uděláte velké plácnutí do vody.
3: Jo. Ale je to fakt o tom udělat rozhodnutí a jenom se ho
2: držet. Ale nebát se zase, proč stát při zdi? Vaše hlasy spolu nádherně sedí. Kdysi to byl projekt Swell Season.
3: No, ten je pro nás velkou inspirací. Já jsem měla tu čest vlastně napsat minulý rok písničku pro Zeu a ta ta tu písničku potom, nebo ona nabídla jakoby víc tracků různým umělcům, který jí měli dělat feat na albu. No a Markéta Irglová si vybrala tu písničku, kterou jsem napsala. Takže Markéta Irglová má písničku, kterou jsem napsala já, se Zeou, což je neskutečný, a Alex Helsby i jeho rodina absolutně milovali a milujou Glena a Markétu Irglovou a ten film Once a byli asi 9x na divadelném představení Once a poslouchali Swell Season a Glena prostě jako už 20 let zpátky. Tak moc to milujou, takže já, když jsem se s nima vlastně mohla bavit o tom, že jsem napsala tady tu písničku pro Markétu a že i to, že děláme teďka ten projekt s tím Alexem, tak dostáváme jako dost komentáře o tom, že jako jim připomínáme ty dva. A
2: úplně na první poslech, na první dobrou. A to ne, že bych řekla, že je to nějaká kopie nebo něco, ale okamžitě to člověku jako bleskne, že to je stejný.
3: Určitě se nesnažíme
2: stejný
3: být
2: šálek
3: jako
2: čaje.
3: Určitě se nesnažíme jakoby o to nějak nejsme jako revival nebo něco takového. Jde čistě o to, že to, co oni zvládli spolu, jak spolu, tak vlastně solo, tak pro nás je velikou inspirací. A teďka tvoříme to, co tvoříme spolu. A když nám někdo přesně řekne, že jim jako připomínáme The Swell Season, tak je to, já to beru jenom jako ten nejkrásnější
2: jako
3: kompliment.
2: Určitě. Taky jsem to i tak proto zmínila. Lindo, díky za váš čas, díky za rozhovor a hodně skvělých nápadů a taky hlavně hodně štěstí, protože to je důležité na cestě, kterou jdete.
3: Děkuji moc krát. Krásný večer.
2: Na návštěvě dvojky byla v nočním proudu písničkářka Linda, říká si Meadow Talks.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina a 4 minuty, je středa 23. září. S Dvojkou nejste nikdy sami, teď je s vámi Noční proud a hudební novinky. Na turné se chystají Vepsaná fixa a Divokej Bill. Kabátě vyrazili na tour už včera. Roman Procházka z Divokýho Billa udělal další filmový song. A novinky hlásí taky skupina Foxo a James Blunt. Příjemnou noc s Dvojkou. One,

Vzpomínka na leto a James Blunt, Tastes Like Summer. Teď už jsme spíš v situaci Tastes Like Autumn. O produkci se postaralo britské trio, vlastně duo Red Triangle. Na nahrávání se poprvé podílela Bivantova doprovodná kapela. Zažili jste letos nějakou letní romanci, tak tohle je ten správný song. Blunta se jedná o jeho první autorský materiál od desky Who We Used To Be z roku 2023. Tedy už bylo na čase.

1:19 a máme tu dnes první turné. Včera 22. září se na něj z Chomutova vydala skupina Kabát. Celkem 22 koncertů zahrnuje i 5 vystoupení na Slovensku. Finále Kabáti šňůry proběhne 10. a 11. listopadu dvojákem v Praze, podobně jako předtím v říjnu v Brně.

Skupina Kabát včera vyrazila z Chomutova na pozemní turné. Před 20 lety vyšlo na konci roku 2006 album Korida a letošní pozemní turné kapely úspěšnou desku jistě připomene. Richarda Sesaříka připomíná šanson Doba je divná, vznikl ve spolupráci s Ondřejem Soukupem a skvělým textem Mariana Zimy. Single vyšel krátce před Richardovým odchodem.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká

Půl druhé na Dvojce posloucháte Noční proud a máme před sebou dva starty turné z Hradce Králové. Po Česku odtud jako první vyrazí na podzimní část Šňůry Vypsaná fixa s novým albem, které vyšlo na sklonku května, včetně limitované edice a alba ve třech barevných provedeních, boduje u fanoušků i kritiky a dokonce se s ním vydala i do nebes. Důkazem je aktuální klip Pelikán, u nějž asistovali letci z Flying Balls. Nebyla tedy náhoda, že byli přítomně i na slavnostním křtu, který proběhl v srpnu.

Co nevidět, přesně 17. října se skupina Vypsaná Fixa vydá na pozemní turné. Šňůra, jejímž hosty budou Voďa a Terka z kapely Dekorace, bude během pozemu pokračovat dalšími koncerty. Vyvrcholí 19. prosince ve velkém sále pražské Lucerny, kam kapela navíc chystá překvapení s pracovním názvem Míčky ve tmě. Všechno to samozřejmě souvisí s albovou novinkou Fixy Ideál. Ti, co netuší, tak to je značka ping-pongových míčků. Jejich foto zdobí stejnojmenné album.

Jsme Český rozhlas Dvojka, posloucháte Noční proud, teď o domácích kapelách na turné. Kabát už vyjel včera, vypsanou fixu čeká první podzimní podání 17. října a skupinu Divokej byl až v listopadu. Po letní jízdě z turné 8 Divokejch provede kapela Divokej byl změnu tempa. Na podzim se chystá na akustické turné a během listopadu a prosince odehraje koncerty v klubech a kulturních domech napříč Českem. Celkem 17 koncertů.

Tentokrát pojede skupina Divokej Bill, akustické turné dechy určitě nedojde. Začne 6. listopadu v Hradci Králové. Akustickou podobu svého koncertu si Billové vyzkoušeli už v roce 2024, kdy se po 10 letech vrátili do klubů a kulturáku. Právě atmosféra menších sálů, větší blízkost kapely a publika a možnost zahrát písničky trochu jinak jsou důvody, proč se kapela k akustice letos v zimě zase vrací. Finále turné v Praze 22. prosince, tak to už bude takový doslova vánoční koncert.

kapela Foxo a Vrány. 11. září vyšlo druhé studiové album a skupiny. Vzniklo ve spolupráci s producentem Ondřejem Ješkem ve studiu Jámor. Po debutu Adam přišla kapela s nahrávkou Eva. Je zvukově vyzrálejší, odvážnější a ještě důsledněji rozvíjí vlastní hudební rukopis. Ze slíbených novinek nám zbývá Roman Procházka s Marií Putnerovou.

Další filmová písnička Romana Procházky připomíná, že se zase blíží Vánoce. Skladba Chtěl bych ti říct vznikla jako úvodní píseň k fantasy komedii Máma a táta jsou boží. Film byl uveden na Zlín Film Festivalu a do kin vstoupí 19. listopadu. Na nahrávce si v duetu zahostovala Marie Putnerová. Skladba Chtěl bych ti říct představuje vlastně další samostatnou práci Romana Procházky mimo jeho domovskou kapelu Divokej byl a zároveň zase jeho tvorbu propojila s filmem.

Za 3 minuty 2 hodiny a to je chvíle, kdy si po nočním proudu můžete poslechnout repízu pořadu Hvězdné návraty. S návratem nočního proudu 100% počítejte zase dnes. Půl hodiny před půlnocí bude ve studiu Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den s dvojkou přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
5: Nekecat! A líbat!
6: No,
5: tady!
6: No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
5: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak... Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
7: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
5: Pak?
6: Ježiš, tak jsem to...